přišla k nám, znenadání hubená až hrůza, a řekla,

Hezký den, dobrý poslech a krásné léto, vážení přátelé folkových pohlazení. Od mikrofonu zdraví Víťa Troníček tohoto času na Táboře. Takže dneska to vezmeme jenom rychle, takový mix písniček schválně. Co posloucháte uprostřed léta vy?

Letní folková pohlazení doslova navádí k tomu, abychom si hrali takové ty staré, řeknu až odrhovací písně. Ale my třeba na Tábře zpíváme i něco fungl nového. Znáte tuhle od Marianne?

Epidemie a jejich Vypínám, méně známější písnička z jejich nádherného alba Prosklené nebe. Předtím samozřejmě zněl Mickey Rivola a jeho Já jsem tak línej. Jak moc spolu tyto dvě krásné písně souvisí. Všimli jste si? Budeme pokračovat v takovýchto asociacích. Dovolím si vám teď předložit k poslechu Brněnský přístav.

Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

To byla vzpomínka na staré časy. Zlínský AG Fleck z prvního alba Blázni umírej na dvakrát, tuším z roku 1983, píseň, která tohle album končila jakoby náhle. Blanka Táborská, Ivo Viktorín, Karel Markitán a neviditelný Pepa Šobáň. Mistrovská ukázka toho, jak se dají aranžovat kytary a do dneška vlastně dost ovlivňují tento žánr. Ačkoliv možná u publika nepatří k těm nejpopulárnějším a nejznámějším kapelám, tak myslím, že mezi muzikanty už po několik generací mají obrovský respekt a uznání. Pojďme si pustit ještě něco, třeba letní.

Zuzka Mimrová a Buja Béza, tedy vzpomínka na Zuzku Mimrovou a Buja Bézu. Je to veliká škoda, že tahle olomoucká studentská kapela už nehraje. Dělali to moc dobře, tu muziku. Joj.

že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli?

0: Jo, tak co jsme chtěli? No hrát normálně,
1: no hrát
0: ne?
1: Normálně, jasně.
0: Tak chcete slyšet, jak se náš Míra naučil hrát na basu?
2: U chaty v údolí dvě noty kůhový vandrák si na basu hrál. Bylo to žůžový, nikdo však nepovídal.

Ještě si zpívám, písnička od Pavlíny Jíšové, respektive napsala její text a melodii napsal Michal Rerich. Hrávali se sestavou Pavlína Jíšová a přátelé. To je obrovská spousta písní, které zůstávají tak trochu zapomenuty, neviditelné, skryté na albech a přitom krásné, ale možná proto vhodné ke znovu objevení. Dovolím si vám teď předložit něco zapomenutého, neviditelného a možná o to víc krásnějšího od vsetínských Žambochů.

0: Stařice moře, Petr Šota ze Slatiňan, nádhera, neviditelná, tichá písnička, bohužel Strunovrat kapela, která tuhle písničku hrála, už je také minulostí, tak nám tady zůstalo jen pár nahrávek a je to vlastně docela zajímavé se přehrabovat těmito pro mě poklady trochu. Velice výstižně ostatně o tom zpívá jiný génius naší folkové scény, mistr slova, písničkář, který nikdy nebude veřejně objevován a přesto mezi muzikanty, básníky má obrovské jméno a respekt. A možná za 50 let ho někdo objeví. Jiří Smrš, všimněte si krásné češtiny, nádherných myšlenek a vůbec vidění světa, které mají opravdu jen ti největší z básníků.
1: Proč jsi o mě nenapsal, co zjevně scházelo, řekl jsi, no to mi

0: Nerad vás ruším při poslechu Jiřího Smrže, ale čas je neúprostný, zapomněl jsem se rozloučit. Mějte se, užívejte léto, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Raníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Řekl jsi, ať do

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: S humoriádníkem Antonínem zatočíme s vaším splínem.
0: Humoriáda.

0: Ďakujem, že si, tak to byla písnička od skupiny No Name. Antonín Procházka se směje, protože jsem mu dal úkol, že čím víc toho prozradí o sobě posluchačům, tím budou šťastnější.
1: No tak třeba, tak boty mám 42, nebo jak to myslíte, co chcete prozradit? Jako?
0: To byl předstupeň k tomu rozhovoru, jo. Který bude. To nemusíte sám vyplňovat dotazník teď. Aha. 42 jste říkal.
1: 42.
0: To je osmička.
1: Jo.
0: Jo, dobře. Ještě něco osobního chcete teď sdělit, než se zeptám?
1: No košile mám taky tak nějak 39 asi, jo. A teď možná už víc. Člověk už je trošku vypasenější, než byl před 40 lety.
0: No tak že? Máte se dobře, že? Co si budeme říkat?
1: No, tak všichni se máme dobře, co já, jo. Všichni se máme báječně.
0: Dobře. Tak, prosím vás, letní rozhovor. Co provádíte v létě nejčastěji?
1: No, tak co provádí?
0: Něco veselého.
1: Cože?
0: Něco veselého.
1: V létě provádím vlastně úplně podobné věci, jako třeba v zimě. Jo, jo, normálně pracuju, protože práce je pro mě zábavou, že jo, takovým. No, takže já teďka zkouším v divadle, no, a to zkouším klidně i na podzim a tak, no. Já si jako dovolenou si děláme se ženou až posléze, až v září, v říjnu, kdy u moře už nejsou tolik lidi a není tam 45, no.
0: Tak já navážu místa, kde to máte v létě rád?
1: Jezdíme často do Řecka, no, do Itálie a tak, no.
0: Zážitek z dětských prázdnin letních?
1: My jsme jezdili pravidelně na tábory, to jsem miloval, no. Byli jsme tam 3 týdny, no a pak jsem trávil většinou v Kroměříži na Bajdě, to bylo koupaliště, já jsem chodil do plaveckého takového oddílu, no tam jsme byli celý prázdniny, že jo, od rána do večera.
0: Proč ne? To k létu patří. A propos, jak řešíte vedra? Ptám se před tím, co přijde.
1: Jo, takhle. No, tak tady v Praze máme klimatizaci. Tak jako mě moc... Já mám teplo rád, ale co je moc, to je moc. Už potom, už je člověk takový chcíplej, no.
0: Já jsem se neptal, jak je to moc, ale jak to řešíte? Teď jsem byl jako v politické debatě. Jo, odpovězte mi na otázku.
1: No, přetrpím to, no.
0: Výborně, děkujeme za recept pro naše posluchače.
1: Ano,
0: a teď přežít, s kým začneme, čím osvěžíme z našeho archivu?
1: No tak, víte co, začneme člověkem, který měl rád taky jich teplo, Miroslav Horníček.
0: Mm-hmm. Bude to syn lovce medvědů, nebo o tom bude to jeho vyprávění?
2: Tam je takový souboj indiánský mezi náčelníkem Šošonu a Old Shatterhandem, takový indiánský souboj, že každýho přivážou za jednu ruku ke stromu a do druhý mu dají zbraň. A můžou si vybrat tomahawk, dýku, nebo to. Sečnou zbraň tedy, jo, ne revolver. A teď po sobě jdou. A Shatterhand zahodí tu svou zbraň, odhodí, a jde na ně jenom tou svou slavnou pěstí, jo. Shatterhand, bouřlivá ruka, jak pravý překlad. A my to hráli pod tímhle překladem. Takže on ho tou pěstí lupne do šišky, ten zvadne, vysí na tom řemenu, že to hrál Karel Ford, který už se mnou hrál v tom, v té tragédii. Probudí se a říká, bílá tvář mě porazila. Jsem znehodnocen, potupen, zahanben, musím zemřít. Dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a zemřel. A oni mu řeknou, ne, to nebyla potupa. Ty jsi to nevěděl, ale to je Old Shatterhand. A teď on úžasný, protože být poražený Old Shatterhandem, to je sláva. A on říká, ne, tak žádná potupa, to ne. Old Shatterhande, ještě jednu do huby, prosím. Prostě tyhle májovský keci takový tam byli. No my jsme to už hráli asi po 15. Ten mu ji ubalil, ten zůstal vyset, probudí se, jsem zahanben, potupen, dovolte, aby zemřel, zaspíval své pohřební písně a tak. A oni, kolegové, místo aby mu řekli, nejsi potupen, nejsi zahanben, to je Old Shatterhand, který tě porazil, tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. No a teď nastala nepopsatelná scéna, kdy to hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, chasník takový, hrál nádherně Franska v Mariše. Prosím, tam to šlo, ale tady on hrál toho Šošona a on propojil moravský folklor s indiánským, takže tančil takový tanec. Tančil, mával rukama. No, vyklidili jsme jeviště, on tam zůstal sám. Měl 10minutový tanec, protože nikdo tam... My jsme nemohli na jeviště, nemohli prostě, že? Takže od té doby se o tomhle představení vypravou legendy. Jenomže potom nás jeden plzeňský kritik strašně sepsul v novinách. Vyšla kritika na nás a napsal: páni herci, jak jste ubozí. Dětičky si střádají korunku ke korunce, aby mohli vidět divadlo, a vy na ně těmahle rošťárnama jste chudáci, a to vno hrozně nám vynadal. Strašně.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Syn lovce medvědů, známá to Majovka. Zažil jste něco podobného na divadle? Zažíváte stále?
1: No, takhle. Já jsem, když jsem nastoupil do Plzně, jsem si vzpomněl, když Miroslav Horníček mluvil o Plzně, tak jsme hráli Vraždu na faře od Agáty Christy a pan Neužil, dědeček tady dneska...
0: Václava Neužila.
1: Václava Vaška Neužila, taky se jmenoval Václav, tak hrál faráře a já jsem tam hrál první roli v Plzni, tak ještě jsem byl takový ucho, Kandras. A měli jsme spolu scénu a já jsem jako s pánem Bohem a měl jsem odejít tomu faráři. A pan Neužil mě chytnul za flígr a říkal: počkej, neodcházej ještě. A držel mě tam. A já už jsem neměl co mluvit, jo. Tak jsem tam tečel a pan: no, já budu muset odejít s pánem Bohem. A říkal: ne, ne, posečkej ještě, mladý muži. A držel mě tam. A já jsem říkal: co teď? Tak mi napadla taková spásná myšlenka. Já jsem sebou sekl a jakože jsem vomdel a zůstal jsem tam ležet. A teď zase on byl v úzkých, protože nevěděl, co se mnou najednou. No, tak jsem tak jako, trošku jsem jako udělal maturitu z recese, protože pak už si na mě dával pozor.
0: No, zase nevyplácí dělat si neschvály takhle. No, ale zážitky máte určitě. Budeme mít další zážitky s Miroslavem Horníčkem anebo s Petrem Nárožným. Tak to je dotaz na naše posluchače. Pište SMS, hlasujte Humor mezera A, Humor mezera B. V tomto tvaru posílejte SMS na 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera. Antonín si nasadil sluchátka, ne, šňůra není kolem krku. Dobře, je v pořádku, můžeme začít telefonovat s našimi posluchači a přidávat hlasy pro Miroslava Horníčka a nebo Petra Nárožného. Tak pro koho to bude od vás? Dobrý den.
4: Krásné odpoledne, ano. Petra 7, zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Procházku.
5: Dobrý den.
4: Zdravíme. A prosil bych Ačko,
3: ano.
4: Horníčka, protože to byl génius ve vyprávění českého humoru.
3: Že ano.
4: Prostě génius.
5: Správně, děkuji.
3: Souhlasíme.
4: Děkuji.
3: A děkujeme, hezký den. Vy jste chtěl, pane Procházko, ještě něco k panu Nárožnému, když už ho máme v tomto souboji s panem Horníčkem?
5: Jo, no, abych nezdržel. Já jsem s panem Nárožným jezdil asi 20 let, jsme jezdili a vždycky to bylo strašná zábava. Jednou jsme takhle opouštěli Ostravu a on tam chodili takový hezký holky kolem, pane Nárožný, to jsou kočky, co? A on říkal, Toníku, já už se na mladý holky dívám jako bezdomovec na Mercedes.
3: Hezké, děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Řezník, vás zdraví, Pavle Kučero.
3: Dobrý den.
6: S dovolenou, že jo?
3: Cože, ještě jednou, s dovolenou?
6: Jestli jste neměl dovolenou.
3: Já mám dovolenou celý život a mezi tím chodím do rádia.
6: Tak to jo, zdravím i pana Procházku.
5: Dobrý den.
6: Alias Špacíra, protože my jsme měli ve třídě na základní škole Petra Procházku a tomu jsme říkali Špacír. Mm. A chtěl bych pokračovat Ačkem a moc vám děkuju za vysílání, pěkný, a pana Horníčka.
3: Děkujeme, máme zapsáno, Stando, mějte se hezky a zveme dalšího, kdo pak je s námi. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Zdravím pana Procházku.
5: Dobrý den.
7: Pana moderátora Pavla.
3: Dobrý den.
7: A chtěla jsem se zeptat pana Procházky.
5: Prosím.
7: Jestli je pravda, že máte střední ekonomickou školu.
5: Ano, prosím, je to pravda.
7: Souhlasím. Jak se vám učilo na těch všemi deseti na spaměť, když nám to všechno zatřeli a nic tam nebylo vidět.
5: No, já jsem věděl hned, že tam nepatřím na tu školu, no, takže...
7: Jsem
5: to proles, pak si to přáli rodiče.
7: Já škole, ale jak jste zase mohli jít na herce, kde se učí a čtverky milion papíru pořád na nový vystoupení.
3: Hodně textu.
7: No. Ano, hodně textu.
5: Jako, že jsem se musel učit texty?
7: Moc učit a pořád, neustále.
5: No, tak
7: to
5: ale to mě bylo příjemnější než ty čísla, víte?
3: To se líp pamatoval.
5: Ano.
7: A to já bych se celé život nechtěla učit. Já to odučím se a hotovo.
3: Dobře, kam s vaším hlasem? Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, zdravím jednoho i druhého.
3: A my vás.
8: A prosím, zatočte s mým smíkem, třeba v rytmu Čača. A prosila bych Bečko.
3: Děkujeme pěkně. Historka možná ovlivnila posluchačku. Uvidíme, kdo je s námi dál. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím všechny humoriádníky a humoriádnice. Zdravím vás, Pavle, i vašeho hosta, pana Antonína Procházku. Dobrý den, pane Procházka.
5: Dobrý den, mlestivá paní.
9: Přeju vám vše dobré, ať jste šťastný a zdravý. A hlasuj Pavle pro Ačko. Ano. A všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer či příjemné tropické středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne všem posluchačům.
5: Vy to máte hezky nastudované.
3: A čtyřka textu, jak říkala posluchačka předtím. Asi. Tak, přátelé, Miroslav Horníček, tentokrát s Milanem Lasicou a Juliem Satinským na téma zralost.
10: Uplynulo 20 let, my jsme dozráli, někteří přezráli a už jako neděláme tyhle ty absurdní klaunské dialogy, že jo. Dneska už se pouštíme i do vážného umění, do vážné tvorby dramatické.
11: Ale v podstatě jsme se nezmenili. Vstaň.
10: No, trošku schudnu. Po vašem.
12: No. Já jsem byl na materské.
10: Já myslím, že půjdeš teprve. Ale opřeli jsme se do takových vážnějších dramatických úkolů, že jo? Já čtu takové věci jako odborně, tak. A dočetl jsem se, Milane, že ty hraješ třeba Moliérova Dona Juana.
11: Ano, ano, ano.
10: No, to mě ne šokovalo, já.
11: A i mě.
10: Mě to překvapilo, říkal jsem si, krucifix, kam se toho jako žene, že jo? Ale četl jsem tolik chvály na to, že jenom lituju, že jsem to neviděl. Prosím tě, Moliérův Don Juan, tak každý to zná, že jo? I když nezná Moliérova Dona Juana, tak zná, kdo to je Don Juan, že jo? Co jsi pro tu roli měl ve svém životě jako předpoklad, jako zkušenost?
11: Tak to nevím, ale snažil jsem se, keď už ma osud dovedl k tomu, že jsem tu rolu mal hrát a sám jsem byl, jako jsem už povedal, najviac prekvapený, tak jsem se snažil postupovat, tak jako jsem počul, že mají postupovat velký dramatický umelci podle Stanislavského metódy. Vtedy se vyučovala Stanislavského metóda, takže herec, který hrál nějakou postavu, tak najprv musel si napísať životopis tej postavy, aby potom mohol na javisku pokračovať.
10: Ja dúfam, že si tam nenapsal všetko.
11: No nie, práve to chcem povedať, že ja som si napísal životopis toho Dona Juana a vyšli mi z toho, ako sa po česky hovorí, také prasárny, že som sa z toho radšej vzdal. A pristúpil som k tomu úplne opačne, teda hral
10: prakticky.
11: Hral som toho Dona Juana ako človeka, ktorý už len spomína na tie svoje milostné výboje. A ešte má celkom dobrú pamäť, ale to je asi všetko.
12: Don Juan, ktorý je trochu yeti, hovorí sa počas. U nás sa to píše s Y-om na začiatku, yeti.
10: Áno, yeti, yeti. Snežný muž.
11: Áno, snežný muž.
10: Ešte to nebyl smiešný muž. Ale i Julo prešiel na veľké postavy svietovej dramatiky a svietových dejín vlastne. Ty prihraješ Stalina.
12: Josefa Vysarionoviča. Ano, ano, oni ma presvedčili, ja sa podobám. Ale to bola moja stará túžba, pretože ja sa rútim do 50-ky a stále som strašný dobrák. Každý so mnou vybabre. Ja som si povedal, že zahrám toho uzurpátora, toho ukrutného vládcu. Ja. Stalina, aj som to začal skúšať, nacvičoval som to.
11: Ale stále som vyšiel mu z toho strašný dobrák.
12: No, každý deň po skúške som sa pýtal kolegov, tak čo je, bali ste sa ma trošku? Nikto sa nebal. Tak ja som potom skúsil ešte poslednú možnosť, lebo vedel som o Stalinovi, že on si mrmlal v gruzinčine. On nevedel dobre po rusky, bol gruzin, a on si, aby mýlil ľudí, tak sám pre seba si mrmlal po gruzinsky. Ja. A vraj strašne škaredo hovoril po slovensku. Teda po gruzinsky. Ja som sa musel naučiť trošku po gruzinsky. Ja som bral lekcie, takže tak som potom dosiahol ten úspech, že sa pohybujem po javisku a občas niečo poviem po gruzinsky a ľudia sa trošku zlachnú.
5: A jak sa řekne gruzinsky, ja sa ti dostanu na kobylku.
12: Henidena Gamačoba. A čajce ešte.
11: To pripomína trochu tu.
10: To nemecký čajce.
12: Aj to.
11: Tá dačtina vôbec má mnoho spoločného s tými východnými jazykmi. Ja som napríklad svojho času bol niekoľko týždňov v Vtedy sa to ešte volalo Kampučia a teraz sa to volá Kambodža.
12: Áno. On bol jeden z posledných, čo bol ešte v Kampučii.
11: Kampučia.
10: No, čo zmienili?
11: Tam som sa naučil niektoré veľmi zaujímavé slova, ktoré sa tak obtierajú aj o tú češtinu a slovenčinu. Napríklad po kmérsky, lebo tam žijú kméry v Kambodži, sa povie súdruh Samrt a súdružka Mamrt.
0: Humoriáda.

0: rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak nám zahráli společně skupina Opět a Radeček a Moravská filharmonie Olomouc a zpěvák té kapely bude na podzim tancovat ve Stardance, abychom věděli, s Adrianou Maškovou. Vy jste nebyl ve Stardance, Tondo, nebo
2: cože?
1: Byl? Vy jste nebyl ve Stardance?
2: Ne, nebyl.
1: A budete někdy? Chtěl byste?
2: No, nechtěl. Takže nebudu.
1: Spousta lidí tohle to říkala a pak
2: jo, najednou
1: přišel
2: tam.
1: Čas.
2: Já nemám tolik času vlastně, jo, abych tam tomu věnoval.
1: To se tak až v důchodu potom.
2: Trénuje. No já už dávno jsem v penzi, jo.
1: To byl vtip. Dobře, pojďme se pobavit s dalším z našich humorníků z archivu. Co to bude?
2: No tak, že bychom si dali Františka Nepila.
1: Tak jo, Anglie.
3: Královna Astrid je členkou flotily plující pod belgickou vlajkou mezi Ostende a Douvrem. Všechny lodě této flotily mají jména princů a princezen, jen Astrid je jméno královny, asi proto, že je největší. Kdyby zakotvila na stadionu Evžena Rošického na Strahově, spotřebovala by celou rovinku před hlavní tribunou, včetně doběžiště. Má tři paluby, vybavené kromě jiného i kavárnou, restaurací, obchodem i barem, a do podpalubí se jí vejde 450 osobních automobilů nebo 70 autokarů či tyráků. Královna Astrid a ostatní lodě této flotily nezajišťují ovšem jediné spojení do Anglie. Z francouzského Calais přefičela Emma Bornová kanál La Manche vznášedlem za pouhou hodinu, jenomže na takové vznášedlo

0: na dno, i když se zajdou zahřát do společenských hal. Všichni totiž chrchlají, kašlou, popotahují a troubí do kapesníků, protože jsou nastydlí z té psí zimy, mlhy a z toho mžení. Přibližně každou hodinu se všech 1850 cestujících znovu zvedne a dá se na pochod po lodi ve víře, že se na palubách děje něco zajímavého. Neděje se ovšem nic, dokonce nejsou vidět ani břehy Albionu, ačkoliv nás ve škole učili, že vidět jsou.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik František Nepil, téma Anglie. Byl jste v Anglii, Tondo?
3: Byl, jsem několikrát.
2: A jaké to bylo? Co jste zažil?
3: No, bylo to fajn, byl jsem několikrát v Londýně. Na tom obyčejně jdu se podívat na West End, na nějaké představení, pracovně, no a pak jsme si udělali takový hezký výlet ve Skotsku, jsme byli, no.
2: Aha, tak proto ta představení u nás děláte tak dobře, když se inspirujete u klasiků v Londýně, no, už to chápu.
3: To nevím, jestli...
2: Tak ještě na Broadway a je to.
3: No, tam jsem také několikrát viděl.
2: No, všude byl, všechno zná.
3: Kousku.
2: Dobře, tak počkáme na posluchače, jestli budou pokračovat rádi s Františkem Nepilem, anebo si dají raději Zdeňka Izera a Nemocnici na kraji vesnice. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A k tomu vám zpívá Marcela Holanová. Okay.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální výběr pro naše posluchače František Nepil nebo Zdeněk Izer, na který humor máte náladu. Dobrý den.
4: Miroslav z Karviny. Dobrý den, pane Procházko.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý
4: den. A vám vlast Zdenkovi Izerovi.
3: Máme zapsáno, děkujeme pěkně, Miroslave, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady Josef Praha.
3: Zdravíme.
6: Já bych velmi vehementně hlasoval pro pana Izera.
3: Máme to vehementně zapsáno.
5: Vehementně.
3: Mějte se, naslyšenou, hezký den. I vám, dobrý den.
6: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně.
3: No.
6: Já bych prosil pana Izera, zdravím moderátora i hosta, jo?
3: Jo.
6: Tak, že no, přeju vám hodně zdraví a pana Izera, no.
3: Nápodobně, mějte se, Vojto, dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Dobré odpoledne, Pavle Pavlíčku, já vás zdravím, pozdravím pana Procházku, velitele, a chtěla bych Ačko, ale na Sněžece, mějte se, naštědanou.
3: Děkujeme, děkujeme, Aleno.
5: Alenko.
3: Další, dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka Jitka z Brna a chtěla bych Ačko.
3: Píšeme
8: a zdravím
3: si
8: vás všechny, bavím se, je to paráda.
3: Je to paráda.
5: Lehnout si na záda a číst si?
3: Ne, a poslouchat humoriáda.
8: Tak vy teď nemůžete, ale potom můžete.
3: Tak děkujeme krásně, mějte se hezky. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló?
9: Dobrý den, Kroměří zdraví Toníčka a přejeme mu hodně zdravíčka.
5: Děkujeme.
9: A chtěli bychom Bčko, děkujeme.
3: Tak to byla hezká básnička, děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme všechny dorazivší hlasy a výsledek zní. No, typujeme, Tondo?
5: Asi Zdeněk, Izer?
3: No, je to tak. František Nepil zůstává v Anglii a my se přesuneme do nemocnice na kraji vesnice.
10: Pejška mám. Ne, pejška nemám. Jo, kočičku mám. Ne, kočičku taky nemám.
11: Sestří, kdo je ten pomatený stařík?
12: Toto je pan Novák.
11: Tak ho uložte na pokoj, prosím.
10: Sestří, kůzlátko mám. Ne, taky nemám.
12: Vy máte ráka, pan Novák.
10: Aha.
11: Ježiši Mária.
12: A čo s tým popáleným pacientom na štvorke? Má zle popálené brucho.
11: Uložte ho prosím na záda a dejte mu Viagru, aby se mu na tu popálenou kůži nepřilepila peřina.
13: Pane Procházka, nikam mi neutíkejte. Máme v těch vašich testech ještě nějaké nesrovnalosti. Bylo by docela dobré, kdybyste přišel v pondělí v 7 ráno ještě jednou a budu znovu potřebovat vzorek moči, stolice a semene.
14: Ježíš, ale v 7 v pondělí to už něco mám, pane primáři, znáte to podnikatel. Nestačilo by, kdybych vám poslal slipy?
13: Výborný nápad, pane Procházka, na zhledanou. Sestří, tak za půl hodiny otevřu ambulanci. Pošlete mi pacienty a tu vizitu odložíme na zítra. Naopak zítra vyvěste na ambulanci ceduli, že z důvodu blahobytu neordinujeme.
10: Pane primáři, můžu na slovíčko?
13: Jistě, jak si žijete na patologii?
10: No to jsou fóry, ale teď vážně, včera byl u mě ten pan Jánský.
13: Aha, prý jste měli nějaký konflikt, dokonce mi přišla nějaká stížnost poštou, ale já většinu poštu házím do koše, takže nevím, o co jde.
10: No, seděl vám takhle na chodbě ten pan Jánský, úplně vyřízený, a co prej se děje? Já mu povídám, pane Jánský, radši si sedněte, já mám jenom špatný zprávy. Vaše dcery měly autonehodu. A on, no a co, co se jako stalo? Já mu říkám, ta nejstarší, ta, co řídila, ta, co dělala ten balet, tak nejen, že přišla o ruku v zápěstí, ale i o celou nohu. Ta prostřední, taková ta bystrá, jak loni vyhrála tu matematickou olympiádu, ta má zhmožděný mozek a s tím bude debil až na dosmrti. No a ta nejmladší, taková ta princeznička krásná, tak ta má pořezaný obličej od střebu a plechů, tu vůbec nepoznáte.
11: Pro Krista pana, co ten pan Janský?
10: No ten se zhroutil a pořád opakoval, to snad ne, to snad ne. Tak jsem mu uklidnil a říkám, dělal jsem si srandu, pane Janský, všechny jsou mrtví.
11: Ach, ten váš humor, kolego, že vás to baví. Kam na to chodíte, pro boha?
10: No na pracovišti.
11: Vy už jiný nebudete, vidíte, běžte zase k vašim mrtvým a já ty vaše vtipky vysvětlím těm živým.
10: No vy jste poklad, pane primáři. A probo, co ten mládenec? 27 let, AIDS, kapavka, syfilis, filcký. Ještě žije?
11: No, tak samozřejmě, snažíme se, aby žil.
10: No a co mu na to dáváte?
11: Tak palačinky, bramburáky, pizzu.
10: To jako pomáhá?
11: To ne, to je jediné, co vleze pod dveřmi.
10: Jo, taky hezký for. Tak já letím, pane doktore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Poněkud drsné metody v nemocnici na kraji vesnice a jeden pacient se jmenoval jako náš host, ale ano. Určitě to nebyl Antonín.
2: To byly jiné, Procházky běžný.
3: No, já vím.
2: A zde nějaký zrovna rozšířené. Tuši, že tady dneska budu, že jo?
3: Tak jasný. Třeba jo, třeba předběhnul dobu. Ha? Svým humorem určitě. Hmm. Tak přátelé, bude tu medicinman Michal Tučný a po něm se dozvíme, koho si odhlasujete do finále, jestli bude Zdeněk Izer pokračovat tentokrát ve scénce Autobusák na záchytce, anebo o rybaření bude vyprávět smutný muž Jaroslav Málek. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Medicine Man.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda, finální souboj probíhá právě teď. Zdeněk Izer nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. Dobré odpoledne, kdo pak volá a hlasuje. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle,
1: zdravíme.
2: I pana Procházku.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro autobusáka na záchyce.
1: Dobře. Máme to.
2: Hezký zbytek dne, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Karel z Krakován, takovou malinkou glosu. Zabývělo jezere Krakovany, dva kiláky je týnet nad Labem a my jsme tam měli opravdu aut a tam byla naše Tejnice, nebo nemocnice na kraji Tejnice a přeju si Ačko.
1: Dobře, díky, rozumíme. Naschle. Krásně jste si to spojil se vzpomínkami osobními, výborně. Dobré odpoledne, kdo je dál na telefonu?
5: Dobrý odpoledne, zdravím vašeho hosta.
3: Dobrý den.
5: Zdravím ze Světlé hory.
1: Ano.
5: A přál bych si Ačko.
1: A vaše křestní jméno jenom ještě?
5: David ze Světlé hory.
1: Davide, mějte se hezky, děkujeme, naslyšenou.
3: Davide.
1: Naslyšenou. Tak, ještě někdo přidá své hlasy, poslední šance. Na telefonu 731 800 900 ještě můžete chvilku hlasovat, i když já už tuším, kam se nasměrujeme a kam se pohneme dál. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Pavlíčku, tady je Božena ze Žatel. Já vám srdečně zdravím a i pana Procházku a byla bych samozřejmě pro Ačko a přeju vám krásný zbytek dne a vůbec celý týden a hezké léto.
1: Děkujeme. Mějte pěkně, nápodobně. Přejeme.
6: Děkuji.
1: Díky moc. Tak, autobusák na záchyce bude z pořadu Telebazar Zdeněk Izer a Tina Pletánková.
7: Teda, ještě vám řeknu ta jízda, jak probíhala, jo? Hele, jeli jsme z Mělníka, jo? Jedu. Nic, dobrý. Jenom pane Říši, jde se chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane Říši, čůrat. Pane Říši, kakat. Pane Říši, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říká, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožralej rychlejc poběží, jo.
8: Jak vás to vůbec může napadnout?
7: Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no.
8: Víte co?
7: Nevím.
8: Já mám návrh.
7: Povídejte.
8: Tak z toho nebudeme dělat aféru.
7: No, nebudeme z toho dělat aféru.
8: Když je to soutěž, jak tedy říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady?
7: Nemůžu.
8: Proč ne?
7: Já je mám v Mělníku v hospodě.
8: Já jsem si
7: šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v Mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do Mělníka ani ven.
8: Tak nějak to uděláme, aby jsme se nedělali...
7: No, nějak to uděláme.
8: Nebudeme se dělat zlou krev,
7: to
8: rozumíte?
7: Je, a tohle je zlá krev nebo hodná?
8: To je opilá krev pro vás.
7: Opilá krev.
8: No, tak vyřešíme to tím způsobem.
7: Kterým?
8: No, nebudeme se dělat zlou krev.
7: Nebudeme. To víte, že ne.
8: No, tak podívejte.
7: To víte, že nebudeme.
8: Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile.
7: No.
8: Já tu desetinou čárku napíšu. Před to 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu.
7: Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile.
8: Tak já to
7: nerozumím. Já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat.
8: No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře.
7: Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů.
1: A jsme v závěru dnešní humoriády. Děkujeme Antonínu Procházkovi, že si mezi zkoušením na divadle na nás udělal čas.
7: No prosím, rádo se stalo.
1: A co zkoušíte? Obyčejnou holku?
7: Obyčejnou holku v divadle Lucie Bílé, ano, muzikálek.
1: Kdy bude premiéra?
7: V září.
1: V září, takže celé léto se zkouší.
7: No tak celé léto to prozkouším dva dny, takže...
1: No to ještě léto nekončí.
7: No, já vím, no. Mě to nevadí, ale já...
1: Máte svou práci.
7: Já, tak, je to pro mě zábava.
1: A my jsme rádi i za naše posluchače, že jste uspěl dnešní humoriádě jako bezvadný host.
7: Jo?
1: No, máte jedničku, děkujeme.
7: Od koho od vás, jo?
1: Loučí se i Pavel Kučera, hezký den.
7: Tak mi to napište do Žáka ID.
1: Jo, tak jsem s ní. Naschle.
7: Naschle, jdu na pivo.

změny barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám požáry. V safari parku ve Dvoře Králové pokračují africké dny. Pondělí bylo letošním nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Zemřelo 6 lidí. Je před námi slunečný a horký den. Teploty překročí 30. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů kvůli nadcházejícím vysokým teplotám. Návštěvníky proto vyzývají, aby v Krkonoších nerozdělávali otevřený oheň, nekouřili a netábořili v lese ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár nahlašte přímo hasičům na telefonní linku 150 nebo na linku integrovaného záchranného systému 112. V safari parku ve Dvoře Králové nad Labem pokračuje festival africké kultury a přírody. Jeho součástí je africké tržiště s nabídkou originálních řemeslných výrobků, šperků, oblečení, přírodní kosmetiky nebo koření. Připravené jsou i koncerty nebo přednášky o afrických zvířatech, upřesňuje program mluvčí zahrady Michal Šťastný.
2: Vrchol přináší africké dny v safari parku ve Dvoře Králové prakticky každý den, ať už je to zítřejší povídání s Josefem Formánkem u ohně a některé z oblíbených workshopů anebo trojice velkých koncertů, které nás čekají o víkendu. V pátek začneme ve stylu afrofanku a v neděli uzavřeme africké dny gospelem v podání 10členného afrického sboru.
1: Uplynulé pondělí se stalo nejtragičtějším dnem na českých silnicích za celý letošní rok. Při dopravních nehodách zemřelo celkem 6 lidí. Policie eviduje taky 5 těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku a u Holovou s Najčínsku. Od začátku července zemřelo na silnicích 33 lidí. Za celý loňský první prázdninový měsíc bylo takových případů 35. Pokračuje vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřolt.
3: Dlouhodobě těmi příčinami smrtelných nehod je nejčastěji nepřiměřená rychlost, nevěnování se řízení, takže nějaké rozptýlení v tom autě, ať už je to telefon, navigace a podobně. A přibývá také těch přejetí do protisměru, což byla i jedna z těch pondělních smrtelných nehod.
1: Neřold dodal, že za přejetím do protisměru může být únava nebo mikrospánek. Řidiči by proto měli před jízdou zhodnotit svůj stav a v případě potřeby si udělat přestávku.
0: Sport.
1: Moderní pětibojaři Matyáš Štegman a Dan Vorlíček se stali juniorskými mistry světa ve štafetovém závodě. V litevském Kaunasu vybojovali světové zlato jako první Češi v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, v pondělí byl členem bronzového týmu.
0: Počasí.
1: Dnešní den přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty vyskočí na 30 až 33 stupňů, na horách na 1 na 20 až 24. Zafouká slabý jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na D11 pozor mezi 96. a 98. kilometrem ve směru na Polsko. Kvůli budování odpočívky u Předměřic je tam doprava svedená do zúžených pruhů. Omezení potrvá do 13. září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A dnes už je středa, 29. července, dnešek je 210. dnem v tomto roce. Zdraví vás taky Jakub Schmidt od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové. No a teď 4 minuty po páté, po zprávách s Alenou Brantovou začíná náš ranní informační servis. Takže vás vítáme, za chviličku se podíváme v první reportáži Dobrého rána, dnešního Dobrého rána do Králík na Pardubicko, kde už brzy začne sanace areálu bývalé Tesly. Z výroby tam totiž zbyla skládka 600 tun žárovek a kalové jezírko s nánosem nebezpečných usazenin. A víc o tom slyšíte v reportáži Barbory Soukupové za pár minut. Tak si poslechněte. Ještě jednou dobré ráno a hezkou středu.

0: Petr Spálený, teď v dobrém ráno, za 4 minuty už bude čtvrt na 6. Nebezpečné kovy a další látky jako pozůstatky průmyslové výroby po celém Česku ohrožují podzemní vody, půdu i krajinu. Takovým případem je třeba i areál bývalé Tesly v Králíkách na Orlicko-Ústecku. Sídlí tam už jiná firma, ale ještě letos chce začít s odstraňováním toho původního znečištění.
1: U Kalového jezírka jsem s Pavlem Musilem, jednatelem společnosti, která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a vy jste tady to jezírko dostali jako takové dědictví po Tesle, která tady dřív fungovala. Ono to znečištění není na první pohled vůbec vidět, protože je pod hladinou.
2: Podkladem pro projekt sanace se stala analýza rizik, kterou jsme si nechali zpracovat od odborné firmy. Na dně se nachází asi 1,5 metru kalového sedimentu, který obsahuje těžký kovy, asi nejnebezpečnější je vysoký obsah rtuti.
1: Jak tam tento nános vznikl?
2: Vzniklo to z bývalý výroby Tesly Holešovice. Ten rybník fungoval jako odkaliště z odpadních vod.
1: A na sadě potom, co vy to necháte vyčistit, tak necháte jezírko obnovit?
2: Ano, jezírko by mělo být vyčištěno, měly by se vykácet dřeviny kolem jezera, vysázet nový, mělo by to fungovat jako relaxační zóna. Počítáme s tím, že tady bude místo pro odpočinek a posezení.
1: A my jsme se teď ještě přemístili k velké skládce zářivek a žárovek. Je to taková směs klasických zářivek, podlouhlých, světel. Kolik toho je?
2: Kolik tady toho je? Je to odhadovaný množství asi 600 tun.
1: A sice je to menší část prací na tom čištění areálu, ale ekologická zátěž výrazně větší, a to nejen tady na povrchu, ale i pod zemí.
2: Ano, tady se počítá s otěžením té skládky a ještě by se mělo těžit zemina do 3 metrů pod tou skládkou. Je to z důvodu, že byla zničena kontaminace rtutí až do hloubky, která je ke 3 metrům.
1: Počet starých průmyslových skládek nebezpečných odpadů se postupně daří snižovat po celém Česku. Majitelé pozemků na to můžou čerpat dotace z evropských peněz z operačního programu Životní prostředí, vypsaného pro období let 2021 až 2027, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí.
3: V aktuálním programovém období proběhl průzkum a hodnocení rizik na zhruba 40 skládkách. Asi u 10 z nich už začala nebo je připravená sanace či rekultivace. Kromě Králík jsou to například také skládky v Mníšku pod Brdy, Frýdštejně nebo Rynholci.
1: Sanace Kalového jezírka i skládky zářivek bude dohromady stát asi 80 milionů korun. Z toho 85% pokryje dotace z evropských peněz a zhruba 10 milionů korun přispěje Pardubický kraj. Z Králík Barbora Soukupová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak už jsme říkali, že dnes je středa 29. července, že má svátek Marta, také jsme už blahopřáli. No a narozeniny oslaví dnes televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Borešová, bude jí 80 let. A narozeniny má i herec, scenárista, moderátor a bavič Michal Suchánek, tomu bude 61. Jinak dnes je taky svátek svaté Marty, patronky kuchařů, hostinských či hospodyň.
1: Počasí.
0: Teploty teď můžou po ránu klesat tady v Hradci Králové ke 12 stupňům, Výčině ke 13, v Rychnově může být klidně 14 stupňů Celsia, v Náchodě 12 a v Trutnově nejnižší ranní teplota kolem 11 stupňů. Dnešní den pak přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty vyskočí už na tropických 30 až 33 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. No a zafouká k tomu dnes slabý jihovýchodní vítr.
1: 30. ročník ankety České rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: dnešní den pro vás máme dobré rady na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Ta radioporadna dnešní s datem 29. července bude teď vlastně letní, dá se říct prázdninová, bude právní s magistrem Vojtěchem Adámkem. Bude nás zajímat pokažená dovolená a cestovní právo. Jaké tedy práva, jaká práva máme v případě nějaké nepovedené dovolené. Budete se samozřejmě moci taky zeptat, pokud budete potřebovat studio.hradec@rozhlas.cz, naše e-mailová adresa, anebo pak po 11. hodině zavolejte. Jinak ta e-mailová adresa je platná i pro náš spotřebitelský servis a ten je tady právě teď, jako každé ráno před 17:30. Dneska upřesníme, od kdy začíná platit služba domluvená po telefonu. Náš spotřebitelský expert a je rádce Josef Černý má slovo.
1: Paní Leona dostala telefonickou nabídku na určitou službu, kterou odsouhlasila, na Češi přišla faktura, aniž by ale služba byla provedena. Platbu pochopitelně odmítla, ale bylo jí vyhrožováno inkasní firmou. Paní posluchačko, i v případě, že nějakou nabídku po telefonu odsouhlasíte, vstoupí v platnost teprve, až ji potvrdíte písemně. To znamená, že vám musí být poslána ještě v písemné formě a pokud ji nepodepíšete, platná není.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecký magistrát už letos rozdělil bezmála 220 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Za první pololetí město přijalo 31 žádostí. Hodnotící komise podpořila 24 z nich. Peníze můžou žadatelé využít například na pořádání kulturních, sportovních nebo komunitních akcí. O dotaci je možné žádat až do konce listopadu. Na vlakovém hlavním nádraží v Trutnově stojí až do 2. srpna legiovlak. Součástí expozice je 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920, kterým se českoslovenští legionáři přepravovali po transsibirské magistrále. V Litomyšli večer začne filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize režiséra Jana Hřebejka. Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun.

0: Stavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Schmidtem.

Wilson, cicho.

0: coraje. Sí.
1: Český rozhlas Hradec.

0: právě Denní tisk.
1: Pojďme se i dnes začít v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Co se píše na stránkách středečních novin? Začnu Mladou frontou, dnes přílohou kraj Hradecký. Oceánská jachta byla i učebnou. 20-letý Cormac Brunswick Book z Janských lázní strávil měsíc na oceánu, kolem Irska urazil přes 700 námořních mil. Na jachtu ho brával už tatínek jako malého v kočárku. Na skutečnou premiéru na moři si ale musel Cormac Brunswick Book z Janských lázní počkat 20 let. V létě se zúčastnil prestižního jachtařského závodu kolem Irska. Pobyt na jachtě si 20-letý muž, který má české i irské občanství, o několik týdnů prodloužil. Vyzkoušel si i vzdělávací program, který má podpořit osobnostní rozvoj mladých lidí a používá oceánskou jachtu jako plovoucí učebnu. Jeho táta, významný irský podnikatel a investor, patří mezi špičkové oceánské jachtaře. V roce 2017 například absolvoval extrémní sólový závod kolem světa. No a podrobnosti už tedy si dočtěte sami ve velkém článku. V Mladé frontě dnes se o tom píše. Já se dívám do regionálního hradeckého deníku. Tady píšou, že na křižovatce Mileta se otevřou zbývající podchody. Přibyly i nové zastávky městské hromadné dopravy. Křižovatka Mileta v Hradci Králové je už od dubna otevřená pro dopravu. Rekonstrukce ale stále ještě není úplně zcela u konce a několik restů ještě zbylo. Už příští týden v pondělí konkrétně, abych byl přesný, se otevřou dva zbývající podchody pro pěší a cyklisty a zprovozní se také nové zastávky městské hromadné dopravy. Tak si o tom můžete přečíst, jak jsem říkal, v Hradeckém deníku. No a dnešní Právo píše o tom, že letní koupání v Novém Městě bude přírodní. Po letech čekání se v neděli znovu otevřou brány letního koupaliště v Novém Městě nad Metují. Celý areál prošel důkladnou rekonstrukcí za 125 milionů korun, která navazuje na dlouhou historii koupání u Metuje. Návštěvníkům nabízí velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. No a slavnostní otevření letního areálu Metuje bude symbolicky spojeno s oslavami 525. výročí založení města, jehož základní kámen byl podle historických pramenů položen 10. srpna roku 1501. Jinak ten nový letní areál Metuje je zároveň biotopovým koupalištěm, které využívá přírodní způsob čištění vody. Ta zde totiž není upravována chemicky pomocí chloru, ale je čištěna přirozenou cestou prostřednictvím biologických procesů rostlin a filtračních zón. Podrobnosti si můžete přečíst v dnešní Právu třeba, ale viděl jsem článek třeba i v Mladé frontě dnes v příloze kraj Hradecký, takže tam všude se píše o novém koupání v Novém Městě nad Metují, které si budete moci užívat už od neděle, jak jsem říkal. Tak tolik pro tuto chvíli z novin, za hodinu se do nich podíváme znovu.

0: Naším dnešním ranním hostem po půl deváté bude myslivkyně, spisovatelka a lektorka Jitka Přibylová-Vaňková z Dolní Radechové u Náchoda, která svůj život pevně spojila s přírodou, lesem a tradicemi. Kromě toho, že se stala myslivcem, tak vede také kroužek mladých ochránců přírody se zaměřením na myslivost, to jí hodně baví a naplňuje. No a své zážitky z lesa navíc přenáší i do svých vlastních knížek, které vám taky po půl deváté, až tady Jitka Přibylová-Vaňková bude, rádi představíme. Tak si dnešního ranního hosta poslechněte.
1: Počasí.
0: Ranní teploty. Nejprve tady v Hradci Králové teď teploměr ukazuje 13 stupňů, v Trutnově je aktuálně 12,5, v Jičíně 13, v Náchodě 14 stupňů Celsia, ještě pohled do Rychnova nad Kněžnou, kam také zdravíme, a tam je teď kolem 14 stupňů. Co nás čeká během dne? Dnešek přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu a tropické teploty. Vyskočí na 30 až 33 stupňů, na horách naměříme 21 až 24 stupňů Celsia a zafouká k tomu slabý jihovýchodní vítr. Za půl hodiny už budeme mít aktualizovanou předpověď počasí, takže si ty teploty upřesníme, jestli dál budou platit, nebo se to někam pohne, třeba o stupínek, buď nahoru nebo dolů. To všechno řekneme a samozřejmě si povíme, jaký je výhled na zítřek. To bude zhruba tak za půl hodiny, tedy kolem 17:45 v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Eva Farná v Dobrém ránu, kde teď budeme trošku počítat a podíváme se, kolik žije v Česku lidí. Podle posledních údajů Českého statistického úřadu měla naše republika na konci prvního čtvrtletí letošního roku 10 milionů a 896 tisíc obyvatel. První pokusy určení počtu lidí, i když jenom v určité oblasti, se u nás objevily ve středověku, ale to první jednotné sčítání lidu na celém našem území nařídila až císařovna Marie Terezie. Začalo v únoru roku 1754. No a tak se Tereza Brázdová tentokrát dětí zeptala.
1: Kolik je na světě lidí?
2: 50.
1: To je málo, ne?
2: Ne, já vím. 90, 100.
1: Znáte naši planetu?
2: Jo, země koule.
1: A co na té země kouli je?
2: Lidi.
1: Kde ty lidi žijí?
2: V domech. A já vidím domečku a naše nádhernej.
1: A mají všichni lidi na světě stejné domy, nebo ne?
2: Jo.
3: Ne.
2: Ne.
3: Nemají.
1: A v čem bydlí Eskimáci?
2: Domečku takovým jiným. A má jenom boubu a je trošku zboulaný.
3: Je malej.
1: A z čeho je?
2: Z tvrdých kostek.
1: A ty kostky jsou?
2: Cihly.
1: Nejsou z ledu, když jsou to Eskimáci?
2: Jo, jo.
1: Tak v čem žijí lidé v Africe?
3: Taky v stany.
1: A v čem budete žít jednou vy?
2: Domů.
1: A jak bude vypadat?
3: Oranžovej.
4: A takhle to vidíme my.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Broučci.
2: Tak už zas broučku poletíš, ale budeš poslušný?
3: Budu.
1: Legendární příběh Jana Karafiáta o nezbedném broučkovi.
2: Ono si tě to samo najde. Už slyšíš, broučku?
1: Broučci. Audioknihu v podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Labe u Dvora Králové je pro vodáky aktuálně na hranici sýznosti. Neratov bude už po 12. hostit divadelní festival Menteatrál. Čeští motocyklisté dominovali závodu na přírodním okruhu v Belgii a dnešek přinese oblohu bez mraků a teploty až 33 stupňů. Hezké ráno vám přeje Alena Brantová. Řeky v Královéhradeckém kraji v horkém létu vysychají. Většina z nich v povodí Labe má podle vodohospodářů jen polovinu dlouhodobého průtoku a hladiny dál klesají. V okolí Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je řeka pro rafty na hranici sýznosti, říká provozovatelka půjčovny lodí Veronika Sedláčková.
6: Úsek Labe ze Dvora Králové do Kuksu leží pod přehradou Les Království, ze které konstantně otéká 3,5 kubíku za sekundu, tedy více než do ní přitéká. Na rozdíl od jiných řek je tak naše trasa stále sízná. Zatímco pro kánoe je nyní úsek sízný bez komplikací, posádky raftu musí počítat s pár místy, kde bude nutné loď odlehčit.
4: V osadě Neratov v Orlických horách se od zítřka do 2. srpna bude konat divadelní festival Menteatrál. Nabídne divadelní představení, workshopy, diskuze, koncerty i noční kino. Přehlídka profesionálních divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením se uskuteční po 12. Pořadatelé usilují o to, aby divadlo lidí s handicapem bylo vnímáno jako plnohodnotná součást divadelní scény. Česko čeká další vlna veder, může se tím výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, kteří tvoří projekt Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celé republice riziko vzniku a šíření požáru na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů mají trvat 1 až 2 týdny.
7: Sport.
4: První 3 místa v průběžném pořadí evropského šampionátu motocyklových závodů na přírodních okruzích patří českým jezdcům. Po závodu v belgickém Chimi je 3. Matěj Vít a 2. Petr Najman. Na vedoucí pozici se drží obhájce titulu Marek Červený. Hořický jezdec zapsal za 1. a 3. místo 41 bodů.
8: To, že jsou na prvních 3 místech Češi, tak na to můžu říct jenom jednu věc. To, že dokazujeme, že český road racing není pomalej a že tady máme kluky, který umějí jezdit. Takže gratulace Petrovi, Matějovi a doufejme, že budeme šťastní na konci sezóny.
7: Počasí.
4: Dnešní den přinese jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Teploty vyskočí na 30 až 33 stupňů. Na horách na 21 až 24 stupňů. Zafouká jen slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové, 6:04, pokračuje náš ranní informační servis. Za chviličku se vypravíme společně v další reportáži do Vysokého nad Jizerou, kde začalo magické léto plné kouzel. Společnost pro pomoc mentálně postiženým tam už tradičně pořádá tábornické setkání na pomezí Krkonoš a Jizerských hor. No a vezme nás tam Eliška Pilařová v reportáži. No a taky se vrátíme ještě k tomu, o čem jste slyšeli ve zprávách teď od Aleny Brantové, o tom, že čeští motocykloví závodníci vládnou evropskému šampionátu na přírodních okruzích, jsou opravdu skvělí, takže i o tom budeme mluvit ještě v této hodině, bude to ve sportu chvilku před 7 hodinou v Dobrém ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. K tomu vám taky hezky a příjemně zahrajeme, takže Karol Zik zaspívá Sandra, Marek Ztracený tady bude jako první v této hodině, Helena Vondráčková, Jakub Schmidt přeje dobré ráno a hezkou středu 29.

0: Karel Zich tady byl teď po ránu s písničkou v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Snad se vám líbila, je 12 minut po 6, za 3 minuty už bude 6:45. No a my se vypravíme do Vysokého nad Jizerou, kde pořádají tento týden, tedy konkrétně Společnost pro pomoc mentálně postiženým, tradiční sportovně rehabilitační pobyt, a připravil ho pobočný spolek Dvůr Králové pro 65 táborníků z celé republiky.
1: Můžu vědět, co to malujete?
2: Malujeme vlajku želvoslon.
3: Bude to vlajka našeho dílu, protože naším úkolem je zachraňovat bájné slony. Mým magickým zvířetem je želva.
2: A já mám plyšového slona. Mirka Němečková.
3: Berný Petr. Dva vedoucí.
1: Kolik vás je?
3: Nás v oddíle je 9.
1: A ty jsi?
4: Aneta Škalovnová.
1: Odkud jsi, Anetko?
4: Jsem z Hradce.
1: A na co se těšíte nejvíc?
4: Diskotéka.
5: Budeme chodit na huby. Já se jmenuji Česmír Hanousek a jsem z Tuchořic a jsem v chráněném bydlení.
1: Tak, Česmíre, teď jsi se těšil na večeři, ale na co, než jsi sem jel?
5: Na hezké hody.
1: A tak pořád jsou tam ty dobroty. A já jdu teď za Martinem, jo? Martin Nuhlíček, vy jste vedoucí pobytu.
6: Rehabilitačně sportovní pobyt, ano. My se jezdíme, já teda třeba víc jak 20 let, a někteří účastníci jsou tady celou dobu stejně jako my. Dneska už jsme třeba 70, takže některé ty sportovní aktivity se musí i trošičku omezit, tak aby jsme se přizpůsobili tomu, co kdo zvládne. Děláme olympiádu, běhy, skoky, hlavně hodně turistiku. Tak vodníkům to dá hlavně setkání. Ti lidi, kteří jsou různě v zařízeních anebo i doma, tak mění prostředí a těší se sem, protože se tady potkají s těma lidma, kteří nevidí celý rok. Nejenom realizační tým, ale i ty táborníci jsou lidi z celé republiky, dá se říct.
1: Mám tu zkušenost, že lidé s tímhle handicapem jsou úžasně vstřícní, dokáží mnohokrát vracet jakýkoliv zájem.
6: A i ty rodiče některých těch táborníků píšou, volají a děkují, že vůbec děláme takovouhle akci, že i oni si vlastně můžou odpočnout, protože pokud toho syna nebo dceru mají doma celoročně, tak hledají možnost, jak si vlastně taky zrelaxovat. Takže jsme spokojení všichni. A nikdo nemá problém ze sebe udělat si srandu. Mě by to ani nebavilo, kdyby jsme tady jenom dělali striktně nějaký úkoly a ta legrace by tam nebyla.
1: Dobře, jdeme se zasmát, protože dojde na finance a to je vždycky velmi zábavná věc.
6: Tady sedí za mnou předsedkyně spolku, která zařizuje finance a tak.
7: Jmenuji se Jana Čudejková. Celorepublikově je dotace, nám ji přerozdělí a máme tady dobrou podporu právě od SPMP České republiky.
1: Kolik těch táborníků celkem tady má?
7: Letos přijelo 65.
1: Tak to už je hodně velká parta. No a s Vysokým máte dobré zkušenosti, jinak byste se nevraceli.
7: Přesně tak.
1: Z Vysokého nad Jizerou Eliška Pilařová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byla Sandra. Teď v dobrém ránu. Svátek má Marta dnes ve středu 29. července, takže všechny nositelky tohoto jména zdravíme, přejeme všechno nejlepší, užijte si svůj sváteční den. Narozeniny má televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, bude jí 80 let a slaví i herec, scenárista, moderátor a bavič Michal Suchánek, ten oslaví 61. narozeniny. Dnes je taky svátek svaté Marty, patronky kuchařů, hostinských nebo hospodyň.
1: Počasí.
0: Tak máme novou aktualizovanou předpověď počasí, než se na ní podíváme, tak vám řeknu, že teď v Hradci Králové ukazuje teploměrně něco kolem 13 nebo 14 stupňů Celsia, v Trutnově 13, v Jičíně taky 13, v Náchodě kolem 14 stupňů Celsia a v Rychnově taktéž kolem 14. No a co nás čeká během dne? Nakonec nebude těch 33, je to o stupínek nižší ta předpověď, kterou nám před chvíličkou poslal Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, ale i tak bude vedro, dnes už tedy tropické, které vydrží i v následujících dnech a budou ty teploty pak stoupat v těch následujících dnech možná až ke 40 stupňům. Zeptáme se na to, až budeme s Tomášem Popelkou mluvit kolem 8:45. Dnes tedy slunečno a velmi teplo, jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupně Celsia, na horách 23 až 26. Noc pak bude jasná až skoro jasná, teploty klesnou na 18 až 15, no a zítra slunečno a velmi horko. Už zítra bude jasno až polojasno. Teploty zítra 31 až 34 stupně Celsia, v Polabí ale může být až 36. No a odpoledne zítra předpokládáme silnou až velmi silnou zátěž teplem. To jenom, abyste věděli, s čím počítat v těch následujících dnech. Pak ještě v pátek půjdou teploty také nahoru. V sobotu a v neděli by měly klesnout asi na 34 stupně Celsia, ale bude ta obloha i s nějakou tou přeháň. Všechno si s Tomášem Popelkou dneska kolem 8:45 povíme. Tak nás dál poslouchejte, vstávejte s námi a přejeme vám hezkou středu 29. července. Dobré ráno, hezké léto.
2: Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 6 hodin 24 minuty a dnes odpoledne po 13. bude hostem Alex Minářové, moderátor, bývalý vícebojař a olympijský vítěz v desetiboji z roku 2004 Roman Šebrle, který nám řekne třeba i to, jestli tušil vůbec, že ho jednou jeho další profesní kroky zavedou do televizního prostředí.
1: No abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
2: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně něco jiného a bylo to zajímavé. No.
2: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal. No.
0: A víc dnes odpoledne, kdy bude Roman Šebrle hostem u Alex Minářové po 13. hodině, tak si poslechněte. Teď tedy ještě Smoky v dobrém ránu a za 4 minuty už bude 6:30, takže Alena Brantová přijde se zprávami. Poslechněte si pak, co je nového.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí, dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku nebo u Holovou s Najčínsku. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám požáry, upozorňují na to správci Krkonošského národního parku. Turisté by proto neměli kouřit, rozdělávat otevřený oheň ani tábořit mimo vyhrazená místa. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé lesní požáry nedaleko Bordeaux. Plameny spálily už přes 40 000 hektarů a na 200 domů. Své domovy muselo opustit přes 200 000 lidí. Francie tak čelí největší evakuaci mimo období války. Po celý týden se v bývalém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic koná sochařské sympozium. Tradiční setkání absolventů Fakulty architektury Pražského českého vysokého učení technického bude zakončené sobotní vernisáží. Práci s kamenem si ale může vyzkoušet každý, kdo se přijede do bývalého lomu podívat. Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace, se kterou se začal připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni dovedl jako kapitán tým na mistrovství světa ke čtvrtému místu a pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil. Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26. Pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli opravě plynovodu je uzavřena ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat.

0: právě Denní tisk.
1: 6 hodin 39 minut, nebo chci tady 9 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a teď už tedy pohled na stránky novin, jak bylo řečeno, na 100 lesních rohů spustí halaly, připomíná Mladá fronta dnes. Lesní roh neboli horna je žestový hudební nástroj s konickou trubicí, pevné místo v orchestrech má už od 18. století, vyvinul se z loveckých nástrojů pro hraní fanfár a signálů při lovu. No a když na 100 hornistů z celého světa spustí najednou tradiční halaly, tak to bývá obrovský zážitek. To pro letošní letní hornové kurzy napsal rezidenční skladatel 21. ročníku festivalu Za poklady Broumovska Jan Valta. No a skladba zazní v premiéře dnes v 18 hodin v kostele svatého Michaela ve Vernéřovicích. Takže jste zváni, bude to určitě velmi působový hudební zážitek, tak si to užijte. No a užijte si i porcinkuli, která bude v Hostinném. Od pátku do neděle se v Hostinném uskuteční tradiční porcinkule, původně františkánská slavnost, se v podkrkonošském městě koná nepřetržitě od roku 1684. No a v sobotu na náměstí vystoupí třeba popová kapela Poetika, skupina No Name a taky Děda Mládek Illegal Band. Program završí pak v sobotu půlnoční rozhovor radničních obrů a ohňostroj. V bývalém františkánském kláštere pak zahraje Big Band Dvorský, no a v městském parku pódium bude patřit zejména regionálním kapelám. V neděli pak odpoledne na náměstí vystoupí v Hostinném pardubická Vypsaná fixa a na závěr třinecká rocková skupina Alkohol. Program bohatý, tak si porcinkuli Hostinném teď od pátku do neděle hezky užijte. Tak chyba zvou tedy dnešní regionální noviny. No a ještě Právo tady máme, tak se do něj taky podíváme. Je tady velký článek k tomu, že banky zdražují hypotéky. Šance na obrat je velmi malá. Obavy, že přetrvávající napětí mezi Spojenými státy a Iránem ještě více prodraží Čechům hypotéky, se naplnily. Nabídkové sazby tento měsíc zvedla hned 500 tuzemských finančních domů. V porovnání se sazbami běžnými v lednu si tak lidé u průměrné hypotéky připlatí zhruba 1400 korun měsíčně. Dnes platí, že pokud banka uvádí sazbu lehce pod 5%, je to pěkná nabídka, uvedl pro Právo David Aim, místopředseda představenstva předního hypotečního zprostředkovatele Gepard Finance. Nejcitelněji do úroků v červenci sáhla Moneta Money Bank u tříleté fixace, v porovnání s červnem zvýšila o 0,4% bodu na 4,99%. O 0,3% bodu pak zdražila tyto nejoblíbenější hypotéky taky mBank a zhruba o 10% stoupla i sazba u Komerční banky, FIO banky a UniCredit Bank. Podrobnosti tedy ve velkém článku v dnešním Právu, tam si můžete všechno dočíst a prostudovat. Tak, tolik noviny pro tuto chvíli, přejeme vám dál hezké vstávání.

0: Vodníci vládnou evropskému šampionátu na přírodních okruzích. V kategorii supersportu jsou totiž po třech odjetých závodech na průběžných prvních třech pozicích, což je skvělé. No a lídrem je aktuálně hořický jezdec Marek Červený, který si svou pozici pojistil v belgickém Chimay. Víc za chviličku v dnešním ranním sportu, hned po písničce Dalibora Jandy.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečný a velmi teplý den, bude jasno nebo skoro jasno, teploty 29 až 32 stupně Celsia, na horách 23 až 26. A co se týče větru, tak ten by měl pofukovat jenom velmi slabě a bude to jihovýchodní vítr. Co se týče noci, ta bude taky jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 18 až 15, no a zítřek bude slunečný a už tedy velmi horký, teploty zítra 31 až 34 stupně Celsia, v Polabí ale může být klidně až kolem 36. Tak, to je předpověď z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dál vám přejeme dobré ráno, hezké vstávání, možná bych připomněl ještě teď aktuální teploty, abyste věděli, že tady v Hradci Králové je kolem 14 stupňů, v Trutnově kolem 13, v Jičíně ukazuje teploměr 14 stupňů, v Náchodě 14,5 a v Rychnově 16.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez mase jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 51 minut. No a Česká motocyklová škola o sobě dala opět velmi hlasitě vědět. Na evropském šampionátu v road racingu se v belgickém Chimay dařilo hned třem našim závodníkům, kteří se prosadili v obou jízdách. V té první dominoval na místním přírodním okruhu hořický závodník Marek Červený, který způsobem start cíl udržel za zády o pár desetin vteřiny Holanďana De Haana.
1: Povedená záležitost, jak počasím, tak to, co se zajelo. Samozřejmě Haan, velice šikovný kluk, mladý, takže perfektně jel a bylo skvělý se svíst s takovým závodníkem a samozřejmě bylo to hezčí vítězit.
2: Zkušený 46-letý obhájce titulu tak zapsal za výhru 25 bodů a pojistil si vedení v průběžném pořadí šampionátu. Před druhou jízdou se ale změnily podmínky a na mokré trati v Chimay už nechtěl Červený riskovat.
1: Já jsem určitě zvolil tu variantu, že chci jet bezpečně na vodě, protože, jak říkám, dlouhodobě road racing je nebezpečný na suchu, na tož na vodě, takže podle toho se chovám. A samozřejmě chci přivést co nejvíc bodů do šampionátu, takže podle toho ode mě vypadal odvedený druhý závod.
2: Hořický jezdec tak jistil třetí pozici a další body do evropského šampionátu. Mokrá trať naopak vyhovovala jinému českému závodníkovi, 24-letému Matěji Vítovi. O generaci mladší jezdec se naopak nebal zariskovat a odměnou mu bylo 25 bodů za první místo.
3: Mám trošku pocit, že na té vodě jsem si takové jistější. Baví mě voda, dokážu si s tím snáš poradit, takže jakmile začne vždycky pršet, tak mám takovej malý úsměv na tváři.
2: Malý úsměv se po chvíli změnil ve větší, když si talentovaný český závodník Matěj Vít uvědomil, že se v průběžném pořadí posunul na třetí pozici před Brita Johnsona a Nizozemce Kaljouva. Aktuálně tak vede Marek Červený se 17-bodovým náskokem před Petrem Najmanem. Třetí Matěj Vít je zpět o dalších 23 bodů.
1: To, že jsou na prvních třech místech Češi, tak na to můžu říct jenom jednu věc. To, že je to skvělý, že dokážeme být vepředu, to, že dokazujeme, že český road racing není pomalej a že tady máme kluky, který umějí jezdit. Takže gratulace Petrovi, Matějovi a doufejme, že budeme šťastní na konci sezóny a všichni si užijeme jakýkoliv umístění.
2: Přeje si za všechny české závodníky ten nejzkušenější Marek Červený. Ve čtvrtém dílu evropského šampionátu v motocyklových závodech na přírodních okruzích bude mít navíc celé trio výhodu domácího prostředí, protože 9. srpna se pojede v Hořicích. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nové Město nad Metují otevře v srpnu nové koupaliště. Vysokoškolské koleje v Hradci podraží. Fotbalisté Hradce Králové se chystají na odvetu proti Tromze. A dnešek bude slunečný s teplotami až 32 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Nové Město nad Metují na Náchodsku otevře 9. srpna nové biotopové koupaliště. Za celý areál, včetně úprav okolí a příjezdové cesty, radnice zaplatila 125 milionů korun. Nechybí převlékárny nebo gastroprovoz, říká starosta města Milan Slavík z ODS.
2: Součástí celého areálu je především bazén, kde je plavecká část, v polovině v druhé, mimo jiné rozdaliště pro ty nejmenší oddělené dřevěným molem. Čistící zóna je vedle, takže to na první pohled od běžného koupaliště nepoznáte.
1: Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%, tedy o výši meziroční míry inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Univerzita očekává, že zájem ještě zvýší studenti prvních ročníků. Žádosti o ubytování je možné podávat až do 9. srpna. Teprve pak bude univerzita znát konečný počet zájemců. V Litomyšli večer začíná filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Festival doplní besedy s tvůrci, koncerty i program pro děti. Podle filmového producenta a pořadatele Ondřeje Trojana byl loňský přesun festivalu z jihočeských Slavonic do východočeské Litomyšle správným krokem.
3: Tady je o nás tak jako hezky postaráno a máme strašnou radost, jak se o nás to město přijalo. A vlastně, jak se k nám i letos chová, tak jako vstřícně a opravdu nám se snaží být ve všem jako nápomocný. Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromze. Norský tým i přes porážku 0-1 na domácím hřišti ukázal svou kvalitu a hradecký kanonýr Van Beren ví, že vsadit pouze na defenzivu nemusí k postupu stačit.
4: My musíme prostě být lepší na balón, jak jsme byli tam. Určitě bude tam nějaký tlak, protože oni jsou velmi dobře na balón, takže musíme dobře bránit, ale když dostáme ten balón, musíme jako správně rozhodnout a jít s balónem na volno prostor a nemůžeme jako jenom bránit, protože pak to bude fakt těžký.
0: Počasí.
1: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26. Pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na silnici číslo 37 na Trutnovsku u obce Hajnice v části Výšinka je kvůli stavebním pracím uzavřený jeden jízdní pruh a v tom volném se jezdí kyvadlově. Provoz tam řídí semafory. Omezení má trvat do konce roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tisíce lidí denně na vrcholu Sněžky je už takový typický obrázek letní sezóny v Krkonoších, zároveň je možné trávit dovolenou na horách, ale i v klidných místech. Jak to tedy v Krkonoších vypadá v polovině letních prázdnin, to nám za chviličku poví náš reportér David Macháček. Takže zvuk poslechu dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové, které otevřelo teď chvilku po 7. hodině svoji další hodinu. Dnes je středa 29. července. Samozřejmě i dnes budeme také soutěžit. A v Bleskovce před půl osmou tady pro vás máme i dnes propisku Českého rozhlasu Hradec Králové. a hlavně dvě vstupenky na rodinný festival Friends Fest, který bude už příští sobotu 8. na dostihovém závodišti v Pardubicích a kde uvidíte spoustu známých kapel i interpretů a bude tam i další doprovodný bohatý program. Takže víc před 7:30, držím vám palce a jinak ještě jednou krásný další letní den od Jakuba Šmita. Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno.

0: 7 hodin, 12 minut, Český rozhlas Hradec Králové, přejeme vám dobré ráno a teď na Sněžku a do Krkonoš jako takových zamíříme, jak jsem slíbil. Chvíli to je rušný velkoměstský bulvár, potom zase lidu prázdná pustina. Takovou proměnu může turista skutečně v Krkonoších vyzkoušet za jeden jediný den. V letní sezóně projde značenými turistickými trasami až 2,5 milionu lidí, ale ne všichni se vydávají stejnými cestami. Jak to na krkonošských hřebenech vypadá v polovině prázdnin, to ví náš reportér David Macháček. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno, já jsem si ty Krkonoše skutečně prošel osobně, a to od západního konce Ujzerských hor až přímo do Žacléře na východním cípu, a tu proměnlivost potvrzuji, protože během 4 dnů si člověk skutečně připadal jak na městském bulváru, a také jsem ale procházel místy, kde člověk půl dne nepotkal nikoho dalšího. Takže Krkonoše mají v polovině léta tady ty dvě polohy, a přestože to jsou rozlohou malé hory, tak dá se vybrat, jestli člověk chce být ve společnosti anebo o samotě.
0: A kde je turistů nejvíc? Je to vrchol Sněžky?
1: No je, samozřejmě. Tam ta statistika a i moje osobní zkušenost je neúprosná. Tam se dokáže v jednom dní vystřídat i přes 5 000 lidí. A když je alespoň trochu slušné počasí, tak ti lidé přicházejí na vrchol ze všech stran, vyváží je tam lanovka, chodí pěšky od Obřího dolu, a aby se ten provoz vůbec dal zvládnout, tak je na Sněžce zavedený jednosměrný provoz, takže nahoru se chodí buď z Růžové hory, nebo od Obřího dolu, to je ta nejznámější taková ta cesta v serpentínách, a dolů se musí scházet vlastně okolo Sněžky po té polské silnici, která lidi zase přivede k Obřímu dolu. Protože kdyby se lidi míjeli v těch serpentínách, tak to nedopadne dobře. A jenom na dokreslení toho, jak to vypadá na vrcholu, i známá poštovna, tedy něco jako stánek, prodejna suvenýrů, místo pro malé občerstvení, tak i tam je zařazený už jednosměrný provoz, protože je tam zkrátka našlapáno. A aby to nevypadalo, že jenom ta Sněžka je takhle obležela, tak upozorním, že i planina okolo Pramene Labe, to znamená mezi Voseckou boudou a Labskou boudou, tak to je asi druhé nejfrekventovanější místo v Krkonoších.
0: Jsou krkonošské boudy na takový nápor vůbec připravené?
1: Jsou. Mohu říct, že když člověk chce udělat hřebenový přechod Krkonoš, nemusí sebou nosit zásoby jídla. Dá se v krkonošských boudách snídat, obědvat i večeřet. Nejsou tam nijak velké nápory, ale zdůrazním tady jeden velký rozdíl na té česko-polské hranici Krkonoš. Zatímco čeští boudaři stále vyžadují spíše až na výjimky placení v hotovosti, a je potřeba si tedy v Podkrkonoší ve městě vybrat bankomatu dostatek peněz, tak v polských boudách se bez problému platí platební kartou, bezkontaktní platební kartou, hodinkami, mobilem, v poctivých kurzech, a nabídka jídel tam je dobrá a zajímavá, takže to je ta dvojí zkušenost. Česká strana Krkonoš peníze, polská strana Krkonoš platební karty.
0: No a měli bychom na závěr ještě nějaké doporučení pro ty, kteří se chtějí náporu turistů vyhnout v Krkonoších?
1: Jsou to pořád hlavně ty východní Krkonoše, to znamená, když si to někdo představí, tak mezi Pomezními boudami a Žacléřem, kde jsou rýchory, tak tady ten východní okraj Krkonoš není tak obsazený. Často se tam chodí, a to je dobré teď v horkém létě, mezi vzrostlými stromy, jsou tam pozůstatky těch známých i bukových pralesů. Takže pokud někdo chce klidné Krkonoše a dýchat čerstvý vzduch, tak východní Krkonoše jsou stále ale jistota, protože ty hlavní davy jsou na Sněžce, Pramen Labe a podobně.
0: Doporučuje David Macháček, který si sám osobně Krkonoše prošel. Tak děkujeme, Davide, nashledanou.
1: Naslyšenou a hezké léto.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu

0: počasí.
1: 7.20, rád připomenu, že dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno venku, teploty vyšplhají na 29 až 32 stupně Celsia, na horách 23 až 26 a pofukovat k tomu bude jenom slabý jihovýchodní vítr. No a za chviličku po písničce už se samozřejmě pustíme do té dnešní ranní soutěže, tak se pomalu připravte, vy, kteří byste chtěli vyhrát ceny, které ještě za chviličku znovu připomenu a představím. Hodně štěstí.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bleskovka.
1: A zase jste nějak poznali, že se blíží Bleskovka, už asi 20 vteřin před koncem písničky se začali telefonovat a volat a to je dobře. Pojďme si zahrát, zasoutěžit i dnes o propisku Českého rozhlasu Hradec Králové a o dvě vstupenky na rodinný festival Friends Fest, který tam bude tedy v Pardubicích na dostihovém závodišti už příští sobotu 8. Marpo vás čeká, Tublatanka, David Koller, Michal Nesvadba, bude tam sraz Mustangů, Strongman Show, atrakce pro děti a ještě mnoho dalšího, takže si to krásně užijete. No a vaším úkolem bude dnes poznat narozeninového oslavence, nebo narozeninovou oslavenkyni. Ona dnes slaví nejenom Saskia Burešová a herec a bavič Michal Suchánek, ale i tahle dáma, která v dětství hodně se věnovala gymnastice například.
2: Kromě té gymnastiky si myslím, že pro to krasobruslení určitě byl velmi důležitý i balet. A velmi ráda a velmi často teda vzpomínám na přípravku Národního divadla na paní Naďu Sobotkovou. Pak samozřejmě vzpomínám i na tu moderní gymnastiku a ta moderní gymnastika se hodí jakoby i pro herce, hodí se pro muzikálové tanečníky. No a to krasobruslení vlastně vedle těch kabelek je ještě taky trošku moje profese, protože mám možnost ještě dělat choreografie jak těm gymnastkám, tak těm krasobruslařům, anebo i hercům, tanečníkům, operním pěvcům.
1: Tak vypadá to, že víte, tak zavolejte, jestli víte, kdo to je a kdo má dnes narozeniny. Tady je telefon.
0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Tak, linka je v tuto chvíli obsazená. Dobrý den, haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak tam?
3: Jaroslav.
1: Jaroslav. Tak Jaroslave, co myslíte, koho jste poznal?
3: No já myslím, že to je Dana Morávková.
1: Dana Morávková, rodačka z Písku, z jižních Čech, dneska má 55. narozeniny, narodila se 29. července roku 1971. No a skutečně v dětství se věnovala tomu baletu, gymnastice a krasobruslení taky. A pozor, ona je, nevím, jestli to víte, dvojnásobnou juniorskou mistryní republiky v krasobruslení. Takže takhle skvěle se jí dařilo v tomto sportu, když tedy se mu naplno věnovala. Skvěle, takže Daně Morávkové, blahopřejeme k těm dnešním 55. No a vám taky, Jaroslave, jak se užíváte léto zatím? Dobrý?
3: Dobrý zatím.
1: Jo? Tak to je hlavně.
3: Bude ještě silnější
1: asi. Bude ještě velmi silné teď v těch následujících dnech a možná i týdnech uvidíme, ale my to zvládneme, to prostě k létu patří. Zvládne to pěkné slunečné počasí, někde u vody to bude určitě moc fajn. Nebo ve stínu s něčím dobrým k pití. Tak se mějte krásně, užijte si to a užijte si taky příští týden Friends Fest v Pardubicích. Naschledanou, Jaroslave.
3: Děkuju, naschledanou.
1: Tak a teď ještě jedna písnička Valdemara. Matušky nás čeká v dobrém ránu Českého rozhlasu. Hradec Králové a pak už další zprávy s Alenou Brantovou, takže to bude za nějaký kolik 2,5 minuty. Dobré ráno a vám taky dobrou chuť, pokud máte na stole snídaní teď.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecký magistrát už letos rozdělil bezmála 220 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Za první pololetí město přijalo 31 žádostí. Hodnotící komise podpořila 24 z nich. Peníze můžou žadatelé využít například na pořádání kulturních, sportovních nebo komunitních akcí. O dotaci je možné žádat až do konce listopadu. Na hlavním nádraží v Trutnově stojí až do 2. srpna legiovlak. Součástí expozice je 14 historických vagónů představujících legionářský vlak z let 1918 až 1920, kterým se českoslovenští legionáři přepravovali po transsibirské magistrále. V Litomyšli začne večer filmový a hudební festival Litomyšl Fest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Na diváky čekají premiéry i předpremiéry českých a zahraničních snímků, včetně nového seriálu České televize režiséra Jana Hřebejka. Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté k soutěži družstev. V Hongkongu bude šermovat 46 týmů. Češi jdou do boje jako 20. v žebříčku. V prvním kole je čeká souboj s Katarem, v dalším případně Dánsko. Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26. Pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici číslo 14 v Rudníku na Trutnovsku se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Důvodem je výstavba opěrné zdi, která potrvá do půlky září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: Je to tak, krátce se společně i dnes ráno podíváme do novin. Začnu Mladou frontou dnes a přílohou Kraj Hradecký, kde je velký článek o tom, že oceánská jachta byla i učebnou. 20-letý Cormac Brunswick Book z Janských lázní strávil měsíc na oceánu, kolem Irska urazil přes 700 námořních mil. Na jachtu ho bral už jeho tatínek jako malého, jako nemluvně v kočárku. Na skutečnou premiéru na moři si ale musel Cormac Brunswick Book z Janských lázní počkat 20 let. V létě se zúčastnil prestižního jachtařského závodu kolem Irska. Pobyt na jachtě si 20-letý muž, který má české i irské občanství, o několik týdnů prodloužil a vyzkoušel si i vzdělávací program, který má podpořit osobnostní rozvoj mladých lidí a používá oceánskou jachtu jako plovoucí učebnu. Jeho otec, významný irský podnikatel a

Investor patří mezi špičkové oceánské jachtaře. V roce 2017 například absolvoval extrémní solový závod kolem světa. Tak si už můžete přečíst víc v Mladé frontě dnes v příloze Kraj Hradecký. Hradecký deník pak píše, že na křižovatce v Hradci Králové, na křižovatce Mileta se otevřou zbývající podchody, přibyly i nové zastávky městské hromadné dopravy. Křižovatka Mileta v Hradci Králové se už od dubna otevřela. Pro dopravu rekonstrukce ale stále ještě není u konce a několik restů ještě zbývá. Už příští týden v pondělí se otevřou například dva zbývající podchody pro pěší a cyklisty a zprovozní se také nové zastávky městské hromadné dopravy. Je tady k tomu článek, který najdete na straně číslo 3, takže si můžete zbytek už taky dočíst v regionálním deníku sami. No a Právo píše to, co už jsme taky říkali dnes ve zprávách, že letní koupání v Novém městě bude přírodní a už se rychle blíží otevření. Po letech čekání se v neděli 9. srpna znovu otevřou brány letního koupaliště v Novém městě nad Metují. Celý areál prošel důkladnou rekonstrukcí za 125 milionů korun, která navazuje na dlouhou historii koupání u Metuje. Návštěvníkům nabídne velký a malý plavecký bazén, skluzavku, brouzdaliště, vodní dětské hřiště, hřiště pro plážový volejbal i zázemí s občerstvením. Slavnostní otevření letního areálu Metuje bude v neděli 9. srpna symbolicky spojeno s oslavami 525. výročí založení města. Jehož základní kámen byl podle historických pramenů položen 10. srpna roku 1501. A jinak letní areál Metuje je zároveň biotopovým koupalištěm, které využívá přírodní způsob čištění vody. Ta zde totiž není upravovaná chemicky pomocí chloru, ale je čištěna přirozenou cestou prostřednictvím biologických procesů rostlin a filtračních zón. Díky tomu bude koupání v Novém městě šetrnější k pokožce, očím i vlasům a nabídne příjemný kontakt s přírodou. Tak si to hezky užijte, už se to blíží, to otevření 9. tedy srpna v neděli, příští neděli, no a jinak o tom píše dnešní Právo, jak jsem říkal, ale viděl jsem článek taky v hradecké příloze Mladé fronty dnes, takže i tam si o tom můžete přečíst. Tolik z dnešních novin.

0: Léto, prázdniny, taky čas dovolených a s tím souvisí i téma dnešní radioporadny, kterou pro vás máme i dnes dopoledne po 11. hodině v Habaději. Dneska bude ta radioporadna tedy právní a bude nás zajímat pokažená dovolená a také, jaké máme právo, když se nám něco nelíbí nebo když se nám nějakým způsobem ne z naší strany dovolená pokazí. Bude tady magistr Vojtěch Adámek, který bude připraven odpovídat i na vaše případné dotazy. Ty můžete buď posílat poštou na adresu, tedy ne klasickou poštou, ale elektronickou samozřejmě, na adresu studio.hradec@rozhlas.cz, anebo pak můžete po 11. hodině do radioporadny zavolat a zeptat se živě. To už samozřejmě necháme na vás.
1: Počasí.
0: Dneska nás čeká slunečno a velmi teplo, bude jasno nebo skoro jasno, teploty až 32 stupňů, na horách až 26 ta dnešní maxima, no a co se týče větru, tak bude pofukovat jenom slabý jihovýchodní větřík. Noc bude jasná nebo skoro jasná, teploty klesnou na 18 až 15 stupňů Celsia, no a zítra bude slunečno a už velmi horko, zítřejší teploty budou stoupat v Polabí až k 630 stupňům, jinak většinou 31 až 34 stupně Celsia, no a odpoledne předpokládáme zítra tedy velmi silnou zátěž teplem, tak jenom abyste s tím počítali. A víc o počasí za půl hodiny s Tomášem Popelkou, řekneme si i třeba o těch dalších dnech, jaký bude pátek potom a taky víkend. Tak, no a za chviličku už to bude opět rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a tu si taky poslechněte, protože v ní to dnes bude o tom, jak dlouho se dá vůbec přežít bez jídla. I na to tedy dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo, za chviličku po písničce Ilony Čákové odpoví.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Základní škola v Chlumci nad Cidlinou přišla o služební byt. Město ho nechalo přestavit na prostory pro výuku. Tisíce zaměstnanců v rizikových profesích stále nepožádali o příspěvek zaměstnavatele. Motocyklista Matěj Vít vyhrál závod na přírodním okruhu v Belgii a dnešek bude slunečný a horký, teploty překročí 30. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Chlumec nad Cidlinou dokončuje stavební úpravy v místní základní škole. Radnice v ní zrušila služební byt školníka a prostory budou od příštího školního roku sloužit přímo dětem a učitelům, jak nám řekl nezávislý starosta Vladan Kárník.
3: Ta je v horizontu někde přes 2 miliony korun, celková rekonstrukce prostoru po bytě a vznikla tam krásná nová moderní multifunkční učebna pro setkávání jak učitelů, tak dětí. Tuhle tu chvíli se zařizuje, čekáme na nějaké interiérové věci a samozřejmě od září bude k dispozici.
2: Ulice v Jánských Lázních dostanou nové lampy. Město nechalo nainstalovat 145 nových sloupů a objednalo i modernizaci rozvodů. Radnice upozorňuje obyvatele, že bude potřeba postupně přepojovat jednotlivé okruhy a část světel tak může být dočasně mimo provoz. Firmy musí od letoška přispívat lidem v některých rizikových profesích na penzijní spoření. Tisíce zaměstnanců toho ale nevyužívají. Vyplývá to z průzkumu, který udělala Unie zaměstnavatelských svazů a KB penzijní společnost. Podle prezidenta Unie Jiřího Horeckého tak přicházejí lidé o tisíce korun měsíčně.
4: Poměrně významná část z nich, až více než polovina, buď nemá zájem o tento produkt, toho povinného příspěvku, sami nemají uzavřené to penzijní pojištění.
2: Podle zákona má na důchodový příspěvek ve výši 4% hrubé mzdy od zaměstnavatele nárok téměř 120 tisíc Čechů ve třetí skupině rizikových profesí. Jsou to ti, kteří pracují v chladu, teple, s fyzickou zátěží nebo vibracemi. Sport. Českým závodníkům se na motocyklových závodech v Belgii dařilo. Na přírodním okruhu vyhrál v kategorii supersportů první jízdu hořický 46-letý obhájce titulu Marek Červený. V té druhé zase nominoval o 22 let mladší Matěj Vít, kterému vyhovovala mokrá trať.
5: Mám trošku pocit, že na té vodě jsem si takovej jistější. Baví mě voda, dokážu si s tím snáš poradit, takže jakmile začne vždycky pršet, tak mám takovej malej úsměv na tváři.
1: Počasí.
2: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26. Pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli opravám povrchu vozovky je uzavřená část Modřínové ulice v obci Babí u Náchoda. Objížďka je tam značená a potrvá do 9. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 8 hodin, 4 minuty i teď vás pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je středa 29. července. Martám blahopřejeme, protože mají svůj svátek. No a protože je středa, tak se už za chviličku opět, jako každou středu po 8. podíváme na to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji i s mluvčí ředitelství dálnic a silnic Petrou Drkulovou, která je připravena říct nám o té nejnovější, nejčerstvější aktualitě, takže za chviličku, alespoň krátce. Pak si popovídáme o počasí s meteorologem Tomášem Popelkou. No a hostem po 8:30 bude dnes myslivkyně, spisovatelka a lektorka Jitka Přibylová-Vaňková z Dolní Radechové u Náchoda, která svůj život pevně spojila s přírodou, lesem a tradicemi. Kromě toho, že se stala myslivcem, tak vede také kroužek mladých ochránců přírody právě se zaměřením na myslivost a své zážitky z lesa přenáší i do vlastních knížek, které vám taky po 8:30 s Jitkou Přibylovou-Vaňkovou moc rádi představíme. Tak nás poslouchejte a vám všem dobré ráno a hezkou středu 29. července.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Věra Špinarová, Bílá Java 250, tedy velmi silný motocykl. Připomnělo mi to, že čeští závodníci jsou teď velmi úspěšní na motorkách, na motocyklových závodech v Belgii se jim hodně dařilo, jak jste slyšeli i ve zprávách, na přírodním okruhu vyhrál v kategorii supersportu první jízdu hořický obhájce titulu Marek Červený, v té druhé zase dominoval o 22 let mladší Matěj Vít, jak jste slyšeli právě ve zprávách v 8 hodin. No na běžných silnicích bychom ale rozhodně závodit neměli, což dobře vědí právě i sportovní závodníci, kteří naopak v běžném provozu jezdí spíš ofenzivně a velmi opatrně, právě proto, že tu rychlost dobře znají a vědí, co se může stát. Často tady u nás ve studiu o tom sami vyprávějí, že z toho běžného silničního provozu mají naopak strach. No a takže doporučujeme, abyste jeli opatrně, a my se na silnice teď taky podíváme opět s mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petrou Drkolovou, aby nám pověděla, co je na silnicích našeho Královéhradeckého kraje nového a co je důležité vědět. Dneska se konkrétně vydáme na Náchodsko.
1: Na silnici první třídy číslo 14 na úseku mezi Náchodem a Dolní Radychovou dojde v termínu od pátku 31. července do úterý 4. srpna k úplné uzavírce komunikace. Důvodem jsou stavební práce na druhé největší estakádě stavby, tedy mostě přes údolí řeky Radechovky. Silnice bude uzavřená vždy od 6 ráno do 6 hodin večer. Mimo tuto dobu bude komunikace průjezdná. Vozidlům integrované záchranné služby a linkové autobusové dopravy bude průjezd umožněn.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty pomalu stoupají, ostatně tak, jak meteorologové avizují a předpovídají už dopředu. Co je nového v té předpovědi? Na to se teď ptám Tomáše Popelky do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové. Dobré ráno, pane Popelko.
2: Dobré ráno.
1: Tak povídejte, jak to vypadá dneska s těmi teplotami a s tím počasím?
2: Dneska bude jasno nebo skoro jasno a teploty 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat od jihovýchodu do 4 metrů, je slabý vítr. V noci stále jasno nebo skoro jasno, teploty klesnou na 18 až 15 a vítr bude foukat slabý proměnlivý do 3 metrů.
1: Mm-hmm. No a bude to jaksi intenzivněji stoupat, tak kam až to bude stoupat v tomto týdnu ještě? Zítra, pozítří, pane Popelko?
2: Zítra už bude jasno až polejasno a teploty 31 až 34 stupňů a v Polabí až kolem 630. Mm-hmm. Vítr bude vyhebně převážně slabý, proměnlivý do 4 metrů a čekáme odpoledne vlastně tu víceméně silnou až velmi silnou zátěž teplem. Takže ten doma nějaké problémy, aby se asi měl trošku poinformovat, co by mu mohlo hrozit.
1: Jasně.
2: No a v dalších dnech bude stále ještě teplej, nejteplej bude v pátek, tam to vypadá, že teploty by se mohly tady u nás dostat až někam k 38, 39 stupňům. A zatím to vypadá, že v sobota a neděle tam se mírně ochladí, teploty budou většinou mezi odpoledne maximálně kolem 34 stupňů a hlavně v sobotu by se během neobjevily přeháňky, podvečerní bouřky. V neděli to vypadá, že přeháňky by se objevily až někdy odpoledne nebo v podvečer.
1: To zní docela vtipně, když můžeme říkat, že se na sobotu ochladí na 34 stupně Celsia. Je to prostě realita. Takže mírné ochlazení o víkendu. No a co pak ten příští týden přinese? Už víme taky jenom krátce třeba, kdybychom se podívali.
2: No zatím teploty pořád budou vysoké přes 30. Mm-hmm. No a v odpoledních hodinách by se přece objevovaly i přehánky z tepla.
1: Dobře, tak si to upřesníme ještě v těch dalších dnech. Moc děkuji za předpověď počasí dnes do Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Tomášovi Popelkovi. Naschledanou, pane Popelko.
2: Hezký den.
1: Tak a ještě pohled na hodiny, je 19 minut po 8.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo. Říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou osmdesátku slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové.

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Je 8:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Pondělí bylo letos zatím nejtragičtějším dnem na českých silnicích. Policisté podle předběžných statistik evidují celkem 6 obětí. Dalších 5 lidí bylo těžce zraněných. Smrtelné nehody se staly například u Litomyšle na Svitavsku nebo u Holovous na Jičínsku. V Krkonoších hrozí kvůli vysokým teplotám požáry, upozorňují na to správci Krkonošského národního parku. Turisté by proto neměli kouřit, rozdělávat otevřený oheň ani tábořit mimo vyhrazená místa. Jihozápad Francie má před sebou rozhodující hodiny. Horko a sucho může zhoršit rozsáhlé lesní požáry nedaleko Bordeaux. Plameny spálily už přes 40 000 hektarů a na 200 domů. Své domovy muselo opustit přes 200 000 lidí. Francie tak čelí největší evakuaci mimo období války. Po celý týden se v bývalém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic koná sochařské sympózium. Tradiční setkání absolventů fakulty architektury Pražského českého vysokého učení technického bude zakončené sobotní vernisáží. Volejbalový blokař Adam Zajíček se vrátil do české reprezentace, se kterou se začal připravovat na mistrovství Evropy. 33-letý hráč loni dovedl jako kapitán tým na mistrovství světa ke 4. místu a pak oznámil konec reprezentační kariéry. Po 10 měsících se ale k národnímu týmu vrátil. Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách naměří 23 až 26. Pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Kvůli opravě plynovodu je uzavřena ulice k Sokolovně v Hradci Králové. Objížďka je tam značená a má trvat až do konce října.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Je 9:30. No a v dobrém ránu nás teď čeká návštěva lesa. Ano, představíme vám taky myslivkyni, spisovatelku a lektorku Jitku Vaňkovou Přibylovou z Dolní Radechové u Náchoda, která svůj život pevně spojila s přírodou, lesem a tradicemi. Jako malá se chtěla stát veterinářkou, pak ale vystudovala střední ekonomickou školu, aby se pak po 40 zase zpátky k té přírodě jako myslivec vrátila. No a navíc o tom začala psát i knížky, které si teď v dobrém ránu taky určitě představíme. Paní Jitko, vítám vás, dobrý den.
1: Děkuji.
0: Tak jak to bylo s tou láskou k přírodě? Já jsem slyšel, že jako náctiletá jste místo časopisů o kráse listovala časopisy o myslivectví, je to tak?
1: Ano, je to tak. Máte pravdu.
0: Kde vás k tomu přivedlo?
1: Tak lásku k myslivosti a vůbec k přírodě vlastně jsem měla už od mala, protože jsme bydleli u lesa, takže jsem vlastně v tom lese vyrůstala, chodila jsem do lesa s mladším bratrem, pozorovali jsme zvěř v lese. No.

0: protože ještě tenkrát za námi, protože jsme bydleli u lesa, tak v lese, kterému se říkalo Březinka, řadovalo ještě hodně bažantů. Dneska už ty zvěře bažanti je velice málo. A vzpomínám si do dneška při otevřeném okně, jak jsem poslouchala, jak řadovali bažanti na smrcích v lese. No a zimě to do dneška vlastně jako taková krásná píseň mého mládí.
1: A měli jste to v rodině nějaké myslivecké kořeny?
0: Tak jako rodiče teda ne, ale můj děda, který bohužel zemřel, když mi bylo 6 let, tak ten byl myslivec a potom ještě z matčiny strany vlastně bratranec, ten se věnoval myslivosti, no a jeho syn v tom pokračoval, no a ten mě pak vlastně pomáhal i v mých začátcích myslivosti.
1: Krása. Vy jste ale, jak jsem říkal, chtěla být veterinářkou, pak jste šla na čísla na ekonomickou školu, to si přáli rodiče, ne? To chtěli asi.
0: No víceméně, dalo by se říct, že ano, že tenkrát to rozhodování bylo tak z jejich strany. Ale zase nelituju toho, protože škola mi dala široký rozhled a pak nakonec po revoluci jsem se dala na podnikatelskou sféru, kdy jsem začala vlastně podnikat v oblasti účetnictví a po vlastně absolvování ještě takové nástavby, ještě i bezpečnost práce.
1: No a pak po 40 jste se k té myslivosti vrátila a stala jste se myslivkyní. Kolik vůbec je u nás žen myslivkyní?
0: No,
1: moc ne? Ne.
0: Je už dneska hodně. Aha, je hodně tak. A protože jsem vlastně předsedkyní kulturně propagační komise při okresním mysliveckém spolku v Náchodě, tak vidím, že při těch zkouškách vlastně už i se objevují ženy a dost hodně.
1: Takže vás chlapi tenkrát vzali prostě mezi sebe, myslivci.
0: Vzali, když z začátku to bylo takový všelijaký, co se týká toho patrona, kde je teda každý absolvent té myslivosti musí projít kurzem v nějakém mysliveckém spolku, jo, tak tam mě právě se muži asi zřejmě báli, že se mnou budu chodit do lesa a že by měli doma problémy, takže jako jsem měla z začátku problém jako s získáním toho patrona, no ale postupem potom času vlastně už mě přijali mezi sebe. A
1: no o to víc jste se snažila asi, že jo?
0: A dokonce, no tak bylo to po prvních zážitcích loveckých asi taky, když viděli, že asi to myslím s tou myslivostí vážně, tak...
1: Co to vůbec znamená být myslivcem, kdybychom měli našim posluchačům říct, co to znamená? Protože to neobnáší jenom hony, lovy a sedění někde na posedu?
0: Přesně tak, jako bohužel veřejnost o nás má špatné mínění, protože nepochopili, co to vlastně myslivost vlastně je, co to obnáší a vidějí nás vrazí zvěře, že to mám takhle natvrdo říct. Ale myslivost jako taková vlastně obnáší pro nás hodně. To znamená, musíme o zvěř pečovat, protože to je vlastně naše národní bohatství. Starat se o ní vlastně po celý rok. V zimě, v době strádání musíme zvěř přikrmovat. Pokud se objeví nějaká nemoc, takže i zaléčovat tu zvěř. Jo, chráníme strnčata před senosečí. Dneska už nám i hodně pomáhají drony. Dříve vlastně jsme jako myslivci se svými loveckými psy procházeli vlastně před sečením louky. Jo, je toho hodně, co ty myslivci dělají. A to nejen teda, co se týká té zvěře, ale máme také nějaké myslivecké zvyky a tradice, které my myslivci dodržujeme. Ano. A myslivost jako taková vlastně byla přijata v roce 2012 i jak na seznam UNESCO jako nehmotné kulturní bohatství.
1: Co střílení a nutnost vzít do ruky zbraň jako pro vás, pro ženu, není to problém?
0: Tak jako to lovení je to sice až to poslední, co tady je a k té myslivosti to vlastně neodmyslitelně patří. Já, než jsem se odhodlala k tomu, abych lovila zvěř, tak jsem dělala tréninky různé na střelnici, to znamená, že jsem se účastnila různých soutěží, ať už to bylo třeba z malorážky nebo z brokovnicí a chtěla jsem, aby ta zvěř netrpěla, když už teda se odhodlám tu zvěř ulovit. Což se mě také splnilo a můžu říct, že ta zvěř při lovu mi vlastně neodcházela.
1: A vy taky samozřejmě, už jste mluvila o těch tradicích, děláte poctu té zvěři potom, když skoná.
0: Ano, tam se nesmí na tohle zapomínat, vlastně tam se dává

0: poslední rys a myslivec má potom postát u té zvěře, u zhaslého kusu, jako takovou stráž, jako podstaté ulovené zvěří a dostává, nebo pokud tam je s doprovodem, úlomek, to znamená, je to větvička, která je ulomená z nejbližšího stromu, kde ta zvěř zahasla a tu myslivec potom nosí vlastně za kloboukem až do západu slunce.
1: Tak ne, já jenom připomenu našim posluchačům, že hostem Dobrého rána je myslivkyně, spisovatelka a lektorka Jitka Vaňková-Přibylová z Dolní Radechové u Náchoda, se kterou si za chviličku po písnice popovídáme i o psaní a o knížkách, protože vy o té myslivosti jste napsala několik knih, ale taky o práci s dětmi, protože těm se taky věnujete. Takže to všechno za chvilku v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Proto nás určitě dál poslouchejte.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Naším milým ranním hostem je dneska myslivkyně, spisovatelka a lektorka Jitka Vaňková-Přibylová z Dolní Radechové u Náchoda, která svůj život pevně spojila s přírodou, lesem a tradicemi. Kromě toho, že se stala myslivcem, vede také kroužek mladých ochránců přírody se zaměřením právě na myslivost a své zážitky z lesa přináší taky i do vlastních knížek. Tak kolik jste jich napsala? Vy už je tady máte všechny vyskládané.
1: Tak.
0: Jsou čtyři?
1: Ano, čtyři.
0: Ano. No, takže čtyři knížky, která byla ta první. A co bylo vůbec s tím impulzem psát? Protože psát jste začala taky, až když jste se stala myslivcem.
1: Tak to bylo jako mým dalším dětským snem jednou napsat knížku. A k tomu jsem vlastně dospěla, až když jsem začala provozovat myslivost, kdy jsem měla už svoje první lovecké zážitky, které jsem začala zveřejňovat ve slovenském časopise Hubertlov, kde vycházela rubrika Ženy polovničky. Mm-hmm. No a když jsem zjistila, že se ty články čtou a dokonce mě kamarádi říkali, hele, to je dobrý, tak mě napadlo, že bych mohla vlastně napsat knížku.
0: Takže kamarádi vás
1: takže
0: tomu.
1: Moje, tak, dalo by se říct, že
0: unali.
1: I tak.
0: No a ta první byla, když myslivcem je žena?
1: Ano, když myslivcem je žena a na to jsem vlastně sázela, protože knížky si vydávám vlastním nákladem sama, takže jsem si říkala, že takovou knížku ještě, kde by byly příběhy nás žen myslivkyň ještě tak jako nikdo nenapsal, takže by ta knížka mohla i na trhu jít a musím se přiznat, že na první knížku jsem si brala dokonce úvěr.
0: To
1: a knížka vyšla. A
0: vydělala na druhou.
1: Vydělala, přesně tak. A vydělala mě
0: na druhou knížku. No a ta druhá knížka se jmenuje S ženou myslivcem od plotny do lesa a naopak. A ta už je obohacena i o recepty.
1: Tak.
0: Takže myslivecké.
1: Ano, jsou to vlastně recepty, které mě věnovaly autorky, které mi dali námět do té knížky a chtěla jsem od nich, aby mi dali ještě nějaký ten recept. Ale hlavní podnět k tomu byl, že když jsem na Natuře Viva, na této výstavě, když jsem vlastně křtila knížku, když myslivcem je žena, tak mým kmotrem byl Jaroslav Sapík,
0: kuchař.
1: Námi, takže ten mě říkal, no knížka je pěkná, ale nejsou v ní žádný recepty, což mě inspirovalo k tomu, že vlastně ta druhá knížka vyšla s těma receptama.
0: No a tak mi řekněte, vepřová se zelím nebo na šípkové?
1: Já si myslím, že oboje je dobrý.
0: Já si myslím taky. No a pojďme ještě na další, ta je potom pro děti, ta třetí knížka. Ta se jmenuje Vyprávění od starého dubu.
1: Ano.
0: Takže tam už jste teda začala, jak si se věnovat i těm dětem a té drobotině?
1: Tak, protože jsem myslela vlastně i na děti, tak tuhle tu knížku jsem věnovala právě jim. Ten děj té knížky vlastně jsem zasadila do svého rodiště v Dolní Radechové. Ten dub tam skutečně je, ta lvička už se bohužel rozpadla lety. A v této knize vlastně jsou příběhy, babička vypráví příběhy zvířátek z lesa, jde to do reálu, že ty děti se něco dozvědí o životě zvěře, jak to v lese chodí, protože jsem chtěla, aby to nebylo jako pohádka, ale zase, aby ty děti se taky něco dozvěděly o tom, jak to v přírodě vlastně chodí.
0: Ta poslední knížka je potom z Dianiny Brašny.
1: Ano.
0: A to už je vlastně zase návrat k těm povídkám mysliveckým, ano. Asi, že jo. Ano. No a já bych chtěl ještě zmínit, paní Jitko, jednu důležitou věc, a to je práce právě s mladými a s dětmi. S manželem vedete už 17 let kroužek mladých myslivců a ochránců přírody v Dolní Radechové. Jaký je zájem dětí o přírodu, o les?
1: Je, zájem je, bohužel je málo lidí, kteří by se dětem v tomto oboru vlastně věnovali, což je velká škoda. A můžu říct, že do té Dolní Radechové nám děti svážejí z okolních vesnic a měst, jo, že i tohle to vlastně rodiče absolvují jen proto, aby děti mohly v tom kroužku vlastně být.
0: 17 let a 10 let už potom pořádáte taky tábory.
1: Tak.
0: Každý rok. Ten letošní, jaký byl, máte tričko, myslivecký tábor roku 2026.
1: Ano,
0: máte každý
1: máme,
0: rok nová
1: každý
0: trička.
1: Každý rok většinou máme tyhle ty trička, které necháváme pro děti dělat jako památeční.
0: Takže se to povedlo letos.
1: A letos se to opět zase vyvedlo. Můžu říct, že jsme tábor začínali na 32 dětech a postupem času vlastně se nám tento počet zvýšil až na 73. To bylo loni, letos jsme měli 63 děti. A stal se tábor, dalo by se říct, už mezinárodním, protože jsme tam už měli i účastníka z Německa a dokonce i z Kalifornie.
0: Panečku. Jo, takže... Jinak jste mi říkala, že se k vám děti, tedy bývalé děti vlastně vrací i po letech, že chtějí prostě tu atmosféru toho tábora zažít znovu a znovu každý rok, takže se k vám už vrací jako instruktoři potom.
1: To nás strašně těší, že ty děti prostě, když končí v těch 15 letech, tak se k nám vracejí jako praktikanti nebo jako odděloví vedoucí, takže si myslím, že časem budeme mít i své nástupce. Hezké je na tom to, že těch zájemců vlastně o to, aby byli praktikanti, je hodně a bohužel ty finance nám nepokryjí celý tábor, takže tam je i děti za cenu toho, že si zaplatí stravné, že si vezmou svoje stany, aby měli kde spát.
0: Takže i tak
1: takže
0: přijedou.
1: Takže i za toto, tak i tak prostě přijedou, což nás fakt velice těší. Ještě jenom bych chtěla zmínit v rychlosti, že děti připravujeme v kroužku na Zlatou srnčí trofej. To je vlastně soutěž, která je zaměřena na přírodu a myslivost. A jsou vlastně národní kolo, okresní kolo v této soutěži a musíme se pochlubit, protože na národním kole loni jsme získali prvenství v kategorii A dětí, kde jsme vlastně tuto soutěž vyhráli ze 43 dětí z celé republiky, jsme měli teda prvenství.
0: Tak to je úžasné.
1: A uvidíme letos, protože nám postoupili už do starších, do té skupiny B, takže nás těší, že
0: takže
1: máme
0: skvělý.
1: I takové úspěchy.
0: Gratuluju a moc děkuju, že jste nám dneska o těch všech vašich láskách, o tom myslivectví, o té přírodě vyprávěla. Myslivkyně, spisovatelka, lektorka Jitka Přibylová Vaňková. Ať se vám dál daří.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naschledanou. Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už vás čeká Jana Kudyvejsová v dnešním dopoledním Habaději, takže ať se dál vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové hezky poslouchá. Na závěr snad dodám jen, že je středa 29. července pro ty, kteří by to náhodou nevěděli. No a těším se na vás zase zítra ráno. Už se

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: S rostoucími teplotami stoupá i riziko požárů. Hradec Králové dál přijímá žádosti o dotace na takzvané mikroprojekty. Tenista Jakub Menšík vstoupil do turnaje ve Washingtonu vítězstvím a dnešek bude slunečný, teploty přeskočí 30. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Česko čeká další vlna veder. Může se tak výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Upozorňují na to vědci z projektu Intersucho. Kvůli vysokým teplotám podle nich bude prakticky v celém Česku riziko vzniku a šíření požárů na nejvyšším stupni. Teploty nad 30 stupňů mají trvat až 2 týdny. Extrémní horko přitom zatěžuje nejen přírodu, ale i zdraví lidí. Hradec Králové už letos rozdělil bezmála 220 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Za první pololetí město přijalo 31 žádostí. Hodnotící komise následně podpořila 24 z nich. Peníze můžou žadatelé využít například na pořádání kulturních, sportovních nebo komunitních akcí. O dotaci je možné požádat až do konce listopadu.
2: Celkem má město v programu připravených 800 tisíc korun. Maximální výše dotace je 15 tisíc, nejnižší pak 5 tisíc korun. Mezi podpořenými projekty je doteď například večerní běh pro Světlušku, Hradecký kros nebo vítání jara a Velikonoce na Benešovce. Žádosti radnice přijímá průběžně do 30. listopadu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Po celý týden se v bývalém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic koná sochařské sympózium. Tradiční setkání absolventů Fakulty architektury Pražského českého vysokého učení technického bude zakončené sobotní vernisáží. Práci s kamenem si ale může vyzkoušet každý, kdo se přijde do bývalého lomu podívat. Zve k návštěvě spoluorganizátor akce architekt Jan Kazimour.
3: Jsme vstřícní vůči kolem jdoucím, kdo přijde do lomu, tak rádi mu půjčíme nářadí, ukážeme, jak s tím pracovat. Může si to vyzkoušet na kamenech, které přivezeme. Takže jsme tady otevřená společnost a každý si to může vyzkoušet. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík uspěl v prvním kole turnaje ve Washingtonu a porazil Američana Švajdu 2-1 na sety. 17. hráč žebříčku tak splnil roli favorita a v zítřejším osmifinále si zahraje proti dalšímu Američanovi Nakashimovi. Počasí. Dnešní předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno. Teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26 a pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku počítejte s omezením provozu na silnici 316 mezi Kosteleckou Lhotou a obcí Krchleby. Kvůli stavebním pracím se tam jezdí jen jedním pruhem. Omezení skončí 28. srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Teď už dopolední habaděj, protože je 9 hodin a 4 minuty. Je středa, tak vám přejeme krásný den. Před námi je další díl našeho seriálu o turistice a turistickém značení. Na kolik dní vyráželi značkaři do terénu dřív a jak chodí dnes, co sebou všechno nosí a jak vznikala barva, kterou malují turistické značky, to vám řekneme za okamžik ve 9:45. Tu potom bude opět naše pravidelná letní soutěž Zámecké léto. Tak ať se daří, Jana Kudyvejsová přeje krásný den.

Marie Rotrová teď v našem vysílání stále koncertuje i v létě, když měla dvoutýdenní dovolenou, tak už zdravila svoje příznivce alespoň na sociálních sítích a psala, že už se jí po nich koncertování stýská a taky na sebe prozradila, že si dostráda zpívá v autě, když řídí a když je to rychlá písnička, tak i jede rychleji a že jí to nedávno stálo 2 500 korun. Ve východních Čechách bude mít Marie Rotrová velký gala koncert 22. října v Pardubicích a bude to v kongresovém centru s kapelou Septet plus orchestra a s hostem Petrem Němcem. Vy teď dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jestli teď náhodou někdo taky jedete autem, následující písnička bude rychlá, tak akorát, abyste to zvládli bezpečně a bez pokuty. Je to Paul McCartney a my přejeme dál pěkné dopoledne.

0: 9 hodin 17 minut posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a dnes pro vás máme už třetí díl našeho letního seriálu o turistice a turistickém značení. A to s Janou Pírkovou z klubu českých turistů, která je zároveň předsedkyní značkařského obvodu Hradec Králové. Včera jsme slyšeli, co předchází tomu, než se jde značit nová trasa, podle čeho se úsek vybírá, co musí být zařízeno úředně. Dnes se budeme věnovat tomu, jaká barva se používá a podle jakých pravidel se značí, jak daleko od sebe musí být značky a na kterých místech.
1: To naše značení je zaneseno v metodice, která je propracovaná za ty léta, takže ve chvíli, kdy my vycházíme značit, tak víme, kde máme ty značky značit a kde ne, včetně toho, na jaký povrch to máme dávat. Takže třeba jedno z těch pravidel je ta velikost 10x10 cm, máme na to i šablonu, aby ta značka byla podle předpisů. Co se týče potom té viditelnosti, tak takovým pravidlem je, aby se turista nestratil. Takže když jsou terény, kde třeba není to přehledné, tak tam je více značek. Když je to přehledný terén bez problému, tak po 250 metrech by měla být značka, aby ten turista věděl, že jde správným směrem. Když je nějaká odbočka, nějaké rozcestí, tak je potřeba tomu turistovi dát najevo, kudy má jít. Takže máme naváděcí a ještě jednu potvrzovací značku. Takže těch pravidel je poměrně hodně, včetně toho, že by ta značka měla být v úrovni očí, aby byla pro toho turistu dobře viditelná. Máme na to několik dílů skript, které nám pomáhají.
0: A chodí vás značit víc? Kývete hlavou, že ano. Tak můžete nám trošku popsat, jak vypadá taková značkařská výprava a co všechno musíte mít sebou?
1: Chodíme značit ve dvojici, máme sebou cestovní příkaz, který vyfasujeme na začátku té značkařské sezóny a ten značkařský příkaz nám dává informaci o tom, jakou trasu budeme značit. Máme sebou samozřejmě vybavení na to značení, máme takovou basičku dřevěnou, v tom máme barvy, máme tam štětce, máme tam šablonu, aby jsme mohli splnit tu velikost té značky. Máme tam také pilku na prořezávání, máme tam nůžky zahradnické a máme tam takovou škrabku, aby se mohli třeba upravit povrch. Pak tam máme nějaký hadr, kdyby jsme se zašpinili, rukavice. A vyrážíme většinou ráno, na ten jeden den máme tak 5 až 7 kilometrů a označení 1 kilometru zabere tak hodinku pro představu.
0: A když ty věci nosíte v dřevěné basičce, jak jste říkala, to je něco jako basa piva, že to chytnete každý za jedno ucho a jdete ne, s tím
1: ne,
0: takhle?
1: Ne, každý má svoji ještě navíc. No, ono to není tak těžké, protože ty barvy si dáváme do menších skleniček, třeba od dětské výživy, ale pak, když to člověk nese celý den, tak se to pronese už trošku.
0: A nesete si sebou i svačinu?
1: Samozřejmě si neseme i svačinu, protože často ty trasy jsou mimo, že by tam byla nějaký bufet nebo restaurace, to se třeba někdy nestává, takže si bereme svačinu sebou.
0: Dřív se chodilo trošku jinak, než se chodí dnes.
1: Ano, to první označovací družstvo tvořili členové klubu českých turistů a to značení prováděli tak, že vyrazili na týden, bylo jich 6, měli sebou všechny zásoby jídla, měli sebou dokonce i nosiče, který jim nesl to vybavení a za ten týden označili přibližně 50 kilometrů, což v podstatě odpovídá tomu, jak značíme dnes. Co se týkalo složení té značkařské skupiny, dokonce víme i ty jména, kdo byl značit, byl tam mezi nimi i Vratislav Pacovský, který byl u zrodu té podoby toho značení.
0: A to se bavíme, ještě jednou připomeňme, o kterém období zhruba?
1: To bylo to 1889. Co se týče třeba těch barev, ještě to je zajímavá věc. Ty barvy byly vyvinuty pro klub českých turistů nadšeným značkařem, který byl vzděláním chemik a chodil do továrny, kde vyráběli barvy a postupně je testoval, aby splňovali ty požadavky, které na ty barvy jsou. Používá se písmo malířský email a musí vlastně splňovat ty kritéria, aby vydržel ty podmínky, co se týče počasí, aby nestékal, aby vydržel 3 roky, aby to byla odolná barva.
0: A kde vy jste značila osobně teď někdy naposledy v poslední době?
1: Tak já teďka pracuju na značení, obnovujeme trasu, která v historii existovala, ale během těch let zanikla a je to trasa z Nového Bydžova do Nechanic.
0: A zítra Jana Pírková z klubu českých turistů přidá i několik typů na výlet, samozřejmě po značených trasách. Budou to třeba stezka, po které můžete z Hradce Králové dojít pěšky až do Broumova nebo Rychlebské hory, ideální pro vícedenní přechody.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: První pomoc v létě, takové bylo téma včerejší radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové s magistrou Helenou Reskovou a Nikolou Duškovou ze střední a vyšší odborné zdravotnické školy v Hradci Králové. Mluvili jsme o všem, co nám v létě hrozí, ať už je to úpal nebo úžeh, dehydratace nebo uštknutí zmí. Všechno si můžete poslechnout i ze záznamu na našem webu hradec.rozhlas.cz. Rozebírali jsme i, jak dochází k takzvanému anafylaktickému šoku. Je to prudká alergická reakce na bodnutí včelou nebo vosou, může být i na některé léky, například antibiotika.
1: Silnější reakce většinou, ty lidi si stěžují vlastně jakoby na poruchy dýchání, jsou tam jako jsou dušní, mají nějaké sípoty, ale samozřejmě pokud se to jakoby zhoršuje, tak tam může dojít i ke kolapsovým stavům, takže je tam nějaký pokles tlaku, je tam nějaká zrychlená srdeční činnost a celkově kolapsový stav a rizikem je právě ty poruchy dýchání. To znamená, že zase je to většinou u lidí, kteří alergický jsou, i když možná posluchači zaznamenali, že narůstá ten počet těch anafylaktických reakcí té vystupňované alergie, ale je to z toho důvodu, že nám zase také stoupá počet těch alergických lidí a u těch je to riziko vyšší. Ale zase ty by měly být vybaveni adrenalinovým berem, což je vlastně nejjednodušší první pomoc, samozřejmě zavolat sanitku. Většinou ty příznaky jsou docela rychle. Jakmile už opravdu se jedná o ten těžký stav, tak se to vyvíjí v řádu minut. Není to samozřejmě nějaká hodina, dvě. To se stát taky může, ale většinou je to docela rychlá reakce a ty lidé, když zavolat na 155 a jsou to alergici, měli by být vybaveni tím adrenalinovým perem, možná to někdo zná pod názvem EpiPen. A to je vlastně ideální po té, co zavoláte, i hned aplikovat do stehna, přes oblečení, do svalu a ono to má za cíl, že rozšíří vlastně ty dýchací cesty, ten oběh a mělo by se to zlepšit, ale samozřejmě v návaznosti na tu záchrannou službu.
0: Taky jsme říkali, že volat lékaře na linku 155, ale že existuje ještě takzvaná konzultační linka. Můžeme se u toho zastavit?
2: Je to vlastně linka, funguje u nás tady v Královéhradeckém kraji, je to spravované teda pod záchrannou službou. To číslo je delší, je to 841 155 155 a právě slouží na ty případy, kdy my nejsme úplně jistí, jestli je to na lékaře, jestli máme jít k praktikovi, nebo už je to na pohotovost, nebo nedej bože na záchranku. Oni vám poradí, vyslechnou vás a v případě toho, že ten stav je opravdu vážný, tak jsou schopní právě v komunikaci se záchrannou službou vám tam poslat posádku.
0: Ale je tam ta 155, takže 841 a potom dvakrát 155.
2: Přesně tak.
0: Tak to byla včerejší radioporadna a dnes po 11. hodině tu s námi bude advokát Vojtěch Adámek a opět takové aktuální téma a to budou reklamace zájezdů, rychlé řešení problémů na dovolené, kdy buď ubytování nebo služby neodpovídají tomu, co jste si zaplatili, jak to řešit, tak s tím nám Vojtěch Adámek určitě pomůže a poradí. No a ještě zopakuju to důležité, co zaznělo před chviličkou, tu konzultační linku záchranné služby, protože ta se může hodit opravdu kdykoliv. Je to linka, kterou tedy spravuje záchranná služba zdravotnická a kde se můžete poradit a to číslo je 841 155 155.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: No a ze studia Českého rozhlasu Hradec Králové teď zdravím naší létající reportérku Zuzanu Boučkovou právě někam ven, někam do terénu. Zuzko, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne přeji.
1: Co zajímavého jedeš objevit právě dneska?
2: Dnešní stopařsky zajímavý příběh se nachází v Dolní Brusnici za dvorem Králové a mám pocit, že díky tomuto typu cestuji časem. Jde totiž o návštěvu u 16-letého Martina Vondrouše. Tento mladý člověk mě opravdu zaujal. Zatímco většina jeho vrstevníků žije v digitálním světě, Martin řeší otázky experimentální archeologie a takzvané štípané industrie. Vše to u něj začalo už ve 12 letech v 6. třídě při hodině dějepisu. Úplně propadl pravěku a od té doby ručně vyrábí předměty, které velmi dobře hodnotí i archeologičtí odborníci.
1: Mě zaujala ta štípaná industrie, to zní jako zkrátka z moderní továrny nebo něco hodně technického. Co si pod tím máme představit a čím tě právě Martin tak zaujal?
2: Tak úplně první pozor, žádná továrna, ale pravěká dřina. Martin vyrábí 100% funkční repliky pravěkých nástrojů z pazourku nebo obsidiánu, jako například hroty šípů, pěstní klíny, nože nebo škrabadla. A pozor, on si dokonce sám postavil celou pravěkou chýši, které se říká polozemnice. Využil k tomu pouze přírodní materiály a vědecké poznatky, aby si na vlastní kůži ověřil, jak se tehdy žilo. Tu reálnou zkušenost z knížek prostě nevyčtete. Doma si navíc míchá i vlastní pravěké lepidlo ze smůly, vosku a dřevěných uhlíků, kterým lepí kamenné čepele do dřevěných násad. Osobně se dnes opravdu těším, až vám odpoledne sdělím podrobnosti z mé návštěvy v Dolní Brusnici.
1: No tak to my se těšíme taky, protože Martinovi, jak si říkala, je teprve 16 ano. let, takže o to víc je to obdivuhodné. Těšíme se i na videa, těšíme se i na fotografie od Zuzany Boučkové dnes z Dolní Brusnice. Zatím díky, těšíme se na slyšenou. Hezký

0: Liberecké léto.
1: Přidám hezkou, byť patrně horkou středu. Já doufám, že horké chvilky nezažijeme v našem vysílání. Zdraví vás, Pavel Kudrna. No, včera malinko přihořívalo, protože volal posluchač pan Martin s velmi neobvyklým, velmi vtipným příjmením. Odmítl ho prozradit ve vysílání. Já jsem, jak se říká, držel basu. Ale vyvolal jsem obrovskou vlnu zájmu. No a když se něco nakousne, tak já to nemám rád, když se to nedokousne. Ale neprozradím, já vás jenom navedu. Včera už jsem to taky malinko řekl. O jeho příjmení zpívá zpívající právník Ivo Jahelka v písničce o Bedřichovi, o Péďovi, který je nudistou. Tak si to najděte, vyhledejte a pak se jaksi možná taky lehce pousmějete. Volali mi z různých redakcí a vy jste mi psali e-maily, tak já doufám, že takto to mohu považovat za vyřízené. Panu Martinovi se znovu a znovu omlouvám. No a teď se dáme do návštěvy dalšího objektu. František Kinský, náš průvodce zámeckým létem, který představuje objekty, jejich majitele, jejich pány i další osoby, tak má pro nás další pozvánku. Kam to bude?
0: Zámecké léto.
2: Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
3: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
4: A časově, jak byste to odhadla?
3: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
4: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
3: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
4: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
3: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
4: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
3: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začala rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
4: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Je to zámek, který je vlastně vidět z různých stran, pěkně nahoře, takže si ho můžete prohlédnout, byť třeba jenom z dálky, ale lepší je zevnitř. Tak jak se otázka bude vyvíjet, jaká bude, tak já už to vím. Já vám řeknu, nebude se týkat Zlatého okruhu, tak to je taková nápověda. Čeho jiného to už neprozradím, stačí, když zavoláte. No, stačí. Ono to samozřejmě chce nějakou námahu, ono to chce vytrvalost, pochopitelně, no a mít štěstí a být třetí. Tak vám držím palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Takže ta Bartošová končí, my nekončíme, taky doufám, že ne navždy, ale brzy už bude konec naší soutěže. Jen co, položím otázku, vyhlásíme odpověď, teda doufám správnou, ozve se znělka, no a my půjdeme na další objekt. Kdo ale bude soutěžit? Paní Jana ze Žďáru nad Sázavou. Paní Janu, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak, paní Jano, otázka typicky americká, jak se máte?
1: Dobře.
0: Ano, vy typicky odpovídáte velmi dobře, jinak tam, kdybyste řekla, že špatně, tak jste méně cenou, tam se všichni mají dobře. No, doufám, že se budete mít dobře, když vám přečtu otázku, můžu přečíst.
1: Ano, ano.
0: Jaký název nese nově zrekonstruovaná zahrada na Děčínském zámku? Za A růžová, za B oranžová, za C zelená?
1: Růžová, za A.
0: Ale nebylo to úplně jisté? Vy jste tak jako trošku váhala v té odpovědi, nebo to je zdání?
1: No, jsem taková nervózní.
0: Z čeho? Z čeho jste? Já mám být nervózní? Já tady mám být nervózní, aby všechno klaplo, abyste se dovolali, aby se neporouchaly telefony, což se někdy stane, když se zahltí, takže vůbec nebuďte nervózní, buďte ráda, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, v tom jsou letní brýle, pikniková deka, termos, kalitní ponožky, batoh. V pátek bude vaše jméno ve slosování, budete mít číslo 3, protože jste soutěžící středeční, no a můžete vyhrát soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, no a pak budeme losovat na konci prázdnin. Vidíte, my už jsme v polovině vlastně, když si to tak uvědomím, my jsme v polovině naší soutěže, protože v sobotu už je prvního, tak se to přehoupne do dalšího měsíce. Paní Jano, zdravím do Žďáru, na Sázavu, naschledanou.
1: Děkuju moc, naschledanou.
0: A já zdravím vás všechny, zítra se vydáme do Pardubického kraje, do městy se Choltice, kde je stejnojmenný zámek, určitě návštěva bude stát za to. Ať i den, ať středa, dnešní 29. den v červenci tohoto roku stojí za to. Mějte se moc pěkně a zdraví vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Studenti Univerzity Hradec Králové si připlatí za kolej. Neratov bude hostit divadelní festival Menteatrál. Hradečtí otroci se chystají na odvetu proti Tomze. A dnešek bude slunečný s teplotami od 29 do 32 stupňů. Pěkné prázdninové dopoledne vám přeje Alena Brantová. Studenti Univerzity Hradec Králové si od září připlatí za ubytování na kolejích. Cenu škola zvýší o 2,5%, tedy o výši meziroční míry inflace. Zájem o bydlení přitom i letos převyšuje kapacitu Palachových kolejí. V prvním kole žádostí zůstalo bez ubytování 45 ze 400 zájemců. Univerzita očekává, že zájem ještě zvýší studenti prvních ročníků.
2: Žádosti o ubytování můžou studenti podávat až do 9. srpna. Teprve potom bude univerzita znát konečný počet zájemců. Letos navíc očekává vyšší počet zahraničních studentů, kteří chtějí na kolejích bydlet. Dvoulůžkový pokoj bude od září stát 4380 korun měsíčně, třílůžkový pak 3990. Kapacitu kolejí škola rozšiřovat neplánuje. Adéla Gavříková, Český rozhlas.
0: V osadě Neratov v Orlických horách se od zítřka do 2. srpna bude konat divadelní festival Menteatrál. Nabídne divadelní představení, workshopy, diskuze, koncerty i noční kino. Přehlídka profesionálních divadel pracujících s lidmi s mentálním postižením se uskuteční po 12. Pořadatelé usilují o to, aby divadlo lidí s handicapem bylo vnímáno jako plnohodnotná součást divadelní scény. Senátoři dnes projednají návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Pokud ho schválí, od příštího roku vzroste o 50 tisíc korun na 400 tisíc. U dvojčat a vícerčat by se měl zvýšit na 800 tisíc korun. Novela zákona počítá taky s úpravou takzvané superdávky. Složka na bydlení by se od října měla stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti obce. Mezi zranitelné skupiny mají nově patřit také samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7.
1: Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra k odvetnému utkání 2. předkola Evropské ligy proti Tromze. Norský tým i přes porážku 0-1 na domácím hřišti ukázal svou kvalitu a hradecký kanonýr Van Beren ví, že vsadit pouze na defenzivu nemusí k postupu stačit.
3: My musíme prostě být lepší na balón, jak jsme byli tam. Určitě bude tam nějaký tlak, protože oni jsou velmi dobře na balón, takže musíme dobře bránit, ale když dostáme ten balón, musíme jako správně rozhodnout a jít s balónem na volný prostor a nemůžeme jako jenom bránit, protože pak to bude fakt těžký.
1: Počasí.
0: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26. Pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Jičínsku pozor na silnici 35 mezi Ostroměří a Holobousy. Cestáři tam provádějí údržbu vozovky a proto uzavřeli pravý jízdní pruh. Omezení potrvá do 17 hodin.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dál posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 10 hodin 4 minuty. Dál si s námi taky můžete hrát a soutěžit, pokud to náhodou nevyšlo v zámeckém létě, tak po 10:30 nabídneme další soutěž, tentokrát Věřte, nevěřte. A opět tu pro vás máme román s rodinnou zápletkou, který se jmenuje Matky a dcery. Moc se vám líbil v pondělí, tak ještě jedno vydání pro vás máme a můžete si o něj zkusit zahrát. Taky si popovídáme s dětmi a taky s meteorologem Tomášem Popelkou. protože teploty už stoupají, tak nás bude zajímat, kdy vyvrcholí v Královéhradeckém kraji ta horka, která nás čekají, a případně kdy se zase začne postupně ochlazovat. Posloucháte dál Dopolední Habaděj, přejeme dál krásný den, krásné dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: A teď záleží, jak to pojmete, jestli jste optimista nebo pesimista. Pesimista by řekl, že už jenom do tohoto pátku s námi můžete hrát a soutěžit, a optimista, že ještě až do pátku 31. července je tu šance zařadit se do slosování o let balónem pro dvě osoby a vyhrát něco hned. A to se podaří někomu z vás, kdo se dovoláte v tuto chvíli jako první, kdo jste měli nejlepší postřeh teď 11 minut po 10. hodině, kdo jste nejrychleji sáhli po telefonu a komu pak se to podařilo, kdo k nám volá do soutěže. Dobré dopoledne, tady Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré dopoledne.
1: Kdo pak je tam?
2: Dobrý den, tady je Zdeňka.
1: Tak, paní Zdeňko, já vám rovnou pouštím gratulaci. Protože jste byla úplně nejrychlejší, takže vaše je v tuhletu chvíli krásná cena. Jsou to dvě vstupenky na Hrad a zámek Staré Hrady u Jičínska, tak můžete někoho vzít nebo někomu věnovat jako dárek, to už necháme na vás. A je to i postup do toho slosování o let balónem. Tak jak pak dlouho už jste zkoušela se dovolat? Bylo to na poněkolikáté nebo na poprvé?
2: Víte, že to je poprvé.
1: Vážně? No tak. Opravdu. Vidíte to? To je povzbuzení i pro další posluchače, no. Kteří si třeba myslí, že to je bez šance, tak ještě
2: tak,
1: až...
2: Takový mám štěstí, se divím teda, no.
1: Ještě no. Až do pátku je tady ta možnost a vidíte, to štěstí se usmálo dnes na vás, tak to vám moc přeju. A jinak, paní Zdeňko, jak vy se připravujete na to horké letní počasí? Někdo to má rád? Třeba to taky máte ráda. Jak jste na tom?
2: Teplo mám ráda, ale pokud to je velký, tak přece jenom se schováme, no, někde.
1: Dobře, takže do stínu něco dobrého na občerstvení. No. K tomu Český rozhlas Hradec Králové zahraje další hezkou písničku. Tak se mějte moc hezky a vydržte chviličku ještě se mnou ve spojení. Není za co, no, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se teď podíváme do historie i současnosti zároveň. Víte, kolik žije v Česku lidí? Podle posledních údajů Českého statistického úřadu měla naše republika na konci prvního čtvrtletí letošního roku 10 milionů a 896 tisíc obyvatel. První pokusy o určení počtu lidí, i když jenom v určité oblasti, se u nás objevily ve středověku. Ale to první jednotné sčítání lidu na celém našem území nařídila císařovna Marie Terezie. Začalo v únoru roku 1754. A s dětmi teď už bude počítat taky Tereza Brázdová.
1: Kolik je na světě lidí?
2: 50.
1: To je málo, ne?
2: Ne, já vím. 90, 100.
1: Znáte naši planetu?
2: Jo, země koule.
1: A co na té země kouli je?
2: Lidi.
1: Kde ty lidi žijí?
2: V domech. A já vidím domečku a naše nádhernej.
1: A mají všichni lidi na světě stejné domy, nebo ne?
2: Jo. Ne.
3: Ne.
2: Nemají.
1: A v čem bydlí Eskimáci?
2: Domečku takovým jiným. A má jednu boubu a je trošku zboulanej. Je malej.
1: A z čeho je?
2: Z tvrdých kostek.
1: A ty kostky jsou?
2: Cihly.
1: Nejsou z ledu, když jsou to Eskimáci?
2: Jo, jo.
1: Tak v čem žijí lidé v Africe?
2: Taky vysadany.
1: A v čem budete žít jednou vy?
2: Domů.
1: A jak bude vypadat?
2: Oranžovej.
4: A takhle to vidíme my.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 3 minuty bude 10:30, s vámi dál Český rozhlas Hradec Králové. Určitě to máte ještě v živé paměti, mimořádně horké počasí z konce června. Tehdy poprvé v historii měření bylo v České republice víc než 41 stupňů Celsia a padl nový teplotní rekord a bylo to v Doksanech na Litoměřicku 28. června a bylo to 41,9 desetin stupně Celsia. My se ale pojďme podívat aktuálně na tyto dny. Dnes je středa 29. července. Jak bude?
1: Počasí.
0: To už nám řekne Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
0: Co tedy přinese dnešek a kam nejvýš vystoupají dnešní teploty?
2: Tak dnešek bude teplý a sluníčka si taky lidé, kteří nemusí být někde pod střechou, užijou docela dost. Bude jasno nebo skoro jasno, pouze na horách může být přechodně na chvilku polejasno a teploty by se dostaly většinou mezi 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat od jihovýchodu do 4 metrů, v noci žádná změna, jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 17 a v údolích tam můžou být až někam ke 14 stupňům a vítr bude foukat v noci slabý, proměrný do 3 metrů.
0: A zítřek a pátek, tam by to mělo asi tak nějak vrcholit pro tento týden, jestli to stále platí, co jsme říkali někdy v pondělí.
2: Stále platí. Zítra, jasno až polejasno, bude o něco více mraku. Teploty 31 až 34 a v Polabí až kolem 630. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý do 4 metrů a v pátek tam začneme polejasném, během až oblačném a ještě někdy večer od západu začne přijít oblačno až na zataženo. A jak to vypadá pouze v oblasti Krkonoš, by se mohla objevit ojedinělá přeháňka, případně i slabá bouřka. Teploty v pátek by klesly na 22 až 18 stupňů po ránu a přes den by se dostaly na 34 až 38 stupňů a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů.
0: Já tady mám před sebou takovou dlouhodobější předpověď na celý týden a tam se píše, že o víkendu se trochu ochladí. Co to znamená trochu?
2: Trochu, no, tak budou tu teploty většinou mezi 28 až 33 stupňů.
0: A sluníčko nebo přehánky, přijdou nějaké bouřky z toho vedra koncem týdne?
2: Zatím vypadá, že horší by mělo být sobota, s tím, že po ránu ještě bude hodně oblačností, oblačno je zataženo, no a postupně by zase oblačnost se protrhávala na oblačno až polejasno, naskáče hlavně kupovitá oblačnost a hlavně v odpolední hodině, aby se o západu začaly objevovat přehánky, případně bouřky. V neděli tam už by bylo zase nějaké převážně polejasné počasí a přehánky, případně bouřky by se objevily spíš ani v pozdně odpoledních hodinách, ale budeme to ještě upřesňovat.
0: Děkujeme tolik pro tuto chvíli. Tomáš Popelka, zdravíme vás do hradecké pobočky hydrometeorologického ústavu a těšíme se na slyšenou. Hezký den.
2: Taky hezký den.
0: No a my vám taky vylepšíme dnešní středu, opět soutěží krátce po 10:30 na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Máme tu pro vás román se spoustou rodinných zápletek, jmenuje se Matky a dcery a právě o něj si s námi můžete za chvíli zahrát a bavit se budeme o cestování a o různých příhodách.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Už jsme se přehoupli v dopoledním habaději Českého rozhlasu Hradec Králové přes půl jedenáctou a to znamená, že nabídneme dnes něco ke čtení, nabízíme soutěž, že si s námi můžete zahrát o knížku z nakladatelství Kazda Matky a dcery od autorky Eriky Jamesové. Je tam podtitul, co jsme si nikdy neřekli a je to román s rodinou, zápletkou, o rodinných tajemstvích, druhých šancích, taky komplikovaných vztazích, prostě všechno, co si jen dokážete představit. Pěkně tučná knížka na letní a nejen letní čtení, tak si s námi o ní můžete zahrát. My dnes po 11. hodině v radioporadně budeme mluvit o reklamacích zájezdů nebo o různých jednotlivých nedostatků, které vás můžou potkat na dovolené. Nedostanete služby, které jste si zaplatili nebo je nedostanete v takové kvalitě, jako jste očekávali. Hodně se ptáte třeba na spožděné nebo zrušené lety. Na to, jakou náhradu vám cestovka musí poskytnout, jestli jste povinni přijmout voucher nebo nějakou slevu na další zájezd u nich, nebo jestli nemusíte, jestli se to dá řešit jinak, to všechno probereme s advokátem Vojtěchem Adámkem.
1: Věřte, nevěřte.
0: No a vlastně to připomínám proto, že i v dnešní soutěži nás čeká jedna příhoda z letadla a vy ale můžete říct, že tomu nevěříte, že podle vás se to takhle vůbec nestalo, nebo tomu naopak věřit budete, může to být pravda, nemusí. Až se rozhodnete, tak nám zavoláte na 726 46 46 46. Stalo se to na palubě letadla z německého Düsseldorfu do Londýna, kde si jedna z cestujících všimla, že ostatním personál nabízí jako občerstvení mimo jiné arašídy, oříšky, a tak požádala, ať okamžitě zastaví ten prodej, protože ona má silnou alergii a bála se, že i kdyby jenom někdo vedle ní si ty oříšky dal, že by jí to mohlo způsobit nějakou reakci, nějaké zdravotní potíže, například arašídový prach nebo cokoliv. Ve vzduchu opravdu se bála, takže požádala letušky, ty ale zastavit prodej odmítly. Žena to vyřešila po svém a skoupila všechna balení arašídů, která se na palubě nacházela, a to jí stálo skoro 4000 korun v přepočtu. Tímto tedy vyřešila, doletěla v klidu do cílové stanice, ale přece jenom potom se jí to rozleželo a obrátila se na zástupce letecké společnosti s žádostí o proplacení nákladů na nákup arašídů. Jenomže tam už to neprošlo a peníze zpátky nedostala. Co myslíte, je to pravda, nebo se to takhle nestalo, nebo se to stalo trošku jinak? 726 46 46 46. Můžete nám zavolat, můžete potom samozřejmě taky odpovídat e-mailem. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.

0: Volá nám
1: dobré
0: někdo?
1: Dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Já už vás zdravím.
1: Ano. Tady je Alena.
2: Ano, paní
1: Aleno.
2: A já Aleno.
1: Bych vám věřila. Paní... Proč by se to takhle nemohlo stát?
2: No určitě mohlo, ale no. Taky nemuselo. Víte, jak to je v naší ano. soutěži. Tak to jenom takhle na okraj připomínám.
1: Jo, mně se zdá, že by to takhle mohlo být.
2: Dobře, že by to takto mohlo být. A když to propojíme s dnešní radioporadnou, měla jste někdy takovou nějakou negativní zkušenost? Něco, co jste musela reklamovat na zájezdu
1: ne,
2: na dovolené?
1: Určitě ne. Jednou nám rozbili kufr, ale to prostě jsme na to přišli nějak pozdě a už se nám nechtělo jako na tu reklamaci. Jo?
2: Ale
1: takže,
2: všechno v pořádku, tak to je dobře. Tak si užívejte i toto léto, mějte se moc pěkně, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Další volající, dobré dopoledne, tady je Český rozhlas.
3: Dobré dopoledne. Já tomu nevěřím. Jako vím, že alergie je spousta, ale na by mělo záležet na té domově mezi cestujícími. Takže nevěřím tomu.
2: Nevěříte, odkud nám voláte?
3: Mám z Trutnova, Jirmila.
2: Ano, zdravíme do Trutnova. Tam snad budete mít o něco lépe, i když, ono, když uhodí ta vedra, tak už je to potom všude skoro stejné. Mějte se moc hezky. Zdravíme do Trutnova. Naschledanou, naslyšenou. A dobré dopoledne přejeme i vám. Tady je soutěž Věřte, nevěřte.
4: Dobrý den, tady je Eva.
2: Ano.
4: Já zkusím souhlasit.
2: Zkusíte souhlasit.
4: Tak.
2: Já si píšu, paní Eva, souhlas. Co vaše zážitky z dovolené? Už jste nějakou měla teď v létě?
4: Ne.
2: Ne, teprve bude.
4: Alergii teda jo, protože jsem se vysypala po kivy. Ne kivy, jak se jmenuje to druhý takový. No to je jedno a byla jsem strašně vysypaná, ale úplně hrůzně.
2: Po nějakém... exotičtějším ovoci.
4: Který jsem předtím měla.
2: No tak opatrně, pozor na to, přejeme hezké léto, hezké prázdniny a hezkou dovolenou, pokud vás ještě čeká. Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
4: Děkuji, naschledanou.
2: Naschledanou. Odpověď taky můžete posílat e-mailem, já jsem asi neříkala e-mailovou adresu a když říkala, tak ještě pro jistotu jednou studio.hradec@rozhlas.cz. Věříte nám dneska nebo nevěříte?

Rádio na cestách aneb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

A dál pokračuje taky soutěž Věřte, nevěřte, kterou posloucháte na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Samozřejmě musíme říct, jak to bylo doopravdy, a taky se ještě podívat, co jste odpovídali e-mailem. Úplně ve zkratce mluvila jsem o příběhu jedné ženy, která letěla letadlem, a když si všimla, že tam prodávají ostatním spolucestujícím arašídy, tak dostala strach ze své alergie, nechtěla, aby je tam vůbec nikdo v okolí jedl, a tak skoupila všechna balení, která tam měly, stálo jí to skoro 4000 korun v přepočtu, a potom chtěla po letecké společnosti proplatit tyto náklady, ale to se jí nepodařilo. To oni odmítli. Tak jenom takto ve zkratce ten náš příběh. Co k tomu ještě píšete? Třeba pan Tomáš: věřím v plném rozsahu, alergie může být, a že paní nevrátili peníze, když už si to jednou koupila, to se opravdu nedivím. Zdraví a hodně sluníčka přeje Tomáš. Potom další odpověď: dnes vám zkusím věřit, myslím, že kvůli alergii je člověk schopný všeho. Dál: ani se nedivím, že skoupila všechny arašidy, vím, co dokáže taková alergická reakce. Od paní Pavlíny odpověď: nevěřím. Tak dnes je ta zpráva pravdivá, ten příběh se opravdu stal, a to na palubě letadla z německého Düsseldorfu do Londýna, kde opravdu ta paní nejdřív požádala letušky, jestli by mohli zastavit ten prodej, že se opravdu bojí i toho, kdyby někdo ze sousedů ty arašídy jedl, aby náhodou se arašídový prach nedostal do vzduchu nebo cokoliv jiného, že už jednou takovou zkušenost měla a že jí to způsobilo zdravotní potíže. Letušky odmítly, že to nejde, tak ona to vyřešila po svém a koupila opravdu všechna balení arašídu, bylo jich skoro 50, stálo jí to opravdu v přepočtu skoro 4000 korun, pak ještě požádala letušky, aby to všechno zabalili, takže oni opravdu všechna ta balení uzavřeli do plastového sáčku, schovali a let pokračoval bez dalších komplikací. Ta ale nastala až potom, kdy cestující chtěla po letecké společnosti proplatit tyto náklady, chtěla vrátit peníze, ale to bylo odmítnuto, takže i takové příběhy se dějí. A teď zbývá odměnit někoho, kdo nám tentokrát věřil, a bude to tentokrát paní Markéta, získává knihu z nakladatelství Kazda Matky a dcery od Eriky Jamesové. Takže moc gratulujeme. Jinak dobře víte, že dál můžete s námi taky soutěžit ve velké letní soutěži, kdy je potřeba čekat na ten správný signál. A taky protože je středa, tak nás dnes čeká po 18. hodině kvízovka, a tam pro vás máme krásnou deskovou hru od Alby Typni si Česko, kdy budete odhadovat rozlohu, letopočty, počty obyvatel a další takovéhle podobné údaje. Takže příležitostí bude ještě dnes spousta. Přejeme vám hodně štěstí.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Labe u Dvora Králové je pro vodáky aktuálně na hranici sjízdnosti. Řidiči musí od pátku počítat s uzavírkou silnice mezi Náchodem a Dolní Radechovou. Na dva dny se zdarma otevřou státní hrady a zámky a dnešek bude slunečný a horký, teploty překročí 30. Hezké dopoledne vám přeje Alena Brantová. Řeky v Královéhradeckém kraji v horkém létu vysychají. Většina z nich v povodí Labe má podle vodohospodářů jenom polovinu dlouhodobého průtoku a hladiny dál klesají. V okolí Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku je řeka Prorafty na hranici sjízdnosti, říká provozovatelka půjčovny lodí Veronika Sedláčková.
3: Úsek Labe ze Dvora Králové do Kuksu leží pod přehradou Les Království, ze které konstantně otéká 3,5 kubíku za sekundu, tedy více než do ní přitéká. Na rozdíl od jiných řek je tak naše trasa stále sjízdná. Zatímco pro kánoe je nyní úsek sjízdný bez komplikací, posádky raftu musí počítat s pár místy, kde bude nutné loď odlehčit.
2: Silnice číslo 14 mezi Náchodem a Dolní Radechovou bude od pátku do pondělí 3. srpna vždy od 6 do 18 hodin zavřená. Důvodem jsou práce na mostu obchvatu, konkrétně demontáž podpěrné konstrukce pod mostem. Podle informací ředitelství silnic a dálnic povede objížďka přes Hronov. Nové Město nad Metují otevře 9. srpna nové biotopové koupaliště. Za celý areál, včetně úprav okolí a příjezdové cesty, radnice zaplatila 125 milionů korun. Nechybí převlékárny nebo gastroprovoz, říká starosta města Milan Slavík z ODS.
4: Součástí celého areálu je především bazén, kde je plavecká část v polovině, v druhé mimo jiné rozdaliště pro ty nejmenší, oddělené dřevěným molem. Čistící zóna je vedle, takže to na první pohled od běžného koupaliště nepoznáte.
2: Ministerstvo kultury otevře pro veřejnost hrady a zámky zdarma, a to ve dvou termínech, 30. srpna a 27. září. Resort to uvedl na svých sociálních sítích. Do akce se zapojí většina objektů ve správě Národního památkového ústavu. Ten zveřejní podrobné informace o rezervacích a organizaci v nejbližších dnech.
1: Sport.
2: Česká tenistka Daria Vidmanová porazila v prvním kole turnaje Memphisu Španělku Marínu Basolsovou 6-2, 3-6 a 6-4 a dočkala se druhé výhry na okruhu WTA. Její soupeřkou v boji o první čtvrtfinále bude bývalá světová trojka, Američanka Stephensonová.
1: Počasí.
2: Předpověď slibuje jasno nebo skoro jasno, teploty vyšplhají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26. Pofukovat bude jen slabý jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Jičínsku se na silnici číslo 35 u Jinolic srazilo osobní auto s motorkou. Místem s opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 11. hodině posloucháte dál Český rozhlas Hradec Králové, pokračuje dopolední habaděj. Taky tu budou Babské hrady krátce před polednem, kde se zmíníme o základních hygienických návycích, které je ale potřeba připomínat. Mytí rukou trvá obvykle jen pár vteřin, přesto na něm hodně záleží. A Jarka Vykoupilová zmíní hned několik pravidel, která se rozhodně vyplatí znát, třeba na dovolené, ale rozhodně nejen tam. No a o zájezdech bude naše radioporadna. Tentokrát s advokátem Vojtěchem Adámkem, jak už jsem vám slibovala, bude o reklamacích, když něco nebude na dovolené podle vašich představ, když služby nebudou odpovídat tomu, co jste si zaplatili. Budeme ale mluvit například taky o zpožděných letech, zrušených letech, o tom, na co máte nárok v takových případech, co naopak nemusíte přijmout. Zkrátka probereme všechno tak, aby když náhodou nastanou na dovolené nějaké komplikace, abyste věděli, jak je řešit. Přejeme i dál hezké dopoledne a příjemný poslech.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudivejsovou.

0: Radioporadna.
1: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naše prázdninové vysílání, a právě protože jsou prázdniny a už jsou v plném proudu dovolené, různé zájezdy, tak se tomuto tématu budeme dnes věnovat s advokátem Vojtěchem Adámkem z advokátní kanceláře Endors. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
1: No, my se dnes budeme věnovat spíš těm zájezdům, na kterých došlo k nějakým komplikacím a je potřeba to řešit, protože v mnoha případech máme nárok na nějakou náhradu, na nějaké odškodnění. Takže právě tomu se dnes chceme věnovat, to znamená situacím, kdy je možné zájezd reklamovat, co je možné reklamovat, na co máme nárok, na co případně nemáme nárok, jaké důležité pojištění. Mluvíme tedy o zájezdu o dovolené z cestovní kanceláří, ano. To znamená o zájezdu se vším všudy. Jak je to definováno z právnického hlediska?
2: Ano, tak zákonnou definicí, kde je poskytována služba cestovního ruchu, většinou je to doprava, ubytování na místě plus případně nějaké doplňky služby, jako jsou takové ty výlety a tak dále. Samozřejmě to může poskytovat pouze cestovní kancelář právě z toho důvodu, že musí být pojištěná proti úpadku, aby ty cestující a zákazníci měli vždycky prostě možnost se něčeho domoci, a pak samozřejmě ještě cestovní agentura tam může zprostředkovávat, prodávat ty zájezdy těch cestovních kanceláří.
1: To znamená doprava, ubytování, služby, jídlo. To je taky podstatná část, jídlo, pití. A teď určitě můžeme rozlišit různé vady, různé nedostatky, které ten zájezd může mít, a které můžeme reklamovat a které není možné reklamovat, protože na to nemá ta cestovní kancelář vliv nebo tak, ale to si všechno určitě vysvětlíme. O jaké, dejme tomu, vady, když to takhle budeme nazývat, se může jednat?
2: Tak já bych asi nejdříve obecně řekl, že samozřejmě vadou je to, co neodpovídá smlouvě, tedy to, co bylo sjednáno, a samozřejmě ta smlouva svým způsobem vždycky má vymezovat destinaci, dopravu i podmínky té dopravy od kdy do kdy a samozřejmě i typ ubytování. To je ono, když chce někdo pokoj s výhledem na moře, plus většinou mají cestovní kanceláře nějaké reklamy, katalogy dneska na internetu, takže vlastně i z toho, co je nabízeno vizuálně a to, co je jakoby prezentováno, může být ve velké většině součástí té smlouvy a tím deklaruje ta cestovní kancelář jakost toho zájezdu. Je to samozřejmě i typ hotelu, jestli je 3-hvězdičkový, 4-hvězdičkový, 5-hvězdičkový. A pak samozřejmě ty vady. Vadou není všechno, co se prostě nelíbí tomu zákazníkovi, spotřebiteli, protože samozřejmě něco je jenom subjektivní a vadou je jenom opravdu to, co neodpovídá té smlouvě, to, co bylo vlastně objednáno a zaplaceno.
1: To mezi asi ty úplně nejběžnější vady může patřit právě něco v ubytování, nějaká nespokojenost v ubytování, ať už je to čistota, staré zařízení, ale to, že je zařízení staré, to je takové docela asi sporné, ale spíš, když je to rozbité. Rozbité postele, rozbité sprchy, rozbitá toaleta, nějaká
2: tak
1: závada
2: určitě,
1: v koupelně.
2: Tak to je určitě nějaká vada, která by se dala označit jakoby běžná, která není podstatná, protože podstatné vady jsou takové, které opravdu naruší ten zájezd takovým způsobem, že v něm v podstatě nelze pokračovat a zákazníkovi by není jiného, než odstoupit, což je vlastně nějaká krajní varianta, protože to v podstatě i znamená, že a asi bych to ani nedoporučoval na místě odstupovat, protože tím se vlastně ten, pokud to není nějaká extrémní situace, tak se vlastně dostanete na té dovolené do nějaké situace, která znamená, že si musíte najednou zajišťovat vlastní odvoz někam pryč, jiné ubytování. Byť samozřejmě, pokud je porušena smlouva, tak to můžete nárokovat jako škodu po vašem poskytovateli, pořadateli zájezdu, plus samozřejmě chtít slevu, respektive vypořádání, takže vrátit peníze za to, že se ten zájezd jakoby neuskutečnil, respektive pravděpodobně, když už tam budete, tak se odečítá ta doprava tam.
1: No, ale to už je takový krajní případ. Zase ale nemyslím si, že je úplně nepodstatné, když třeba nefunguje sprcha. Takže jak řešit takovéhle
2: tak to,
1: opravdu
2: to je
1: konkrétní
2: samozřejmě,
1: věci?
2: Pokud je cokoliv rozbitého v pokoji, tak první co, tak vždycky je potřeba vytknout vadu, to znamená obrátit se na delegáta, pokud je tam přítomen, na cestovní kancelář, e-mailem, pokud možno vždycky nějakým jakoby prokazatelným způsobem, že došlo k té reklamaci, požádat o nápravu, což znamená, že by měla být sprcha samozřejmě opravená, nebo případně má být poskytnut jiný pokoj v rámci hotelu a samozřejmě má být vždycky poskytnuta nějaká přiměřená lhůta na tu odstranění té vady. V tu chvíli samozřejmě by měla ta cestovní kancelář zjednat nápravu, to je zajistit jiný pokoj, případně může zajistit i v jiném hotelu, tak aby to odpovídalo tomu, co je ve smlouvě. Případně tu sprchu si tam zhrada neopravíte sami, takže jako tam může si i ten cestující zjednat nápravu sám a požádat náhradu nákladu, který vynaložil, ale to je spíš dejme tomu, když vám jakoby nedají oběd, půjde se na oběd někam jinam, tak si ho můžete nechat proplatit, ale nemůžete jít do nějaké michelinské restaurace, pokud jste si objednali běžnou penzi v nějakém běžném hotelu.
1: No ale někdo šikovný třeba i tu sprchu by zvládl opravit sám. Jak to potom řešit, jak to dokumentovat, tak to si povíme hned po písničce. Fasom.

0: Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes s advokátem Vojtěchem Adámkem o reklamacích zájezdů, o tom, jak postupovat, když se něco na dovolené úplně nevydaří. My jsme dávali úplně takovou modelovou situaci, že třeba v hotelovém pokoji nefunguje sprcha a že třeba i šikovný kutil by si s tím dokázal poradit, ale my potom máme nárok na nějaké odškodné, na nějakou, dejme tomu, slevu. Jak takový případ zdokumentovat od začátku?
1: Tak určitě je dobré, pokud nefunguje sprcha, takže si to nafotit, natočit. Dneska to není žádný problém, každý má mobilní telefon, pokud možno si zajistit i nějaké potvrzení. Já osobně bych se asi nepouštěl do opravy sprchy sám, protože to taky může znamenat, že pak může se něco stát, může se to také více poškodit, protože to může pak jako opravdu spíš způsobit problémy tomu cestujícímu tím, že po něm vlastně může chtít něco hotel, případně cestovní kancelář bude tvrdit, že něco poškodil. Myslím si, že pokud něco takového nastane, tak si myslím, že s tím si asi ten hotel bude umět nějakým způsobem poradit nebo bude umět přestěhovat.
0: Dobře, tak když to nechám na hotelu nebo případně na delegátovi a oni řeší tu situaci a mně bude připadat, že to řeší moc dlouho, že to třeba trvalo několik dní nebo že přestěhování do jiného pokoje nebylo úplně tak rychlé, jak bychom si představovali, budu to asi pravděpodobně řešit pak ještě nějak dodatečně. Jakým způsobem potom se obrátit přímo na cestovní kancelář a sepsat to jako reklamaci?
1: Ano, to je klasická reklamace, stejně jako když budete reklamovat třeba vadné boty. Problémem je, že ta výše slevy samozřejmě, tu si musíte jakoby určit, ta musí být přiměřená. Na to existují takzvané frankfurtské tabulky, to mají v Německu judikaturně sepsané vždycky v procentech a používají to, jako my tady v Čechách používáme, dejme tomu nějaké podklady pro výživné, tak oni používají na určité situace, mají přehled, kolik by to mělo být sleva z toho zájezdu.
0: To se dá někde najít na internetu?
1: Dá se to dohledat na internetu. Jsou tam, jako když tam probíhají stavební práce s hlukem, že jo, tak to může být třeba od 10 do 40%, nefunkční klimatizace, 10 až 20% ceny zájezdu. Samozřejmě, jestli to trvá celou dobu, nebo jestli to trvalo den.
0: To třeba lehátka u bazénu. Jsou virální různá videa, jak lidé opravdu běhají ráno ještě daleko, daleko před snídaní si naházet na lehátka ručníky, ostatní si potom stěžují, že celou dovolenou se nedostali na lehátko k bazénu. A dokonce jsou i případy reklamací někde třeba ve světě, bylo to i na internetu, že třeba nějaká žena opravdu uspěla s tou reklamací a podařilo se jí získat celkem tučné odškodné.
1: Tak já se domnívám, že tam je asi potřeba odlišit jako situace, kdy to je zaplacené, protože všechno, co je jako za příplatek, tak to musíte dostat. Pak samozřejmě jiná je situace, když jste hotelový host, máte mít přednost a ještě je to přístupné veřejnosti. Já si myslím, že to byla ten případ, že právě máte mít přednost přes tou veřejnosti a tam to zajistit mají odděleně pro ty hotelové hosty, nebo tam nepouštět už veřejnost.
0: Ale jasné by to bylo, kdybych to měla ve smlouvě o zájezdu, ano, že v ceně jsou lehátka u bazénu.
1: Přesně tak. Cokoliv, stejně tak jako výhled na moře, když to je garantováno, je to dražší pokoj než bez výhledu na moře, tak je to prostě vždycky vada. A pokud není poskytnut sjednaná služba, tak máte právo na slevu. A plus na náhradu případně.
0: A zrovna ten výhled na moře můžu urgovat hned u delegáta zase nebo
1: určitě,
0: u hotelu?
1: Okamžitě. A to obecně platí u všech vád, že se má reklamovat všechno bez zbytečného odkladu. Není to o tom, že si tam přijdete, řeknete, jo, nemáme ten výhled na moře, fajn, týden tam budete a na konci řeknete, dejte nám slevu 50%, protože jsme to nedostali. Prostě to je opožděná reklamace té vady, ale ta cestovní kancelář to nemůže ani napravit. Zase musíme uvědomit, že někdy to může být administrativní chyba. Ten váš pokoj má třeba někdo jiný, kdo se ho nezaplatil a bylo by to jednoduše řešitelné.
0: Takže reklamovat hned, reklamovat co nejdřív, na to upozornit. A pokud by mě přestěhovali až třeba po třech dnech, tak můžu ještě z toho zkusit něco vyzískat.
1: Tak to určitě, to si myslím, že to přestěhování by mělo být okamžitě. Samozřejmě, pokud je to nějaký problém a může se to stát, tak vás právě měli třeba přestěhovat do jiného hotelu, případně vám musí poskytnout tu slevu za dobu, kdy jste to nečerpali.
0: To jsou reklamace zájezdů, ale samozřejmě k těm zájezdům patří taky lety, ty můžou být opožděné nebo dokonce zrušené. Jak řešit takové situace, o tom budeme mluvit za chvíli.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Pokračuje radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes dovolenková s advokátem Vojtěchem Adámkem. My už tady pro vás máme dotaz od paní Romany, která nám napsala, že měla od cestovní kanceláře zájezd kompletně koupený, to znamená let, pobyt, ale když jim přišly pokyny k odletu, tak zjistili, že nesedí termín odletu a termín ubytování, což cestovka uznala, že omylem zabukovala hotel na jiný termín, následovala omluva a nabídka odletu buď z Varšavy, nebo si vybrat u nich jiný zájezd. Má paní povinnost na to přistoupit? Podotknu, že nakonec se podařilo vrátit celou částku, ale původní nabídka byla tato, buď odlet z jiného místa, nebo vybrat si jiný zájezd.
1: Tak samozřejmě nemá povinnost přijmout, proto to byla nabídka, ostatně si myslím, že si to cestovní kancelář byla vědoma a snažila se jenom nějak minimalizovat ztrátu, že jim nabídla něco, co už měla zakoupeno, pokud nechtěla, nepřistoupila, že nechtěla letět odinut nebo na jiný zájezd, nechala si vrátit peníze, to je správný postup a není nikdy povinnost přijímat něco, co vám nabízí, pokud máte nárok na slevu nebo na odstoupení a neodpovídá to smlouvě, neboť samozřejmě v podstatě každý cestující je spotřebitel a to spotřebitelské právo chrání obecně spotřebitele v Evropské unii dosti výraznou měrou a ta ochrana je na vysoké úrovni a řekl bych, že v těch zájezdech je to ještě o trošku víc, protože popravdě řečeno to nikdo nečte, ty dlouhé podmínky a v podstatě každý se chce soustředit na tu dovolenou a to právo to nějakým způsobem reflektuje.
0: Jak by měli postupovat, kdyby se to opravdu stalo, kdyby k tomu došlo, že by dorazili na to dané místo? Kontaktovat cestovku a žádat zařízení ubytování nebo na vlastní náklady odletět zpátky, pak žádat proplacení
1: všeho?
0: Případně se na vás,
1: ano, všechno je možné, protože samozřejmě pokud měli ve smlouvě, měli jasně dané ty termíny a pak jenom v pokynech bylo něco jinak, tak samozřejmě ten systém je takový, že člověk sjednává smlouvu, pak mu má přijít potvrzení o zájezdu, to má pevně stanovené náležitosti, co tam má být a tím se to řídí. Takže samozřejmě, pokud přiletíte někam a oni vám nezajistí ubytování, takže je přiměřené a podle mě normální, že se ubytujete a necháte si to pak proplatit a samozřejmě musí to být přiměřeně tomu, co jste si objednali, takže stejný typ hotelů a tak dále.
0: No ale mohla by ta cestovka reagovat i nějakou neochotou z toho důvodu, že by řekla v těch pokynech to, ale takhle bylo a vy jste si toho nevšimli. Sice my jsme udělali chybu, ale vy jste taky udělali chybu.
1: Jak říkám, důležitá je ta smlouva. Umím si představit, že už by tam nebyl nárok, který stojí vlastně vedle té slevy a těch nároků na to, že někdo neposkytl to, co bylo sjednáno, kdyby chtěl škodu nebo újmu z té ztráty radosti z dovolené, že mu to zkazilo dovolenou, tak tam si můžu představit, že by se řekl, ano, ale to jste si spolu zavinili, protože jste si nevšimli a odletěli jste tam. Ale na tom, že není poskytnuto to, co bylo objednáno v kvalitě a rozsahu, jak to bylo objednáno, to nic nemění.
0: Důležitá je prostě ta smlouva.
1: Důležitá je smlouva.
0: Teď pojďme ke zrušeným spožděním letům. Jak se řeší? Asi teď budeme mluvit o tom, když jedeme sami na vlastní pěst, protože pokud by to bylo s cestovkou, tak tam ty kompenzace jsou asi taky obsahem cestovní smlouvy.
1: Ano, ty jsou obsahem cestovní smlouvy, pak si to vlastně mezi sebou má vyřešit případně cestovní kancelář, případně když se to vyřeší napřímo vlastně ten cestující, tak se to má odečítat z toho, co by měla platit cestovní kancelář. Takže ano, ty zrušené a zpožděné lety podle nařízení Evropské unie, tak to je opravdu na samostatné lety, které nejsou součástí smlouvy o zájezdu a není to ta služba cestovního ruchu v rámci zájezdu.
0: Tak my si teď zahrajeme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové a ke zpožděným letům se vrátíme za okamžik.

0: Naším hostem v radioporadně stále zůstává advokát Vojtěch Adámek. Bavíme se o reklamacích zájezdů, o tom, co nás může potkat na dovolené, někdy i nepříjemného a jak to řešit. A to může být například zpožděný nebo dokonce zrušený let. A my tady máme spolu napsáno, že nárok na finanční kompenzaci nevzniká automaticky při každém zrušení letu. Takže kdy vzniká takový nárok? Při buď zrušeném nebo zpožděném letu?
1: Tak primárně musí být vždycky splněny podmínky, co se týká lhůt u toho zrušeného letu, to samozřejmě neplatí, když je to avizováno dostatečně dopředu, což jsou 2 týdny před plánovaným odletem, případně 7 dní, když je to kratší doba. Ale z tohle hlediska samozřejmě ještě bych zmínil, že to platí jenom na lety, když letíte z Evropské unie někam do třetí země, případně mezi Evropskou unií a plus země, které mají smlouvu, takže není to úplně automatické, je to opravdu přímo použitelné nařízení Evropské unie, takže je pravda, že neplatí úplně na všechno. A když vám zruší let, tak máte právo na kompenzaci, když to je vzdálenost do 1500 km na 250 euro, když od 1500 do 3,5 tisíce km, tak 400 euro a nad 3,5 a mimo Evropskou unii 600 euro. A pak se to případně i snižuje, když jsou nějaké, jsou nabízeny přesměrování anebo je menší zpoždění, že se tam nějakým způsobem, že to vlastně ten let svým způsobem dožene to letadlo.
0: Co ty spožděné lety, protože to je asi spíš častější případ.
1: Ano, tam je to v podstatě stejné, protože bylo dovozeno, že platí ty samé kompenzace. V případě, když je zpoždění, čekáte tam dlouho, tak samozřejmě jednak jsou nabízeny tyto kompenzace a jednak máte třeba právo na ubytování, i na to, abyste si zavolali, abyste mohli informovat, na stravu a tak dále, vždycky přiměřeně tomu, jak dlouhé to zpoždění je. A samozřejmě ono to se pak někdy stává, že to zpoždění trvá třeba den a pak to ještě zrušej, takže tam se to pak už ta kompenzace nedubluje, ale máte vždycky právo na nějaké ty přiměřené náklady na stravu a ubytování. Plus tyto kompenzace. Podstatné je, že to musí vždycky zpoždění aspoň 3 hodiny, s tím, že i vždycky se dost bedlivě hlídá a jsem zaznamenal ve věci, co jsem

0: že třeba mimořádné okolnosti jsou nestabilita politické situace, bezpečnostní rizika, ale naopak to nejsou třeba technické závady na letadle, které jsou způsobeny zanedbanou údržbou, že za to si může ta letecká společnost nebo stávky vlastních zaměstnanců. Ta mimořádná událost je, dejme tomu, i nějaká srážka letadla třeba s ptákem nebo nějaká porucha nezanedbanou údržbou v rámci letu, že to letadlo musí letět pomaleji a je to z důvodu nějaké ochrany života a zdraví těch cestujících. Pak se ta kompenzace neposkytuje.
1: Ještě poslední dotaz, což je čerstvá zkušenost paní Jitky, která nám napsala, že řeší první den jejich dovolené, kdy odlet měl být v 6 hodin ráno, ale na poslední chvíli ho cestovní kancelář změnila, nebo ty pokyny se změnily na 18. večer. Tím pádem přišli o celý první den. Jak to řešit, jestli tam je taky nárok na nějakou slevu, na nějaké odškodnění?
0: Ano, za mě ano. Tady je to vlastně kombinace zdržení a toho, že byl kratší dovolená, takže tam určitě by měla být nějaká sleva tím, že se člověk dostal do místa později. Vždycky záleží na tom, když člověk jede na 3 týdny, tak den asi není tolik, že jede na 4 dny, tak je to podstatné. Takže tam by vedle nějaké slevy z toho zájezdu, která, když to bude 7denní a přijdete o den, tak si člověk může říct, ano, mělo by to být prostě 1/7, protože mám kratší dovolenou, ale tady přichází do úvahy i ten nárok na náhradu újmu za tu ztrátu radosti třeba z dovolené, když se mi podstatně zkrátí, když jedu opravdu třeba na týden nebo na 4 dny. Takže určitě co nejdříve uplatnit, zdokumentovat, pokusit se na začátku domluvit se s tou cestovní kanceláří, protože samozřejmě i ty cestovní kanceláře se budou snažit nabízet nějaká řešení nebo slevy, nebo vám budou chtít dávat vouchery nějaký na další zájezdy. Pro ně je to prostě vždycky jednodušší.
1: Ale nemusíme to přijmout. Ne.
0: Určitě ne. Když člověk trvá na svých právech, jenom pak si musí být připraven, že případně musíte až k soudu soudit se o ten nárok a to je, bych určitě vždycky doporučil, aby se obrátili na nějakého právního odborníka, už jenom proto, že už to dělal někdy, takže ví, co má uplatnit, kam to má uplatnit a zhruba kolik má uplatnit. Lidi pak by chtěli uplatňovat všechno, ale ne všechno je přiměření náklad v příčinné souvislosti s tím, že někdo porušil smlouvu.
1: My ale popřejeme všem našim posluchačům pokud možno klidnou, krásnou dovolenou. Dnešním hostem byl advokát Vojtěch Adámek z Endors z advokátní kanceláře. Děkujeme za návštěvu, děkujeme za rady a i vám ještě hezké léto naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju pěknou dovolenou.
2: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez masa jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: co zítra? Zítra přivítáme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové hlavní hygieničku fakultní nemocnice v Hradci Králové, paní doktorku Lenku Hobzovou, a budeme mluvit o letních infekčních onemocněních, jako je například salmonelóza. Taky ale určitě probereme bezpečnou hygienu při grilování, co hrozí po koupání ve vodě se sinicemi. A zmíníme i mytí rukou, to už máme domluvené. Ostatně s tímto tématem s Jarkou Vykoupilovou začneme už dnes.
1: Babské rady.
2: Ruce můžou sloužit jako přenašeč žloutenky typu A, průjmových onemocnění, respiračních potíží, ale i oparů nebo planých neštovic. Proto je důležité připomenout pravidla správného umývání rukou. Samotnému mytí věnujte minimálně 20 vteřin, dalších 10 vteřin by mělo stačit na opláchnutí mýdla vodou. To platí pro ruce, které se dotýkaly madla v hromadném dopravním prostředku, otevíraly dveře tam, kde je vysoká frekvence lidí. Okolo správné hygieny rukou panují také mýty. Po umytí rukou je lepší dát je do sušáku nebo je otřít do ručníku. Nejlepší variantou je použít jednorázový papírový ručník. Proč je dobré mít ruce suché? Na ty mokré se bakterie více lepí. Umí dezinfekční přípravek nahradit mytí vodou a mýdlem? Určitě je lepší použít dezinfekční přípravek než nic, ale mýdlo a voda je nejúčinnější. Pokud jste v přírodě a nemáte po ruce ani mýdlo, ani dezinfekci, tak si ruce můžete umýt alespoň v přírodní vodě. I potok nebo řeka vás zbaví alespoň části bakterií.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Tak tohle byl velký hit Sagvana Toffyho někdy na konci 80. let. Teď jsme si ho připomněli ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se blížíme ke 12. hodině. Naše stopařka, letající reportérka Zuzana Boučková je i tento týden na cestách. Dnes už po 9. hodině se nám hlásila z cesty do Dolní Brusnice, kam se vydala za 16-letým Martinem, který je velkým fandou pravěku a vyrábí i různé předměty. Tak už brzo Zuzana dodá určitě fotografie, dodá taky videa. Tento týden byla i za dalším zajímavým mužem Jiřím Hellingerem, a to v Hořicích, což je zase veliký milovník automoto veteránů, tak už teď na našem webu hradec.rozhlas.cz si můžete prohlédnout jeho sbírku, jeho úlovky, jsou to různé staré motorky, které ale opečovává, taky auto Brouka tady vidím, no a spousta obrázků, tak se určitě podívejte, a kdo máte rádi tahle ta stará auta, staré motorky, tak taky můžeme pozvat už rovnou teď na neděli 2. srpna do Opočna, protože tam se bude konat výstava veteránů v klášteře, kterou pořádá Podorlický veterán car klub, a bude to u příležitosti opočenské Porcinkule, tradiční poutě, takže zveme už teď a zveme taky k účasti v písničkách od srdce popolední, můžete si zavolat nebo napsat o písničku, dnes je 29. července a svátek mají Marty, taky můžete pogratulovat, a když jenom tak nakouknu, tak tam bude třeba v nabídce Marie Rotrová, skupina Opět a Radeček, Tom Jones, Martin Maxa nebo třeba Michal David. Tak ať je vám i dál hezky s Českým rozhlasem Hradec Králové a popolední zavolejte nebo napište.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správa Krkonošského národního parku varuje před rizikem požárů. Čím dál více zákonů předkládají na místo vlády koaliční poslanci. V zoo ve Dvoře Králové pokračují africké dny a teploty dnes přesáhnou 30 stupňů. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Pěkné poledne. Návštěvníci Krkonoš by měli neprodleně hlásit jakýkoliv zárodek možného ohně. Vyzvala k tomu správa Krkonošského národního parku, která upozorňuje na rostoucí rizika ničivých požárů.
2: Správci parku varovali před zapalováním svíček u pomníků nebo božích muk, ale i před používáním přenosných vařičů v přírodě. Od čtvrtka se teploty na některých místech Česka mohou blížit i 40 stupňům. A i když je na horách chladněji, pršet podle předpovědi nemá ani tam. Požáry přitom hrozí nejen v lesích, ale i na loukách nebo trávnicích krkonošské tundry. Zatím naposledy v Krkonoších hořelo před 8 lety na zhruba 30 hektarech u Labské louky. Zvrchlabí Tomáš Lérinc, Český rozhlas.
0: Každý pátý zákon ve sněmovně předložili místo současné vlády koaliční poslanci. Za minulé koalice to byl každý 14. zákon. Podle právníků poslanecký návrh přijetí urychlí, obchází tím ale odborníky, profesní komory i kraje nebo ministerstva v připomínkovém řízení.
3: Vyhýbání se připomínkovému řízení kritizuje opozice. Podle poslance Karla Dvořáka z hnutí STAN jsou navíc návrhy zákonů méně kvalitní.
4: Prostě je vidět, že tomu nebyla věnována taková péče.
3: Poslankyně Renata Vesecká za vládní motoristy to obhajuje jako legitimní metodu.
5: Byla využívána už v předcházejícím období.
3: Za tři čtvrtě roku předložili koaliční poslanci 26 návrhů zákonů. Přitom z předchozí koalice za celé 4 roky navrhli vládní poslanci zákonů 38. Tendence obcházet legislativní proces potvrzuje ústavní právnička z Masarykovy univerzity Marie Zámečníková.
6: A myslím, že jsou docela nebezpečné.
3: Připouští ale, že připomínkové řízení může být zdlouhavé. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Šéf agentury Czech Tourism František Reismiller končí ve funkci, informovala o tom ČTK. Podle mluvčí agentury Kateřiny Beránkové post opouští kvůli přesvědčení, že je cestovní ruch v Česku nedoceněn. Reismiller se k tomu podrobněji Českému rozhlasu odmítl vyjádřit. Agenturu zřizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Reismiller ji vedl 3 roky a skončí na konci srpna. V Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem pokračuje festival africké kultury a přírody. Jeho součástí je africké tržiště s nabídkou originálních řemeslných výrobků, šperků, oblečení, přírodní kosmetiky nebo koření. Připravené jsou i koncerty nebo přednášky o afrických zvířatech, upřesňuje program mluvčí zahrady Michal Šťastný.
7: Vrchol přináší africké dny v Safari parku ve Dvoře Králové prakticky každý den, ať už je to zítřejší povídání s Josefem Formánkem u ohně a některé z oblíbených workshopů anebo trojice velkých koncertů, které nás čekají o víkendu. V pátek začneme ve stylu afrofanku a v neděli uzavřeme africké dny gospelem v podání 10členného afrického sboru.
8: Sport.
0: České basketbalistky do 18 let dnes čeká poslední utkání ve skupině na mistrovství Evropy divize B. Na šampionátu zatím neztratili ani bod a postup do čtvrtfinále už tak mají zajištěný. Pro udržení naděje na návrat do elitní divize A v něm musí zvítězit.
8: Počasí.
0: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně až polojasno, teploty vystoupají na 29 až 32 stupňů, na horách na 23 až 26. Vítr fouká slabý jihovýchodní a biozátěž je na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Osobní auto narazilo do plotu na silnici 11 v obci Nepasice na Hradecku. Nehoda je s únikem kapaliny, jeďte tam opatrně. A s komplikacemi počítejte i v Náchodě. Osobní auto se střetlo s nákladním na křižovatce Kostelecké a Havlíčkovy ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Po 12. hodině vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové čeká. Víte co? Určitě mnozí víte. Ano, jsou to písničky od srdce, o které si můžete napsat nebo zavolat. Dnes je 29. července a svátek mají Marty. A pak, když to vezmeme po pořádku, tak budou tento týden slavit ještě Bořivojové, Ignácové, Oskarové a taky Gustavové. Je 29. července, to znamená prázdniny zhruba v půlce. Možná máte děti nebo vnoučata někde na tábu. táboře a chodíte každý den do schránky nebo každou chvíli kontrolujete mobil, jestli aspoň nějaký pozdrav, nějaká zpráva, aspoň krátká SMSka, jak se mají, jak se jim tam daří. Taky takhle vždycky koukám na telefon a všichni mě uklidňují, buď ráda, když nikdo nepíše, znamená to, že se mají dobře, že se nic neděje, je to dobré znamení, tak to tak taky berte, ale můžete třeba táborníkům nebo komukoli jinému poslat teď až do 13. hodiny v našem vysílání písničku, můžete vybrat z naší nabídky třeba Lenku Filipovou, Petra Spáleného, Helenu Vondráčkovou, Michala Davida, Martina Maxu, nebo je tu třeba ještě Lucie Vondráčková, Vzkaz v lahvi. Telefonní číslo 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a nebo číslo pro SMSky 900 11 04. Už jsem teď pár dní nepřipomínala, že je důležité psát bez diakritiky a na začátku té SMSky napsat heslo Hradec velkými písmeny, takže bude Hradec, mezera, potom váš vzkaz a to číslo pro SMSky ještě jednou je 900 11 04. Hezké odpoledne přejeme.
10: Dobré odpoledne a Jana Kudivejsová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 29. července. Svátek má paní domu.
3: No, Marta, je Marta.
2: Ano, Marta. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Adolf Hitler byl zvolen předsedou německé NSDAP s diktátorskými pravomocemi přesně před 105 lety v roce 1921. První soutěž Miss World vyhrála před 75 lety v roce 1951, tehdy ještě pod názvem Bikini Contest, Kerstin Kiki Håkanssonová ze Švédska. Korunovace první světové královny krásy překonala v Londýně. V britské metropoli se před 45 lety odehrála pohádková svatba.
4: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife?
2: Následník britského trůnu princ Charles si bral v roce 1981 okouzlující Dianu Spencerovou.
5: I will.
2: Pohádka ale šťastný konec neměla. Rozvedli se v srpnu 96. Diana rok později zahynula v Paříži. Pro český sport dlouho nevídané předvedli před 5 lety na olympiádě v Tokiu střelci Jiří Lipták a David Kostelecký.
6: Dva kamarádi, kteří prostě spolu bojují o olympijské zlato.
2: V trapu eliminovali veškerou konkurenci a v českém finále si to rozdali o zlatou a stříbrnou medaili.
7: Už si kůžu mám ještě teď, jako by Lipták dopadnout nemohlo, říkám, ani v tom neodvážnějším snu bych si nedovolil přemýšlet, že já budu olympijský vítěz a ještě k tomu David získá stříbrnou.
2: Byla to první zlatá naší výpravy. Kulatou 80 slaví televizní hlasatelka Saskia Burešová. 55 je rodačce z Písku.
8: 6 let, co jsem hrála potvoru, si asi všichni víceméně mysleli, že jsem taky pěkná potvora.
2: Oblíbené české herečce Daně Morávkové. Já přeju pěkný den.

přejeme krásné odpoledne, středeční odpoledne s písničkami od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové, o které si můžete zavolat nebo napsat, můžete někomu písničku věnovat nebo si ji vybrat sami pro sebe. Teď ale přečtu e-mail, který nám dorazil. Prosím o písničku k narozeninám pro Ivu Vaculíkovou ze Svitav, Milušku Mondekovou nebo Mondelovou od Plzně a Romana Řadu. Pevné zdraví, štěstí a lásku do dalších let přejí přátelé.

0: Před chviličkou nám přišla další zpráva s dalším vzkazem. Zahrajte pro paní Libušku Váchovou, zahrajte prosím k narozeninám, ať má radost a užívá ve zdraví prázdniny s vnoučaty a taky v lázních a na zahrádce. Hodně štěstí přeje kamarádka Hanka.
1: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: A já doufám, že paní Libuška to pochopí, že Lenka Filipová jí zahraje hned za chviličku, jenom co vyřídíme tuhle drobnost a to je naše soutěž, ve které stále ještě až do pátku hrajeme o let balónem pro dvě osoby a taky o další drobnější denní ceny, kterých máme vždycky připraveno hned několik, takže já čekám, kdo bude tentokrát první, kdo se dovolá co nejrychleji, tak ten vyhraje a ten to vyhraje opravdu v plném slova smyslu, protože že postoupí rovnou i do slosování. Kdo to bude tentokrát? Dobré odpoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobrý den, tady Marie, volám do soutěže.
0: No paní Marie, voláte úplně správně a ještě navíc voláte úplně nejrychleji.
2: A úplně poprvé.
0: Neříkejte, úplně poprvé to zkoušíte. No tak, to už jste dneska druhá, komu to takhle klaplo. Já jsem moc ráda, odkud nám voláte, paní Marie? Kde nás posloucháte? V Broumově. Tak tam je to nádhera, taky jsme loni odtamtud vysílali, moc se nám to tam líbilo, v klášteře i ve městě vůbec. No a nebudu to natahovat, vy u nás máte audioknížku Pipi dlouhá punčocha, kterou čte Bára Hrzánová. Je to radiokarta, ale úplně jednoduše si s ní tu audioknížku stáhnete a pak můžete poslouchat buď sama, nebo s někým, udělat si zábavu, udělat si hezký den, hezké odpoledne. Tak moc gratuluju, postupujete rovnou i do slosování. Tak co na to říkáte? První soutěžení a takhle krásně nám to vyšlo. Mám taky radost. Tak se mějte moc krásně, paní Marie, zdravíme do Broumova a přeju hezké odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A vydržte chvilku na lince, opakuju hlavně proto, že volá paní Marie poprvé, takže mi tam ještě chviličku zůstane, abych si mohla napsat její adresu, no a aby paní Libuška nezapomněla, že teď hrajeme hlavně pro ní, tak ještě jednou bude to pro paní Libušku Váchovou k narozeninám a písničku jí posílá kamarádka Hanka.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Posloucháte dál písničky od srdce Českého rozhlasu. Hradec Králové je přesně 12:30. My pokračujeme dál. Dobrý den, rádi bychom poslali písničku pro manžele Jaroslavu a Jana Vanžurovi z Hradce Králové, kteří právě tento den slaví 65. výročí svatby. Přejeme jim do dalších společných let hodně zdraví a lásky. Máme vás moc rádi a za vše moc děkujeme. Děkujeme Romana a Tomáš Vanžurovi.

0: další písničkou. Teď doufáme, uděláme někomu dalšímu radost a pošleme ji do světa společně s paní Lídou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Jani. Já přeju mi sestřice do Nové Paky. Má dneska svátek, hodně zdraví, štěstí, aby jí všechno dobře dopadlo, co jí čeká, a chci to ještě popřát příteli Péťovi a vám všem do rozhlásku a hlavně, aby jsme přežili vedra, hodně pit a mějte se tam hezky.
0: To určitě zvládneme společně, určitě, no. My vám budeme dál hrát. A teď, no. Kam jste říkala pro sestru do Nové Paky?
1: Do Nové Paky.
0: Sestra Marta z Nové Paky.
1: A Věrušku Makovou pozdravuju, sousedku její.
0: Takže no. I pro ní písnička. A mějte se moc hezky. Naschledanou, paní Lído.
1: Vy taky. Hezky, děkuju.

u Brousku a uvidíte v ní třeba Petru Hřebíčkovou, Tomáše Maštalíra, Petru Polnišovou, Martina Pechláta, Vojtu Kotka a další. Takže můžete vybírat a můžete taky vybírat ještě až do 13. komu dnes necháte zahrát. Teď tu máme písničku pro Lukáše Uhlíře Do železnice. Hodně zdraví a štěstí přeje Lenka.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností Šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera, a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: To byla Lucie Vondráčková. Ještě tady taky máme Helenu Vondráčkovou, písničku Svou partu přátel, ale taky kapelu Opět a Radeček. A tu jste vybrali pro paní nebo slečnu Jarku, které necháváte zahrát do Broumova a přejete pěkný den. A to píše dcera Šárka.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Dnes je středa, ale k televizní neděli už desítky let patří kalendárium a určitě už mnozí víte, kam tím mířím, protože už ráno v Bleskovce jste hádali Saskiu Burešovou a měli jste jí poznat podle hlasu, protože ona právě dnes slaví kulaté 80. narozeniny a její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, si připomeneme dnes v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď je zahrajeme ještě všem Martám, které dnes slaví svátek, a taky pro paní Radku, která si přála písničku Pro radost. No a tímto Jana Kudyvejsová už přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové a těším se na slyšenou zase zítra už v 9 hodin v dopoledním Habaději.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Do Prachovských skal přijelo letos zatím zhruba stejně turistů jako loni. Na pardubickém zámku pokračuje festival Pernštejn Love. Fotbalisté Hradce se připravují na odvetu v předkole Evropské ligy a teploty dnes přesáhnou 30 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Krásné odpoledne. V Prachovských skalách je v polovině letních prázdnin turistů přibližně stejně jako v předchozích letech. Návštěvnost v letní sezóně výrazně ovlivňují termíny polských státních svátků. Stejně jako do Adršpašských skal, tak i do Prachovských musí mít turisti zakoupenou vstupenku. Není ale nutná rezervace a počet turistů není regulován. Platnost vstupenek se hlídá na kontrolních stanovištích uvnitř areálu. Připomíná spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková.
3: V Prachovských skalách jsou pro návštěvníky připraveny 3 prohlídkové okruhy a jedna trasa vhodná pro kočárky. Nejlepším výchozím bodem je centrální parkoviště Prachovské skály. Vstupenky se kupují přímo na místě a platí po celý den. Návštěvníci by je proto měli mít po celou dobu u sebe pro případ kontroly.
2: Vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vyvíjejí nový způsob, jak rychleji odhalit parazity způsobující svědivou vyrážku po koupání. Místo zdlouhavého sběru vodních plžů hledají jejich DNA přímo ve vodě. První výsledky ukazují, že nový postup může být až o 40% citlivější než dosavadní metody.
4: Když se tenhle přístup srovná právě s tím klasickým sbíráním šneků někde na břehu, nebo o tom člověk musí skočit i do vody pro ně a podobně, tak je to určitě rychlejší a zároveň pro ty pracovníky je to i bezpečnější, protože nemusí skotačit nikde po kamenech a nehrozí riziko nějakého zranění, uklouznutí a podobně.
2: Pardubický zámek, který hostí 11. ročník divadelního festivalu Pernštejn Love, nabídne dnes večer na velkém nádvoří inscenaci divadla bez zábradlí s názvem Účet. V šapitou na zámeckém rondelu se pak představí plzeňské divadlo Regenau s komedií Ani spolu, ani bez sebe. Mezi představeními zazní koncert v zámeckém parkánu. Podrobnosti má dramaturgyně festivalu Kateřina Fikejzová-Prouzová.
5: Vystoupí českobudějovická rodočka, písničkářka Marjorie s doprovodnou kapelou a musíme říct, že to není typicky česká písničkářka. Jejíž tvorba by byla nasáklá folkem, ale v jejím případě se jedná spíše o zahraniční pojetí tohoto žánru. Už jí vyšly 2 alba a je to muzika plná energie, takže zveme.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí ve čtvrtek k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z prvního zápasu v Norsku si přivezli výhru 1-0, kterou budou chtít využít k postupu. Východočechům by podle útočníka Van Burena mohl pomoci i nový hybridní trávník.
6: Určitě je to nic jinak, jsem byl jako překvapen, jak dobrý to bylo, protože tak to možná nevypadá. Když jsme byli na rozvíska, cítili jsme jako dobrý zjistě, takže pro náš hra bude to lepší jak minulé sezon.
1: Počasí.
2: Dnes je jasno nebo skoro jasno, na horách přechodně až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, na horách 23 až 26, vítr slabý jihovýchodní a biozátěž je na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Trutnovsku pokračuje oprava svahu na silnici mezi Hertvíkovicemi a Javorníkem. Objízdná trasa vede přes Trutnov, Pilníkov a Hostinné. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
7: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Za

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrla je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty. A slavil jste...
1: Aten.
0: Pardon. A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50, než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: jsi
0: někoho třeba
1: to
0: nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Když
1: jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. I kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 minut o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem viděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si polídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne, to ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp jsem musel jít na 100%, ne jenom na 80% a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Šebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla ta nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí mi to, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takový nějaký vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit, no, mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával a pak už přišly i zranění, protože přeci já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo. Bavilo mě to vždycky a naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cedí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivez ještě v 37 s bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších 10 bojovářů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes 1 000 000 diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: Ani za zlato, no. Kolikrát ani za zlato z olympiády. A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská a byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No,
1: jo,
0: a
1: ta byla výborná.
0: 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi nebo na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zvořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no, tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám velmi dobře,
1: ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo, no.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb?
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byli podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, zase musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo, a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám, a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit, nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád, a oni to vedou úplně, úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tedy usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění? Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo, bylo to vždycky u vás. Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojář, desetibojář, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já, když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou, pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci nebo v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se

0: nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyložně, když jste si říkal, mám teď tady podávat takový výkony?
1: Takhle, ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomu, tak je to na tom to nejtěžší, kdy vlastně člověk v říjnu a v září, teda v říjnu a v listopadu trénuje ty největší bomby, který bolej a závody má v nedohlednu. Já jsem měl obrovskou výhodu, že jsem to viděl a nevím proč, jako mozaiku. Jo, a mně připadalo mě, že kdybych vydechal jeden ten trénink, tak prostě tam vypadne kus z té mozaiky a ta celá jakoby spadne. Takže já jsem opravdu nevynechal jediný trénink a i když se kolikrát nechce, protože člověk je fakt kolikrát hodně unamený, tak prostě tím, že jsem věděl, že to nemůžu vynechat, tak jsem vždycky šel.
0: Takže mozaika byla vaše motivace. Díky mozaice jste měl tu motivaci.
1: Mozaika, no, moje motivace byly ty medaile, ale je dobrý, že jsem to takhle viděl, no. Kluci to vidějí taky, takže dobrý.
0: Takže budeme se těšit na medaile.
1: No, doufejme.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu Zámecké léto. Leto.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes Roman Šeberle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6-minutovou pauzou trošku rychle a já jsem běžel rychlejc než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista. Ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo. Je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinný život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem?
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde je dostupný naprosto pro všechny a zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a
1: Já jsem si to vyzkoušel a mě to chytlo.
0: Kdo vás s ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, taky říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: No, děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem. Díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Senát schválil navýšení rodičovského příspěvku. V Krkonoších hrozí vznik požáru. Hradec Králové dále přijímá žádosti o dotace na takzvané mikroprojekty. A zítra teploty ještě stoupnou. Krásné odpoledne u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Senátoři schválili návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku by měl vzrůst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře. O návrhu některých senátorů zakotvit do budoucna do novely automatickou valorizaci rodičovského příspěvku se nakonec nehlasovalo. Senátorka Lena Mlýnková z klubu Starostové a nezávislí ale prosadila doprovodné usnesení s výzvou, aby automatické zvyšování rodičovského příspěvku připravila vláda.
3: Dlouhodobě správnější řešení je automatická valorizace rodičovského příspěvku, navázaná na objektivní ekonomický ukazatel, například vývoj průměrné mzdy, která zachová reálnou hodnotu v čase. Automatická valorizace je předvídatelná jak pro rodiny, tak pro plánování i státního rozpočtu, není závislá na aktuálním politickém rozložení.
2: Novela teď míří k podpisu prezidenta Petra Pavla. Vyšší příspěvek dostanou rodiče dětí narozených od ledna 2027. Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požárů v Krkonoších. V Česku můžou nadcházející vysoké teploty výrazně zhoršit už tak extrémní sucho. Riziko vzniku požáru bude podle mluvčího KRNAPu Radka Drahného stoupat nejenom v lesích, ale například i na loukách. Lidé by tak podle něj v přírodě neměli rozdělávat otevřený oheň.
4: Nemohou při přenocování používat ani vlastně žádné vařiče, plynové, lihové, dřívkové, benzínové, to všechno je vlastně považováno za otevřený oheň, ale vzhledem k tomu, že většina území národního parku jsou lesy, tak podle lesního zákona není možné ani vlastně v lesích kouřit.
2: Informace o případných požárech můžou turisté volat přímo hasičům na číslo 150 nebo na linku integrovaného záchranného systému 112. Hradec Králové už letos rozdělil necelých 220 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Za první pololetí město přijalo 31 žádostí. Hodnotící komise následně podpořila 24 z nich. Peníze můžou žadatelé využít například na pořádání kulturních, sportovních nebo komunitních akcí. O dotaci je možné žádat až do konce listopadu.
5: Celkem má město v programu připravených 800 tisíc korun. Maximální výše dotace je 15 tisíc, nejnižší pak 5 tisíc korun. Mezi podpořenými projekty je doteď například večerní běh pro Světlušku, Hradecký kros nebo vítání jara a Velikonoce na Benešovce. Žádosti radnice přijímá průběžně do 30. listopadu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: V irském Dublinu zemřel při dopravní nehodě hudebník Glenn Hansard. Informuje o tom web Irish Independent. 56-letý zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames podle webu havaroval dnes brzy ráno na motorce. Záchranáři ho podle policie ošetřili přímo na místě nehody, krátce na to ale zemřel. Hansard s češkou Markétou Riglovou získal v roce 2008 Oscara za píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once.
1: Počasí.
2: Čeká nás bezoblačná noc, během které teploty klesnou k 17 stupňům, v údolích až ke 14 a na horách k 13. Čtvrtek bude jasný až polojasný, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v Polabí naměříme až kolem 630 a maximálně 30 stupňů bude i na horách. Odpoledne očekáváme také silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem a biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Stavební práce pokračují na silnici 1/16 mezi Sobotkou a Dolním Bousovem. Počítejte tam s krátkým zdržením. Dopravu v místě řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Ve středu 29. července vám přejeme příjemné odpoledne. Redaktorka Zuzana Boučková pro nás bude mít za chvíli informace z pravěku, tedy z Dolní Brusnice od 16-letého experimentálního archeologa amatéra Martina Vondrouše. Pokračuje vodácká sezóna. Labe u dvora Králové nad Labem je na hranici sjízdnosti. Méně vody než obvykle je i na Orlici a více informací za chvíli nabídneme v našem vysílání. Hudebníci a gongisté Miroslav Noé a Petr Kohl Dělají hudbu, kterou cítí, slyší a dokáží ji prostřednictvím svých obřích gongů předat i posluchačům. Nástroje si sami vyrábí a na srpnové Noé Call turné vás pozve o půl třetí Petr Call, který bude hostem u nás ve studiu. A čeká nás také zastávka Zámeckého léta a na tu dnešní už se také připravuje náš průvodce František Kinský. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Reportérka Zuzana Boučková má dnes pro nás informace z Dolní Brusnice od 16-letého experimentálního archeologa amatéra Martina Vondrouše. Dobré odpoledne, Zuzko, jaké bylo setkání s Martinem a s jeho rodinou?
2: Pěkné odpoledne přeji. Bylo to pro mne milé, příjemné a také poučné setkání a především skládám obrovskou poklonu i Martinovým rodičům, kteří ho v jeho neobvyklém koníčku podporují. Když jsem dorazila, Martin mě přivítal s takovým přehledem a fundovaným odborným výkladem, že jsem si chvílemi připadala jako na univerzitní přednášce a rozhodně ne jako na zahradě rodinného domku. Z toho kluka roste prostě špičkový archeolog vědec, který je svými znalostmi míle daleko před svými vrstevníky. Na zahradě má vlastnoručně postavenou pravěkou polozemnici, tedy chýši z bláta, větví, dřeva a kamenů. A představte si, že uvnitř je kompletně zařízená. Našla jsem tam pravěkou postel a dokonce i plně funkční malou dobovou pec.
1: No, tak to musel být zážitek. A nástroje, o kterých jsi mluvila dopoledne?
2: Ukázal mi je v akci. Samozřejmě probrali jsme celou sbírku. Všechny ty nástroje vyrobil z kostí, pazourků a zvířecích parohů. Držela jsem v ruce funkční nože a šípy a zkoumali jsme i to jeho slavné lepidlo, o kterém jsem mluvila. Martin mi vyprávěl, že mu dalo hodně práce a pokusů, než vychytal správný poměr smůly, vosku a uhlíků, tak, aby lepidlo drželo dokonale pevně. Celé to vyžaduje obrovskou zručnost a hlavně svatou trpělivost. Pazourek totiž snadno praskne a každá malá chyba znamená začít znovu od nuly. Že je to kluk na svém místě, dokazuje i to, že své výrobky už vystavoval na základní škole v Bílé Třemešné, kde vedl přednášku s praktickými ukázkami pro šestáky a loni se zúčastnil i Mezinárodního dne archeologie v Lomnici nad Popelkou. A právě teď má v plánu vyrobit velký srp, zbyla mu totiž horní široká část dančího paroží, které se říká lopata. Takový srp prý ještě nikde jinde neviděl.
1: No tak Martina to zjevně baví a naplňuje. Kde vlastně takhle mladý člověk bere inspiraci? Jaké jsou jeho plány?
2: Martin pravidelně jezdí na kurzy štípání do archeoparku v Šestary, kde čerpá inspiraci. Studuje odborné publikace, chodí do muzeí a konzultuje své postupy přímo s odborníky. Je dokonce v kontaktu s docentem Tichým z Hradecké univerzity a právě tam směřují jeho další kroky. Po střední škole chce studovat archeologii přímo na Hradecké univerzitě. Martin mi také řekl úžasnou myšlenku. Když si člověk zkusí postavit obydlí nebo vyrobit nástroj stejným postupem jako lidé v pravěku, uvědomí si, kolik znalostí a zkušeností museli mít. Naši předkové rozhodně totiž nebyli primitivní, jak si lidé často mylně myslí, ale byli to mimořádně zruční řemeslníci, kteří si zaslouží náš hluboký respekt. A já si myslím, že Martin si ho za svou práci zaslouží také.
1: Tak děkujeme Zuzaně za informace plné obdivu k naší historii. No a pro posluchače, Zuzano, s tvým souhlasem jenom dodávám informaci, že na webu Českého rozhlasu Hradec Králové i na našich sociálních sítích umístíš fotky a videa, co si u Martina Vondrouše v Dolní Brusnici natočila.
2: Ano, velmi ráda. Dnes se to fotilo a natáčelo nádherně. Bylo to opravdu velmi zajímavé.
1: Zuzana Boučková, hezký den.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Na Labi mezi Dvorem Králové nad Labem a Kuksem pokračuje vodácká sezóna. Hladina řeky je pod normálem, pro rafty je tak na hranici sýznosti. V Králové dvorské půjčovně lodí je reportér Václav Plecháček. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne, já jsem přímo v místě, kde se půjčují jak rafty, tak i kánoe. Dnes je tady podle obsluhy poměrně živo. V lodě si dopoledne půjčovalo třeba 60 dětí z dětského tábora. Momentálně je přímo tady asi desítka lidí, kteří si vybírají mezi rafty a kánoemi a samozřejmě přebírají potom i to další vybavení, které je potřeba, kromě pádel, tak třeba i voděvzdorné vaky nebo barely. Pro dnešek je ve své podstatě už ta kapacita té vodní hladiny a půjčovného tedy vyčerpaná. Další dny jsou podle obsluhy naplněné zhruba z poloviny anebo 3/4.
0: Vody je tedy méně než obvykle. Co to pro tu asi 10-kilometrovou cestu do Kuksu znamená?
1: No, pokud si lidi půjčí kánoje, tak to není vůbec žádný problém. Tam by jenom podle lidí tady z půjčovny měli samozřejmě vodáci umět alespoň trochu číst vodu a dívat se, kudy je možné projet, protože ta hladina je přece jenom poměrně nízko. Pokud si lidé tedy půjčí raft, tak by měli počítat s tím, že jsou na trase 3 nebo 4 místa, kde je vody tak málo, že je loď potřeba buď to nadlehčit, anebo po případě samozřejmě v tom nejhorším možném případě o pár metrů posunout.
0: Další oblíbené vodácké trasy v Královéhradeckém kraji jsou na Orlici. Jak tam vypadá situace?
1: No, co se týká stavu vody, tak to je podle Libora Borůvky z tamní půjčovny lodí o něco horší než loni. V létě je řeka pro rafty tradičně sýzná až stýniště. Na Torlicí lidé na raftech ale stejně musí počítat s místy, kde je potřeba loď poponést, to i na tom dalším toku samozřejmě. No a vodáckou sezónu navíc od 2. do 16. srpna právě na té Orlici omezí demolice starého mostu v Týništi na Torlicí, kvůli kterému nebude možné úsekem projet. Zájemci o plavbu najdou aktuálně informace i doporučení na webových stránkách té půjčovny.
0: Říká reportér Václav Plecháček. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Napodobně naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Fandíte Královéhradeckým Otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Gongisté, hudebníci i gongaři výrobci, to jsou Miroslav Noe a Petr Kohl, dělají hudbu, kterou cítí, slyší a dokáží prostřednictvím svých obřích gongů taky předat posluchačům. Nástroje, které tento přenos umožňují, světové unikáty si sami vyrábí a na srpnové Noe Kohl turné vás přišel pozvat Petr Kohl, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak s Miroslavem Noe jste za poslední roky, Petře, ušli na poli této experimentální hudby velký kus cesty a svoje zkušenosti a objevy, které jste učinili, si taky nenecháváte už jenom pro sebe, ale nabízíte dalším zájemcům.
1: To je pravda, protože nás napadlo udělat sympózium gongové, kde vlastně se setkají gongaři, gongisté a předají si svoje zkušenosti, ale může se ho v podstatě zúčastnit každý člověk, koho by tato hra zajímala, i ta technika, může se tam s námi naučit. A ještě děláme gongové workshopy, kde se nám lidé mohou ozvat a naučíme je základům a potom i pokročilé hře, když pokračují.
0: Tu základnu máte tady u nás v kraji?
1: Ano, základnu máme v kraji, u mě doma.
0: A kde to je?
1: To je vedle Adržbachu ve Zdoňově. A částečně v Praze u Miroslava.
0: Mm-hmm. Takže tam se konají případně třeba ty workshopy tam, přímo, což je samo sobě jako magická krajina, takže se to hodí, to se pěkně propojuje. Taková trošku zapomenutá země.
1: Hodí se to, propojuje se to i s tím Adržbachem třeba.
0: Tak a teď máte hned několik novinek za, řekněme, letošní rok, protože teda opravdu jako máte nakročeno. Tak co byste rád zmínil?
1: Zmínil bych, že se nám ustálili gongy, že jsme zase obměnili ten set. Přivezli jsme pár gongů z Číny, ještě dodělali je podle svého a takže ten set je hotový, kompletní pro tuhle chvíli. Povedly se nám ty koncerty v O2 Univerzum s Michalem Pavlíčkem jako hosté, kde jsme hráli. A přistoupili jsme k nahrání dalších desek, takže to jsme udělali v přírodě, u mě doma. Takže to je taky další věc. Pokračují, ten vývoj paliček byl ukončen v loni, takže nabízíme i paličky skvělý ke gongům. Takže toho je spousta.
0: Kdo si neumí představit obří gong a ještě nikdy vás neviděl koncertovat, tak jenom stručně to přibližte.
1: Tak my hrajeme na metrový gongy, dá se to převíst v autě a vlastně člověk vnímá tu hudbu nejen ušima, ale celým tělem, protože ty vibrace vibruje tam těch 20, 23 kilo materiálu, takže jsou vnímatelné celým tělem a působí to na psychiku, na fyzické tělo velmi silně.
0: Není to běžný koncert, je to spíš takový zážitek.
1: Je to silný zážitek a jednou jsme to nazvali jako hudba jiné dimenze, protože se to nepotkává s žádnou známou hudbou moc.
0: Mm-hmm. Posluchači se vrací na vaše koncerty?
1: Vracejí se někteří opravdu opakovaně a mám takový fanoušky, který chodí skoro na všechny naše koncerty.
0: Vy na ty gongy hrajete opravdu speciálním způsobem, protože vlastně je to komponovaná hudba, protože Miroslav Noe je mimo jiné taky hudební skladatel.
1: Ano, komponujeme to na místě podle jeho konceptu, který je 50 let starý, který se jmenuje Album. A je to nádherná věc, protože komunikujeme s prostředím, s publikem, sami se sebou. Prostě je to komponovaný na míru vždycky na ten den.
0: Nikdy se neopakujete.
1: Nikdy se neopakujeme.
0: Takže co koncert, to absolutně originální zážitek.
1: Přesně tak.
0: No teď takových zážitků v zhuštěné podobě mohou zájemci zažít v srpnu hned několik, protože to už je taky, myslím, po několikáté, že se vydáváte na turné.
1: Vydáváme se, tuším, po čtvrté na turné, tady po východních Čechách. A budeme hrát, začínáme v Prostředním Lánově hned v pondělí 3. pak na zámku v Opočně 4. Jiráskův Hronov tradičně už taky pro nás a Trutnov Bohuslav Martinů, nádherná koncertní síň, bude ve čtvrtek, v pátek venku ve Zdoňově právě na zřícenině kostela nahoře v lese a pak ještě krásný areál ve Vraclavi, který nám připomíná naše staré předky. A uzavřeme to v Broumově 9. v neděli. A ještě se rýsují asi jeden až dva koncerty. Potom v Polsku zřejmě to bude poblíž Náchoda.
0: Takže vy hrajete příští týden každý den, dá se říct?
1: Každý den.
0: Každý den 7 koncertů tady v té lokalitě Náchodsko-Broumovsko. Většinou je to večer od 19 nebo od 18 hodin. Kde je ten program Kmání, kdyby někdo opravdu chtěl přesná místa, začátky?
1: Je Kmání na našich stránkách, na našem Facebooku, na mém osobním Facebooku.
0: Tak, a jak to najít?
1: Tak stačí napsat Noe, pomlčka, Kohl, K-O-H-L a tam to všechno najdete, vám to vyběhne už potom na internetu.
0: Když se zadá jednoduše, kdo by si to nepamatoval, obří gongy turné?
1: To nevím, jestli najde, ale...
0: Srpen 2026 musí najít. Zkoušela jsem to. Funguje.
1: Dobře, tak
0: ano,
1: funguje to.
0: Funguje to taky. No tak děkujeme za informaci, co je nového u Miroslava Noe a Petra Kohla, jejich obřích gongů. A pozval vás na turné na příští týden na nejméně 7 koncertů na 7 velkých obřích gongů. Petr Kohl, který byl dnes hostem u nás ve studiu. Ať se vám daří, děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.
0: Pěkný den.

0: Karel Zich, Český rozhlas Hradec Králové, stejně jako v loňském roce i letos s námi můžete každý den v létě navštěvovat zámky Čech, Moravy a Slezska. A na jaké místo se podíváme tentokrát? To je otázka pro našeho průvodce zámeckým létem Františka Kinského.
1: Zámecké léto. Skvost, o kterém bude nyní řeč, se tyčí na skalním ostrohu nad řekou Labe. Jde o zámek Děčín, který patří k nejvýznamnějším zámeckým klasicistním komplexům v severních Čechách. Jeho existence je spojena hlavně s rodem Thůnů. Navštívíme ho se Slávkou Brádlovou.
2: Zámek Děčín nabízí návštěvníkům 3 prohlídkové okruhy, z toho 2 jsou interiérové a 1 je exteriérový. Ten exteriérový se nazývá barokní perly děčínského zámku. 2 zbývající jsou zlatá léta děčínského zámku a druhý okruh je návštěva u knížete Františka Antonína.
3: A časově, jak byste to odhadla?
2: Zhruba všechny jsou kolem 50-55 minut, ta kapacita je kolem 30 až 35 návštěvníků v jedné skupině.
3: Tolik úvodní informace od ředitel děčínského zámku Miroslavy Poskočilové. Co by opravdu návštěvníkovi nemělo uniknout? Co jsou ty takzvané špeky?
2: Tak špeku barokních perel je určitě prohlídka tajné chodby. Ona není úplně tajná, jenom je pro běžného turistu a možná i pro děčíňáka tak trochu skrytá. A je to vlastně takový ten highlight téhle prohlídky. U prohlídky zlatá léta děčínského zámku je to potom zimní jídelna, kde se konala konference za přítomnosti císaře a císařovny Sisi v roce 1854. A u třetího prohlídkového okruhu bych zmínila možná pokojíček Aničky Thůnové, který zrovna teď budeme předělávat a budeme tam instalovat repliky nábytku podle zachované fotografie, takže i tohle bude vlastně taková zařazená novinka.
3: K těm barokním perlám patří i růžová zahrada.
2: Znovu se otevřela pro návštěvníky po téměř 2 letech uzavření, protože zde probíhala rozsáhlá rekonstrukce, ještě spolu s rekonstrukcí příjezdové cesty dlouhé jízdy. A v současné době je opravdu v rozkvětu a návštěvníci tady poznají určitě spoustu rozdílů oproti tomu, jak vypadala růžová zahrada před touto rekonstrukcí. Zahrady máme ještě na jižní straně, ty nazýváme jižní zahrady a tam je čajový pavilon, kde se může návštěvník občerstvit, je tam kavárna, je tam posezení u fontány a celkově ten prostor působí pro relaxaci nebo pro klid, nejenom zase pro návštěvníky, ale i pro někoho, kdo chce přijít jenom tak na lavičku s knihou.
3: Jeden ten okruh se jmenuje Zlatá léta, ale my dobře víme, že děčínský zámek měl ve své historii vlastně taky hodně zlá léta.
2: Myslíte zřejmě období po prodeji děčínského zámku, což bylo v roce 1932, kdy se vlastnictví převedlo na československý stát a postupně tady byly zřízeny kasárna a sídlela tady vojska československá, Wehrmacht, potom samozřejmě sovětská až do roku 1991. A toto období opravdu nebylo úplně šťastné, ale potom začalo.

0: Ta rekonstrukce a ta současná podoba si myslím, že v tom kontrastu toho, jak to vypadalo před více než 30 lety, si myslím, že je reprezentativní pro město Děčín.
1: A měli bychom také dodat, že návštěvníkům a vlastně i Děčíňákům nabízíte poměrně bohatý kulturní program.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Děčín si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zameckeleto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Yeah.

Rádio na cestách a neb 30 let posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku. Chcete poznat zákulisí šarmantních gala večerů, poslechnout si pěkné písničky a přitom se setkat s oblíbenými moderátory? Český rozhlas Hradec Králové vás zve ve čtvrtek 6. srpna od 19 hodin na náměstí Československé armády v Hronově, kde budeme součástí festivalu Jiráskův Hronov. Programem vás provedou Lada Klokočníková, Aleš Cibulka a Jiří Kánský. Jejich hosty budou herci Jan Přeučil, Eva Hrušková a zpěvačka Iva Marešová. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás 6. srpna v 19 hodin v Hronově. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Chcete se zadarmo proletět v horkovzdušném balónu? Poslouchejte pozorně naše vysílání a jakmile zaslechnete signál Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové, volejte studio 726 46 46 46. První volající se může těšit na radiokarty, knížky, vstupenky a další pěkné ceny. Na jednoho z vás čeká navíc let balónem pro dva v rámci akce Balónové nebe. Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové až do konce července.

0: Velká letní soutěž Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové, dobré odpoledne, s kým mluvím?
2: Dobré odpoledne, tady Alena.
1: Paní Aleno, zdravím vás. A kam vás zdravíme ze studia, odkud voláte?
2: Od Vysokého nad Jizerou ze Sklenařic.
1: A jak je u vás? Taky vedro?
2: Krásně.
1: Nebo je to lepší pod horami tam u vás? Krásně.
2: No, tak víte co, máme taky 28 a máme výhled na hory a ty jsou úplně jak vymydlený.
1: Vy jste milovnice hor, vidíte?
2: No jo.
1: Tak jste se narodila nebo žijete na správném místě, kde je vám dobře, to je dobře. Věřím, že si pěkně sednete s knížkou Rytířské pohádky a tajemství starých alchymistů tam u vás někde na lavičku nebo pod strom a budete si číst.
2: No tak to je bezva.
1: Napsala ji Dagmar Langová a pošleme vám ji. No a možná také poletíte balónem, nevím jestli nad Sklenařicemi tedy, ale pokud...
2: Letěli balóny. Směrem k horám, tak tady letěli, ale to už je aspoň 2 roky.
1: No, my budeme totiž pondělí dopoledne losovat v závěru vlastně naší velké letní soutěže, která v pátek skončí, o tu hlavní výhru, a to je cena, tedy cesta horkovzdušným balónem pro 2 osoby. Tak kdybyste náhodou paní Aleno vyhrála, tak si to pěkně užijte. Ale tu knížku tu máte jistou, tu posíláme.
2: Mějte se fajn. Tak já moc děkuju a to je bez vás.
1: Naslyšenou, krásný den. Prosím vás, nezavěšujte, zůstaňte na lince.
2: Ano,
1: mějte se.
2: Taky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zaútočili na malou českou vesnici teroristé. Takový malér tu hasiči ještě nehasili. Komedie Kdyby radši hořelo. ČT2. Pět ženatých mužů, pět klíčů a jeden luxusní byt, kde došlo k brutální vraždě. Premiérový thriller Loft a ČT Art uvede u příležitosti 90. narozenin významného dramatika, disidenta a politika Milana Uhdeho dokumentární portrét Uhde. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Silničáři na konci týdne dočasně uzavřou silnici v Dolní Radechové. Senát schválil novelu, která upravuje pravidla pro superdávku. Lidé v Hořicích si můžou vyzkoušet práci kameníků a zítra teploty ještě stoupnou. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Krásné odpoledne. Řidiči na trase mezi Náchodem a Trutnovem musí od pátku do úterý 4. srpna počítat s dopravními komplikacemi. V Dolní Radechové bude v místě křížení s budovaným obchvatem uzavřená silnice číslo 14. Důvod vysvětluje mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
4: Komunikaci u tunelu Dolní Radechová musíme uzavřít z bezpečnostních důvodů, protože budeme odšacovat most, který přes komunikaci vede. Budeme vlastně veškerá bednění a veškeré formy, které jsme používali pro vybudování toho mostu, odendávat pryč a proto není možné vlastně pod tím mostem projíždět.
2: Uzavírka silnice platí každý den od 6 ráno do 6 večer. Objízdná trasa vede přes Velké Poříčí a Hronov. Mezi zranitelné skupiny v superdávce budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Dnes to schválil Senát. Nově se má taky podpora na bydlení určovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech a ne podle velikosti bydliště. Změny v dávce státní sociální pomoci obsahuje novela o růstu rodičovského příspěvku. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. V letošním prvním pololetí získalo Česko od Evropské unie o 38 miliard korun víc, než do ní odvedlo. To je zhruba o 14 miliard víc, než za stejné období loni. Informovalo o tom ministerstvo financí. K rozdílu přispěly hlavně příjmy ze společné zemědělské politiky nebo z nástrojů na inovace a obnovu po covidové pandemii. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z ANO je Česko v Evropě druhým nejlépe čerpajícím státem. Po celý týden se v bývalém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic koná sochařské sympózium. Tradiční setkání absolventů Fakulty architektury Pražského českého vysokého učení technického bude zakončené sobotní vernisáží. Práci s kamenem si ale může vyzkoušet každý, kdo se přijde do bývalého lomu podívat. K návštěvě zve spoluorganizátor akce architekt Jan Kazimour.
5: Jsme vstřícní vůči kolem jdoucím, kdo přijde do lomu, tak rádi mu půjčíme nářadí, ukážeme, jak s tím pracovat. Může si to vyzkoušet na kamenech, které přivezeme, takže jsme tady otevřená společnost a každý si to může vyzkoušet.
3: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace by mohla mít poprvé v historii zahraničního trenéra. Podle španělského deníku AS podepsal smlouvu na 2 roky Santi Denia, který tamní národní tým dovedl ke zlaté medaili na olympijských hrách před 2 lety. Předseda České fotbalové asociace David Strunda k tomu na síti X napsal, že probíhají intenzivní jednání. A Dalibor Svrčina vyhrál noční zápas na tenisovém turnaji v Los Cabos v Mexiku. Australana Adama Voltna udolal 6-7, 7-6 a 6-3. Svrčina v osmifinále doplnil dalšího Čecha Jiřího Lehečku a čeká ho druhý nasazený Italo Luciano Darderi.
3: Počasí.
2: Čeká nás bezoblačná noc, během které teploty klesnou k 17 stupňům, v údolích až ke 14 a na horách k 13. Čtvrtek bude jasný až polojasný, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v Polabí naměříme až kolem 630 a maximálně 30 stupňů bude i na horách. Očekáváme taky silnou zátěž teplem a biozátěž na Trojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na Rychnovsku do konce července pokračuje oprava silnice mezi Počtejnem a Vyhnánovem. Objízdná trasa vede přes Záměl.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Podíváme se za chvíli do galerie Bělohradská sýpka. Tam je výstava, která připomíná 100 let od úmrtí významného bělohradského rodáka a spisovatele Karla Václava Raise. V Bělohradské sýpce natáčela kolegyně Vlaďka Vildová. K televizní neděli už desítky let patří kalendárium a s ním Saskia Burešová, která právě dnes slaví osmdesátiny. Její televizní začátky i chvíle, které se zapsaly do historie vysílání, si připomeneme v dnešním odpoledním vysílání a také vám dáme možnost inzerovat v Radiobazaru po 15:30. Příjemný poslech.
3: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Jarek Nohavica, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jakmile bude v pátek 31. července večer vztyčena v Hronově festivalová vlajka a místní divadelní soubor Jiráskova divadla rozsvítí Lucernu přátelství, tak to znamená, že začíná 96. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který je nejstarší nepřetržitě pořádaný festival amatérského divadla na světě. Desítky divadelních představení, koncertů, výstavy i speciální dny věnované tanci, lidovým tradicím nebo živému kulturnímu dědictví. Slavnostní zahájení bude v sobotu 1. srpna o 14 hodin na náměstí Československé armády v Hronově. Hlavní a doprovodný program budou tvořit nejlepší amatérské inscenace z celé České republiky, které prošly takzvaně tím sítem krajských a celostátních postupových přehlídek, takže to nejlepší z nejlepšího. Celkem se letos v Hronově chystá téměř 150 představení od asi 80 divadelních souborů, včetně dvou hostujících souborů ze Slovenska a tří profesionálních divadelních scén, 20 koncertů, víc než 20 dalších doprovodných akcí, včetně pohádek. Kompletní program festivalu je dostupný na webu Jiráskova Hronova a ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vám budeme nabízet každý festivalový den, vždycky ve 14 hodin a 15 minut festivalové minuty s reportérem Václavem Plecháčkem. No tak, buďte s námi na Jiráskově Hronově.

0: Galerie Bělohradská sýpka zve na další mimořádnou událost a je to interaktivní a hravá výstava, která připomíná 100 let od úmrtí významného bělohradského rodáka a spisovatele Karla Václava Raise. Expozice se jmenuje Komu bylo z hůry dáno? Otevírá prostor, ve kterém se historie potkává se současností. S podporou města Lázně Bělohrad ji připravila zdejší knihovna a v Bělohradské sýpce natáčela kolegyně Vlaďka Vildová.
1: My jsme teď v klenutém prostoru Bělohradské sýpky s Anou Vilda Crhovou.
2: Ta výstava se koná k výročí 100 let od smrti Karla Václava Raise, významného bělohradského rodáka. A my spolu s druhou kurátorkou Ilonou Mach jsme si dali za úkol po domluvě s městskou knihovnou bělohradskou, která je organizátorem té výstavy, představit Karla Václava Raise i těm, kteří ho třeba nečetli, ať už protože jsou teprve děti, nebo protože jim ho trochu znechutila školní výuka. Snažíme se ukázat to, že Raise má smysl číst i dnes a že stále je aktuální a zábavný.
1: Ta výstava má také takový regionální název ve vztahu ke zdejší krajině.
2: Výstavu jsme nazvali Komu bylo z hůry dáno, což je taková slovní hříčka, protože slovo hůra v názvu máme s velkým H a odkazujeme tím ke kopci Hůra, který je tady u Bělohradu a kudy Raise chodil za svými prarodiči do Bukoviny. Ta cesta, která je velmi krásná, já sama ji mám moc ráda, tak ta se v jeho tvorbě objevuje několikrát, ať už v těch třeba povídkách nebo i ve vzpomínkách. Výstava vzniká podle architektonického návrhu architektky Kateřiny Radakulan, grafickou úpravou ilustrátorky a grafičky Barbory Millerové.
3: Já bych vás všechny moc rád přivítal na vernisáži výstavy k výročí 100letého výročí úmrtí našeho rodáka Karla Václava Raise, kterou jsme si připravili pro vás tady v Bělohradské sýpce. V první řadě bych moc rád poděkoval dvěma kurátorkám, Aně Crhové a Iloně Mach.
1: Kateřina Radakulan.
4: Primárně ona ta sýpka má extrémně nízký stropy. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že všechny exponáty půjdou do prostoru a pro ně jsou vytvořeny takový jednotlivý stanoviště, které využívají vždycky těch nejvyšších bodů těch jednotlivých klembách. Například teďka stojíme u takového objektu velikánský lišky, která je nejenom místo, kde se člověk může sednout, ale taky funguje jako výstavní panel, takže je na něm umístěna taková velikánská časová osa, která ilustruje Raisův život. Fotografie jeho rodiny a jeho rodokmenu.
1: Liška i symbolizuje něco tady přímo na Bělohradsku.
4: Tady se proslýchá a Raise to taky píše v jedné ze svých knih, že liška na Bělohradsku nosí děti z hůry. Tady se totiž děti nerodí podle všeho.
1: Označení i na plakátě, ještě někde jinde jste využili ten liščí symbol.
4: Ano, s tím pracuje grafička Bára Millerová. Kromě toho, že je na plakátě, tak se objevuje jako takový znak, který třeba vede diváctvo cestou z vlakový stanice, jsem do sýpky, aby pro ně bylo vlastně jednodušší se sem dostat.
0: Výstava Komu bylo z hůry dáno připomíná sté výročí od úmrtí bělohradského rodáka Karla Václava Raise, potrvá v galerii Bělohradská sýpka do konce října letošního roku a je určena pro malé i velké návštěvníky a vy už teď z reportáže Vlaďky Vildové víte, jakou specifickou roli v Raisově životě a v příbězích hrála liška.
5: Jsme s vámi i na Jičínsku. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Celine Dion, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Některé věci se v čase nemění. Třeba hlas a účes Saskie Burešové, který neodmyslitelně patří k pořadu Kalendárium už od roku 1993. A zatímco v televizním kalendáriu každý týden připomíná významné osobnosti, tak právě dnes připadá přímo výročí i na hlasatelku, protože právě dnes slaví Saskia Burešová 80. narozeniny.
1: Přeji vám krásný, ničím nerušený den, milí diváci.
2: Nestárnoucí hlasatelka Saskia Burešová je neodmyslitelně spojená s pořadem Kalendárium. Zajímavá výročí každého týdne připomíná už přes 30 let. Od svého mládí snila o herecké kariéře, která začala hned v roce 1956, kdy si zahrála jednu ze žákyň v komedii Kudy kam.
3: Tak děti, hezky v pořádku domů a zítra zase přijdu. Naschledanou.
2: Od filmu ale její cesta vedla k televizní obrazovce. Na ní mohli diváci poprvé vidět v roce 1967 jako moderátorku pořadu Poštovní schránka, popsala hlasatelka v 6 let starém rozhovoru pro Český rozhlas.
4: Byl takový apolitický pořad pro vojáčky, ale měl jednu velkou výhodu pro ty vojáky, protože tam byla soutěž a když někdo vyhrál tu soutěž, tak dostával 2 dny opušťáku.
2: Do posledního kola výběrového řízení se tehdy dostaly 4 dívky. Každá měla něco předvést a Saskia Burešová si tak vybrala herecký monolog.
4: A tam kromě jiných záludných otázek, tam byl volitelný obor. Já si pamatuju, jedna dívka vařila, druhá tančila, no a já jsem si vybrala monolog Rosalindy ze hry Jak se vám líbí Shakespeareovi. Taková rozpohybovaná role. A ten chudák Hrubeš, který držel ten mikrofon, tak ten prostě za mnou lítal, jo, jak hadr na holi, hrozně mě nenáviděl, že já jsem mu tím skoro znemožnila. No ale nicméně vyhrála jsem ten konkurs.
2: Z Poštovní schránky se brzy dostala k dalším zábavným pořadům. Pak ale do její televizní kariéry zasáhl i osobní život.
4: Už jsem si vzala, představte si, jistého režiséra Obdržálka, jenomže tenkrát my jsme nesměli pracovat ve stejné redakci. Tak řekli, toto ne, manžele ve stejné redakci ne, tak Burešová pryč, dáme ji do hlasatelského oddělení. A tím jsem se vlastně stala taky tou hlasatelkou.
5: Tak doufám, že jste se dobře pobavili.
2: Některé služby v televizi byly náročnější než jiné. Třeba když měla o půlnoci v přímém přenosu přečíst slavnostní projev k rozdělení republiky.
4: 8 hodin mi zavolali z vedení televize a říkali, prosím tě, tak o půlnoci teda budeš dělit republiku. No mě se úplně zatemnělo před očima, říkám, že šmará, co budu říkat. No, my posleme ten text. Tak mě přinesli A4. No, byla to taková, já tomu říkám, myšlenková akrobacie, protože tam byly opravdu obraty, které se musíte, když to chcete říct přesně, učit aspoň několik dní.
6: Česká televize vás vítá do prvního dne existence České republiky.
2: Za svou dlouholetou televizní kariéru získala Saskia Burešová řadu ocenění. 5x například vyhrála diváckou anketu TT v kategorii hlasatelů. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne. Můžete inzerovat v Radiobazaru Českého rozhlasu Hradec Králové, když vytočíte číslo, které jste právě slyšeli, a povíte nám, co máte na srdci, nebo spíš k inzerci. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka od Hradce Králové. Prosím vás pěkně, scháníme kosy do sekačky MF 70, dílka lišty 120. A ještě kdyby někomu přebývali nejty do ty sekačky, jo. No a na telefonu nebo ještě scháníme do 4-kolovýho golfa 1.9 servisní knížku, kdyby někdo měl. Jo, a je to na telefonu 3.7, 3.5 a 420. A moc krát vám děkuji.
1: Mějte se hezky, naslyšenou. Paní schání kosy do sekačky MS 70, lišta je 120 cm. dlouhá, a potom ještě taky nejty do té sekačky, kdyby byly, a do golfu 1.9 servisní knížku. 3.7, 3.5, 420, tak to byl první inzerát. Dobré odpoledne, jaký je váš?
3: Dobrý den. Já bych, můžu?
1: Můžete.
3: Já bych nabídla starý žebřinový vozík na 4 bantamových kolečkách, vhodný za menšího koně, aby byl v dobrém stavu, a cena 1000 korun. Potom staré dřevěné kolečko 1000 korun a ještě prosím vás starý truhlářský ponk a cena dohodou.
1: A číslo?
3: Na číslo 731 589 248.
1: A
3: je to Holicko.
1: Hezký den, mějte se, naslyšenou.
3: Taky, moc krát děkuju, nashledanou.
1: Paní má žebřiňáček na bantamových kolech za menšího koně za 1000, dřevěné kolečko za 1000 a truhlářský ponk nebo hoblici starou 731 589 248. Paní volala z Holicka a pokračuje Radio Bazar. Dobré odpoledne, můžete inzerovat.
4: Dobrý.
1: Vypněte rádio, prosím.

0: Kusy se ryby z otrávat z těch zelených stopiček, jen vypradá to do toho a získá se krásná čistá šťávička. Ta se pak jenom převárne s cukrem a je hotovo. A z toho zbytku, co se vyvaří ovoce, je to i na jablíčka, prostě na ovoce, mm-hmm. na všechno.
1: No krásně jste to popsala, výborně. Tak teď ještě číslo, na jakém je šťávovar k mání.
0: Šťávovar a je to na číslo 604 mm-hmm. 964
1: ano.
0: 390.
1: A voláte od
0: kou? A je to poblíž Týniště, asi 7 kilometrů.
1: Mm-hmm. Zdravíme vás do Týniště.
0: Já vám děkuji.
1: Mějte se, naslyšenou. Tak šťávovár, perfektně to funguje, jak jste právě slyšeli, paní celý ten technologický postup popsala. Domluvte se s ní na čísle 604 964 390. Je sezóna, pokud se vám něco urodilo, můžete vyrábět domácí šťávy. Dobrý den, Radio Bazar.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Já bych prodal. Uh-huh. Prodám nově postavený kurník pro 7 až 10 slepic. To by bylo za 5900. Možná by byla ještě dohoda. A ještě bych tomu prodal králikárnu opracovaných prken dvoukocovou míry 70 na 70, výška 130 a ta by byla za 3900. A to všechno na telefonu 773 089581 a je to Náchod.
1: Zdravíme vás do Náchoda, hezký den.
2: A my vás taky zdravíme.
1: Naslyšenou. Tak kurník na 7 až 10 slepic za 5900 a králíkárna dva kotce za 3900, 773 089 581 a pán volal z Náchoda a poslední dnešní inzerát. Dobré odpoledne. Radio Bazar, slyšíme se, dobré odpoledne.
3: Ano, dobré odpoledne. Rád bych prodal ovčín pro 6 až 10 kusů. Je 3 metry 30 široký, 7 metrů dlouhý a ve 2 metrech je patýrko pro senu a slám. Uh-huh. Dál bych rád prodal šasy z nákladního automobilu. 3x6 metrech. Včetně rámu pro podlahu, hodný na stavbu včelína nebo maningotky. A je to všechno Semilsko, značka levně, 605 963 308.
1: Ano, tak hezký den.
3: Já děkuji moc.
1: Mějte se pěkně na Semilsku. Tak na shledanou, já to zopakuji. Tak pán nabízí ovčín, kam se vejde až 10 ovcí nebo kusů. 3x7 metrů, je tam i patro pro seno. A šasí z nákladáku 3x6 metrech i rám na podvozek, na stavbu třeba včelína nebo obytné maringotky. Bude to všechno levně a číslo je 605 963 308. Dovoláte se na Semilsko. Pro dnešek je to všechno a další Radiobazar bude zase zítra odpoledne po 15:30.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát opět po čase podávat bez masa jídlo. Připravíme si těstoviny přelité omáčkou z červené čočky posypané parmazánem. A co vám ještě nabídneme? Další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Opět si povíme něco o pohance a poradíme, jak si udělat čaj za studena. Ten se bude určitě hodit.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

byl Pavel Bobek, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové a budou za chvíli zprávy, protože se blíží 16. hodina. Připravuje je pro vás Tomáš Mysliveček a následovat bude Humoriáda. Dnes jejím hostem bude Jiří Lábus a provede vás Patrik Rozehnal po 16. hodině. Pěknou zábavu.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Správci Krkonošského národního parku varují před rizikem vzniku požáru. Nové Město nad Metují má nové koupaliště. Začínají mládežnické šampionáty v házené a zítra předpokládáme velkou zátěž teplem. Zprávy s Tomášem Myslevečkem. Pěkné odpoledne. V Česku místy kvůli nadcházejícím vysokým teplotám hrozí vznik požáru. Upozorňují na to i správci Krkonošského národního parku. Lidé by tak podle nich v Krkonoších neměli rozdělávat otevřené ohně, kouřit a tábořit v lese nebo ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Případný požár mají turisté hned nahlásit hasičům, říká mluvčí Krnapu Radek Drahny.
2: Pokud by nějaký návštěvník zaregistroval nějaký podezřelý dým, tak pochopitelně první reakcí, pakliže to je na dálku, tak volat linku 150 hasiče a v případě, že máte uložen telefon na tísňovou linku zprávy Krnap, tak je možné využít i ji.
0: Riziko vzniku požáru bude podle Drahného stoupat nejenom v lesích, ale i na loukách nebo třeba na smilkových trávnicích krkonošské tundry. Nové Město nad Metují na Náchodsku otevře 9. srpna nové biotopové koupaliště. Za celý areál, včetně úprav okolí a příjezdové cesty, radnice zaplatila 125 milionů korun. Nechybí převlékárny nebo gastroprovoz, říká starosta města Milan Slavík z ODS.
3: Součástí celého areálu je především bazén, kde je plavecká část v polovině, v druhé mimo jiné rozdaliště pro ty nejmenší oddělené dřevěným molem. Čistící zóna je vedle, takže to na první pohled od běžného koupaliště nepoznáte.
0: Anna Geislerová dnes na letní filmové škole v Uherském Hradišti obdrží výroční cenu Asociace českých filmových klubů. Cenu ve tvaru zmrzliny převezme na slavnostním zakončení festivalu před projekcí snímku Pramen, kde stvárnila hlavní roli. Ocenění za významný přínos filmu ji zaskočilo, říká Anna Geislerová.
4: Když se ty ceny nevážou k nějakému konkrétnímu filmu, tak je to trochu takový jiný pocit, jakože si člověk říká, tak to už je taková ta jako na rozloučenou, nebo jako taková ta bilanční cena, nebo tak, ale vlastně tím, že od vlastně filmových klubů, filmových kritiků nebo lidí, kteří milují film jako tvorbu, jako umění, tak je vlastně taková, nevím, jsem opravdu jako poctěná.
1: Sport.
0: České dorostenecké reprezentace v házené před sebou mají vrchol sezony. Chlapecký výběr do 18 let čeká Euro v Srbsku. Stejně staré dívky se v Rumunsku pokusí vylepšit 9. příčku z minulého světového šampionátu. Dorostenky ve skupině nastoupí proti Mexiku, Jižní Koreji a Dánsku. Úvodní zápas mezi Českem a Mexikem začne v rumunské Krajově v 17:30. O půl hodiny dřív budou hrát chlapci proti Portugalcům. V bělehradské skupině pak čeká ještě Izrael a Chorvatsko.
1: Počasí.
0: Čeká nás bezoblačná noc, během které teploty klesnou k 17 stupňům, v údolích až ke 14 a na horách k 13. Čtvrtek bude jasný až polojasný, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v Polabí naměříme až kolem 630 a maximálně 30 stupňů bude i na horách. Odpoledne pak očekáváme taky silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem a biozátěž na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou v Hradci Králové u zastávky městské hromadné dopravy Metuje na křižovatce Veverkovy a Jungmanovy ulice. Projíždíte tam s opatrností. A v Hořicích je kvůli rekonstrukci uzavřena Nerudova ulice do 4. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Pohodu, dobrou náladu a taky příjemný poslech u té hodiny, která je před námi, přeje Patrik Rozehnal a hezké léto zároveň také svému hostu. Jiří Lábus je tu s námi. Hezké odpoledne.
6: Hezké odpoledne.
5: Jaké je léto?
6: Krásné.
5: Jo?
6: Ano.
5: Proč?
6: Protože je vedro a miluji vedro.
5: Fakt?
6: No strašně.
5: Jak moc?
6: Moc, tak moc, že ani se tě rozteču za chvilku s štěstím.
1: Humoriáda.

0: Dnes máme 29. července, to je důležité datum, tedy pro naše humoriádníky, pro jednu z členek. Saskia Burešová už k nám také chodí do humoriády a právě dnes slaví své kulaté, 8. kulaté narozeniny, takže na dálku všechno nejlepší chceme popřát. Je to tak, Jirko?
1: Taky tak, samozřejmě. Obdivuhodném kondici,
0: ano.
1: Paní Saskia, opravdu. Já si pamatuju jako kluk, že jsem ještě viděl jako hlasatelku, že jo, a ona vlastně nestárne, ona nestárne, ona
0: je pořád stejná
1: vlastně, to je úžas. Já znal i manžela Petra Obdržálka, režiséra, který s náma dělal ty slavný dětský televizní kabarety, já jsem s ním hodně pracoval, spolupracoval, byly to fajn, prýma lidi, byla dobrá dvojka teda, paní Saskia asi pořád drží, ona je taková česká Sofia Loren, bych řekl.
0: Ano,
1: taková, ano.
0: Tím účesem a tak, tak ano, ještě jednou je to nejlepší.
1: Ano.
0: A pustíme si tedy na ní vzpomínku z jednou pořadu s Alešem Cibulkou z vysílání Českého rozhlasu, kde se taky slavily jedny narozeniny.
2: Prosím tě, Sašenko, vlastně první otázka, ty už si tady 10 minut ještě si nic neřekla skoro,
3: ale
2: uvědomuješ ty si, jaká jsi vlastně legenda 53 let v jedné televizi. Zažila si, teď jsem kteří přežila si, kolik
3: 16 generálních ředitelů, představ.
2: Kde je jim konec a Saša stále září.
3: To je úctyhodný výkon, že jo, přežít generální ředitele. Já vím, že ten první byl Pelikán a pak už to šlo teda geometrickou řadou, jo, to jelo.
2: Já musím říct, že ti to nádherně sluší. Pro vás, kdo jste u rozhlasových přijímačů, Saša vypadá jako víla v nádherných krajkových bílých šatičkách.
3: Ty nesmí mít na obrazovku, protože bílou neumějí nasvítit.
2: To je pravda,
3: no.
2: Rozhlas umí bílou nasvítit,
3: právě.
2: Proto jí máš. Se svým nádherným typickým účesem, nádherným typickým úsměvem v kloboučku romantickém. Vypadáš jak Helenka z pohádky Máje s květinou. Prostě
3: no,
2: ti to úžasně sluší.
3: Ono se říká, že dámy by měly být vždycky dostatečně oblečené, to znamená, že zakončit jaksi ten svůj oblek nebo ty šatičky kloboukem, a já chci inspirovat dnešní dámy. Nestyďte se nosit klobouky. Je to báječný a má to dámy jednu velkou výhodu. Když nejste úplně učesaný, tak si vrazíte ten klobouk na hlavu a jste pořád jste in.
2: Ty jsi to někde řekla, že nejradši si vemeš tmavé brýle, vrazíš si na hlavu rádiovku, ano. A jdeš. Promiň, Sašo, ale ty s rádiovkou, nezlob se na mě, ale to bys vypadala k důchodkyně.
3: Ne, to musíš mít rádiovku, ale musíš si umět šikovně, šikmo, rozumíš, musí to mít jako šarm, jo? To ne, že si to takhle hodíš jako hůčku. No a to, když si dám ty tmavý brýle, tak si šoupnu tu rádiovku a v tom metru si stoupnu do kouta, tak mě nikdo nepozná, to je výhoda.
2: Promiň, řekla jsi v metru?
3: Metru?
2: Legendy jezdí metrem?
3: No prosím tě, přeci se nebudu probíjet Prahou autem. To bych přijela i na dnešní vysílání zítra.
2: Počkej, ale vlastně ty jsi byla možná první člověk, a to teď ukážu, jak jsem šprtal, ty jsi byla možná první člověk v historii vůbec na světě, která jela pražským metrem. Ty jsi ho otvírala.
3: Ano. Ano.
2: Promiňte, ale
3: ano,
2: tak
3: ano.
2: Na to jsem se musel
3: zeptat. Na Václavském náměstí, ano. S Karlem Štědrym.
2: Fakt,
3: no,
2: jo?
3: Fakt.
2: A jela jsi?
3: No, kousíček.
2: Ty jsi jela s Husákem metrem?
3: Ne, ne, to s Husákem ne, ten tam nebyl, ten byl doma v Peřinách. To by se neodvážil, co kdyby to špatně dopadlo. Ne, ale odvírli jsme to opravdu s Karlem Štědrým, jako tak symbolicky.
2: Ano, dámy a pánové, první člověk, ne ve vesmíru, první člověk, který jel pražským metrem, Saskia Burešová. Sašo, mě napsala jedna divačka, posluchačka, že vždycky, když tady mám nějakého hosta, tak jako začínám komplimenty, ale pokud někdo vypadá takhle skvostně, teď do toho teda přijela houkačka na ulici, tak to možná, to není žádný znamení. Fakt ti to sluší. Ten ročník narození, co jsem si našel na internetu, to je pravda?
3: Ano, to sedí.
2: Prosím
3: Oni,
2: tě.
3: Všichni to vědí, protože včera to právě prolítlo to internetem a já jsem dostala takovou spoustu SMSek. Každý si zjišťoval prostě moji nějakou adresu a to mě hrozně potěšilo, protože i když jsem měla kulatý narozeniny, tak taková smršť SMSek ještě nebyla.
2: No, prosím vás, kdo jste ještě neblahopřál Saše Burešové?
3: A navíc to Dáda Gondík samozřejmě to provalil ráno v 8.
2: Jak něco ví Dáda, že jo, tak to hned propráskne samozřejmě.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak u nás to prosvištělo, samozřejmě ještě jednou velká gratulace, možná se dostane od posluchačů. Mluvilo se tam o tom, že prvním pasažérem pražského metra byla Saskia Burešová. Jirko, kdy jste poprvé metrem, pamatujete
1: si to? No krátce potom.
0: Jo.
1: Já vlastně dokonce možná, že i ten den té druhé trasy, tady byl, to byla ta trasa C, byla druhá, myslím.
0: Cčko bylo první a pak bylo Ačko.
1: Ačko. Ano. Tak Ačkem jsem měl snad tak opravdu hnedka ten první večer nějak jsem už jel, někam jsem jel někam za cílem, ano. Takže jsem měl tím Ačkem. Tak to
0: no, protože to vede k vám do čtvrti.
1: No prostě v podstatě jo. Ano,
0: podstatě,
1: to bylo, no.
0: V podstatě
1: no,
0: jo, a to Bčko do divadla to stavili až
1: no, já jezdím tramvajem a já jezdím většinou 22 mi totiž staví před barákem a za Ypsilonce jsem za 4 hodiny 22, že jo. Ale potom musím bohužel z divadla vždycky taxíkem, protože ty Božralové v těch tramvajích na mě řou, děl rumburaka, vole, a takhle tam na to, to nemám chuť poslouchat tohle, že jo, je nás večer, když
0: do
1: divadla.
0: A když jdete do divadla, tak tramvaj. Co, stojíte, pustí vás sednout, jak to je?
1: No, nepustím moc, já vypadám tak výborně, že mě nepouští sednout, musím říct. Jenom. Dostalo se mi dokonce jednou, si představte, že jsem jel a přišel revizor, já už samozřejmě leta, 76 let, že jo, tak jezdím zdarma, ale takovýzenek říkám, no prosím vás, já jsem už dávno, Vojtko, kolik let? A on opravdu, já jsem říkal, to se mi potěšil, já jezdím vlastně 10 let nebo kolik za darmo. A je, ježišmarja, tak to byl jeden den. A druhý den to bylo jiný. To jsem měl tramvaj, plná tramvaj lidí, stál jsem, že jo, a teďka nějaký chlap, který byl tam asi 10 let mladší než já na celý tramvaj, že jste nestydíte, starýho pana Lábu se nikdo nepustí sednout, že, a řval to, že starýho pana Lábu se, kam drž hubu, dětku, že se starýho pana, to řval třikrát, já říkám, no pak dneska vyskočil nějaký kluk a pustil se sednout samozřejmě, a to bylo strašný.
0: Jiří Lábu se náš dnešní host vybral jako toho, kdo by mohl promluvit z archivu Saskiu Burešovu, i když nám chodí naživo, ale dnes je to proto, že slaví své 80. Tak připomeneme si ještě jednou a ona zase jednou ze svých hlasatelských kolegů, a nebo dáte prostor scénce pod režijním dohledem, řekněme, Petra Novotného a jeho spol Petra Černocká, Aleš Háma, Jakub Bernberg, Založení Říma. To je ta druhá varianta B. Ačko nebo Bčko volíte SMS-kou na čísle 90 011 04 a nebo nám zavolejte na telefonní číslo 731 800 900. Je to na vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským Dalborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Vysílá, vzpomíná, vybírá dnes s námi v Moriádě Jiří Lábus. Patrik Rozenal vás zve do vysílání přes telefon 731 800 900 a můžete si vybrat mezi Saskou Brošovou dnešní oslavenkyní anebo Petrem Novotným a jeho společností z Novot. Dobrý den.
4: Dobrý den, já zdravím vás, pane Rozenal, i vás, pane Lábus, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Gratuluju vám, že jste dostal v víkendu nějakou cenu
5: jo,
4: na nějakém festivalu.
5: Sobotu, ano. V Horském Hradišti.
4: Takže gratuluju, jste dobrý herec.
5: Děkuju vám.
4: A já bych hlasoval pro oslavenkyni paní Burešovou, který taky přeju jako nejlepší a ať se vám všem daří.
5: Děkujeme
3: moc. Přepojeme na dalšího.
6: Míla, zdraví, ze všech vodí, oba dva pánové. Pane Lábus, jak jste s tím sezením, s tím puštěním? Nejhorší je, když vám to poprvé někdo něho nabídne, že?
5: A co, pardon, já teď jsem...
3: V tramvaji jako místo, když se to stane poprvé, myslím.
5: No, no, je to šok. No, trochu šok, ale teď jako... Někdy mě lidi pustí sednout, to je pravda, ale musím říct, že nikdy mě nepustil sednout cizinec. Tam to vůbec není ve zvyku asi v cizině, že by pustil starého člověka.
6: Tak, nevím. Ale je tak, že dla Pažilova Vozráca to mají jedno velké městě. Jo. Nic bych byl taky pro paní Burešovou.
3: Dobrá, zapisujeme bod. Mějte se krásně a dobrý den dalšímu.
7: Dobrý den, tady Milan ze Soběsu. Já bych chtěl hlasovat pro paní Burešovu a chtěl bych poprosit pana Labuse, jestli by zazpomínal na lyže s panem Dejdarem. Moc děkuji.
5: Na co?
7: Na lyže.
5: No jo, tak to je historka velmi dlouhá, to bychom tady byli asi, to by se na jiný příspěvek nedostalo, ale pan Dejdar to vypráví daleko líp než já, on to je ten pozorovatel, který to všechno zažil, ale upozorňuji, že to všechno to je pravda. Tam se si to není vymyšlený, o to je to strašnější.
3: Je to zase nějaká nedovednost?
5: Ano, absolutně nedovednost. Ano,
3: to asi všímají kolegové a o tom rádi vypráví,
5: ano,
3: co všechno nejde. Ano. Vy taky jim to vracíte, že vyprávíte o tom, co nejde jim?
5: Jo, v něm jde všechno, já nic nevyprávím.
3: Dobře, tak poslední hlas od vás a komu, dobrý den.
8: Já vám zdravím, Patriku, Ondřeju Tosnu a samozřejmě se přimlouvám za Saský.
3: Dobře, tak jo, píšeme bod, ten poslední vítězný, stejně jako ostatní, ano, zabralo to 80. Saské Burešové a ještě vzpomínka na jeho kolegu Jiřího Ptáčníka.
9: No a já přisednu mým dnešním vzácným hostům. Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
10: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
9: Vážně.
10: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Pane. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Aha. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na Dálný západ.
3: Humoriáda. Hra hlasatelů, na to rád vzpomíná Jiří Lábus, ten měl rád hlasatele, že?
5: No to jo, protože já měl televizi až vlastně od 18 let, tak já jsem byl odkojen rozhlasem vlastně, že jo, takže no. Já těch hlasatelů, já jsem měl takovou, a to snad ještě mi zůstalo taková zvuková paměť, já jsem všechny ty hlasatele uměl, dneska už z nich nikdo nežije samozřejmě, že jo, mě bylo tak 8-9 let, když jsem to tak poslouchal, a já jsem uměl jako napodobit hlasově všechny, jo, i hlasatelky, a znám ještě i jejich jména, si pamatuju, jo.
3: I hlasatelky jste uměl.
5: Taky, ano.
3: Hlasatele jsem od vás slyšel, hlasatelku.
5: No, tak Věra Pokorna. Vážení přátelé, teď bude 19:30. Nebo Marta Konečná. Vysíláme zprávy. To je zase Marta Konečná. No a je to všecko, co jsem se takhle pamatoval. A hlasatele samozřejmě bylo hodně. Úžasný byl Jiří Valenta, že ten měl krásný takový hlas, fantastický, a já jsem myslel, to bude nějaký vysoký pán, takový hodně na hlas, takový dojem, takový vysoký pána. Když jsem pak viděl, jednou mi někdo říkal, to je pan hlasatel Valenta, říkám, tenhle, on byl takový malý kulatý pán a ten hlas byl úplně jiný, než bych jako předpokládal, že jo, takže to bylo...
3: A to jste si tak doma jen tak zkoušel hrát? Nebo
5: já jsem si hrál furt, celý život si hraju. A doma jsem si hrál, já jsem se to hned naučil z toho rádia. Ty intonace jsem hnedka chytil. To byly jmény, já si pamatuju, že Jaroslav Mastil, vlastně byl Štrál, Jiří Sýkora, Jaroslav Skřivánek, no prostě řada jich byla, že jo, je to strašně. Ale do dneška si ty hlasy, jak kdyby to někdo z archivu vytáhl, tak přesně vím, k jakému jménu patří ten hlasatel.
3: A vy jste byl tak fascinován jako dítě tím hlasem, to, co říkali, vy jste chtěl být jako oni, nebo proč?
5: No já jsem hlavně poslouchal to rádio maximálně hrozně nahlas a hodně rád, protože televizi jsem neměl a já jsem se vlastně díky tomu naučil, já jsem poslouchal ty Červy na pokračování Karla Hegera, Faladniška Filipovského, všechny ty mistry a i ty rozhlasové hry jsem miloval, když to režíroval pan Horčička, Josef Henke, tady ty lidi všechny. Já jsem byl úplně odkojen zkušením rozhlasem a já jsem dokonce jako dítě jsem si kupoval takový pohádky pro loutky, takový texty doma. Jsem vzal hrnec, ten si představil, že jsem u mikrofonu a nutil jsem rodiče, aby to chudáci poslouchali. Já čet pohádku a měl jsem všechny ty hlasy od krále pro Ježibaby a princezně.
3: To jsem používal hlasy těch hlasatelů?
5: Ne, to ještě ne, to vás bylo mimo, to vás bude asi ten si vymýšlel. Ale opravdu, takhle jsem tím žil vlastně, já říkám, televizi jsem měl až od 18 let, jo, takže jsem byl tím rádiem odkojený. A proto jsem se asi naučil tak s tím hlasem pracovat, že dneska jsem točil hodně rozhlasových hry, točím a točím audioknihy a tak to se mi jako najednou se to zúročilo strašně po těch letech ta práce. Jo.
3: Vzpomíná Jiří Lábus, vyvolán tedy ukázkami se Saský Burešovou, které ještě jednou přejeme vše nejlepší k dnešním 80. narozeninám. A teď další písnička.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál, vyberme pro vás posluchače Českého rozhlasu a teď i v této chvíli humoriády další ukázku z archivu. Co to bude?
2: Byl to Jiří Krampol, nedělní chvilka poezie.
3: Tak teď bych vám řekl takový třeba zážitek, když jsme u toho minulého režimu z televize. Já jsem jednou, když točil jeden velký veleduch, bývalej v televizi, točil takový seriál a shodou okolností ten režisér byl můj profesor ve škole, tak jsme si z něj dělali srandu a to jsme neměli, protože on byl na to hrozně háklivej, protože tam jedna skoro 60-letá herečka v tom seriálu kojila dítě, takže to bylo opravdu jako dost komický. Chudák Petr Kostka, který hrál jejího manžela, tenkrát mu bylo asi 28 let, tak se chtěl oběsit přes noc. A říkal: pánové, já teda chápu, že ty cizí herci v cizích filmech mají kaskadér, jo, na určitý scény, ale představte si, že já jsem se s ním musel líbat. Což bylo něco hroznýho. No prostě měli jsme na toho profesora tyhle ty keci a on to zařídil tak, že jsem teda si 7 let takzvaně neškrt ani v pohádce. No a potom po těch 7 letech jeden můj kamarád se stal režisérem nedělní chvilky poezie, tak mě obsadil do tohohle toho pořadu a dali mě báseň, která se jmenovala Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Tak já jsem přišel normálně do toho studia, vzal jsem si takový jako jediný slušný šaty, černou kravatu, učesal jsem si pěšinku, tvářil jsem se seriózně a oni mě mávli, jako jak to bývá v té nedělní chvilce poezie. Já pán Vítězslav Nezval, Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Teď už jsem viděl, že ty osvětlovači už se začínali smát. Si říkám, čemu se směju. Tak jsem začal. Soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu. Já si tě moc dobře pamatuju, já tě znám. Stop. Přišel ten šéf, povídá, vy jste se snad zbláznil. Tohle to je báseň od Vítězslava Nezvala o soudruhovi. Já povídám, no dítě, se toho soudruha ptám, já vím, že toho soudruha od někaď znám. Pak je taky docela dobrý. To nám vyprávěli, jako jak jsme točili tu anketu, jak jsem tam říkal, aby nám řekli nějaký fóry, tak je to takový... Jak přijde holka domů a brečí, ta maminka říká, co se stalo, Evičko? A maminko, už 3x mě u obchodního domu kotva řekli, že jsem kurva. Povídá, já jsem ti, Evičko, říkala, aby si nechodila tam, kde tě znají. No. Pak ještě dobrý, tak jaká byla dovolená? No tak, manželka agonie, chyně koma. Páno, hlavně, že jste měli hezký počasí.
1: Vtipy vždycky prorazili u Jiřího Krampola, vždycky nějaký předali. Ale byla tam ta nedělní chvilka poezie. Co poezie nebo Jiřka Krampola?
2: Což poezie, to já mám rád. Já dělám dokonce pražské Viole a v divadle v Balbínce dělám večery jednoho amerického básníka. Jo, to mám strašně rád, ale to chci říct, že jsem slyšel jednu historku, která se mi docela líbila. Bylo to v nějaký vesnici večer, takhle, za totality to ještě bylo. A teď tam byla plná hospoda lidí a přišli tam nějaký 2 trampové, jo, který tam v té vesnici byli prvně. Tak teďka oni ty lidi po nich koukali, že jo, jako neznali ty lidi, ty trampy, že jo, tak si dali pivo. No a ty tam byl jako hluk a lidi se bavili a povídali si takhle to. A jménou znělka nedělní chvilka poezie. A teď přišla, myslím, Švorcová, že to byla, a začala říkat nějakou báseň. V tom celá ta hospoda stichla. To byste se, špendlík by nebyl slyšet, jak spadnul na podlahu. Teď to trvalo asi 7 minut, ta báseň. Teďka oni, ty chlapci, na sebe koukali, ty trampové, jo. No a teď skončila ta báseň, lidi zatleskli v té hospodě a zase začal zabavit. Hele, já dodal jsem ještě pivo takhle. A to byla recese. Oni vždycky, když tam přišel nějaký nový člověk a když byla nedělka velká poezie, tak tohle dělali. A ty totálně ty trampy vyvedly z míry. Že jo? Takže
1: Vy jste někdy veřejně přednášel báseň, který v té době...
2: V té době, já si myslím, tohle v lidové škole uměl, když mi bylo 15 let nebo 16, jo, to asi jo, ale...
1: A co to bylo?
2: Já myslím, že to byla vlastně, nebo to byla povídka od Aškenáze, jo, taková jedna moc krásná teda povídka. No ale já teďka dělám texty už leta ve Viole, že jo, tam amerického básníka Raymonda Carvera a v té Balbínce taky od něj zase jiný texty budu dělat.
1: A jak k tomu, Jirko, přistupujete? Někdo je takový civilní, čte to jako normální text, někdo se do toho ponoří a je to takové až teatrální.
2: Ne, to ne, protože ty básně jsou froze všecky, jo, tak my jsou to vlastně mikropříběhy. A ten autor, který už zemřel v roce 75, byl to vynikající spisovatel, americký, psali povídky. Tak ty básně jsou mi tak blízky něčím, že mám pocit, že jsem to vlastně napsal já. Takže to vlastně říkám, jako kdyby to napsal já.
1: Takhle. A napsal jste někdy nějakou báseň?
2: Ano, jednu. Petře, ne, napsal jsem dvě. Ta první byla, mami, pro co už jiný jiné, ty neptej se, ty ne, to je jedna. A druhá, drama na plese. Počkej, jak to bylo? Petře, co to tady dýmá? Hoří ti tvá krinolína, to bylo takhle taky celá. To jsou literární básně. Humoriáda.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Nikoliv básněmi, ale s Jiřím Krampolem a dialogem bez Benža, s Karlem Černochem, anebo se vydáme na živnostenský úřad. Nabízím já scénku z pořadu Teatr v režii tehdy Viktora Polesného a pozor, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp. Takže dialog bez Benža Ačko nebo živnostenský úřad Bčko. Vybíráte si mezi Jiřím Krampolem s Karlem Černochem anebo Jiřinou Bohdalovou s Karlem Šípem. Už víte všechno, ještě telefony 731 800 900, přímé volání a SMSkaři posílají SMSky humor mezera Ač B na číslo 90 011 04.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, oblíbené pořady i přes léto. A teď i ta humoriáda, která naživo samozřejmě dnes s Jiřím Lábusem, s Patrikem Rozehnalem a s vámi, co voláte a vybíráte si. Mezi Jiřím Krampolem, taky s dalším účinkujícím, není tam sám, už jsem to prozrazoval, je to Karel Černoch, anebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp jsou ve hře. Tak kdo hlasuje teď po telefonu 731 800 900?
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové.
3: Taky.
4: A já hlasuju pro Ačko, pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc. Kdo dále? Kdo tam je na telefonu? A tím pádem i v éteru. Možná to netuší, ale dovolal se. Tak ještě dáme šanci, jestli se probere, jestli neusnul. Zase tolik času nemáme, tak musíme přijít za dalším, kdo volá. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. A já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře.
5: Jinak vás zdravím a přeji krásné léto.
3: I vám, ať se vydaří, mějte se, přežijeme vedrák. Dobrý den.
6: Já vás zdravím, dobré odpoledne, Antonín Voz je Skladná, dobrý den odpoledne a poprosil bych Ačko pana Krampola, jinak zdravím pana Lábuse a jeho jejich nesmrtelný seriál Tůč Hořovi.
7: Já děkuju.
6: Pan Lábus mi si taky zapomněl říct, že to bude taky nesmazatelná stopa v archivu, nejen teda Českého rozhlasu, že on recituje básně i pana básníka Mirko Hýla.
7: No je, ano.
6: Jo, takže, je, takže jenom ten, tak zdravím.
7: Děkuji za pozornost, ano, je to hezké. Hýl by měl radost.
3: Dobrý den po telefonu.
8: Dobrý den, tady posluchačka od Moravské Třebové. Já bych prosila také Ačko, zdravím vašeho hosta a jenom chci říci, vaše scénky s panem Kajzrem byly úžasné a jsou pořád úžasné.
7: Jo, tak děkuju moc a vyřídím Moldovi.
3: No a máme rozhodnuto, už jste to slyšeli, lze to odhadnout, že vysílat budeme Jiřího Krampola a Karla Černocha, Dialog bez Benža. Vyhráli to.
9: Ano, my se tady s Karlem opravdu známe už dlouho. My jsme spolu dělali v jednom takovým hezkým představení v divadelku Ateliér. Jmenovalo se to, no? Hádej, kdo přijde na večeři, aneb podívej Černochu Karle.
10: Samozřejmě.
9: Bylo to takový hezký představení a vždycky tam právě to bylo zvláštní tím, že my jsme si jeden na druhého vymýšleli vždycky nějakou volovinu, kterou ten druhý nečekal.
10: Ano, to tak ze dne na den vlastně. Třeba já jsem se tě zeptal na jevišti, jestli by si nebyl tak laskav a nezaspíval nám něco od Beatles, no. Ale maďarsky.
9: No jo, protože jsem jako chtěl, že jo.
10: Zpívat.
9: Chtěl zpívat.
10: Tak nám zaspívej, ne? Ale je to píseň od Ivana Mládka, Stáňa Poláková, Dáša Nováková. No a vlastně tě mohu uvést. Tady máš text. Jiří Krampol.
9: No a kde je Benjo?

0: navštívit kamarádku Procházkovou. Totiž Lída Horáková říkala, že Procházková si včera zakoupila fantastickou halenku, jaká není k sehnání. A tak tedy obě dívky, aniž měly pozvání, za chvíli už u Procházků vyzvání. Nikdo ale nepřichází otvírat, jela asi na výlet.
1: Moment. Ty další sloky by si měl taky recitovat, ale jinak. Třeba jako národní umělec František Kovářík.
2: Dáša Nováková a Stáňa Poláková skutečně dva dny na to rozhodli se navštívit ještě jednou Procházkovou. Stáňa Poláková podotkla, že Procházková se stále ještě možná nevrátila z výletu. Znovu tam jdou nadarmo. Děvčata zjistila, když ocitla se na místě, obavy, že byly plně na místě. K Procházkově nikdy více nepůjdou. Furt je někde na túrách. Poláková cestou domů povzdychla. To jsme to vymňoukli.
3: Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ti dva imitovaní, pan pěvec, pan Kovářík, potkal jste se s nimi pracovně, Jirko?
5: Ne, musím říct, že ne. I když jsem poznal celou řadu herců té generace, tak zrovna na tady ty dva mistry jsem nenarazil, ale pěvce jsem strašně miloval, pana Kovaříka taky, a pěvec, já jsem četl jeho knížku, ne knížku, to byla vlastně CDčko, to bylo jeho vzpomínek, to točil ještě, když snad to se točil FL Věk, tak o pauzách, nebo takhle někde s Františkem Filipem. A to ještě vyšlo za totality, to CDčko, ale je to strašná legrace, protože on byl skvělý vypraveč pěvec a měl úžasný dar humoru. A on každou historku, kterou vyprávěl, končil slovy, jo, je to všecko pryč. Jako když vypustí tam mé duši na kole, jo, nebo na duši nějakým nákladním autě. A po každý historce tohle řekl, jo, je to všecko pryč.
4: Prý občas se s ním bylo komplikované něco točit nebo ho přesvědčit. I František Filip vzpomínal, že někdy, když se ho vybral do té role, tak přesvědčit to, aby do toho šel,
5: no, to
4: nebo
5: trvalo.
4: S někým hrál.
5: Ano, to bylo velmi dlouho trvalo, ale pan Filip měl tak laskavý srdce a takový úžasný člověk byl režisér. Takže ten to vydržel s tím pivcem, že jeden z mála. To jednou někdo vyprávěl, že byly kostýmové zkoušky, kde pan pivec byl právě na té zkoušce a teďka tam byla kostýmerka v té koje, nějak s ním vybírali nějaký kostým do nějakého toho filmu televize. A za chvilku plačící odcházka. Věro, běž tam ty, já na to nemám. Za chvilku se ta Věra druhá, za pět minut zase, já taky na to nemám, to je rozdý. Tak on takhle byl takový trapič, jako trochu, ale obrovský herec, já jsem ho miloval, já jsem ho viděl třeba, když hrál v Národním Rasputina, jo, to bylo v 70. letech a tam byl úplně famózní. A on měl takový hlášky fantastický. Pan Filipovský v tom hrál malou roli toho doktora, co vlastně má nějak jako zabít toho Rasputina. A on tam byl 7 minut na scéně. Pivec tam byl 2,5 hodiny. A ten Filipovský tam byl 7 minut a měl aplaus. A pivec pak říkal, to je hrozný. Já jsem tu jak debil, 2 hodiny, tam přijde česká Mickey Mouse a má aplaus.
4: Vzpomínání Jiřího Lábuse na herecké legendy, tedy z Národního divadla. A pozor, teď uzavíráme dnešní humoriádu. Jakou ukázkou, ptám se vás, protože do hry vracím Petra Novotného s Petrou Černockou, Alešem Hámou a Jakubem Berenbergem, Založení Říma. A nebo scénka na živnostenském úřadu s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Šípem je ve hře. Kterou z nich si vyberete a zavoláte své rozhodnutí na telefon 731 800 900 nebo napíšete a pošlete SMSku na číslo 90 011 04. Pozor, ve tvaru humor mezera A nebo B. Taková jsou pravidla humoriády.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda, ještě její závěre před námi a nevíme, co máme vysílat. Podle vašich přání to může být buď Petr Novotný a spol, anebo Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem. Jedna nebo druhá scénka. Vybíráte si za dohledu Jiřího Lábuse na telefonu 731 800 900. My vás taky.
2: Já mám ráda Bohdalku.
1: Takže Bčko. Dobře, děkujeme. Rychlé hlasování a přesouváme se za dalším.
3: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patrik, můj pana Lábuse.
1: A
3: já bych hlasoval též pro paní Bohdalovou s panem Šípem.
1: Vypíšeme jim boty od vás. Další telefon a další hlas pro někoho.
4: Dobrý den, zdravím vašeho hosta,
5: dobrý
4: pana
5: den.
4: Lábuse a pana moderátora taky. A děkujem za pěkný písničky a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, Petr Novotný, Petra Černocká, my děkujeme vám, že voláte a vybíráte si, pomáháte nám sestavit program. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Vám oběma přeji posluchačka Jana z Vysočiny a hlasuji pro Bčko.
1: Dobře.
6: Děkuji a mějte se krásně.
5: Taky tak, ano.
1: I vy, ať se daří. Děkujeme moc, mějte se pěkně. Myslím si, že je rozhodnuto v téhle chvíli jasná volba, jasné vítězství Jiřiny Bohdalové, Karla Šípa. Ocitáme se na živnostenském úřadu. Už jsme si kdysi kousek pouštili, tak teď zase kousíček téhle scénky v režii Viktora Polesného.
7: Já jsem řekl daně, ale nemyslel jsem daně. Já jsem myslel daně.
8: Jo, vy jste myslel daně.
7: No.
8: Jako daně.
7: Ano.
8: Ježmarja, já myslel daně jako daně.
7: Ne.
8: Víte?
7: Já jsem nemyslel jako vaší daně, já jsem myslel tady...
8: myslel vaší daně.
7: Naše daně.
8: Naše daně. Ano. Tak to musíme si dobře.
7: No, tak podívejte se, tak to je, tak vy jste teda jasnovidka.
8: Já jsem jasnovidka.
7: No to koukám jako vláno, tak to tu jedničku na slavici samozřejmě dám, no, když to říká jasnovidka. A hlejte se, ne, paní Mráčková, když už si takhle jako povídáme, řekněte mi, jak vy třeba vidíte třeba takový zápas AC Milan, Inter Milan.
8: Já vám to řeknu, špatně.
7: Jako špatně pro koho?
8: No špatně pro sebe, protože jak tak koukám, tak tady na tomhletom úřadě každý musí udělat napřed brigádičku, než dostane ten.
7: A pochopte to, že já si vás napřed oťukávám, rozumíte? Než dostanete to v oprávnění, protože já se potřebuji něčeho chytit, jo? Protože vám říkám na rovinu, že jaksi jasnovidectví není na seznamu tak jako státem uznaných jako živností. No není, samozřejmě. No,
8: to mě podržte.
7: To není, takže já tak jako těkám, rozumíte, musím se něčeho chytit, pod co já to jako skovám, no tak nevím, co bych, helejte se, tak mi řekněte třeba, z čeho vy tak nejčastěji svěštíte?
8: Z koule.
7: Z koule jako z paměti, jo?
8: Ne, to jsem dal z koule. Z koule jako z křišťálový. Rozhlíte, já vám ji pokážu. Já ji mám totiž sebou, drahý pane referente, abyste mi věřil, že jsem opravdu jako jasnovidka. No, podívejte se, já se takhle kouknu, jo? A vy, já vidím vaši budoucnost. To je asi tím, že vy jste takhle blízko. Víte, ta vaše aura mi tam vlítla. No helejte, fešák.
7: To říkají to o mně, no.
8: No ne, počkejte, to já myslím toho vysokýho blondáka. To bude někdo z rodiny, ne?
7: A ne, co? Tak to vám ukazuje něco špatně, protože já nemám žádného blondáka v rodině.
8: No tak třeba vaše paní, že to bude určitě někdo z rodiny, helejte, protože to by se před ním takhle rychle neslíkla. No ale úplně kompletně, no helejte, no to tady.
7: Ukažte mi to.
8: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčtit každý, že
7: ale
8: jo?
7: Ale podívejte se, já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly. Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože blondiák v naší rodině, to já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. Nelejte se, ale když...
8: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
7: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. I když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně
8: jiné. No, já jsem si právě myslela takových takových jako 500 korun jo, za jednu výžbu, no to není moc.
7: 500? No. Ale to se, já bych za to ty prachy no, nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, no. Paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože státem uznaná živnost to zatím není.
8: Není.
7: To je mi líto, ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
8: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
7: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
8: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak, no já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. Humoriáda.
1: Tak na to máme ještě taky čas, protože tolik času, tolik hodin ještě není. Strávili jsme ale téměř hodinu společného času i s Jiřím Lábusem, tak ať se daří a krásné léto.
5: Mám co taky.
1: A libujte si ve vedrech.
5: No, dělám, co můžu.
1: Vážení, a já vás zvu samozřejmě k dalšímu poslechu Humoriády. Bude tu i zítra, jako host tu bude Kateřina Macháčková, v pátek třeba i Marie Tomsová. Ať víte, co vás ještě čeká. Do konce této hodiny pak ještě Činasky a jejich stížnost na život a pak zprávy a další pořady. Poslouchejte. Dva večer.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Ministerstvo kultury otevře hrady a zámky pro veřejnost na dva dny zdarma. Falešní telefoničtí bankéři si odpíkají 7 let vězení. Hradecké fotbalisty čeká další zápas s Tromsø a zítra předpokládáme velkou zátěž teplem. Krásné odpoledne u zpráv přeje Tomáš Mysliveček. České státní hrady a zámky budou přístupné 2 dny návštěvníkům zdarma. Oznámilo to Ministerstvo kultury, které tak navazuje na jarní bezplatné vstupy do státních muzeí a galerií.
3: Zámek Lednice nebo hrady Karlštejn a Křivoklát. To jsou jen některé z více než stovky památek, které se otevřou zdarma veřejnosti 30. srpna a 27. září.
4: Chceme, aby naše kulturní dědictví bylo co nejdostupnější pro všechny.
3: Popisuje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy.
4: Do akce se zapojí téměř všechny státní památky. Výjimkou je Invalidovna v Praze, která se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci, a státní zámek Raduň, který bude na konci srpna uzavřen kvůli filmování a zapojí se pouze do zářijového termínu.
3: Návštěvníci můžou přijít na hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu až po zakoupení lístků online kvůli omezené kapacitě. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: 3 Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call centra na Ukrajině, co by falešní telefoničtí bankéři, si odpěkají po 7 letech vězení. Trest jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, zamítl tak jejich odvolání. Muži se už dřív přiznali. Odvolací senát jim musí stanovit povinnost nahradit způsobenou škodu, která je víc než 100 milionů korun. Královéhradecký krajský soud podvedené původně plošně odkázal do civilního řízení. Gang svým obětem tvrdil, že mají napadený bankovní účet a musí si úspory převést jinam. Muži jsou součástí české větve kauzy, ve které figuruje celkem 20 obviněných. Chlumec nad Cidlinou dokončuje stavební úpravy v místní základní škole. Radnice v ní zrušila služební byt školníka a prostory budou podle nezávislého starosty Vladana Kárníka od příštího školního roku sloužit přímo dětem a učitelům.
5: Ta je v horizontu někde přes 2 miliony korun, celková rekonstrukce prostoru po bytě, a vznikla tam krásná nová moderní multifunkční učebna nebo pro setkávání jak učitelů, tak dětí. Tuhle tu chvíli se zařizuje, čekáme na nějaké interiérové věci a samozřejmě od září bude k dispozici.
2: Ulice v Janských Lázních dostanou nové veřejné osvětlení. Město nechalo nainstalovat 145 nových sloupů a objednalo i modernizaci rozvodu. Radnice upozorňuje občany, že bude potřeba postupně přepojovat jednotlivé okruhy a část světel tak může být dočasně mimo provoz.
6: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí zítra v 19 hodin k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z prvního utkání si východočeši přivezli z Norska náskok 1-0. To ale podle kapitána týmu Vladimíra Daridy neznamená, že by se pasovali do role favorita.
7: Já vnímám pořád stejně, protože první zápas byl velmi silný, kvalitní, a tohle to nás čeká i zítra, takže nebude to rozhodně nic lehkého. To, že jsme tam vyhráli, za to jsme rádi, že si vezeme náskok, ale do favorita bych nás nepovažoval. Myslím si, že to bude velmi vyrovnané a musíme dát všechno, co v nás je, do té odvety, aby jsme to zvládli.
1: Počasí.
2: Čekáme bezoblačnou noc, během které teploty klesnou k 17 stupňům, v údolích ke 14 a na horách k 13. Zítřek bude jasný až polojasný, nabídne nejvyšší teploty mezi 31 a 34 stupni, v Polabí naměříme až kolem 36 a maximálně 30 stupňů bude i na horách. Odpoledne očekáváme také silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové dejte pozor na křižovatce ulice Za Škodovkou a Koutníkovi. Osobní auto se tam střetlo s motorkou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: středa 29. července po 17. hodině Český rozhlas Hradec Králové pro vás má přehled dnešních událostí. Příští úterý začne v Josefovské pevnosti další ročník hudebního festivalu Brutal Assault. Za chvíli se dozvíme, v jaké fázi jsou přípravy a co čeká návštěvníky letos. Tomáš Popelka se s námi podívá na počasí. Pokračuje vodácká sezóna, Labe u Dvora Králové nad Labem je na hranici sjízdnosti, méně vody než obvykle je i na Orlici, více informací za chvíli. Letní hornové kurzy Broumov přilákali hráče na lesní roh z celého světa a tento týden nabízejí i koncerty pro veřejnost i oblíbené skupinové halaly, které zazní v premiéře ve Vernéřovicích už dnes, více za chvíli povíme. A po celý týden se v bývalém lomu u svatého Josefa poblíž Hořic koná sochařské sympozium, tradiční setkání absolventů Fakulty architektury Pražského českého vysokého učení. Je přístupné všem kolem jdoucím, tak i tomu se budeme věnovat.
1: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
6: U mikrofonu je a dobrý poslech přeje Romana Joudalová.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled zpráv pro vás připravil Tomáš Mysliveček.
2: Řeky v Královéhradeckém kraji vysychají. V povodí Labe má většina z nich podle vodohospodářů jen polovinu dlouhodobého průtoku a hladiny dál klesají. Třeba v okolí Dvora Králové nad Labem je řeka pro rafty na hranici s jízdností. Podrobnosti nabídneme v této hodině. Po celý týden se v bývalém lomu u svatého Josefa u Hořic koná sochařské sympózium. Práci s kamenem si tam může vyzkoušet každý. Setkání absolventů fakulty architektury Pražského českého vysokého učení potrvá do soboty. Před koncem hodiny vás tam vezmeme v reportáži. V Prachovských skalách v Českém ráji je v polovině prázdnin turistů přibližně stejně jako v předchozích letech. Rezervace není nutná a počet turistů není regulován. Návštěvníci ale musí mít zakoupenou vstupenku. Spolumajitelka Prachovských skal Rita Štoršliková připomíná, že jejich platnost se hlídá na kontrolních stanovištích uvnitř areálu. Hradec Králové už letos rozdělil necelých 220 tisíc korun na takzvané mikroprojekty. Za první pololetí město přijalo 31 žádostí, hodnotící komise podpořila 24 z nich. Peníze můžou žadatelé využít například na pořádání kulturních, sportovních nebo komunitních akcí. O dotaci je možné žádat do konce listopadu.
3: Celkem má město v programu připravených 800 tisíc korun. Maximální výše dotace je 15 tisíc, nejnižší pak 5 tisíc korun. Mezi podpořenými projekty je doteď například večerní běh pro světlušku, hradecký kros nebo vítání jara a Velikonoce na Benešovce. Žádosti radnice přijímá průběžně do 30. listopadu. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
2: V Josefovské pevnosti v Jaroměři vrcholí přípravy dalšího ročníku hudebního festivalu Brutal Assault. Na co se jeho návštěvníci můžou příští týden těšit, prozradí jeden z organizátorů už za malou chvíli.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
4: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji. Pořadatelé letošního ročníku hudebního festivalu Brutal Assault pomalu dokončují poslední přípravy. Akce, která je co do rozsahu jednou z největších v regionu, přiláká příští týden znovu desítky tisíc návštěvníků z celé Evropy. Co všechno je čeká? O tom si teď budeme krátce povídat s jedním z organizátorů festivalu, Zdeňkem Konečným, kterého vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám.
0: Tak zatímco návštěvníci k vám začnou přijíždět ve větším množství příští týden v úterý, tak vy, organizátoři, jste na místě už několik dní. Co všechno už jste stihli připravit a co ještě zbývá udělat?
1: Tak musím říct, že my už jsme v běhu celý týden a máme tak asi polovinu z těch prací hotových. V tuhle chvíli vlastně pracujeme na festivalovém areálu i na všech parkovištích a kempech a čeká nás v tuhle chvíli vlastně stavba těch hlavních pódy a příprava na příjezd těch návštěvníků a hlavně těch velkých kapel.
0: Na co se mají připravit návštěvníci, pokud jde o kempy, které zmiňujete, nebo parkování? Jsou nějaké změny třeba ve srovnání s těmi minulými lety?
1: Tak naštěstí těch změn je opravdu velmi málo a jsou to změny pozitivní. My v tuhle chvíli vlastně navyšujeme kapacity parkovišť i těch kempů, ve kterých zkvalitujeme služby, snažíme se těm návštěvníkům nabídnout daleko více kvalitních služeb, co se týká hygieny a dalšího zázemí. No ale to máme takovou novinku a to je Brutal Motel, to znamená, že stavíme pojízdný motel, tak aby návštěvníci, kteří přijedou autem, mohli zaparkovat přímo u svého ubytování.
0: No, abychom nevynechali to hlavní, a to je program, tedy hudební program. Jaká jsou největší lákadla letošního ročníku festivalu Brutal Assault?
1: Tak já musím říct tedy, že ten festival sám o sobě je unikátní svou atmosférou a letos nabízí asi 160 hudebních vystoupení, ve kterých si myslím, že si vybere každý z těch návštěvníků, kteří nám přijíždí z celého světa. Samozřejmě jsou nějaké jako hvězdy, na které by se vyplatí teď jako upozornit návštěvníků, nebo posluchače, pardon. Určitě jsou americké formace, třeba Body Count nebo Primus, což jsou takové hvězdy alternativního roku, nebo bych upozornil na kapelu Vardruna, která čerpá z toho skandinávského folkloru a budeme mít letos už po druhé vlastně na festivalu symfonický orchestr Bohemian Symphony Orchestra Prague, který v tuhletu chvíli doprovodí legendu finské metalové scény Valtari na jejich jediném koncertě k 30. výročí jejich eponymní desky. To je asi tak všechno. Samozřejmě bych rád upozornil i na to, nebo pozval návštěvníky na to, že náš festival nabízí poměrně rozsáhlý doprovodný program, který myslí na všechny věkové skupiny a máme samozřejmě zařazeny tematické přednášky, workshopy a hlavně v posledních letech se nám výrazným způsobem rozrostl výtvarný program. Takže zážitek na Brutal Assault je určitě komplexní.
0: Festival Brutal Assault se chystá příští týden, v úterý to všechno vypukne a základní informace nám k tomu dal jeden z organizátorů, Zdeněk Konečný. Děkujeme, pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové vítám meteorologa Tomáše Popelku. Pěkné odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Pane Popelko, ve zprávách informujeme posluchače o tom, aby se připravili na zítra na bio na Trojce a zátěž teplem. Co to znamená přesně?
2: No, jde o to, že v podstatě lidi, kteří můžou být nějaké problémy zdravotní, aby se jim mohli zhoršit, nebo dejme to, musí jim udělat špatně, nebo nějaké takové podobné, takže ty lidé by asi měli vědět, co, jaké problém tady to horko způsobuje. No.
1: Takže než se dostaneme... Ano.
2: Čtvrtek, pátek, to bude trojka, tak to znamená ta vysoká zátěž.
1: Vysoká zátěž. Než se k těm teplotám zítřejším dostaneme, tak ještě dnes večer a v noci.
2: Teď momentálně se teploty pohybují většinou kolem 32 stupňů a za chvíli začnou pomalinko klesat. Jinak dnes přes noc bude jasno nebo skoro jasno. Teploty klesnou na 20 až 17 stupňů, furt to může být někam ke 14 a víte, nám bude foukat jenom slabý proměnlivý do 3 metrů. No a zítra bude ještě tepleji, takže jasno až polesno, naskáče kupovitá oblačnost a teploty se nám budou pohybovat od 31 do 34 stupňů a v polabě až kolem 630. Vítr bude foukat hodně slabý a proměnlivý do 4 metrů.
1: Takže taková vedra, jako byla začátkem července, to úplně nebudou a zlomí se to před víkendem nějaká bouřka, změna?
2: No, v pátek ještě ne, tam bude stále teplo, sice už bude více oblačnosti. Po ráno ještě bude polejasno, objevne oblačno a až večer by se zase od západu přibyla oblačnost, až na zataženo vypadá to, že na severu kraje v oblasti Krkonoš už by se mohla objevit na večer i přehánkerová i bouřka a teploty ráno budou od 22 do 18 a ty nejvyšší odplň až do 38 stupňů, vítr bude fukat slabý proměnlivý. No a pardon, na víkend se nám mírně ochladí, ale to budou teploty v podstatě kolem 30, od 32 až do těch 34 stupňů, ale v sobotu už můžeme čekat během dne i četnější přehánky nebo bouřky, v neděli už jich bude podstatně méně.
1: Děkujeme za předpověď a výhled do konce týdne do Hradeckého hydrometeorologického ústavu. Zdravíme Tomáše Popelku, pěkný zbytek dne, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové ve středu 29. července. Na Labi mezi Dvorem Králové nad Labem a Kuksem pokračuje vodácká sezóna. Hladina řeky je pod normálem, pro rafty je tak na hranici sjízdnosti. V Králové dvorské půjčovně lodí natáčel a je reportér Václav Plecháček.
1: Hezké odpoledne, já jsem přímo v místě, kde se půjčují jak rafty, tak i kánoe. Dnes je tady podle obsluhy poměrně živo. Lodě si dopoledne půjčovalo třeba 60 dětí z dětského tábora. Momentálně je přímo tady asi desítka lidí, kteří si vybírají mezi rafty a kánoemi a samozřejmě přebírají potom i to další vybavení, které je potřeba, kromě pádel, tak třeba i voděvzdorné vaky nebo barely. Pro dnešek je ve své podstatě už ta kapacita té vodní hladiny a půjčovného tedy vyčerpaná. Další dny jsou podle obsluhy naplněné zhruba z poloviny anebo 3/4.
0: Vody je tedy méně než obvykle. Co to pro tu asi 10-kilometrovou cestu do Kuksu znamená?
1: No, pokud si lidi půjčí kánoje, tak to není vůbec žádný problém. Tam by jenom podle lidí tady z půjčovny měli samozřejmě vodáci umět alespoň trochu číst vodu a dívat se, kudy je možné projet, protože ta hladina je přece jenom poměrně nízko. Pokud si lidé tedy půjčí raft, tak by měli počítat s tím, že jsou na trase 3 nebo 4 místa, kde je vody tak málo, že je loď potřeba buď to nadlehčit, anebo po případě samozřejmě v tom nejhorším možném případě o pár metrů posunout.
0: Další oblíbené vodácké trasy v Královéhradeckém kraji jsou na Orlici. Jak tam vypadá situace?
1: No, co se týká stavu vody, tak to je podle Libora Borůvky z tamní půjčovny lodí o něco horší než loni. V létě je řeka pro rafty tradičně sjízdná až z Týniště. Na Torlicí lidé na raftech ale stejně musí počítat s místy, kde je potřeba loď poponést, to i na tom dalším toku samozřejmě. No a vodáckou sezónu navíc od 2. do 16. srpna právě na té Orlici omezí demolice starého mostu v Týništi na Torlicí, kvůli kterému nebude možné úsekem projet. Zájemci o plavbu najdou aktuálně informace i doporučení na webových stránkách té půjčovny.
0: Říká reportér Václav Plecháček. Děkujeme, pěkné odpoledne.
1: Napodobně, naslyšenou. Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Letní hornové kurzy Broumov přilákali na 12. ročník hráče na lesní roh z Evropy, Spojených států, Japonska i Číny a až do konce týdne nabídnou několik koncertů pro veřejnost i oblíbené skupinové halaly a to zazní v premiéře ve Vernéřovicích už dnes. A víc nám teď poví mluvčí kláštera Broumov Tereza Kramplová, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Vy nás zdravíte, paní Terezo, přímo z kostela, kde za chvíli to halali v 18 hodin zazní. Kde to je?
1: Je to v kostele Zlatého Michala ve Vernéřovicích. A jak možná můžete slyšet, za mnou se odehrává akustická zkouška, kde asi 15 hornistů dohromady hraje Sintus Robina Huda.
0: Tak ten kostel nám možná trošku působí problém se signálem, takže možná vás poprosím, jestli můžete vyjít ven na chviličku.
1: Teď jsem vyšla ven, tak pardon, omlouvám se.
0: Výborně, díky, jsme to vyzkoušeli. No a nejprve teda k tomu dnešnímu halali. Většina lidí si halali spojuje hlavně s tou loveckou sezónou, takže ta dnešní příležitost slyšet halali bude mimořádná a to z více důvodů.
1: My tradičně objednáváme halaly festivalové od nějakého renomovaného hudebního skladatele. Letos padla volba na autora hry Kingdom Come Deliverance Jana Valtu a jsme moc šťastní, že přijal tohleto naše pozvání a vytvořil pro stovku hornistů třívětou kompozici, kterou za chviličku tady návštěvníci koncertu uslyší.
0: Takže tam už se to všechno chystá, teď je zkouška. V 18 hodin to bude?
1: Ano, ano.
0: 18 hodin. Kdo bude to halali hrát?
1: To halali budou hrát účastníci letních hornových kurzů. Přijeli k nám vlastně studenti hry na lesní roh z Číny, z Japonska, z Ameriky, z Francie, z Polska, z celé Evropy a samozřejmě jsou tady i čeští účastníci a zazní pod vedením pana děkana Brněnské jamo, pana Jindřicha Petráše.
0: Takže ti všichni se tam sjeli a pracují, samozřejmě, pracuje to pracovní vlastně takový kurz, ale letní hornové kurzy se řadí mezi velké evropské akce takovéhoto charakteru,
1: ano.
0: Ale co je mimořádné, že nabízí taky právě koncerty pro veřejnost. Kromě toho dnešního halali, co ještě?
1: My máme vlastně každý den podvečerní koncert těch takových těch advanced účastníků, těch pokročilejších. Je v 18.45 v sále Dřevník v Broumovském klášteře a opravdu milovníky lesního rohu na tyhle koncerty srdečně zvu, protože to jsou vynikající výkony hráčů z celého světa.
0: Takže dneska je středa, takže i ve čtvrtek, i v pátek?
1: Ano, i ve čtvrtek, i v pátek. A kdo by zmeškal dnešní halali ve Vernéřovicích, tak my ho budeme opakovat v klášteře Broumov v sobotu v 9 hodin 45 minut na nádvoří, takže tam bude ještě druhá možnost si halali poslechnout.
0: No a budou někdy hrát také ti lektoři, ti profici, kteří tam vyučují?
1: Děkuji za otázku. V sobotu 1. srpna je v rámci festivalu Za poklady Broumovska plánován koncert lektorů letních hornových kurzů. Dnes se teda představí francouzský hornista Jacques Delaplanc, ale v sobotu se představí všichni ostatní účastníci, to znamená Zuzana Rozonková, Jan Vobořil mladší a další.
0: Mm-hmm. Ten program letních hornových kurzů Broumov je někde k mání, nebo je to na webu festivalu Za poklady Broumovska, jehož je to vlastně součástí?
1: Na webu festivalu Za poklady Broumovska určitě se najde se ten program nebo na Facebooku zapoklady.cz.
0: No a ještě zmíním, že zakladatelkou a lektorkou letních hornových kurzů v Broumově je solo hornistka pražských symfoniků paní Zuzana Rzounková a ta bude hostem vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové v pátek odpoledne o 14:30, takže i rozhovor s ní naši posluchači uslyší. Zdravíme na Broumovsko a přejeme krásné zážitky s tou nádhernou hudbou a všechny hornisty pozdravujeme. Hezký den. Naším hostem byla Tereza Kramplová, mluvčí kláštera Broumov. Děkujeme.
1: Naschledanou, děkuju moc.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: O letních koncertech, rodinné dovolené a dalších prázdninových plánech si budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností Šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, proč je důležité respektovat soukromí partnera, a v našem cestovatelském seriálu navštívíme Francii.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Fandíte Královéhradeckým otrokům? Chtěli byste zažít na vlastní kůži fotbalový zápas FC Hradec Králové versus FC Baník Ostrava? Příští týden poslouchejte pozorně naše vysílání a vyhrajte vstupenky na zápas, který má pod Královéhradeckými lízátky výkop v neděli 9. srpna v 17 hodin. Když pod lízátka na fotbal, tak s Českým rozhlasem Hradec Králové, rádiem vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Pozorovat zrod kamenné sochy den po dni. Od prvního úderu dláta až po slavnostní vernisáž. Takový zážitek nabízí po celý týden sochařské sympozium v bývalém pískovcovém lomu u svatého Josefa nedaleko Hořic. Pod dohledem akademické sochařky Eleny Jelemnické tu pracuje skupina hobby sochařů a pozorovat je může zblízka úplně každý, kdo jde právě kolem. Tato tradice se v Hořicích udržuje už víc než 20 let.
1: Koupila jsem si kámen na sochu, která se jmenuje Zlost, protože jsem měla potřebu tu zlost ze sebe dostat, tak jsem s ní vedla takový rozhovory vnitřní a ona říkala, že chce sochu. Tak jsem si koupila kámen na tu zlost, no a teď se snažím jí dostat z toho kamene.
2: Mluví o svém budoucím díle jedna z účastnic, výtvarnice Barbora Vočková. Cinkání nejen jejího dláta se tento týden ozývá pískovcovým lomem. Kameny určené k sochání pochází převážně z Ostroměře. Někteří účastníci si však přivezou kameny své nebo ho najdou na místě, jako se to podařilo výtvarníkovi a animátorovi Marku Bergerovi.
3: I loni se mi podařilo tady najít kámen, který už rovnou měl, jako jsem se na něj podíval a hned už mi tam ten tvar něco připomínal. V tomhle případě to je vlastně kvádr, který měl ulomený jeden roh a ten chybějící roh dole na základně mi evokoval, když jsem to postavil jakoby tou masivnější částí navrch, tak se mi zdálo, že jakoby ten kámen kráčel. Mám ambici to prorazit vlastně ve dvou místech skrz.
4: Mně se líbí, že umí vystihnout
5: hlavu. No, to bych nedělal.
3: Ne? Tak naznačit aspoň, jako basrelief.
5: No ne, jako basrelief, anebo...
3: Nebo ta ryba může mít ploutev, která...
5: Uvidíte, jak to bude, aby pak to nebylo rozdrobený, ta forma.
2: Každý den mohou své vznikající dílo konzultovat s Eleny Jelemnickou. Právě její osobnost všechny účastníky spojuje.
5: Podle prostě svých schopností a možností udělají nějakou sochu, kterou si navrhnou, že jo, aby byla schopná do pískovce, aby to mělo ty tvary kameny, že jo, pro kámen musí být taková jako lapidárnější, jednodušší forma, takže tady vlastně se do toho vciťují, do toho kamene a chtějí prostě podle svého návrhu vytvořit nějaké svoje dílo.
2: Sympozium tradičně zakončuje vernisáž, na které může každý promluvit o svém díle. Vzniklé sochy se pak přidají k těm z předešlých let a budou zdobit zahrady svých autorů. Z Hořic Karolína Vokatá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Po 17. hodině jsme vám na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové nabídli vybrané události dnešního dne v našem kraji a povíme vám také, čemu se budeme ve vysílání věnovat zítra, to bude čtvrtek 30. července. Zemědělci jsou uprostřed sklizně obilí a předpokládají, že letos bude na řadě míst úroda slabší než loni. Na pole a taky na počasí se podíváme s Tomášem Lerincem. Město Hradec Králové se i letos zapojí do programu Karenci. Radnice vyčlenila na podporu lokální ekonomiky 3 miliony a 600 tisíc korun. Peníze zamíří do dvou oblastí. Podrobnosti zítra řekne mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková v našem vysílání. V Albrechticích nad Orlicí začali se stavbou dalších 280 metrů vodovodu. Náklady téměř 2 miliony korun zaplatí svazek obcí, jehož jsou Albrechtice součástí, a na místě natáčel Tomáš Lerinc. Reportáž uslyšíte zítra. V Lovčicích na Chlumecku opravili hřbitovní zeď. Podle vedení obce se podařilo získat dotaci na pokrytí asi 2/3 nákladů. A i to uslyšíte v zítřejším zpravodajství Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
0: Je 17 hodin a 55 minut, no a blížíme se ke zprávám v 18. A protože je středa, tak hned po zprávách začne dnešní kvízovka, kterou vás provede Romana Joudalová. Těším se na vás.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas. Páteční teploty se přiblíží 40, lidi by měli omezit fyzickou zátěž. Silničáři na konci týdne dočasně uzavřou silnici v Dolní Radechové, začal festival Litomyšlfest a zítra bude maximálně 34 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Do Česka se vrací tropické teploty, v pátek může být až 39 stupňů. Nad naše území podle meteorologů proudí mimořádně teplý vzduch od jihozápadu. O víkendu by se pak mělo přechodně ochladit, na začátku příštího týdne pak ale teploty zase vzrostou. Horka znamenají taky zvýšenou zátěž pro lidský organismus, varuje meteoroložka Petra Sýkorová.
5: Doporučujeme vyhýbat se dalšímu pobytu na slunci nebo v rozpálené zástavbě, dbát na dodržování pitného režimu se zvýšeným přísunem nealkoholických nápojů, včetně doplňování minerálů, a vyhýbat se vyšší jak fyzické, tak i psychické zátěži. Větra doporučujeme jenom v chladnější části dne, většinou brzy ráno, a samozřejmě nenechávejte děti nebo i zvířata v zaparkovaných automobilech.
4: Na Vysočině, v Jihomoravském, Plzeňském a Zlínském kraji taky platí varování před vznikem požáru. Tato výstraha se ještě může rozšiřovat. Na rizika vzniku požáru upozorňují i správci Krkonošského národního parku. Řidiči na trase mezi Náchodem a Trutnovem musí od pátku do úterý počítat s dopravními komplikacemi. V Dolní Radechové bude v místě křížení s budovaným obchvatem uzavřená silnice číslo 14. Důvod vysvětluje mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
6: Komunikaci u tunelu Dolní Radechová musíme uzavřít z bezpečnostních důvodů, protože budeme odšacovat most, který přes komunikaci vede. Budeme vlastně veškerá bednění a veškeré formy, které jsme používali pro vybudování toho mostu, odendávat pryč, a proto není možné vlastně pod tím mostem projíždět.
4: Uzavírka silnice platí každý den od 6 ráno do 6 večer. Objízdná trasa vede přes Velké Poříčí a Hronov. V Litomyšli začal filmový a hudební festival Litomyšlfest. Pětidenní přehlídka nabídne téměř 100 filmů a 12 koncertů. Projekce doplní besedy s tvůrci i program pro děti.
7: Festival začal happeningem pod vedením výtvarníka a hudebníka Petra Nikla. Ten společně s přítomnými diváky namaluje návrhy na cenu diváků, která se jako jediná na tomto festivalu uděluje.
8: Samozřejmě bych si přál, aby přijelo hodně lidí.
7: Říká zakladatel festivalu, režisér a producent Ondřej Trojan. Diváci uvidí až do neděle skoro stovku filmů v 7 promítacích sálech.
8: Má to tady tu výhodu, že to město není velký, jednotlivý ty sály jsou blízko vedle sebe a vzniká tady spoustu nových přátelství, protože ty lidi se o těch filmech pak baví.
7: Na filmy se můžou dostat pomocí festivalové akreditace.
9: Tím, že máme opravdu veliké sály, takže se opravdu nebojíme, že do těch velkých sálů by se na filmy nedostali i diváci na jednotlivý vstupenky.
7: Dodává pořadatelka Barbara Trojanová. Z Litomyšlena Jakubínková, Český rozhlas.
1: Počasí.
4: Čtvrtek bude v Královéhradeckém kraji jasný až polojasný, nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 34 stupňů, v Polabí naměříme až kolem 36, maxima na horách mezi 26 a 30 stupni. Odpoledne očekáváme také silnou a v Polabí velmi silnou zátěž teplem. Biozátěž bude na trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na Hradecku do poloviny prosince pokračuje uzavírka a oprava mostu na silnici 33 mezi obcemi Černožice a Holohlavy. Objízdná trasa je značená. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
2: Dobrý podvečer ve středu 29. července. Je tady další prázdninová kvízovka. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Romana Joudalová. Vás, zkušené kvízovkáře i vás nováčky, směle se přidejte do hry, zkuste štěstí a můžete dnes vyhrát deskovou hru od Alby. Jmenuje se Tipni si Česko. A v této hře budete odhadovat rozlohy, letopočty, počty obyvatel a další veličiny. Je to moc pěkná výhra a příjemně vám zkrátí třeba dlouhé letní večery. Tak vám přeju hezký podvečer s Českým rozhlasem, s kvízovkou a štěstí ve hře. Samozřejmě i dnes se na vás nachystal Jakub Kvášovský. Dnešní šťastné číslo najdete na našem webu v pořadu Kvízovka. Tam je i seznam 25 písniček, z nich můžete vybírat. Jsou to letní písničky jako každou prázdninovou kvízovku, tak aby vám zpříjemnili teplé podvečery po práci anebo třeba dovolenou, pokud si ji právě užíváte. Pravidla kvízovky vám připomenu za chvilku, většina z vás je ale zná, tak víte, že to zas tak složité není. Dovolat se, to chce trošku štěstí, tak to vám přeju, ať to vyjde. No a ať si také můžeme hezky letně popovídat. Pěkný podvečer s kvízovkou a příjemnou zábavu.

0: Zábavná soutěž pro milovníky hádanek a dobré hudby.
1: Příjemný podvečer s Českým rozhlasem, tak si s námi zahrajte kvízovku. Je to hra pro celou rodinu, každý se může zapojit, kdo si rád hraje, baví se, kdo se taky rád něco dozví. A jak už jsem zmínila, hrajeme dnes o deskovou hru od Alby, jmenuje se Tipni si Česko. A v této hře budete odhadovat rozlohy, letopočty, počty obyvatel a další veličiny a určitě se o Česku taky něco dozvíte. Tak a teď pravidla, jak hrát kvízovku. Zavolejte do studia Českého rozhlasu. Vyberte si číslo od jedničky do 25. Pod každým je soutěžní otázka. Pokud na ně správně odpovíte, postoupíte do závěrečného slosování před 19. hodinou právě o tu deskovou hru od Alby. Tak to je jasné. 25 připravených písniček, to taky víte, jsou v seznamu, který najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. Je tam i šťastné číslo pro dnešní hru. Když budete mít štěstí, dovoláte se a to šťastné číslo řeknete, tak rovnou postoupíte do závěrečného losování automaticky, aniž byste museli odpovídat na nějaké otázky. Někde pod čísly je i dnes schovaná sázka na Jakuba. Když na něj narazíte, Jakub Kvášovský vám řekne nějaké tvrzení, pak je na vás, jestli mu budete věřit nebo ne. Takže je potřeba dobře sledovat průběh kvízovky, abyste byli v obraze, co se děje, pokud se dovoláte, abyste třeba neřekli číslo, které už vybral někdo před vámi. To by byla škoda, vyřadilo by vás to ze soutěže. Tak snad je to všechno jasné, držím vám palce. No a těším se, kdo a odkud se dnes dovolá, že nám taky řeknete, jak se máte o prázdninách v létě, jaké je u vás počasí, co děláte, jak si to užíváte. Tak a teď k těm vybraným letním písničkám, na které se v kvízovce můžete těšit dnes a ze kterých můžete vybírat. Tak tady je taková malá ochutnávka z těch 25. Láske Čap a Aserej.
2: Řecké slunce pálí, mám svůj klidný zář.
1: Marta Athena, Řecké slunce.

0: snů.
1: Michal Tučný má desítku boty z kůže toulavejch psů.
0: Boty z kůže toulavejch psů.
1: Laidback Sunshine Reggae 16.

0: a 22 mají Holky a písnička Letní ráno. Celý ten seznam se všemi čísly najdete, jak už jsem říkala, na webu Českého rozhlasu v pořadu Kvízovka. No a jak se tak dívám, tak je tam i třeba Dire Straits, jsou tam Máci, Valdemar Matuška, nebo Radek Tomášek a Jirka Korn, Mandraže, spousta dalších pěkných písniček. No a předpokládám, že už jste se tam podívali na ten web do pořadu Kvízovka taky proto, abyste našli šťastné číslo dnešní hry. Tak jestli ho znáte, tak volejte.
1: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: hudebně zábavná soutěž pro celou rodinu.
1: No tak s námi chce hrát taky pan posluchač Jirka, který je teď na telefonu, tak já vás zdravím. Dobrý podvečer, kam vás to zdravím?
2: Krásný podvečer, paní Romanko, já vás moc zdravím do Hradce Králové a volám ze Suchovršic.
1: A voláte ze Suchovršic a my občas spolu mluvívali jsme v písničkách od srdce třeba, tak já vím, že vy často a rád býváte u řeky Úpy. A teď?
2: Ano, přesně. Naštěstí existují ty DAB rádia, takže dneska vlastně není výjimkou. Jsem za to rád, krásný, čistý, perfektní signál. A rád vás po další době slyším. Kája má asi dovolenou, ale alespoň i dneska taková krásná dušička z Královéhradeckého rozhlasu.
1: My jsme řešili dneska ve vysílání mimo jiné splavnost řek, třeba pro vodáky, že té vody je málo. Jak je na tom Úpa? Z vašeho pohledu vy znáte jak své boty?
2: No Romanko je, já když jsem dneska vody žil z Trutnova, tak v Trutnově je málo vody, tady je taky málo vody, ale jak se říká, člověk si aspoň může trošičku ty nohy svlažit, ale když se člověk do ní natáhne, hezky naloží, tak je to příjemný, ale doopravdy té vody je málo, je znát, že je hrozně velké sucho.
1: Takže i nějaká tůňka se tam u vás v Suchovršicích v Úpě najde, kam se dá prostě namočit až po krk?
2: To víte, že ano, hezký doplavek, jako Mitch Buchanan, pobřežní hlíce, hezký se pěkně natáhnout.
1: Dobře, pane Jirko, tak ale teď k věci. Voláte do kvízovky, protože znáte šťastné číslo?
2: Ano, já jsem právě
1: tak počkejte, ještě to na mě nekřičte, já jenom se ptám, jestli jsme se domluvili správně.
2: Jo, koukal jsem na činasky na tamáček, ano.
1: Aha, dobře, no tak dobře, ale abychom postupovali podle regulí, tak já vám pustím ten správný zvučík a vyzvu vás a vy ho řeknete. Jo, jestli ho teda znáte správně.
0: Šťastné číslo.
1: Tak kolik to je?
2: Je to Okobere 21.
1: Okobere 21, ano, a je to písnička od kapely Činasky, Tabáček, šťastné číslo pro dnešní hru kvízovky. No, tak vy to máte teda v kapse. Máte u těch plavek kapsu? Máte tam kapsu u plavek?
2: Jo, tak to víte, že mám.
1: No,
2: to by to
1: takže máte to dneska v kapse u plavek a vy už nemusíte nic, jenom se bavit a poslouchat kvízovku. No a před 19. hodinou potom jako očekávat to závěrečné losování, jestli tohle bude stačit na tu výhru.
2: No, uvidíme. A jinak, Romanko, jestli jenom na závěr můžu jenom malinkou pozvánku.
1: No, pozvěte.
2: Tak teďka v sobotu, už vlastně 1. srpna, budou sraz veteránů v Ratibořicích u zámeckého areálu od 13:30, takže přijďte, plechový mláčkové určitě budou krásně naleštěný.
1: Takže vy budete taky?
2: Určitě.
1: Na srazu, nebudete tam chybět. No tak dobře, pane Jirko, takže zatím pěkný podvečer s kvízovkou, počkejte si na to losování před 19. hodinou o stolní hru od Alby. Tak jsem vás ráda slyšela. Naslyšenou tady máte Činasky, Tabáček.
2: To je skvělá. Děkuji, naslyšenou. Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Jsou prázdniny, čas dovolených, letních výletů a mnozí z nás asi to neumí představit bez kola. Kolo určitě patří k zásadním vynálezům lidstva. Cyklistika a jízdní kola s námi žijí už víc než 200 let a to, co ze začátku vypadalo jako kuriozita, změnilo celý svět od dopravy přes urbanismus, zábavu, sport až po dětské hry. No a tak my se v dnešní kvízovce po stopách tohoto báječného vynálezu, jakým je jízdní kolo, vydáme. Tak a soutěžit s námi chce pan Petr, kterého vítám ve vysílání. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
1: Tak, pane Petře, vy jste si vybral z naší dnešní nabídky písniček 12, číslo 12. To je písnička ano. Jaromíra Nohavici, Píte vodu. A ta je vaše, tu vám nikdo nevezme. Ale máme tady taky pod tím číslem 12 otázku. Dneska to bude teda, otázky se budou týkat jízdního kola. Tak můžete poslouchat? Ano. Otázku, trošku to chvilku potrvá, než se k ní dostanu, protože jsem si říkala, že bude fajn, když se také posluchači něco k tomu tématu dozvědí. Tak o stroji poháněném šlapání snil už Leonardo da Vinci, ale svědci museli ještě počkat na první jízdní kolo, protože historie kola začíná až mnohem později u německého barona, lesníka a vynálezce a ten se jmenoval Karl von Drais. A jeho stroj s lidským pohonem a řiditelným předním kolem byl ještě těžkopádné a nemotorné monstrum s dřevěnými koly, s pevněnými kováním, zkuste si to představit, a na něm lidé seděli obkročmo a oběma nohama se odrážely od země. Dneska to používají malé děti, taková ta odrážedla. Tak to byl první krok k rozvoji jednostopých vozidel a tedy i kola, jak ho známe dnes. Nedá se ještě říct, že to bylo úplně jízdní kolo. Ale otázka zní, kdy myslíte, že tenhle objev Karl von Drais udělal a ten svůj vynález představil na premiérové jízdě v Mannheimu. Já vám dám tři možnosti, tři letopočty. Ano, tak vyberte ano. Ten správný. Tak buď je to za A rok 1617, nebo za B rok 1717, nebo za C rok 1817.
2: Tak já bych zkusil ten rok 1617.
1: Tak vy byste zkusil rok 1617, takže to je začátek 17. století. To je moc brzo. Tak představte si, že to bylo až v tom roce 1817. 12. června 1817 Karl von Drais na svém vynálezu, kterému se podle něj pak říkalo Draisína nebo Drezína, překonal vzdálenost mezi Mannheimem a Schweizingenem. Bylo to 7 kilometrů, jel tam i zpátky a zvládnul to za necelou hodinu. No, tak to jsme se dozvěděli, ale vám to teda bohužel nevyneslo postup do losování. Ale doufám, že jste si to aspoň užil dnešní účast v kvízovce.
2: No, tak mrzí to, ale nedá.
1: Jste trošku smutný, já to cítím. A tak se vás teda ještě zeptám, jak trávíte horké dny. Dneska je teplo, bude hůř, jak jsme slyšeli v předpovědi počasí. Jak se s tím teplem dokážete vyrovnat?
2: Doma je trávě.
1: Chladíte nějak? Máte klimatizaci nebo nohy ve škopku se studenou vodou?
2: To ne, ale máme jako dům z bílých cihel, takže jako je chladnej, no.
1: Čili odráží to teplo už jenom tím, že je z bílých cihel. No dobře, tak ať vám ty letní dny krásně plynou při poslechu Českého rozhlasu a budu se těšit zase někdy naslyšenou. Mějte se pěkně, Jarek Nohavica tady pro vás. Hezký den.
3: Píte vodu, píte pitnou vodu, píte vodu a nepíte rum. Píte vodu, píte pitnou vodu, píte

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Tak pít vodu se v tomhle horku vyplatí, jak nám teďka doporučoval Jarek Nohavica. A já vítám dalšího soutěžícího Kvízovky ve vysílání. Je to pan Ondra, dobrý den.
2: Já vám zdravím, Romanko.
1: Tak vy jste si vybral jaké číslo z dnešní nabídky, z těch 25?
2: Já vím, že pod tím jsem Jirka Korn, a teď nevím, co to bylo za číslo.
1: Jirka Korn, osmička jste říká. No. Jirka Korn, chci tě mít. Ano, chci tě mít. Takže písničku mám připravenou, to je jasný, to je vaše, výborně. No a teď teda pro vás mám zajímavou informaci, nevím, jestli vás potěší, anebo naopak, jestli se těšíte na otázku.
2: Když jste mi to
1: je tam sázka na Jakuba. Ano, vy jste pod tou osmičkou dneska našel Jakuba, takže my si teď poslechneme, co na vás Jakub Kvášovský na dnešek pod tou osmičkou nachystal. Je to nějaké tvrzení?
2: Keď by se to taky týkalo.
1: No a potom jenom stačí, když řeknete, jestli tomu věříte, co říká, anebo ne. Jo? Tak jo, jdeme na to.
0: Sázka na Jakuba.
3: V letech 1970 až 1989 nesla stanice, jejímž dnešním pokračovatelem je radiožurnál, označení Hvězda.
1: No.
2: No, já myslím, že ano.
1: Myslíte, že ano? Tak jak to je ve skutečnosti?
3: Ano, někteří už to nepamatují samozřejmě, ale je to tak.
1: No, ano, je to tak. Vy to pamatujete, můžu se zeptat?
2: Jako, já se přiznám, že v roce 89 mě byly 4 roky, takže jako...
1: Takže teoreticky, ano, ale prakticky. Ano, prakticky. Protože já myslím, že vy jste velmi takový věrný posluchač Českého rozhlasu, takže kdybyste byl trošku starší, tak byste to určitě věděl na jistotu. Takhle jste to teda tipnul, nebo jste to věděl?
2: Ne, tohle jsem náhodou věděl, protože jsem to i někde slyšel a bylo jsem se to i
1: Ano, tak byla to Hvězda. Ano, tak výborně postupujete tedy do losování před 19. hodinou o tu stolní hru. Od Alby vybral jste si písničku od Jirky Kornata, je připravená a i vás se teda zeptám, jak se máte takhle v létě? Chodíte do práce, do školy nebo máte prázdniny, dovolenou?
2: Ne, úplně relaxuju, odpočívám a poslouchám ho městský český rozhlas Hradec Králové například, že je Romanko.
1: To se máte teda úplně báječně.
2: A přiznávám se, že se i vzdělávám v Kvízovce, když to jde.
1: Tak jo, no tak touhle otázkou jsme se taky vlastně trošku vzdělali, především teda vy, dříve narození. Fajn, pane Ondro, držím palce do losování, mějte se krásně, hezký zbytek léta. Zatím
2: naslyšenou
1: tady Jirka Korn.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A soutěžit s námi chce také paní Ružena, která volá odkud? Dobrý den.
2: Volám od Hradce Králové ze Všestar.
1: Ze Všestar, tak to máte kousek. Tak paní Ruženo, jaké číslo vy jste si vybrala mezi jedničkou a pětadvacítkou? Pozor na ta, která už řekl někdo před vámi.
2: Tak já jsem povýšila oproti panu Jirkovi a zvolila jsem si číslo 22.
1: 22, letní ráno, holky, to je ta písnička, kterou vám určitě teda pustím. A teď tady 22, máme otázku. My dneska řešíme ta jízdní kola, jestli jste poslouchala od začátku a jejich vývoj a historii. Jezdíte na kole?
2: Méně, ale jezdím. Já mám totiž takové těžké, potřeba bych lepší kolo, ale... Jezdila jsem vždycky ráda, teď už jezdím blíž.
1: No tak, protože tady na Hradecku je všude rovina, tady se jezdí dobře.
2: Ano.
1: Takže kolo máte, jezdíte, tak předpokládám, že i když máte těžší kolo, tak to bude už takový současnější model, žádný historický kus asi, že jo?
2: No, tak...
1: No, tak my už jsme se tady k tomu úplně takovému prvnímu stroji, který ještě nebyl kolem, ale byl to takový předchůdce, tak k tomu jsme si něco pověděli. A teďka teda tady poslouchejte, paní Ruženo, dobereme se k otázce pro vás, jo? Tak o těch prvních artefaktů poháněných nohama, o tom jsme už mluvili, odrážením od země až po moderní kolo, jak ho známe dneska, s tou vysokou technologií, to je dlouhá cesta vynalézavosti, inovací a vývoje. A v 60. letech 19. století začalo kolo nabývat podobné podoby, jako má dneska. A přibyly mu pedály. To je důležitá věc na kole. A teď otázka zní, v které zemi se zrodilo první kolo s pedály? V které zemi se objevil ten vynález? Je to jednoduché. Tři možnosti, řeknete jednu z nich, jo?
2: Dobře.
1: Dobře. Tak, první kolo s pedály v Německu, nebo v Anglii, anebo ve Francii. Co myslíte?
2: Tak teďka volím mezi Německem a Francií a skutečně jenom typuji. Já zvolím Francii.
1: Vy volíte Francii, vy jste skvělá. Je to tak? Je to tak, to jste jen tak typla, nebo vám to něco jako naznačuje, říká? Někde jste to slyšela?
2: Neuvědomuji si, že bych to slyšela, ale představuju si levandule a prostě tu krajinu.
1: Jo. A mezi tím to první kolo s pedály. No, tak nevím, jestli to bylo mezi levandulemi, ale každopádně Francouz Pierre Michaud spolu se svým synem Ernstem vytvořili v roce 1861 první kolo s pedály. A ty pedály, ale nepředstavujte si to ještě jako dnešní kolo, umístili napevno na předním kole, spolu s účinným systémem řízení. A tomu kolu se začalo říkat Michelina, podle jejich jména. A začalo se dokonce i sériově vyrábět a dosáhlo velké popularity. A stále ale mělo železné pneumatiky, takže bylo opravdu nepohodlné. Takže mezi tou levandulí na kamenech to na něm pěkně hrkalo. No. Tak vy jste odpověděla správně, paní Ruženo, tak to je výborné, gratuluju. Pouštím vám písničku od kapely Holky, no a postupujete do losování před 19. o deskovou hru od Alby. Super.
2: Super, tak děkuji pěkně a děkuji i za to poučení, protože se krásně dozděláváme.
1: No
2: děkuji
1: a pěkně. Užívejte si letní dny s Českým rozhlasem. Zatím naslyšenou, krásný den.
2: Naslyšenou, krásný den.
0: Chcete zkusit kvízovku? Volejte právě teď na číslo 726 46 46 46.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: A pan David s námi soutěží. Dobrý podvečer i vás vítám ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Pěkný večer, přeju.
1: Pane Davide, kam vás zdravím z Hradce Králové v tomto případě? Do Českých Budějovic. Tak máme tady volbu vaší, číslo 1 až 25.
2: Je to 16, když máme tak pěkný počasí.
1: Souvisí to nějak s 16, pěkné počasí. No, je to Sunshine Reggae, takže to sluníčko. A písničku jsem připravila na vaše přání a máme tady taky jednu otázku týkající se historie jízdního kola pod tou 16. Tak poslouchejte, my jsme už tady něco maličko k tomu vývoji pověděli. V té minulé otázce, kterou si vylosovala paní Růžena, jsme se dozvěděli, kdy kolo dostalo pedály a teď postupně, teda další otázka, postupně docházelo k dalším úpravám. Samozřejmě to ještě chvíli trvalo, než to kolo vypadalo jako dneska, ale ty úpravy vždycky měly za cíl zpříjemnit tu jízdu. A taky byla na trh uvedena řada modelů tříkolek, čtyřkolek, zkrátka různé varianty. Vynálezci se snažili o různé dopravní prostředky, aby vyhovovali různým potřebám a taky rostla poptávka po kole a po jízdě na kole. Takže to byl pokrok. No a první stroje měly pedály umístěné napevno na předním kole, to jsme si řekli, ale revoluci znamenal vynález prvního kola s řetězem, s řetězovým pohonem. Takže na vás jednoduchá otázka, kdy to bylo? Tak zase tři možnosti.

0: pedály umístěné na předním kole, bude lepší udělat převod a dát tam řetěz. 1864. A byl to James Slater, který vyrobil první kolo s řetězovým pohonem. Věděl jste to? Nevěděl. A teď už to víte. Teď už to víte, pane Davide. A vy jezdíte v Českých Budějicích na kole?
1: No, my to máme taky rovinu.
0: No. Tak ale to neznamená, když máte rovinu, že musíte jezdit. Někdo nerad jezdí.
1: Jo, tak já jezdím rád.
0: Jezdíte rád, to je dobře. Tak ať se vám jezdí pěkně a ať se vám taky, ať vám pěkně utíkají letní dny při poslechu Českého rozhlasu, třeba se zase někdy v Kvízovce uslyšíme. Mějte se moc krásně. Ráda jsem vás slyšela. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Písnička podle vašeho výběru.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: Je 18 hodin a 47 minut, ale já myslím, že ještě jednoho soutěžícího stihneme a tentokrát je to pan Stanislav. Zdravím vás a odkud voláte vy do Kvízovky?
2: Dobrý den, z Hronova.
1: Z Hronova, takže na Náchodsku jsme teď s vámi. A jaké číslo jste si vybral, pokud jde o ty písničky a otázky tedy tím pádem?
2: Já bych chtěl číslo 18.
1: 18, tak písnička je od Sandry, Everlasting Love. Tak, tu jsem vám připravila. Pane Stanislave, a teď ještě teda i otázka pro vás. Vy jezdíte na kole?
2: No, jezdím.
1: Jezdíte na Hronovsku, ale tam už jsou kopečky, to není jenom rovinka.
2: No, tak lepší je teďka už elektrokolo.
1: A máte elektrokolo?
2: Mám, ale používám ho celkem málo.
1: Ano, tak na elektrole.
2: Ano,
1: se to jezdí delší jízdy i kopečky, ale takový ti ortodoxní cyklisté rádi šlapou i do kopce. Těch tam u vás je ve Vysoké Srbské, tam je myslím kopec, který teda každý cyklista ocení. Dobře. Tak první dopravní prostředek, který už se dal nazvat bicyklem, to byl v roce 1870 vynalezený druh velocipédu s velkým předním kolem a tím malinkým vzadu. Asi víte, jak to vypadá, že jo?
2: Ano.
1: Ano. A byl to předchůdce mnohem bezpečnějšího jízdního kola, které

0: známe dneska. No a teďka otázka pro vás, pane Stanislave, není složitá a zní, v které zemi byl vynalezen tento typ kola s velkým předním a malým zadním kolem a v té zemi dosáhl také obrovské popularity. Je to za A Itálie, za B Anglie, za C Holandsko.
1: Já myslím, že to bylo Holandsko.
0: Že to bylo Holandsko, myslíte? Tak hned uslyšíte, jaká je odpověď. Byla to Anglie. A James Starley, váhal jste. A hned vám to vlastně asi naskočí, jak to řeknu, protože James Starley byl ten vynálezce Angličan v roce 1870. Zavedl teda mimo jiné také drátěné paprsky a kolo s menším zadním a mnohem větším předním kolem, známé jako penny farthing se tomu říkalo. A ten bicykl dosáhl velké popularity hlavně ve viktoriánské společnosti v Anglii. Jezdili na něm všichni. Umožňoval vyšší rychlost, ale bylo to velmi nebezpečné, nestabilní a dost těžko se to ovládalo, takže jízda na tom vysokém kole, jak se tomu říká, nebyla úplně jako jednoduchá, ale už se na tom dalo jezdit docela rychle. No, každopádně, pane Stanislave, vám vaše odpověď nezajistila postup do slosování, ale doufám, že jste se aspoň s kvízovkou pobavil dneska.
1: Určitě.
0: No a jezděte i dál. Na Hronovsku rád na kole. Písnička pro vás a zase někdy naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Posloucháte Kvízovku, hudebně zábavnou soutěž Českého rozhlasu.
1: No a jsme ve finále, takže nás už teď čeká jenom z vás, kteří jste s námi dnes kvízovku hráli a dovolali jste se do Českého rozhlasu a taky úspěšně jste se zúčastnili. To znamená, buď jste trefili šťastné číslo, jako pan Jirka, anebo jste správně odpověděli na některou z otázek, tak vy jste zařazeni do losování o cenu, kterou dneska je desková hra od Alby. Tipni si Česko, v této hře budete odhadovat rozlohy, letopočty, počty obyvatel a další veličiny a jako v každé takové hře se také o Česku zase určitě něco nového dozvíte. Tak a teď už ten lísteček s jménem dnešního výherce, výherkyně, a je to paní Růžena z Hradce Králové. Získává deskovou hru od Alby, typně si Česko. No a teď možná ještě pár takových důležitých milníků. Když jsme si dneska povídali o historii jízdního kola, tak byl to britský inženýr John Kemp Starley, který vynalezl kolo v takové víceméně už současné podobě, v té moderní, jak ho známe dneska. A dalším významným jménem v historii kola byl Scott John Boyd Dunlop. A to Dunlop, to vám asi něco říká, pneumatiky, jasně. 1888 patentoval vzduchovou pneumatiku pro kola, no a tím se jízda stala samozřejmě mnohem pohodlnější. A kdybyste se chtěli o historii jízdního kola dozvědět ještě mnohem víc, tak třeba v Žirči u Dvora Králové nad Labem ve Špícharu domova svatého Josefa naleznete unikátní muzeum kol a vozítek, kde si prohlédnete na 200 nejrůznějších bicyklů a velosipédů. A samozřejmě muzeí kol je u nás v České republice ještě mnohem víc a velká expozice je třeba taky v Pražském národním technickém muzeu. Pro dnešek je to všechno z kvízovky. Romana Joudalová vám děkuje za pozornost, za to, že jste se tak statečně zúčastnili, a přeji vám pěkný večer s Českým rozhlasem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
0: Do Česka dorazil nedostatkový lék na rakovinu prsu. Zemřel irský písničkář Glenn Hansard. Hradečtí fotbalisté můžou mít v pohárové odvetě strom své výhodu. A zítra bude až 34 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba tisícovky balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 tisíc balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Zemřel irský hudebník Glenn Hansard, bylo mu 56 let. Písničkář havaroval dnes ráno na motorce v dublinské čtvrti Lucan.
2: O Glennu Hansardovi svět poprvé slyšel v roce 1990, kdy založil kapelu The Frames. V roce 2001 pak s kapelou přijel do Česka, kde se seznámil s Markétou Irglovou. Společně natočili film Once. Za duet Falling Slowly, který pro film složili, získali v roce 2008 Oscara. Hansard se do Česka pravidelně vracel a nikdy neskrýval, že si zemi i zdejší publikum zamiloval. Mluvil o tom v rozhovoru pro Český rozhlas před 10 lety.
3: Musím říct, že Češi jsou fantastiční, opravdu mě podporují, jsou takový trošku uzavřenější, oni hodně přemýšlejí.
2: Poslední koncert v Česku odehrál před měsícem. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Národní památkový ústav zpřístupní zdarma vybrané památky. Zatím jde o dva termíny, a to 30. srpna a 27. září. Přestože návštěvníci v těchto dnech nemusí platit vstupné, je potřeba si místo předem na dané památce rezervovat. Kapacita je omezená a vstupné zdarma se automaticky netýká všech nabízených prohlídkových okruhů. Národní památkový ústav návštěvníkům doporučuje sledovat aktuální informace na webových stránkách vybrané památky. V Královéhradeckém kraji to platí pro zámky v Náchodě, Opočně a Vratibořicích a dále v Hrádku u Nechanic a v hospitalu Kux. Sport. Fotbalisté Hradce Králové zítra nastoupí k odvetnému utkání druhého předkola Evropské ligy proti Tromsø. Z prvního zápasu v Norsku si přivezli výhru 1-0, kterou vybojovali i za nízkých teplot. Na východě Čech se očekávají třicítky a podle kapitána Vladimíra Daridy by to spolu s odlišným trávníkem mohla být drobná výhoda.
4: Tyhle drobnosti jdou malinko na naší stranu, asi v tomhle tom bude mít malinko větší výhodu, že samozřejmě jsme tady přes leto díl, ale stejně tak asi jak jsme to brali my v Norsku, že se na to nemůžeme vymlouvat, tak stejně tak Tromsø se na ten zápas bude připravovat tak, aby se na tyhle ty věci nachystali a nevymlouvali se. Počasí.
0: V Královéhradeckém kraji zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů, v Polabí až 36 a maximálně 30 stupňů bude i na horách. A biozátěž bude na Trojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Pozor, dejte u čeperky. Na 128. kilometru dálnice D35 ve směru na Olomouc stojí porouchané nákladní auto. A v Jičíně počítejte s uzavírkou Kukulovy ulice, která je kvůli rekonstrukci uzavřená do konce srpna. A dobře, dojďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dnes budeme rychle hotoví, viďte, paní magistro.
2: Jak se to vezme?
1: Dotaz je poměrně rozsáhlý, ale odpověď bude celkem jednoduchá. Napsala nám paní Jana, zdravíme vás, paní Jano, a díky, že máte důvěru v hezky česky, a prosí o vysvětlení ve velké míře používaného pojmu islamista. V poslední době je to skutečně hojně využívané. Pochopila jsem to správně, je tím míněn někdo, kdo vyznává islám jako svou víru, je tedy tento výraz používán na stejné úrovni jako například křesťan, nebo je spíše porovnatelný s pojmem například arabista, germanista, tedy ten, který se zabývá arabskými či germánskými jazyky, nebo například literaturou, kulturou. Koncovka ista mi spíš sedí k osobám, které se třeba profesně zabývají předmětem zkoumání toho, co toto slovo v základu vyjadřuje. Tak jak to tedy je? Logicky vzato by skutečně to ista mělo znamenat někdo, kdo se tím zabývá.
2: Tahle přípona v tomhle významu funguje a někdy bychom se k tomu mohli třeba vrátit.
1: Tak třeba příště.
2: Dobře, ale v tomto případě jde o jiný typ slova, respektive pojmenování, ale abychom tedy byli konkrétní, islamista podle nejrůznějších definic je zastánce islamismu, přičemž ten islamismus je politická ideologie vycházející z náboženství zvaného islám. Takže je to, řekněme, politický termín a vzhledem k okolnostem, jak se různé systémy ideologické mají nebo nemají rády, je samozřejmě frekventovaný v rámci nějakých názorů. Jako analogii v určitém smyslu bychom k tomu mohli uvést například výraz sionista, což bylo rovněž politické hnutí, nebo je politické hnutí. Sionista je tedy stoupenec sionismu jako politického hnutí, které se opírá o definici národa původně spjatého rovněž s náboženstvím, tam konkrétně tedy s judaismem.
1: A co je tedy na stejné úrovni jako zmiňovaný křesťan?
2: Kdybychom chtěli označit toho, kdo vyznává islám jako náboženství, řekli bychom muslim.
1: Tak teď už to víte, paní Jano. A jestli vás tyhle koncovky zajímají víc, tak poslouchejte i příště. Vám děkujeme, paní magistro. Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: že se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Do Česka dorazilo 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Vimperk má novou únikovou hru a zítra čekáme silnou zátěž teplem. Bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Do českých lékáren dorazila mimořádná dodávka zhruba 1000 balení nedostatkového léku na rakovinu prsu. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Přípravek s účinnou látkou tamoxifen v Česku od června chybí. Náhradní dodávku ze zahraničí zajistil Státní ústav pro kontrolu léčiv. V tuzemsku se ročně spotřebuje kolem 40 000 balení tamoxifenu a podle onkologů se asi u desetiny pacientek nedá nahradit jiným lékem. Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem potřebuje doplnit zásoby krve. Prosí proto dárce krevní skupiny 0 negativní, aby se přihlásili k odběru. Podle primáře oddělení Jiřího Masopusta mají být minimálně 3 měsíce od posledního odběru plné krve a zdravotně v pořádku. Přijít můžou taky noví dárci ve věku od 18 do 60 let s krevní skupinou 0 negativní. Hlásit se můžou v Ústecké Masarykově nemocnici, taky na odběrových pracovištích nemocnice Děčín a Teplice.
2: Transfuzní oddělení Masarykovy nemocnice zásobuje krví několik nemocnic Ústeckého kraje. I přes dostatečné zásoby na začátku prázdnin se dostalo po tomto víkendu do kritické situace v zásobách univerzální krevní skupiny. Souvisí to mimo jiné s dopravními nehodami motorkářů a cyklistů. Léčba mnohočetných zranění vyžaduje transfuze velkého množství krve. Z Ústí nad Labem Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Nová úniková hra v prostorách staré radnice je ve Vimperku na Prachaticku. Skupina až 5 hráčů při ní musí do hodiny rozkrýt Steinbernerovu záhodu spojenou s tamní tiskárnou. Zápletka je přenese do 30. let minulého století, přidává Renata Lešková z Vimperského odboru školství, kultury a cestovního ruchu.
3: Ale ani tentokrát vás vlastně neochudíme o šifry, staré archiválie, luštění dokumentů, hledání schránek, tak jak to v logických unikových hrách bývá, odemykání zámku a to všechno pod dohledem samotného pana Steinbrennera, který na návštěvníky ze zdi hlíží. Sport.
1: Fotbalisty Jablonce čeká odveta druhého předkola konferenční ligy. S chorvatským Varaždínem se utkají zítra od 18 hodin. První duel Severočeši prohráli 2-3. Záložník Filip Zorvan říká, jaká nálada panuje v kabině před pohárovým zápasem.
4: Je důležité ten pocit vítězství a to se zvládlo, takže myslím si, že ta nálada je pozitivní a taková ta bojovná, že víme, že ten postup je v našich silách a určitě pro to uděláme všechno, protože aby to nebylo jako takový namachrovaný, ale myslím si, že tu šanci na ten postup musíme cítit a víme, že to další kolo by asi pravděpodobně bylo s tou Rigou a prostě, jestli se chceme dostat do té hlavní soutěže, tak tu odvetu musíme zvládnout. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů. V nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 čekejte kolony na výjezdu z Brna směrem na Ostravu. Na kilometru 207 se srazila 2 auta. Do kolony se dojíždí na 205. kilometru a zdržíte se 10 až 15 minut. V Praze na Štěrboholské spojce ve směru z Černého na Lanový most hned 2 nehody kousek za sebou. První u nájezdu od Běchovic na spojku v pravém jízdním pruhu a další u stavby okruhu v levém pruhu. Tvoří se kolona od Hradecké dálnice opět 10 až 15 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
0: Alex a host.
5: Během své sportovní kariéry vybojoval 18 medailí v čele s olympijským zlatem. Jako první na světě překonal hranici 9000 bodů. Deseti bojař, dnes moderátor zpráv a trenér Roman Šebrle je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Desetibojář, olympijský vítěz z Atlanty, Roman Šebrle je naším hostem. Vy jste měl v loni sama taková kulatá výročí. 10 let na Primě, 20 let od olympijské medaile zlaté z Atlanty a slavil jste...
1: Pardon.
0: A slavil jste 50.
1: No.
0: Tak co jste slavil nejvíce?
1: To bylo. No tak na 50 jsme byli s přítelkyní v Mexiku, tak to bylo asi nejvíc, to bylo pěkný. Jinak samozřejmě takový ty vzpomínky na ty medaile člověk moc neslaví, spíš si to jakoby připomene a ví o tom.
0: Asi i novináři vám to dost připomínali, nepřipomínali, že vás donutili se rozpomínat.
1: Jo, ale zrovna ten loňský rok byl těma 50 takový jiný, takže každý se ptal spíš na ty 50 než třeba na tu olympiádu v Aténách. No.
0: Tak já se budu teď spíše ptát na tu olympiádu v Aténách. Doufám, že rád vzpomínáte nebo zavzpomínáte na svou úspěšnou sportovní kariéru.
1: Jo, jasně, tak trvalo to dlouho a byly to krásné roky a vlastně, když se člověku podařilo to všechno, co chtěl, tak o to bylo lepší. Jako bylo to nahoru dolů, samozřejmě ke každému tomu úspěchu patří i neúspěch, ale já jsem za to rád a když se ohlídnu, tak jsem naprosto spokojený.
0: Tak a kdo vám na té cestě nahoru, na vrchol, na sportovní olymp pomohl nejvíce?
1: No, tak samozřejmě ti lidé okolo mě, kterými jsem se obklopoval a vždycky jsem se to obklopoval takovými pozitivními lidmi a pak spousta trenérů a těch lidí je nesmírný množství. No, není to tak nesmírný, ale je jich hodně. Jako
0: dobře, tak aby
1: jsi
0: někoho třeba
1: to
0: nevynechal, tak dobře. A pomohli vám třeba někdy i soupeři?
1: Pomohli mi soupeři, pochopitelně, protože... taková nějaká zdravá rivalita, anebo když někoho chcete porazit, tak to je vždycky dobrý.
0: Takže... Kdo byl takovým trnem ve vašem oku?
1: To ani ne, že by trnem, ale pochopitelně, já když jsem trénoval s Tomášem Dvořákem, tak tenkrát ještě nebyl světový rekord přes 9000 bodů, takže taková ta meta udělat to jako první, to tam bylo před těma klukama i před tím Tomášem.
0: Ano, zmiňujete svůj rekord, kdy jste pokořil 9000 bodů. Vlastně, jak to má ten sportovec, ten závodník? On musí stále počítat, ne? Nebo za něj počítají jiní?
1: Ono se moc nepočítá, protože to je 10 disciplín a vlastně, i když je to jedna jakoby disciplína, tak ten vícebojař k tomu přistupuje tak, že závodí zrovna tu jednu disciplínu a v té musí odvíst ten nejlepší výkon na hraně svého osobáku a vlastně ví, jaký za to má body. A co se týče toho celkového součtu, tak... Já jsem vždycky věděl, že jdu dobře, ale počítá se to až pak těsně před tou 15-stovkou, to znamená před tou poslední disciplínou, aby člověk věděl, kolik má vlastně běžet.
0: Tak ale vlastně při té předposlední disciplíně jste v Aténách, jste teprve se dostával do šance vlastně na to zlato, je
1: jo,
0: to tak?
1: Takže... No,
0: Kdy jste se to dozvěděl?
1: Když jsem skočil 5 metrů od tyče, tak jsem věděl, že vyhraju. Protože pochopitelně vím, on vedl Karpov, to je Kazachstánec, který byl třetí nakonec a byl přede mnou o, tuším, 200 bodů minimálně, ale věděl jsem, že má špatný oštěp, a že já jsem lepší běžec, takže na tom oštěpu, že to doženu 100%. Kdyby si udělal osobák, tak jsem věděl, že tam ho předeženu hodně, takže když vlastně jsem skočil 5 metrů o tyči a vlastně jsem věděl, jak se ten závod vyvíjí těch 7 disciplín před tou tyčí, nebo 6 disciplín, tak tam, když jsem věděl, že jsem skočil, že skočím 5 metrů, že jsem skočil, takže jsem věděl, že vyhraju, protože jsem v té formě byl, takže bylo jasný, že hodím k 70 metrů oštěpem, takový to, co házím, házal jsem, když jsem v té formě byl a viděl jsem, že tu 15-stovku už si pohlídám.
0: Že už si pohlídáte, ale naopak nemohlo to vést k nějakému podcenění situace?
1: Ne.
0: Takhle. Vy jste říkal, už jsem věděl, že vyhraju.
1: Nikdy to nesmí člověk podcenit. To znamená, i když jsem věděl, že vyhraju, pokud to nepokazím, tak prostě pořád jsem musel být samozřejmě ostražitý a i ten oštěp se musel jít na 100%, ne jenom na 80 a i tu 15-stovku pak si to kontrolovat.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes olympijský vítěz, desetibojař, dnes moderátor zpráv na Primě, Roman Čebrle. Vysíláte dneska? Uvidíme vás
1: dneska
0: večer.
1: Dneska vysílám, ano.
0: A tak co tu děláte?
1: Tak ještě je čas, ještě se sbírají všechny ty informace do hlavních zpráv a přivezou nám je až večer. Nebo na večer, v podvečer.
0: To je krásné, že vám je přivezou.
1: jo, no ještě, no sami bychom si je vozit nemohli, ale je čas, to se děláš těsně předtím, nebo připravuješ těsně předtím.
0: Tak já jsem v úvodu zmiňovala vaše desetileté výročí od vlastně nástupu do televize Prima. Vy jste končil kariéru po nějakých zdravotních i potížích. Věděl jste, měl jste promyšleno, kam budou směřovat vaše kroky?
1: No, abych se přiznal, tak úplně jsem to netušil, protože jsem se chtěl věnovat ještě golfu tenkrát, takže ten jsem trénoval, nebo začal trénovat docela dost a zkusil jsem se mu věnovat. No a pak přišla na nabídka na tu Primu, no a tam jsem to teda nečekal, nebo tímhletím směrem jsem to nečekal, že se to bude odvíjet.
0: Já bych třeba čekala sportovní zpravodajství nebo komentování nějaké a ono ne.
1: Ano, to když mi právě Jitka Obzinová zavolala, jestli se mnou může udělat schůzku, tak jsem čekal, že se to bude ubírat tímhle směrem, to znamená sportovním, ale bylo to úplně co jiného a bylo to zajímavé. No.
0: A žádnou jinou nabídku, myslím, do toho sportovního světa, do sportovního zpravodajství jste nedostal? Nikdo na vás si
1: dostal jsem nemyslel? Tuhletu jsem dostal, no.
0: Řekněte mi, jaký byl konec vaší velmi, velmi úspěšné kariéry? Tak nějak to přišlo přirozeně, rozloučil jste se, nebo vám ten sport a ten drill prostě chyběl nějakou dobu?
1: No, to naštěstí mi to nechybí, chybí mi takový ten předzávodní stres, proto asi dál hraju ten golf na takové nějaké vyšší úrovni, se snažím a ty turnaje pro mě jsou taková vždycky výzva, když už nehraju úplně nejlíp nebo tak, jak bych chtěl. Ten konec kariéry u mě byl docela postupný, takže já jsem se, když už jsem byl nejvejš nahoře, tak pak postupně to jelo dolů už s těma výkonama, pak se přestali vozit medaile a ty výkony šly dolejc a člověk se s tím musí smířit. No. Mě to pořád bavilo i přesto, že už to nebylo takový, jako když jsem vyhrával. A pak už přišly i zranění, protože přece já jsem skončil v 38, což je hodně pozdě na toho vícebojaře a od toho 35. 34. roku už pak těch zranění bylo víc a víc a pak už to bylo neúnosné, takže už. Takže v podstatě to jsem se s tím tak jakoby během těch pár let vyrovnal, no.
0: Tak a užil jste si své a on 18 medailí je slušný výkon.
1: Jasně, přijdou noví hrdinové a tak to má být.
0: No, jestli přijdou, na to se vás také budu ptát, protože vy jste se stal zároveň i trenérem, kde se ti boji jste se tak vrátil, ale ještě k těm medailím. 18 medailí, když jste potom už vozil z každého závodu pomalu, významného závodu medaily, tak měl jste z toho vlastně vůbec ještě radost? Jo, když jste vezl třeba 18.
1: Ten sport musí v první řadě bavit. A mě to bavilo a bavilo mě to vždycky. A naštěstí to nebylo tak, že když jsem vyhrál olympiádu, což vlastně asi v tom sportovním životě nejvíc, co ten sportovec může dosáhnout, tak i přesto už jsem se těšil na ten další rok na mistrovství světa, jak zase s klukama zazávodím a zase se pokusím bojovat nějakou medaili, takže té motivace tam byla pořád spousta. Naštěstí to nebylo takový, jako že někdo dosáhne toho vrcholu a pak cítí takovou tu prázdnotu a už neví co a zkusí zase něco jiného, tak ne, mě to pořád bavilo.
0: Tak a poté, jak jste zmiňoval, když jste ty medaile už přestával pomalu vozit, cítil jste nějaký tlak okolí, nějaká očekávání, Ježíš Šebrle, teď jak to, že nemá medaily?
1: Asi taky ne, protože já jsem je vozil v podstatě ještě docela dlouho, já jsem přivezl ještě v 37 bronzovou z halového mistrovství Evropy, ale tak ty lidi, fanoušci a i ti lidé okolo mě už to viděli, že už člověk jde dolů každý ten rok, že prostě už to nejsou takový výkony, takže pak už spíš ty medaile, nebo když se nějaká přivezla, tak už to byl takový ne zázrak, ale už jenom taková třešnička na tom dortu. No.
0: Říká Roman Šebrle, který je naším dnešním hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Povídám si s Romanem Šebrlem, jedním z nejlepších desetibojařů všech dob, který po ukončení sportovní kariéry zamířil do hlavních zpráv televize Prima. Už jste zmínil, že tu nabídku jste dostal od paní Obzinové, že nebyla ke sportu nebo do sportovního zpravodajství, ale že byla přímo do hlavních zpráv. No, musím se zeptat, jaké bylo vaše první živé vysílání?
1: No to bylo šílený, to první vysílání, protože my jsme neměli ani čas na přípravu, takže tuším, jsme byli asi 3x nebo 4x u nějaké lektorky a já do té doby jsem nevěděl vlastně, která by je, takže je to fakt, jak když mě, jak kdyby vás hodili do prostřed rybníku jako neplavce a řekli, tak teď plav. A buď to doplaveš nebo nedoplaveš, no, tak ještě plavu, ale ne, opravdu bylo to těžký, protože je to něco úplně jiného v těch hlavních zprávách, než jako cokoliv, než mluvit na kameru, než moderovat. Kdo si to nevyzkouší, tak to asi jako úplně nepochopí, protože i teď, když člověk ztratí trošku koncentraci, tak je to těžší a hlavně jsem si přicházel na spoustu věcí sám, jako na to, že musím změnit slovosledy, že mě nevyhovují některé slova nebo ty slovosledy, když je to nějak postavená ta věta. Takže no, a to první vysílání, to bylo zajímavý, že? Tak každýho to zajímalo, takže jsme měli největší sledovanost tenkrát, jsme udělali rekord, jsme byli poprvé přes milion diváků, což bylo dobrý, ale jinak to bylo hrozný, protože jsem byl nervózní, když je člověk nervózní, tak se mu blbě dejchá, když se mu blbě dejchá, tak se mu blbě mluví, že jo, takže dobrý, no.
0: Takže dobré, ano, a vy jste zmiňoval, že vám trochu chybí stres před závodem, když jste mluvil o své aktivní sportovní kariéře, tak jste vlastně stres nahradil trochu no, takovým stresem.
1: Jo, dá se to říct, no, je to něco úplně jiného. Je pravda, že teď, i když je člověk unavený a přijde a rozsvítí se to červený světýlko, tak najednou úplně asi se mu vyplaví trochu adrenalinu a je nahoře. Ale když jsem závodil, tak samozřejmě ten stres vám udělá výkon, ta nervozita, ale víte, že máte za sebou x let, kde jste to trénovali a pomalu šli nahoru až na ty největší závody. Ale tady vlastně jsem začal hned, jak kdyby na olympiádě, takže za mnou nebyl ten trénink a já jsem to věděl, takže ten stres byl daleko horší.
0: Jak jste se vyrovnával třeba s nějakou kritikou, která k vám určitě doplula? Hlavně z počátku.
1: Jo, jasně, no tak já mám tu výhodu, že vlastně tu kritiku dá se říct, že umím rozdělit, že vím, že někdy je od lidí, kteří by mě nikdy za nic nepochválili, takže to jako to vůbec
0: ani
1: neberu.
0: Ani za zlato z olympiády.
1: A někdy je od lidí, kteří naopak jako by mi asi neřekli nikdy nic špatného, tak to je tak, to je zase jako druhý protipol. Ale když vám to řeknou ty vaši blízcí na rovinu, jak to oni vidí, tak samozřejmě člověk nad tím začne přemýšlet a snaží se něco změnit. A navíc ani já jsem nebyl slepý a hluchý, takže když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, že tak kritika je oprávněná a snažil jsem se s tím něco udělat.
0: Něco udělat? Do péče si vás vzala také legendární paní Jurinová. Byla kritická k vám?
1: Když to bylo potřeba, tak byla. Ale paní Jurinová byla naprosto fantastická ženská. Byla úplně takovej opravdu člověčí člověk, jo. Že s ní se dalo o všem popovídat a vlastně na to opravdu šla pěkně ke mně, že nikdy ke mně nebyla škaredá a našla ke mně takovou cestu a našla cestu, jak mě to, jakoby, jak mě posunout, jak mě naučit.
0: No, jo, ta byla výborná. 10 let sedíte za moderovacím pultem a tak asi práci udělala, odvedla skvěle. Roman Šebrle je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Posloucháte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je desetibojář Roman Šebrle, který už deset let moderuje zprávy v televizi, na televizi Prima. Teď se vás zeptám jako kolegy tady mezi čtyřma očima. Já když něco řeknu špatně, zkomolím jméno, nebo třeba na začátku jsem uvedla Atlantu místo Aten, vůbec nevím, jak se mě to tam dostalo, tak vnitřně se hrozně jako bičuju a nadávám si a tak. Jak to máte vy, když něco zbořete?
1: No, tak samozřejmě taky. Když je to vysílání horší, tak se na něj někdy podívám, protože jinak to nemám vůbec rád se na to koukat, takže se nedívám, ale když něco člověk pokazí, no tak záleží, co pokazí. No. Já mám docela dobrý přeřeky, jakože policisté použili vepřový sprej a statistici rozhodli o zbourání budovy, že jo, a podobně, nebo no, nové zařízení GDPR, takže spíš taky já takový úsměvný, ale...
0: To je na Silvestra, to je obsah, já to dělám velmi dobře,
1: ten obsah, ale toho moderátora to štve, že jo, samozřejmě, když se přeřekne. No, ono to k tomu asi patří, protože přeci jenom moderátor, nebo není, je to jenom člověk, není to stroj, takže je to i takový jako lidský, když se přeřekne, ale tak, jak když je to častěji, tak to už by pak vadilo. No.
0: Vy jste říkal, že si nahrazujete slova, která vám nejdou přes ústa, nebo se vám špatně vyslovují, jak nahrazujete náš štáb.
1: Náš štáb, na ten si musím dát pozor, a nebo když to jde, tak řeknu, že jsme tam byli my. Jakože třeba, nevím, naše štáby se na to byly podívat, tak řeknu, byli jsme se podívat. Aha. Někde, ono je to takový hezčí, než ten náš štáb, že jo. Jo, tyhle ty třeba, jak jsou za sebou ty stejný písmenka, tak to je kolikrát legrace, no, to se musí dát pozor.
0: Rozmlouváte se nějak, nebo co děláte těsně před vysíláním? Máte nějaké rituály, něco, co děláte každý?
1: Rozmlouvám se. Dřív jsem se rozmlouval víc, se přiznám, a ze začátku mi to hodně pomáhalo, asi mě to posouvalo a měl jsem i různý říkanky. Teď už je nemám, teď už se jenom rozmlouvám a ty říkanky už bych si asi možná ani na ně nespomněl. A rituály nemám.
0: Co kolegové ze sportovní redakce nechtějí někdy od vás třeba poradit nebo nespolupracujete s nimi?
1: My máme naprosto fantastickou sportovní redakci, takže vlastně tu vede Pavel Skořepa, který je můj velký kamarád a oni to vedou úplně senzačně a mají možná větší přehled v tom sportu než já.
0: Takže Šebrleho netřeba.
1: Šebrleho netřeba někdy.
0: Tak a když dneska tady usednete za ten moderovací pult, rozsvítí se červené světlo, tak předtím sledujete třeba od rána dění. Tady jste u nás také mohli vyslechnout zprávy, viděla jsem, že jste pozorně poslouchal.
1: V tomhle mám výhodu, protože nedělám to cíleně, ale vlastně pořád ty informace sleduju, ať už je to dění ze světa, z domova, z politiky, cokoliv, to znamená, i ten den začínám tím, že si člověk vezme telefon a koukne se, co se stalo. Takže já to jako opravdu dlouhodobě sleduju, už předtím, než jsem začal hlásit zprávy, tak jsem věděl, co se kde děje, takže v tomhle to mám asi výhodu.
0: Takže nezměnilo se to rokem 2015?
1: Nezměnilo,
0: bylo to, ne, bylo to vždycky u vás.
1: Je to pořád stejný. Naštěstí mě to zajímalo vždycky.
0: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je Roman Šebrle, desetibojař, moderátor zpráv a na Primě a v posledních letech také trenér. Vy jste se vlastně tak trochu navrátil ke svému sportu. Co vás k tomu přimělo? Nebo kdo vás k tomu přiměl?
1: No, byl to Ondra Kopecký, to znamená v současné době asi náš nejlepší vícebojař, desetibojař, který mě před 4 lety oslovil, jestli bych mu neporadil a nepomohl se skladbou toho tréninku. A já když jsem viděl, jak to trénujou, tak to byla taková katastrofa, že jsem viděl, že buď toho budu trénovat, anebo ten chudák se bude pořád v vozovkách plácat na těch 7700, což dělal. No a zrovna jsem měl takovou jako... Tak zrovna to prostě sedlo tak, že jsem tam našel čas, nebo chtěl si najít čas takhle a začal jsem ho trénovat, přibral jsem k němu pár kluků a nakonec to je pěkná skupina, no, vícebojařská.
0: A bude atakovat 9000 bodů?
1: To si úplně nejsem jistý, ale každopádně určitě ten potenciál na to udělat 8500-600 bodů, což už kolikrát je medaile na těch velkých soutěžích, na to určitě má. Takže má před sebou 3 roky do olympiády, pak ještě 4 do té další olympiády, kdy by měl mít ty nejlepší roky, tak uvidíme, no. Doufám, že jo.
0: Jak jste museli změnit ten trénink? Co bylo špatně na tom, jak trénoval dřív?
1: Oni trénovali takovým způsobem, že jako trénujou a pak si řeknou, že už mají natrénováno a hotovo. A když to ten víceboj se prostě trénuje, že se nejdřív zvolí, na jaký závod vůbec to bude směřovat. A pak jsou tam různý cykly od toho října až po únor, který prostě musíte dodržet a jsou to cykly běžecký, různě tam běháte, různý tratě a s různou intenzitou. I v posilovně to tomu přizpůsobujete. Je to taková alchymie, ty kluci jsou pak hodně unavený a vlastně o co víc jsou unavený, tak o to víc jim to pak vyjede na ty závody, na který vy to opravdu směřujete. Jo, pokud se jenom tak jakoby trénuje a pak se řekne, už teď už máme natrénováno a jdem v závodě, tak to je vždycky špatně. No.
0: Čili je potřeba trénovat prostě i v době, hlavně v době, ve které nejsou žádné závody.
1: Ta sezona, ta tréninková sezona pro toho vícebojaře, který má vrchol, dejme tomu, v srpnu, mistrovství Evropy, mistrovství světa. Letos bylo v září, ale bylo to proto, že bylo v Japonsku, tak tam prostě jsou jiné klimatické podmínky, tak to bylo něco později, ale většinou je to na konci v polovině srpna, tak vlastně ta příprava na tyhle ty závody začíná už v říjnu. A opravdu ten říjen a listopad, co odběháte, tak to pak jako si berete celou, nebo z toho si pak berete celou tu sezonu a podle toho se vám taky odvíjí to, jak se vám povede, i když pak jdete do rychlosti a pak když už máte být ve formě. No.
0: A tak to jste to měl nastavené i vy a byla někdy doba, kdy jste se, nebo okamžik, kdy jste se musel nutit vyloženě, když jste si říkal, proč mám teď tady podávat takový výkony?
1: Ano, je to pravda a je to vlastně, když si to uvědomuji, tak je to

0: jsem to takhle viděl, no. Naštěstí kluci to vidějí taky, takže, takže dobrý.
1: Takže budeme se těšit na medaile.
0: No, doufejme.
1: Roman Šebrle je naším hostem.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
5: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: a host je dnes Roman Šebrle. Mluvili jsme o vaší sportovní kariéře, mluvili jsme o vaší současné profesi moderátora. Nicméně sport je stále součástí vašeho života. Trénujete nadějné mladé desetibojaře. Trénujete s nimi? Myslím tím, jestli se fyzicky zapojujete.
1: No tím, že to dělám už 4 roky, tak když jsem začal, tak jsem začal trénovat, tak jsem s nima chodil hodně tréninku, opravdu hodně. Ten začátek, ten je takový, že se ještě dá, že se běhají pomalejc a další ty tratě, tak to můžu kolikrát i teď, ale už neběhám s nima, už mě předbíhají, naštěstí. Když jsme začínali, tak vlastně jsem měl takový první trénink, kde jsem byl zvědavý, jak poběžej a bylo to 2x20 minut s 6minutovou pauzou, trošku rychle, a já jsem běžel rychleji než oni a musel jsem jim to zkrátit na 15, říkám, no tak tohle bude fuška. Ale zaplať pámbu, po týdnu, po 14 dnech najednou byli někde jinde a po roce a teď už běhám s nima, ale za nima.
0: Běháte s nima, takže jim koukáte na záda. Tak ano, ano. To je pro vás jako trenéra ta lepší zpráva asi.
1: To je to lepší, no. Ale kolikrát je lepší už jim to jenom měřit.
0: No to ano, ale asi se udržujete v nějaké kondici. Je sport součástí vašeho, řekněme, osobního života?
1: Jo, jasně.
0: Vím, že hodně jste hrál golf. Zmiňoval jste golf?
1: Jo, ten golf, ten zůstane pořád. Já mám rád fotbal, já jsem začínal jako fotbalista, ten si teďka zahraju teda míň, protože toho času je opravdu málo, je díky tomu, že trénuju kluky a že jsem pak v televizi a ještě do toho rodinej život, že jo, přítelkyně, tak tam je to...
0: To bere nejvíce času, chcete říct?
1: To bych chtěl, aby mi bralo nejvíce času, protože tam jsem naprosto spokojený, na ten fotbal už není čas, na ten golf bohužel taky tolik ne, takže už jako spíš si zaběhat nebo zaposilovat a taky už kolikrát, no už je to znát.
0: Co je znát?
1: To už, když se podívám do občanky, tak... Tam na mě vyskočí to číslo.
0: Dobře, to nebudu rozebírat, ale zmiňujete rodinný život, vy máte vlastně 2 dospělé děti, váš syn je také úspěšný sportovec, nikoliv však desetibojař.
1: Syn je profesionální fotbalista, hraje za Duklu Praha.
0: Chtěl jste, aby byl desetibojařem?
1: Já jsem taky začínal fotbalem, takže jsem byl rád, že ho to baví a vlastně... Tam už zůstal ani a k té atletice, kde by to mohl dělat až spíš později, jako třeba ve 12, ve 13, tak tam už se vidělo, že ten fotbal nekope špatně, tak už prostě u toho fotbalu zůstal. No. Hmm.
0: Co vás baví na golfu? Víte, když to porovnám s tím desetibojem.
1: Taková zajímavá otázka, vždycky od negolfisty přijde.
0: Ano, to jsem já.
1: To se vůbec nedá vysvětlit. To prostě, já jsem za tu dobu přivedl strašnou spoustu lidí ke golfu. Já sám jsem na to koukal skrz prsty a že prostě tam není nic akčního a že to hrajou páprdové a snobové a že je to moc drahý, což teda bohužel je pořád. A s tím se asi nedá nic dělat. Nicméně jsem si to vyzkoušel v Jižní Africe, kde to je dostupný naprosto pro všechny. A zjistil jsem, že je to fantastický sport, že to je prostě, že tam nechybí adrenalin, že tam nechybí ten stres, že když to trefíte a letí to tam, kam chcete, tak je to takový pěkný pocit, můžete soupeřit s těma i ostatníma, s těma kamarádama. Je to hezký, no, jako člověk si to, ale co na tom vidím, no tohle, to je to, co na tom vidím, ale když vám řeknu, abyste si to zkusila zahrát, tak si to vyzkoušíte a buď to zjistíte, že se vám to taky líbí, že to prostě trefíte občas a letí tam, kam chcete a budete další čas budete hledat, jak na ten golf jít. A nebo vás to mine a řeknete si, no tak jsem si to zkusila a hotovo.
0: Tak a vy jste si to vyzkoušel a zamiloval
1: jste se do toho.
0: A
1: mě to chytlo. Mě to
0: kdo
1: chytlo
0: vás
1: hned.
0: S ním přivedl ke golfu?
1: V podstatě Jirka Ryba, což byl desetibojář a jednou v té Africe vidím, jak jde s golfovýma holema a říkám, ty snobáku, co to máš? Říká, jdu na golf, pojď taky. Říkám, no to určitě to hrajou jenom tyhle ty. No tak si to pojď zkusit. A já jsem říkal, no tak dobře. Zkoušel jsem si to, už jsem začal chodit a... fakt mě to chytlo hnedka, no.
0: A je z vás snobák golfista.
1: ne, snobák ze mě snad nebude nikdy a zůstaneme u toho golfisty. I když v úvozovkách.
0: Moc děkuju, že jste si našel čas na Alex a host. Chtěla bych vám popřát samé dobré zprávy dneska ve zprávách, ale vím, že nebudou, tak ale...
1: Kéž by byly.
0: Pro pořádek.
1: Děkuju.
0: Roman Čebrle byl naším hostem. Díky za to.
1: Děkuju za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměnil s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepovědomí.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Ministr školství odmítá návrh na zrušení devátých tříd. Šumperská radnice po kybernetickém útoku znovu funguje v běžném režimu. A zítra bude polojasno a teploty překročí 35 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Pěkný večer. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO odmítá, že by se rušily deváté třídy. S návrhem zhruba před dvěma týdny přišel šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD.
2: Podle Okamury by zrušení devátých tříd mohlo platit od roku 2029 a rozpočtu by přineslo úsporu 50 miliard korun ročně.
3: Mělo by to obrovský efekt, protože bychom dostali i na trh práce mnohem více našich občanů, což by pomohlo i naší ekonomice.
2: Minister Plaga má ale návrh za nekoncepční.
4: I ministerstvo financí, i analytický tým ministerstva školství se na to podíval a těch 50 miliard korun je čisté hausnumero. Hezky to vypadá, ale je to nereálné číslo.
2: Takové změny by podle Plagy navíc zatížily středoškolské systém. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Šumperská radnice kvůli kybernetickému útoku podala trestní oznámení. Městský úřad už funguje v běžném režimu. Všechny systémy potřebné k výkonu státní správy se IT pracovníkům úřadu podařilo obnovit dnes ráno. Potvrdila Českému rozhlasu tajemnice úřadu Helena Miterková.
5: Záležitost jsme nahlásili i policii České republiky, podali jsme trestní oznámení a v tuto chvíli jsme součinní se všemi orgány, které nás budou kontaktovat.
1: Kriticky ohrožený drobíšek nejmenší roste v ochranném pásmu vedení velmi vysokého napětí u Klikova na Třeboňsku. Rostlinu tam objevili ochránci přírody poté, co spolu s energetiky začali s šetrnější údržbou koridoru pod vedením vysokého napětí, kde původně rostly jen křoviny a náletové dřeviny. Druhým rokem tak cíleně vytvářejí vhodná stanoviště pro vzácné druhy. Prvním úspěchem je právě objev drobíšku nejmenšího, vysvětluje Josef Navrátil z Agentury ochrany přírody a krajiny.
6: Jsou to jednoleté rostliny písčin, které se původně vyskytovaly ne že úplně hojně, ale relativně často. Je to takový typický druh písčitých polí. Je to plevel, historický, v současnosti kriticky ohrožený, protože ztratil svá stanoviště v souvislosti s intenzifikací zemědělské výroby. Sport.
1: Tenisový turnaj na olympijských hrách začne jen 3 dny po konci grandslamového Wimbledonu. O termínu konání informovala Mezinárodní tenisová federace. Travnatý grandslam v Londýně se bude v roce 2028 hrát od 16. července. Olympijský turnaj v Los Angeles bude trvat 10 místo dosavadních 9 dní. Odstartuje 5 dnů po slavnostním zahájení her, které je na programu 14. července.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů, v nížinách mimo severovýchod území až 38 stupňů. A odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo dokonce velmi silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu se srazilo několik aut. Nehoda je u sjezdu na Černý most na 59. kilometru. Jedno auto blokuje levý pruh a další jsou na krajnici. Na D1 na výjezdu z Brna do Ostravy zpomalují provoz následky nehody na 207,5. kilometru a je tam kratší kolona, tak jeďte opatrně. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
7: Na každém začátku velké lásky je jedno rozhodující setkání.
8: Budeme vám vyprávět o tom, jak si 25-letý fešák vyhlídnul u rybníka 16-letou krasavici plných tvarů.
7: V den jejich seznámení pálilo slunce. Rozproudilo mu krev v žilách, zažehlo touhu a on věděl, že o ní bude bojovat.
8: Láska zvítězila a tomuto páru v životě také mnohokrát pomohla.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Posloucháte pořad Zlatá láska, ve kterém zajímavé lidské příběhy opravdové lásky vybírají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes vám představíme 76-letou Miroslavu a 84-letého Miroslava Novákovi. Poznali se před 60 lety na místě, kde žijí dodnes.
0: Do přívratu u České Třebové se za nimi vydal poslechnout si jejich vyprávění Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, pojďte dál.
4: Vy budete Mirka.
3: Ano.
4: Pojďte a vy budete Mirek, dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím.
4: Vás taky. Hnedka ve dveřích pro Mirku kytičku.
3: Děkuji, ale úplně zbytečný, protože máme kytek na zahrádce dozadím. Běžte dál, je to krásný.
4: Ať můžete zazpomínat tu svatební třeba.
3: Jo.
4: Jaká byla mimochodem? Pamatujete si to?
3: No, karafiáty tenkrát, že jo?
4: Bílý.
3: No jo.
5: Jináč to vždycky byly gerbery, jako každé rok.
4: Manžel kamaráda.
3: Byla móda tenkrát, že jo? Vždycky na výročí prostě tak byly gerbery.
4: Tak já se sem provleču.
3: Hlavně vnučka, ta se hrozně těší. Je to pán slavnej, já se s nimi fotím.
4: Slavní budete teď vy?
3: No, čertví, no.
4: Protože kvůli vašemu příběhu jsme přijeli,
3: to, jo? No jo, je to tak. Pojďte dál, sedněte si, kde se vám to hodí.
0: Bylo léto roku 1964. Miroslav už měl dávno po vojně. Bylo mu už skoro 25.
1: Pocházel ze Sloupnice, ale protože tam nebyla žádná možnost se vykoupat, zastavoval se cestou z práce z České Třebové s kamarády v nedalekém přívratu u rybníka.
0: Také proto, aby se podíval na pěkná děvčata. Jak tvrdil, nejlépe se poznávají v plavkách. A jedna se mu zvlášť líbila.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Ona byla mladá a hezká, že jo? Tam bylo spousta děvčat, každá na dece tam byla, že jo? A prostě čím dál blíž jsme se posouvali, že jo? Až to bylo takhle, no.
4: Jste byli těsně vedle, jo?
5: No, těsně vedle.
3: No prostě mě okouknul zrovna v plavkách, že jo? Mladou holku 16 letou. Ale začali jsme spolu chodit až, ne takhle v létě, až potom v únoru. To jsme se jako zdravili, že jo, nebo tak. Tak jako občas v autobuse, protože já jsem se učila týden ve Třebovi, týden v Ústí. Tak ten jeden týden jsme se tak jako třeba v autobuse i viděli, jo. Ale pak jsem šla s děvčatama ze Sloupnice, co jsem kamarádila na ples. No a že jo, tam je v Sokolovně taková ta galerie, tak jsme tam byli opřený a on pro mě přišel, abych si šla sednout k ním. No a tím to tak jako by začalo.
4: Až tam byste jako povolila trochu.
3: Jo.
4: Půl roku to trvalo.
3: Jo, tak už tam pak mě doprovázel, že jo, k té kamarádce a tak, no.
5: A tak prostě to takhle začalo, až to došlo k tomu, že jsme si říkali, že bychom to mohli zkusit.
4: Co vám se, Mirku, na Mirce líbilo? Čím vás tak nejvíc okouzila, kromě toho, že teda asi měla hezké tvary v těch plavkách, to chápu dobře, a co dalšího?
5: No, tak byla pěkná, že jo, taková, co...
4: Ukazujete na horní partii?
5: Taková vyspělá, že jo, no a tak v tu dobu to hralo velkou roli. Jako, že jo, takhle.
4: A když jste se tedy potkali v té Sokolovně, přisedla jste, tak co, už tam něco zkoušel, nebo jen tak jako ve vší počestnosti, tak no, jako jste seděli?
3: No samozřejmě, ve vší počestnosti. Když jsem byla holka mladá.
4: To já nevím, jestli třeba zkoušel položit ruku aspoň na ruku,
3: koleno,
4: nebo na stranu.
3: Ne, na koleno určitě ne.
4: Někam jinam.
3: Ani to ne. To ještě trvalo nějakou chvíli.
5: Jsme si celkově sympatičtí, jo, navzájem. No a tím to jako začalo, jo.
4: Co vám na něm imponovalo?
3: Nebyl to takovej ten kluk hloupej, jako, že jo, byli ty kluci takový, ty 16, ale ty to jsou takový trdla ještě, jako, tak, no. měl motorku. Všude jsme se dostali, že jo. No.
4: A jak tehdy ti mladí tady trávili ten čas, nějaké ty schůzky? Byly to procházky, někam jste vyráželi, nebo čistě jenom ten tanec, bylo tam i něco víc?
3: No, když se ještě nedalo na motorce, tak přijel k nám autobusem, že jo. No, a to jsme se šli projít, že se holky vždycky nafikly v neděli, že jo, co měli nejlepšího. No a šli jsme se projít, on měl v Řetovce babičku s dědou, tak jsme ještě třeba šli z ty Řetovy, jsme šli do ty Řetovky k ním. No a když nám začali vařit bílý kafe, že oni měli kozu, tak jsme se vždycky sebrali a šli jsme pryč, protože jsme nechtěli kozí mlíko.
4: A teď, když se dotknu takových těch projevů té lásky, tak první pusa přišla kde, kdy?
3: No tak to bylo asi o tom, po tom plese, jak mě doprovázel domů.
4: A jak to člověk tak pozná, že se zamiloval? Jsou to ty motýly v břiše, jak se říká? Je to to plánování, že se těšíte na další schůzku? Jak jste to cítili?
3: No tak asi, že se zase znovu uvidíme.
4: Nějaké takové ty větší intimnosti než jenom pusa přišly ještě před svatbou?
3: No to samozřejmě, to by asi nešlo. Představ si, kdyby to pak nevycházelo, jakože jo, to se muselo zkusit. To vím, že jsme byli na nějaký chatě taky, že jo, nebo tak vypůjčený, no a pak u něho doma, že jo.
4: Kdy vy jste tak jako začali cítit po nějakých těch randěních a zábavách, že se to přeměňuje v něco pevnějšího, silnějšího, že už jste si tomu vztahu sami věřili nebo začali nějak plánovat?
3: Víte co, to tak přijde samo, jako že jo. Ty kamarádi se jako ženili, vdávali nebo tak, no tak my jsme měli vlastně kde bydlet, protože v té Sloupnici, tam měl manžel dvě místnosti u rodičů, tak to bylo takový jako jednoduchý, že jo. Tak jsme spolu chodili rok a půl. To není tak teď, když jsou spolu 20 let a pak se teprve berou.
1: Oba už cítili, že je čas svůj vztah stvrdit i před Bohem, slíbit si věrnost na celý život a založit rodinu.
0: Na začátku léta roku 1966 začali tedy uvažovat o svatbě. Ale kdo z nich to přání vzít se, vyslovil první.
3: Přišel s tím Mirek, protože pak se už chýlila zima, že jo, tak bylo potřeba, aby jsme byli spolu už. Aby jsme nemuseli nikudy chodit po procházkách.
4: Z praktických důvodů.
5: Nejdřív mě představila rodičům, že jo. No a tak už to bylo takové jednodušší.
3: Maminka ta byla šťastná, protože nechodil do hospody, že jo. Protože můj táta občas jako šel do hospody, že jo, tak prostě ten nechodil, tak to byla výhra velká. No, naši byli spolu v září 19 let a tak když jako přišel žádat, tak říkali, no tak bychom to mohli udělat na tu dobu, když my jsme se jako brali taky, jako před těma 19 lety. Takže naši se brali 20. září a my jsme se brali teda 24. A to bylo jako na posvícení v Řetovi.
4: Měla jste šanci vybrat si šaty třeba, nebo no maminka zase šila?
3: To bylo, jeli jsme do Prahy schánět látku na šaty, že jo. No, takže jsem měla, se to jmenuje Madeira, takový ten popelínek, takový vyšívaný, že jo, a to. Ten jsme koupili v domě módy, no ale tam neměli zase tu počívku pod to, že jo. Tak to jsme zase, já nevím kam, přes celý Václavský náměstí jenali schánět tu počívku, no. A pak mě to teda šili normálně ve družství, a jak byly, že jo, družstva, tak v České Třebovi, no.
4: A kde jste to měli?
5: No, protože já jsem jako nábožensky založen, tak jsem říkal, že to je potřeba udělat v kostele. A prostě tak jsme to museli, já jsem to zařídil v kostele ve Třebovi A oddávky jsme měli na městském úřadě ve Třebovi normálně a pak jsme šli teda do kostela. Kdo chtěl, tak šel, kdo ne, tak nešel, jo. Protože ono tenkrát v té době, to bylo, když to měl někdo v kostele, to bylo jako třídní nepřítel. To nebylo tak jednoduchý.
4: Kde to pro vás bylo hezčí?
5: No pro mě to je hezčí v kostele, že jo. Tam to je takový slavnostní. Na tom městském úřadě to nebylo špatný, ale je to takový strohý. A tady, jo, když ten farář tam káže a pak nám sváže ty ruce tou štolou, no. No, takhle to bylo, no.
4: Vy jste musel být dojatý, vy jste dojatý ještě dneska.
5: To jo, musíš nejdřív věřit, že jo, a pak se to povede. Protože kdo nevěří, tak prostě to nebude.
4: To znamená, že vy jste na začátku tedy musel věřit v ten váš vztah a on vydržel.
5: No jo, takhle to je.
4: Komu nejvíc tekly slzy třeba?
3: No, mojí mamince. Maminka nejvíc jako řečela, no. Bylo to pěkný, že jo? Vím, jak ty, třeba brácha můj, jak měl oči vykulený, jak poslouchal, jako nebo tak, jo. Ty děti jak koukali tak zvláštně, jo, co se to děje. No.
5: Bylo to hezký. No, bylo to takový spontánní, jako jo. Prostě měli jsme se rádi.
3: To je tak, že jste rád, že ho máte vedle sebe. Že jste spolu, že nejste spolu třeba jenom dvakrát, třikrát za odpoledne, za ten týden, ale že jste spolu jako pořád. Jo? To tak je...
4: Je to nějaké potvrzení toho, že už prostě vy dva k sobě patříte?
3: Ano. Že prostě už se zakládá jakoby rodina, nebo prostě, jo? Že jste spolu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Miroslavě a Miroslavu Novákovým.
2: Po svatbě žili nejdříve u rodičů Miroslava ve Sloupnici, později si začali upravovat starý dům v Přívratu ve vsi, kde se seznámili.
1: Možná neměli všechno, peněz bylo pomálu, ale spolu jim nic nechybělo, snad jen ty děti. Ale nespěchali.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Syn se narodil až za 2,25 roku.
4: Po svatbě.
3: Po svatbě, no. Tak prostě, když to přišlo, tak to přišlo.
4: Když jste zjistila, že jste těhotná, co to s vámi udělá?
3: No byla jsem asi ráda, i když mě bylo jako 20, jo. No teďka by se asi holky děsily, že jsou těhotný, ale tenkrát to tak bylo, že prostě tak to má bejt.
4: Tak jste přišla domů, táto, tak to vyšlo.
3: Hele, víte co, dřív žádný testy nebyly, že jo, tak když to nepřišlo, no tak se muselo jít k doktorovi, že jo. No a tam se to teprve zjistilo.
5: Byl jako syn, že jo, jmenuje se Daniel, že to bylo jako takový pohádkový jméno, Daniel, a to byl začátek, no. Po nějakých letech, třech, prostě přišla dcera a syn, ten třetí, se narodil už tady v Přívratě, ten jediný Přívraťák.
4: Když přišel na svět první, ten Daniel, no. Co to pro vás znamenalo? Najednou přijde na svět vaše krev, další generace, dítě, plod vaší lásky. Něco se odehraje, změní se ten život, ten vztah vás dvou nějak postoupí do další roviny, nebo jak to je?
3: To asi nese normálně, to nese život, tak to má být, prostě máte to dítě rádi, máte rádi toho přítele nebo prostě manžela, že jo? To.
4: Já nevím, tak když poprvé vidíte vlastní dítě, tak zjihla jste, začala jste slzet, byl dojatý, přijel se podívat.
3: No, my jsme to měli komplikovaný, porod trval strašně dlouho a dítě bylo přidušený. Takže neplakal vůbec. No a když mám druhý den po porodu, řeknou, že kdyby nebyla taková pomoc, že dítě umře. Normálně takhle, takže se narodil 15. prosince a já jsem musela přes Vánoce být v nemocnici, protože tenkrát mu píchali nějaký antibiotika už. Protože se napil plodový vody moc. Ona byla neděle a paní doktorka měla čas.
4: No a vy jste musela umírat strachy.
3: No to bylo hrozný. To bylo hrozný. Víte co, on ještě, že jo, po těch lécích jako spal, takže nechtěl ani jako pít moc, jo. No a bylo to blbý. Bylo to blbý.
2: Strach o své vlastní děti je jedním z nejdůležitějších pocitů, které člověk v sobě nalézá.
1: Nebylo to naposledy, kdy se Miroslavě a Miroslavovi svíralo srdce obavou.
3: Já jsem byla doma, byla půl roku mateřská, to bylo teda děsný, jako to jsme byli samozřejmě bez peněz, to už jsme vlastně věděli, že půjdeme sem, jako, tak se pomalu začalo sem tam něco kupovat, no peníze nebyly vůbec žádný a jemu bylo asi 10 měsíců, když za mnou přijeli z fabriky, jestli bych mohla nastoupit do práce. No tak co s klukem, že jo? No takže babička moje s dědečkem ho začali hlídat. Já jsem přes týden vždycky vozila ho do Řetoví v neděli na týden na hlídání. Ve středu jsem se pro něho, nebo jsem tam zůstala na noc, abych prostě s ním byla, že jo? A v pátek jsem si ho brala zas na celý týden domů.
4: Vy jste si to jako máma moc neužila?
3: No, to bylo to děsný, jako jo, no ale oni zas byli, tam byli zase všichni šťastní prostě, protože to bylo první vnouče, ještě, že byla babička mladá, babička stará, děda starý, děda mladý a ještě teta, brácha a synovec. A ty všichni od toho Danka vlastně pečovali, jo? No, no a pak teda...
4: No, postaráno o něj bylo, no, ale co, no. Co to dělalo s vaším mateřským citem?
3: No, tak... V neděli jsem tam zavezla, v pondělí jsem od nich jela teda do práce, takže jsem s ním byla ještě jako, že jo. No, ve středu jsem se tam zase stavila, no a v pátek z práce už jsem zase pro něho šla, že jo. Tak vlastně to úterý a čtvrtek tam byl vždycky jakoby sám. No ale co ještě se mu stalo, když vlastně v tom 71., že jo, to jsme měli žumpu. Ale to jsme tady nebydleli. A nebyl na tom ten železnej deka. A já jsem měla u záchodu okýnko, to nebyly okna, to bylo starý okýnko, tak jsem si tam dala žebřík a on, jak běhal tady, jo, to byla sobota, on šlápnul na tu gumu, ta se propadla a on spadl do ty žumpy.
4: No to jde o život, ale...
3: No, ale tam byla jen voda.
5: Byla jenom voda.
3: No, ale stejně, že jo, to bylo hrozný. Já jsem žebřík, jenže že jo, jsem se tam nedostala, že jo. Si představte, maminka tady se mnou byla, ta lítla, tady byly klády a křičela. Tak, no ne, křičela, já jsem ten takový malý žebřík tam strčila. On se toho chytnul a on vylez. Té vody se nebál. A on vylez. Maminka na těch kládách omdlela jako jo, hrůzou. No a... Tak sousedí tam, ty měli stejně starého nebo mladšího trochu kluka, tak ho převlíkli. Dali tomu dítěti tříletýmu kořalku, aby se jako vzpamatoval. Převlíkli ho, no, bylo to hrozný.
1: Manželé Novákovi si prožili řadu těžkých chvil. Nebyly to jen tyto.
2: Nejen proto, ale i pro lásku, kterou mezi sebou mají, jsme se jim rozhodli poslat dárek.
1: A tak, aby si mohli připravit skvělou kávu a užít si ji každý den, Patrik Rozehnal jim doma tajně nachystal nový automatický kávovar.
3: No teda, kávovar teda, no pane. A pořádnej, my máme jen takový na kapsle malej.
6: Tenhle je na zrnkovou kávu.
7: Tak to je krásný.
6: A vy si kávu dáváte, vy dokonce pravidelně v čase?
7: No.
6: Odpoledne?
7: O půl třetí.
6: To už jsme dneska prošvihli.
3: No to, když už si dal teďka, ještě tu má. No.
6: To je věc, která by vám měla zpříjemnit ty chvíle třeba společného času, a já doufám, že bude dobře sloužit takové poděkování od Carmen s Petrem.
3: Teda, no to teda strašně děkujeme. Strašně děkujeme, no to bude. To si budu teda, já teď odpoledne málo kafuju, jako opravdu málo, jen když třeba to někde jdu.
5: Nemůže dělat. Po kávě nemůže dělat, jak se ohejbá, taky pálí žáha.
6: Kdo to bude obsluhovat?
5: No, tak já všechno zkazím tak.
3: No tak to musím nejdřív proštudovat a když tak řeknu Teresce, ta ona dělala v té kavárně, tak to ona něco takového ví, jako když tak poradí.
6: A máme tady i...
3: Kafe.
5: Ježiši.
3: A kilo. Jo. Pane, to můžeme kafovat. No, ono, až bude chladno, tak ono se kafuje lépe.
6: Vy upečete nějakou dobrou buchtu?
3: Jo, no. To pečujem často.
6: No,
3: pečeme každý týden a třeba někdy i mezi.
6: Ať slouží.
5: Jo, moc krát děkujem.
0: Zlatá láska.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pro vás další díl Zlaté lásky. Svůj tklivý příběh nám dnes vyprávějí manželé Miroslava a Miroslav Novákovi.
2: I oni poznali, že život má dvě strany. Tu krásnou, ale i tu bolestnou. A vždy je potřeba lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Nejhorší v našem životě bylo to, že dcera po maturitě zemřela na leukémii. To byl nejhorší období. Vystudovaná tady, měla textilku tady v Ústí a to bylo hrozný. Devatenáct roků.
4: No to bylo děsný. První, když jsme se ptali doktora, tak se nás ptal, máte ještě nějaký děti? No, bylo to hrozný, no. To jsme byli v létě, jsme byli na Vranově, to jsme jezdili každý rok na Vranov a tam už jsme šli ze zámku a ona říkala, proč ten taťka tak spěchá, proč ten taťka spěchá. Pak jsme byli, to bylo začátkem září, rostlo tolik hub, tak jsme šli na houby a zas, proč ten taťka tak spěchá. A ona už nemohla dechat. No a pak šla teda do školy a už vomdlela na schodech ve škole. No. To bylo hrozný, no. Tak to volali manželovi ze školy, že prostě holku odvezli do nemocnice, no a tak, že u nás v práci, to jsem měla odpolední rachot, no bylo štěstí, že zrovna ten mistr jeden byl v kanceláři, že slyšel telefon, že ji odvážejí do Hradce jako druhý den ráno, no tak jsem sníjela do Hradce, no tak to trvalo vlastně roka čtvrt nebo roka půl. Přitom
3: Radek měl úplně stejnou, jako, že to, ta kostní dřeň, jako na tohle. Tak jsme jeli do Bratislavy a tam vzali vzorky a on měl úplně totožný. No ale tenkrát ta doba byla, že prostě tomu ještě tak nešlo to, nebo já nevím.
4: Víte co, teď by to asi dopadlo. Teď jsou, že jo, ty léky úplně prostě jiný, ty chemoterapie všechny, že jo, nebo tak. No,
3: ale bohužel tenkrát to nevyšlo, no. No, zemřela, no.

0: No, to si myslíte, že vám pukne srdce? To prostě je hrozný. To prostě si myslíte, že se udusíte, nebo... I teď, když... To snad každý den si člověk vzpomene. I když to je už vlastně, bylo to v 90. roce, jakože jo, když zemřela. Takže prostě stejně si člověk pořád vzpomene a říká si, co by, jak by to bylo. Protože ona byla chytrá. Já jsem si počekala, jak zvládneme dvě děti na vysoké škole. Pak se takhle stane tady to a je... No. Je to špatný, no, když se tady to stane rodičům.
1: Nebylo to nikdy procházka růžovým sadem, jak se říká, že jo? Ten život. No, prostě.
0: Byl konec, no. Já si myslím, že jsme se z toho jako hodně dostali, protože ten Danek, ten se musel ženit a v roce 91 se narodil vnuk. Takže teď letos mu bude 33 a tím jako asi prostě jsme se z toho smutku tak jakoby dřív dostali. Myslím, že jsme se hodně drželi za ruce. Když jsme třeba, já nevím, usínali, nebo prostě tak.
1: To si člověk neumí ani představit. Takhle, když to jenom někomu vypravuju, tak on to stejně tak nepochopí, že jo? Že to tak působí na toho člověka.
0: Je to prostě ztráta hrozná.
2: Kdy tak... Po jakém čase to nejhorší odeznělo a našli jste sílu dělat něco víc než jen základní lidské věci, aby člověk byl vůbec?
0: No prostě musíte jít dál, musíte normálně chodit do práce, existovat. To nejde prostě se nějako uzavřít, nebo to nejde. Musíte, že jo, ten teda už byl z domu, Danek, ten bydlel u té první ženy a Radek ten nejmladší, no.
2: Asi jste byli rádi, že se máte a že aspoň takhle jste spolu.
0: No, to určitě, no. To byla to těžká doba, těžká. Víte, co ta nejmladší vnučka, ta Barča, to je obtisk Mirky úplně. Přijela kamarádka a říkala mě pak, ona, já ji vidím úplně, že to je celá Mirka. Teď vůbec, když má ty delší vlasy, tak prostě jsou si takový podobný, hubený. No, tak je holka chytrá, no.
2: Je to horší takhle vidět, že v ní tu dceru vidíte, anebo je to spíš ulevující, že právě jakoby ta její krev a síla tady ještě zůstala?
0: Určitě to je lepší. Určitě to je lepší, ale ona tak děsně k nám tíhne. Ona v zimě snad chodí každý večer k nám. Včera tak říkala mě, babi, teď už zas budu chodit skoro každý večer.
1: Jako pohladit po zádech, no. Jako jo. To je prostě, to je procesní.
0: Ona vždycky přijde a hlavu doklíná a babi šimrej, a nebo chce masáž obličeje dělat. Nebo po zádech. Po zádečkách, někdy zase se otočí a zase šlapky. Zase, a babi nechtí kama, babi nechtí kama. No.
2: To je ten projev lásky, ten blízký tělesný kontakt. On to člověk potřebuje.
0: No to je pravda, no. Ano, ano, ano.
3: Slavný herec Bruce Lee kdysi řekl, nemodlete se pro lehčí život. Modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh, který dnes vypráví manželé Miroslava a Miroslav Novákovi, začal už před 60 lety.
2: Tolik let spolu. Musí se jistě dobře znát. Zkusíme si to ověřit v malém manželském testu.
1: Patrik rozehnal jim oběma položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyšíme společně až teď. Držme jim palce.
3: Čím skončilo vaše první rande?
4: No tak asi pusou, ne? To asi by jináč nešlo.
5: Bylo to takový zvláštní, jo? Prostě byli jsme jak, když lítám ve vzduchu někde v oblacích.
3: Kdo vybíral prstýnky vaše snubní?
5: Já.
4: To jsme vybírali spolu.
5: To ženich dodával prstýnky.
4: Oni totiž byli jenom dvoje. To nebylo dřív. To byly takový jako dvoubarevný a potom ty hladky.
3: Jak často chodíte ke kadeřnici?
4: Já málo, tak jednou za čtvrt roku. Jeden čas jsem se stříhala úplně sama i celou rodinu.
3: Jak často chodí ke kadeřnici?
5: Má to v kalendáři tak vždycky tak jenom za 2 měsíce nebo tak nějak. A já chodím pravidelně za měsíc.
3: Jak jí říkáte, když ji chcete potěšit nějak něžně?
5: Mamko, jdeme na to.
4: Mamko.
3: Co jste dostali jako první věc do bytu? Třeba jako svatební dár?
4: Jako od rodičů jsem dostala, to ještě máme pořád, jmenuje se to Thermomix.
5: Thermomix, jako tam bylo všechno a ještě ho máme.
3: Kolik vám manželka nechává pro vlastní útratu?
5: Pro vlastní útratu nic, my máme každý svůj účet.
3: Jaké dostává kapesné? Kolik mu necháváte na vlastní útratu?
4: Ježiši, no co si veme, to si veme. To dřív, že jo, když jsme přestavovali, tak říkal, kde pak jsou peníze? Já říkám, žádný nejsou.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Co jste jí věnoval jako první prezent nějaký?
5: To byly takové nějaké vždycky hlouposti většinou.
4: Dostala jsem od něj takový svetr, to ještě jsem byla svobodná. A měl jsem ho šílený chlad.
3: Zlozvyk, který u něj nepřehlédnete, to, co vás třeba rozčiluje?
4: Pravidelnost.
5: No dopálí mi, že třeba se dívám furt na ten šlágr.
3: Jakou barvou je nadšená, jakou barvu má ráda?
5: Červenou, nebo takovou červenou asi, no.
3: Jakou barvu máte ráda?
4: Já spíš všechno tak jako do růžová, do červená, to mám ráda takový veselější barvy.
3: Co děláte, když se stydíte?
4: No tak teď už se nestydím za nic.
3: Co dělá, když se stydí?
5: To nevím, co jsem mi nezažil.
3: Kdo navrhnul to první milování? Vy nebo žena?
5: Jo, asi já.
4: No to určitě manžel. Protože já jsem byla hloupá holka.
3: Kdy jste ji

0: naposledy plácnul přes zadek?
1: To si nedovolil nikdy.
0: Nikdy?
1: Ne, opravdu.
2: To myslím, že ani nikdy.
3: Zlatá láska.
4: Miroslava a Miroslav Novákovi jsou svoji 58 let. Milují se, mají svá přání, touhy. Pomáhají si a jeden bez druhého si nedokáží život představit.
5: Už mají srovnání, jaká je láska v mládí a jaká v pozdním věku.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Bylo ten stejný, akorát prostě už to nevnímáme moc. Ale každý rok nechávám zahrát nám, tak letos taky.
0: Na výročí. Co vás v tomhle věku těší? Co vám dělá radost?
1: Všechno, mě všechno. Že žiju.
2: Já jsem strašně ráda, když přijdou ty děti. Ty holčinky malí, oni přijedou někde zdovolený a první letějí k nám, jako tady, ty děvčata, jo? A opusinkujou vás, jako jo? No tak to je krásný. Nebo třeba na zahradě jsem byla, že jo? Oni se vrátili a oni letějí přes celou zahradu a volají babi, babi, jo? No. A ta právě ta nejmladší vnučka, ona, kdyby k nám přišla 50krát, tak říká ahoj.
1: To je takový milý.
2: Tak to jako mám dělá radost, že jo?
0: Co byste si od života ještě přáli? Nebo v tom životě ještě prožít, zažít, co ještě stihnout?
2: Mě mrzí, že špatně chodím. Prostě já jsem si vždycky myslela, jak budu někudy lítat, nebo prostě jako jo, a prostě nejde to, no, tak mám kolo, tak jezdím na kola, no, holt, nedá se nic dělat. To mě každý říká, ty ještě jezdíš na kole, já říkám, no, a tak já bych bez kole, prostě to nejde, no, jezdím na kole, no.
0: To znamená, že někam se ještě podívat, to by byl sen.
2: No byla jsem před těma 33 lety třeba v Paříži, jo. A nevnímala jsem to tak, jak bych to vnímala třeba teď.
0: A to by bylo hezký zajet si do Paříže tady s Miroslavem pod Eiffelovku.
2: Víte co, to by nás museli vzít na vozejk.

0: Je to tak, že i v tomhle věku se třeba jeden od toho druhého bojíte?
1: Já se bojím. Já se bojím, protože ten, kdo teda umře dřív, tak ten to vyhraje. Protože pak jste tady sám. To je špatný prostě, když ten člověk zůstane sám. Jak pro život, že si nemáte s kým promluvit, tak finančně, protože když se dají dva důchody dokupy, tak si nemůže naříkat nikdo.
2: Já to beru prostě, každý den je dobrý, si říkám pro sebe.
0: Jste šťastný?
1: Já si myslím, že jo.
2: Já jsem, to vždycky přijde Danek a říká, ty jsi nakonec takovej šťastnej. Všecko to jdeš si nakoupit, nebo to, a všecko, ještě zatím můžeš všecko obsloužit si, jo. Tak jsem šťastný.
0: I že se máte.
1: Máme se, no.
0: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
1: No, že byl celé život hodný, jako takový na mě, jako, no. Tak jsme si jako vycházeli ve všem jako vstříc. Nechodil do hospody, nepil. Přestal kouřit. To už je 48 roku asi, nebo tak. No. Slušnej. On neměl rád nikdy ani nějaký takový dvojsmyslný řeči, jako tak to, takových věcí se nerad zúčastňoval.
0: Jak byste tu lásku k ní popsal?
2: Já nevím, každý den prostě to musí člověk jako prožívat, no. A myslet na to, že to je to na celý život. Když se to tak veme, tak je vůbec div, že jo, třeba ona v těch letech, tak já jsem byl pro ně starý chlap, dalo by se říct, jako jo. No a ono to vyšlo. Prostě bylo to hezký. Celý ten život. Zaplať pán Bůh.
1: No není moc jako povídavej nebo tak. Prostě jsem ráda, že ho tady mám. Mám tě ráda. Mám ho prostě moc ráda.

0: Miroslava a Miroslav Novákovi už vědí, že si nemůžeme vybrat, kolika let se dožijeme. Ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Poznali, že nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit.
1: Vincent van Gogh kdysi řekl: Láska objevuje na milované osobě stále nové světadíly.
0: A tak objevujte krásy lásky. Buďte spolu, užívejte si šťastných dnů a milujte. Tak, jako se o to snaží
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Plavební stupeň Děčín se podle ministra Červeného může začít stavět na podzim 2029. Zdravotničtí záchranáři budou mít ve Frýdlantu novou výjezdovou základnu. Meteorologové upozorňují na vedra. Zítra bude až 38 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Plavební stupeň Děčín se podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů může začít stavět na podzim 2029. Stavba má vyjít na 6 až 8 miliard korun. Čtvrtina peněz je určená na kompenzaci dopadů na životní prostředí. Jezová varianta má podle ministra výhodu v zadržení vody v krajině i zvýšení hladiny spodních vod. Nová plavební komora pak pomůže zajistit téměř celoroční splavnost Labe od Ústí nad Labem na hranice s Německem, pokračuje Červený.
2: Když se podíváte dneska na splavnost Labe, tak právě díky té chybějící poslední komoře plavební v Děčíně máme nějakých 90, maximálně 100 dní. My když právě to nejužší hrdlo spravíme pomocí plavební komory s jezem, tak zvýšíme tu kapacitu pro Českou republiku na 345 dní.
0: Ve Frýdlantu na Liberecku dnes začala stavba nové výjezdové základny pro zdravotnickou záchrannou službu. Vzniká v blízkosti tamní nemocnice a stát bude 108 milionů korun. Nyní zdravotníci ve Frýdlantu sídlí v pronajatých prostorách bývalých ambulancí a tým už nestačí, říká ředitel zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Luděk Kramář.
3: Pro nás bude velkou výhodou zkrácení ty aktivace. Součástí té budovy budou garáže, to znamená, že jak my říkáme, suchou nohou z naší místnosti rovnou nasedneme do vozu, což tady samozřejmě v současných podmínkách zatím nelze.
0: Nová výjezdová základna by měla být hotová příští rok v říjnu. Ve Vsetíně končí po téměř 5 letech přestavba prostoru před železničním nádražím. Už na konci srpna se tam cestujícím otevře nové autobusové nádraží se 7 stanovišti pro příměstské spoje i opravená nádražní ulice. Podle lidoveckého starosty Jiřího Růžičky dělníci aktuálně dokončují nástupiště se 7 stanovišti pro příměstské autobusové spoje.
4: V současné době jsou hotovy asfaltové povrchy na novém autobusovém nádraží a také se dokončují chodníky na autobusových nástupištích. V rámci autobusových přístřešků montuje firma také podhledy na tyto přístřešky a v následujících týdnech by mělo dojít k montáži dřevěného obložení těchto přístřešků. Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci by mohl trénovat Španěl Santi Denia. Ten by se tak stal jejím prvním zahraničním koučem v historii. Na sociální síti X to napsal předseda České fotbalové asociace David Trunda. Podle španělského deníku AS už Denia smlouvu na 2 roky podepsal. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne a večer na jihu při zvětšené oblačnosti ojediněle přehánka nebo bouřka. Nejvyšší teploty budou 32 až 36 stupňů Celsia. V nížinách mimo severovýchodní území až 38 stupňů Celsia. Odpoledne meteorologové předpokládají silnou nebo velmi silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D11C mezi kilometrem 18 a 8 ve směru Praha je uzavřený levý jízdní pruh, projíždějte proto opatrně. A na D1C na kilometru 231 ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo, počítejte tam se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám pokaždé takhle s létem, přemýšlím o tom, co vám nabídnu k poslechu právě pro tyhle příjemné letní večery. Voda, léto, prázdniny nebo dovolená. Tak mě napadá, nebáli jste se v dětství někdy koupání v rybníku nebo v řece, že vás jako někdo nečekaně zatáhá za nohu? Ne? Tak to já zase ano. To byly ty vodnické a hastermanské příběhy, kterým jsem tenkrát tolik věřil. No a právě jim věnujeme to dnešní divadlo. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Kdo by neznal tuhle českou filmovou klasiku a taky melodii, která je s tím filmem Jak utopit doktora Mráčka a neb Konec vodníků v Čechách neodmyslitelně spojena. Nespoutaná fantazie pánů Vorlíčka a Macourka. Ale to je příběh pro filmové plátno. Na knižních stránkách byl zase respektovaným vypravěčem těch, jak to říct, mokrosuchých hástermanských příběhů. Třeba takový Jan Drda. Ano, Hrátky s čertem, ty jsou asi nejznámější, ale jeho pohádkové příběhy s puncem opravdového vypravěče s mokrým šosem se dochovaly jednak v dramatizované podobě rozhlasové pohádky, ale třeba taky jako četba s Janem Pivcem.
2: Dobrý večer. Kdo to byl pan Hrous? Nic? Tak vy opravdu nevíte, kdo to byl pan Hrous? Toníček Hrous, nebo taky táta Hrous, či ještě jinak kulatej Anton? No ovšem, vždyť jste tu ještě nebyli, když on byl na světě. A nejčko zas už není na světě on, a zbyla po něm jenom pěkná památka mezi hrstičkou přátel, kteří mu dokázali vniknout do srdce přes třípalcovou vrstvu sádla a přitom poznali, že je to srdce zlaté. Zlí jazykové ovšem tvrdili, že hospodský Hrous je krobián, to jest člověk hrubého jazyka a velký odborník na vymýšlení nejrostodivnějších nadávek, jakých lidské ucho předtím neslyšelo. Což o těch nadávkách, to je pravda. Já jsem k němu chodíval, když jsem nějakou potřeboval do svých vyprávěnek a nikdy jsem neodešel s prázdnou. Stačilo vědět, jak pana Hrouse přivést do pravé nálady. Například urazit jeho rybí polévku, že chutná po prádelním hrnci. Hned jich vychrlil tucet či dva a to tak jadrnou češtinou, až srdce zaplesalo. Ale právě proto musím dosvědčit, že pan Hrous byl dobrák od kosti a jeho krobiánština, že byla jenom obranou před křivdami světa a taky ovšem neobvykle vytříbenou zálibou v bohaté přerozmanitosti češtiny. Miloval opravdu něžně s celou vahou svých 120 kilogramů svou hospodu, pak svou drobnou manželku, které říkával Andulko, Nanduličko nebo Ančičí, a do třetice i své hosty, pokud si z něho netropili legraci. Leč i tehdy mu stačil ten slovní ohňostroj či vodopád, aby se mu odlehčilo, protože při té dobrotě srdce se vlastně ani hněvat neuměl. Tak ten pan Hrous měl hospůdku v Holešovicích pod Zátorami. Marně byste ji dnes hledali, tenhle kousek staré Prahy byl načisto zbourán. Musíte se spolehnout na mou paměť, že vám ji vyobrazím tak, jak opravdu vypadala a se vší hřejivou útulností, co v sobě měla, abyste se i vy v ní cítili dobře. Bylo to nízké staveníčko o čtyřech, či vlastně pěti místnostech, jak jsem později zjistil, neboť ta pátá, skrytá a přísně střežená, patřila k hlubokému tajemství pana Hrouse. Střecha hospůdky byla celá zastíněna košatými kaštany. Když skrze jejich listí svítilo slunce, vypadalo to, že jsou všude kolem po zemi rozházeny zlaťáky, a když listí zežloutlo a spadalo, zas to bylo všechno jinak pozlacené. Od zadní zdi k vltavskému břehu bylo jenom pár kroků a tahle pramalá vzdálenost hrála v tajemství pana Hrouse svou úlohu. Vida, hnedle bych vám zapomněl prozradit, že se to tam jmenovalo U Hastermana a podle názvu to uvnitř taky vypadalo. Kolem stěn byly rozvěšeny rybářské sítě s velkými korkovými poplavky a taky zubaté štičí a sumčí hlavy na březových prkínkách. Na policích stály hliněné džbánky a hrnečky, bachráčky, do jakých asi dřív hastrmani ukrývali dušičky. Stěny byly pomalovány obrázky ryb a taky všelijakými rybářskými a hastrmanskými historkami, protože sem odjakživa rádi chodívali malíři a když jim zrovna necinkalo v kapse, platili tímhle způsobem svůj účet. A co se tam jedlo a pilo? Inu takové lahůdky, že byste se jen oblízli. Především nesrovnatelná rybí polívka, které pan Hrous sám říkával trojposchodová, neboť to byl trojnásobný vývar napřed z ježdíků, mřenek a podouství, který paní Hrousová procedila přes plátinko a pak v něm znovu uvařila okouny, cejny a líny. Do třetice do téže tekutiny dala vařit velké kusy vltavských kaprů. Ty malé rybičky hodila slepicím, velké ryby obrala z kostiček, maso vrátila do vývaru, přidala všelikou osmaženou zeleninu, jikry a mlíčí, drobátko zajíškovala, okořenila zázvorem a muškátem. Ach, to byla hustota, až v miskách lžíce stála a jaká rajská lahoda. Ale už dost o jídle. Přibližme se raději k tajemství, které obsádalo hospodu u Hastrmana a taky pana Hrouse osobně a které on tak úzkostlivě skrýval a přece neskryl, alespoň ne před mýma všetečnýma očima. Pan Hrous nebyl totiž, podržte se, svým původem nic jiného než Hastrman.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Hastrmanský čarování.
4: Sedma.
3: To je, pane věda.
4: Král.
3: Kdo se mu však nenaučí, tomu si krát běda.
5: Hastrmanský čarování není žádný špás.
4: Eso!
3: Ovládnout ho ale musí jeden každej z nás.
5: A trumf!
6: Je.
5: Hrajete jak ponocný, pánové.
7: My se nekamarádíme s Mariášem, kabrnáčku. A tobě zas nejde čarování.
5: Třeba jsem, Václave, na nějaký to abrakadabraka už starej.
6: Starej? Že vás pusa nepálí, strejčku kabrnáči?
5: Svý leta už mám, to Niku. S tím nic nenaděláš.
6: 127. To přece není pro vodníka žádnej věk.
5: A paměť mi už taky dosluhuje.
6: Taky trochu pomůžeme, dědo.
5: Lojzo, sakramenský kluku, ještě ty se do toho míchej.
6: Co by ne? Pro začátek stačí, když budeš opakovat po mně.
7: Počkejte. Počkejte, kabrnáčci. Hastrman bez vody je jako smyčec bez houslí. Tondo, přines škopek.
6: Pro oči snad nevidíte, strýčku kapinosy. Je už dávno nachystaný.
7: Tak se do toho dáme, hoši. Nohy do škopku, šasy namočit a všichni.
3: Jedna kapří šupina, jeden štičí zub.
8: Je tu někdo? Tak haló, hospodo. Tak je tu někdo?
9: Hned jsem u vás. Co pak to bude, pane?
8: Horkej čaj pro zahřátí. Byl jsem na rybách. Jsem z toho marného úlovku celý vymrzlý.
9: Neberou.
8: Darmo mluvit. Tahle Vltava má zakletou vodu.
9: Já na Vltavěnku nedám dopustit.
8: Poslouchejte, paní Hustinská, co máte tamhle pod tím stolem?
9: Ach, Jotonda zatrápený, už tolikrát jsem mu říkala, že mokrá havit nepatří do lokálu.
8: Chcete snad říct, panenko skákavá.
9: No co? Neviděl jste nikdy pár štik?
8: Prý štik? Vždyť tohle jsou úplní žraloci.
9: Rybáře v sobě nezapřete. Máte metr pořádně dlouhý, co?
8: Náhodou tyhle tři jsou přímo výstavní kousky. A ta čtvrtá, no, tak je sice trochu menší, ale taky není k zahození. Koupím je všecky. I s tím škopkem.
9: Ale jděte.
8: Dobře, zaplatím.
9: Kde pak, milej zlatej? Tyhle ryby nejsou na prodej.
8: Dám, kolik si řeknete.
9: Ne, ne, svýho Toníka neprodám.
8: Mě fuk, jak se která ryba jmenuje. Můžu jim říkat Tondo všem dohromady, nebo každý zvlášť?
9: Vůbec nic nechápete. Tohle nejsou ryby, ale hastrmani.
8: Hastrmani.
9: Nevěříte.
8: Ale paninko, hastrmani, čili vodníci, nejsou. Prostě neexistují. To ví dneska už kde kdo.
9: Já vám říkám, že jsou.
8: Jo, leda v pohádkách.
9: A kdo je tedy tohle?
8: Přece Štika. Nebo Štičák.
9: Omyl. To je můj...
6: Antonín Hrous. Hastrman. Těší mě.
8: Můj ty smutku. Co to má znamenat?
6: To znamená jediný. Andulka mluvila pravdu.
8: Není možná.
6: Ale je. Jen tak mimochodem. Ona má vždycky pravdu. A jedno jim povím. Nebejt jí tý mojí zlatý anduličky, tak jsem do toho lidského světa na mou duši ani nos nestrčil.
8: Povídačky.
6: Žádný povídačky, dráhý pane. Jen čistá, křišťálově průzračná pravda. A jestli chtějí kousek toho křišťálu stisknout v dlani, tak se pěkně posaděj a poslouchaj. Všecko začalo docela nevinně.
10: Tondo, pojď sem.
6: Co je, táto?
10: No, jen pojď. Musíme si spolu vážně promluvit.
6: O čem?
10: O tobě.
6: Jo.
10: Koukni tam do navodníka, už si velký dost. Číst, psát i počítat umíš.
6: No to jo.
10: Síly má, že nevíš, co sní, a žene tě to až k hloupostem. A co se zdejší Vltavy tejče, máš všechno v maličku.
6: No, všecko ještě ne.
10: Ale jak pak ne? Umíš se proměnit ve štiku, sumce i candáta, dokonce svedeš i zajíce a koně bez ohlávky. A to každej nedokáže.
6: To jo.
10: Podle chuti poznáš, kde jaký vltavský přítok.
6: Já vím, kam míříte, táto. Jenže mě se do světa nechce.
10: Chce, nechce, musíš. Půjdeš na zkušenou. A když řekneš, že jsi Purkareckýho Matesa Hrouse syn, každej našinec tě rád přijme.
6: Ale táto, já bych přeci jen radši zůstal.
10: Ne, ne, ne, synku, už jsem ti zapřáhl dva sumce. A teď běž. To víš, lehko mi není jedinýho syna pustit z očí.
6: No tak proč?
10: Protože tady na Půlkarci tě už žádný štěstí nečeká.
6: O jakým štěstí to mluvíte, táto? Já jsem docela spokojený.
10: A co láska? Toníku, he? Zkrátka, měl by si najít nějakou nevěstu, jelikož chlap bez ženský péče, to je jenom poloviční mužský.
6: To se povídá?
10: Jo. To je i ověřený. A jedno si pamatuj. Když to nebude zrovna vodníková dcera, měla by mít k vodě aspoň hodně blizoučku. No tak zlom vás, je kluku Hastrmanská.

0: Peach Boy. Собирайся, порібничка.
1: Є
0: мене.
1: То є панинка.
2: Ленек, bylo 20 a teď jich mám jen 19.
3: Statinko, tadyhle vám jedna bílá ryba uplavala.
0: To je ta 20. Pěkně děkuju.
3: Rádo se stalo.
0: A kterýž pak ty jsi? Že tě neznám.
3: Já jsem ten synovec. Porybního.
0: Nevymýšlej si. Teď já vím, co jsi zač. Kapeti ze šosu. Hastrmánku.
3: Je. A vy se Hastrmana nebojíte?
0: Proč mi vykáš? To se ví, že se ho nebojím. Já se nebojím ani čerta.
3: Ne?
0: Akorát našeho táty se bojím.
3: Táty?
0: On umí třískat potěhem, až mi na celém těle naskáčou modřiny.
3: Proč tě bije, když jsi taková hezunká a milá?
0: No, právě proto, že prej se na mě kluci smějou. Ale což pak já za to můžu, že jsou takový hloupí?
3: Já bych se na tě taky smál.
0: I tak jsi taky hloupej.
3: Třeba jsem. Ale umím spoustu věcí. Chceš, abych ti chytil rybu?
0: Chci.
3: Ale jen jestli přijdeš zítra.
0: Chodím se máchat prádlo každý den.
3: Tak já tu pro tebe od nynějška každýčkej den přichystám košík ryb. Chceš?
0: Co by ne. Doma budou rádi a když i tobě to udělá radost.
3: To tedy udělá.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Klasikou z rodu hastrmanských vyprávění, kterou dnes tedy rozhodně nemůžeme opominout nebo vynechat, je i knížka Josefa Lady. A vsadím se, že ji teď určitě máte, když ne v knihovně před sebou, tak aspoň někde intuitivně před očima. Bubáci a hastrmani. Veselé to vyprávění o hastrmanu Brčálovi a strašidlu Mulisákovi. Myslím, že asi nikdo nespočítá, kolik těch hastrmanů Josef Lada v životě namaloval, ale víme, že motivem pro jeden z jeho posledních obrazů v roce 1957 byl právě zase takový jeden starý, unavený hastrman sedící s dýmkou na vrbě.
1: Vesnička Syslov leží stulena uprostřed lesů. Asi 50 starých dřevěných chalup s doškovými střechami a s dřevěnou zvoničkou uprostřed návsi tvoří celou vesnici. Vedle zvoničky je nevelký rybník s prastarou vykotlanou vrbou a bledý měsíc se v něm zhlíží jako v zrcadle, osvětlena měsíčním světlem s věncem černých lesů v pozadí. Vypadá vesnička opravdu jako z nějaké pohádky. V těch černých lesích jsou mnohá místa, kam pro nedostupnost ještě lidská noha nevstoupila a kam obyvatele zapadlé vesničky se ani neodváží chodit. A jen si na večerních táčkách vypravují, že v těch skalách uprostřed hustých lesů jsou ještě tajemní tvorové, o kterých se vypravuje snad už jenom v pohádkách. Však z těch pohádkových bytostí se u Syslova ještě aspoň jedna zachovala. Je to hastrman Brčál, který bydlí v rybníce nad prastarým mlýnem s malým hastrmánkem Pulcem. Snad proto se tam ještě udržel, že do Syslova už ani pořádná cesta nevede. Z cizinců tam nikdo nikdy nepřijde a domácí občané jej nechávají na pokoji, protože on sám už také nikomu neškodí. Ani malé děti si Brčála tuze nevšímají, když si někdy zajde do vesničky pro tabák a jen ho pozdraví jako každého jiného dědečka. On sám také s lidmi mnoho řečí nenadělá a jen někdy ve starém mlýně, kam rád chodívá večer na návštěvu, se rozpovídá o starých zašlých časech. No a ještě vám snad mohu o něm povědět, že si za mlhavých nocí rád někdy vyjede na projížďku s podivným potahem. Čtyři velké černé kočky si zapřáhne do malého vozíčku a uhání s ním jako s větrem o závod hlubokým údolím, které se táhne okolo Syslova. Jednou za mlhavé podzimní noci, když projel údolím, zastavil u tří dubů svůj kočičí potah a zahleděl se zpátky údolím a zabrčel. Čím to ke všem kozlům je, že jsem vždycky rád, když mám tohle smutné místo za sebou. Ten smutek tam na mne zrovna padá a skoro se tam trochu bojím. Je to dost hezké místo, ale něco tam chybí, co by to trochu oživilo. A zrovna ho něco rozumného napadlo. Už to mám. Co tam chybí? Strašidlo, pardie, puškvorec, strašidlo tam chybí. A to se, věru, divím, že se tam už dávno nějaké strašidlo neusadilo. Vždyť je to místo pro strašidlo jako stvořené. A hastrmanova tvář se rozšklebila radostným úsměvem a žabí oči se ještě více vykulily. A pardie, rákos, to by bylo něco pro kamaráda Mulisáka z Černých voděrat. On už je tam chudák taky jen tak sám. Nikdo se ho tam už nebojí a nejvíc ho mrzí, že už v něho nevěří ani staré babičky. Však mi tuhle poslal po stráce štěbetalce psaní naškrábané na březové kůře a v tom psaní si mi trpce stěžoval, jak je tou moderní dobou zneuznán a odstrčen. Kolik set let tam poctivě strašil a teď, aby šel na stará kolena někam do muzea. Ja. A tam prý ho vezmou jenom s tou podmínkou, že se dá sám na svůj náklad vycpat. Ale počkej, kamaráde, však ty zase radostí povyskočíš až do vršku Borovic, až ti povím o tomhle pěkném místě. A dlouho s tím otálet nebudu a hned zítra v noci zajedu do Voděrad pro mulisáka. Vždyť by se nám mohlo snadno stát, že by se tu usadilo jiné strašidlo. A já bych tu měl moc rád starýho kamaráda mulisáka. Alo, vranky, kupředu, brekekekek, skvá, kvá, kvá. A Hastrman brčál se rozradostně vracel k domovu. Po celý druhý den se pak s chutí připravoval na radostnou cestu. Vzal si novou čapku upletenou z dlouhého sítí, nedělní zelený kabát a nové červené botky, které si zrovna den předtím na Staré Vrbě při měsíčku dodělal. Potom ještě dovedl malého Pulce do starého mlýna a tam poprosil paní mámu, aby si tam asi týden Pulce nechal a povídal jí, že se bojí samotného Pulce nechat doma, aby třeba ještě nezapálil rybník. Z toho ovšem malý Hastrmánek měl velikou radost a těšil se, jak si spolu vyhrají z mlynářovic synkem. A pak se už starý brčál vydal s chutí na cestu a šťastně a zdráv dojel do Černých Voděrad ke svému příteli mulisákovi.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Hned tu první noc po přistěhování do Syslova požádal mulisák brčála, aby mu ukázal to příhodné místo ke strašení. Vzal Hastrmana na své vzdušné sáně, aby nemuseli trmácet unavené kočky a vydali se na obhlídku. Mulisákovi se jedno místo ihned zalíbilo a vroucně děkoval brčálovi, že mu o něm pověděl. Pardie, netopejr, tady to opravdu ještě vypadá jako před 100 lety, zakvíkl mulisák radostně. To je místo pro strašidlo jako stvořené a nejvíc mě těší, že mě zařízení nebude stát skoro žádné peníze. Nic se tu nemusí ničit ani bořit, aby to tu vypadalo pustější. Taky je dobře, že tu ječí meluzina. Ta teď stojí prachu, kamaráde, když se musí z brusu nová pořizovat. Je tu zkrátka všecko, čeho je ke strašení třeba a já se také, kamaráde, hned zítra večer s chutí pustím do strašení. Počkat, příteli mulisáku, teď už to nepůjde tak snadno a lehce, jako to chodívalo, když se sdělal pro sebe v Černých Voděradech, promluvil vážně Hastrman. Teď musíš mít, holečku, povolení od starosty, abys tady mohl strašit. Druhého dne se tedy oba braši vypravili k syslovskému starostovi. Přinesli mu darem župan z vrbového proutí a párek pěkných netopírů, aby ho příjemně naladili a přitom pověděli, proč k němu vlastně přicházejí. Pan starosta je vážně vyslechl a potom k ním promluvil s úřední vážností. No, ono by to bylo dobré, kdyby se tu usadilo nějaké strašidlo, co pak o to. Děcka bez toho už začínají tropit všelijaké nezbednosti, ale dříve, než k tomu dám své úřední povolení, musím něco připomenout. Musím upozornit, aby tuhle strašidlo mulisák nedělalo při strašení žádné škody. aby opatrně zacházel s vichřicí a s meluzínou. A také musí dát dobrý pozor, aby těmi svými světýlky a bludičkami nevypálil vesnici. A Jářku, hlavně strašte děcka násobilkou sedmi a souhláskami obojetnými. Těch se děcka bojí víc než čerta. No, a to by bylo zatím všecko. Doufám, motře Hastrmane, že nám přivádíte strašidlo poctivé a pořádné, které bude naší obci dělat jenom čest. A já vám, sousede Mulisáku, přeju u nás hodně zdaru, štěstí a úspěchu. Tím byla návštěva ukončena a oba hoši spokojeně odcházeli. Mulisák si liboval, že tak dobře pochodil a pevně si po cestě umiňoval, jak si to všechno zařídí a uspořádá, aby mohl řádně strašit k prospěchu obce. Hned se tedy pustil do práce a při budování chaty už usilovně přemýšlel, co by tak měl udělat, aby se hned napoprvé v obci uvedl. Mladé strašidlo by jistě na to hned připadlo, ale kmotr Mulisák byl už hodně starý hastroš a tak mu to vymýšlení dalo hodně práce. Ale za to zas vymyslil něco hodně šikovného a s chutí se pustil do práce. Doletěl si na Barabášovy hory babě Kanimůře a vyprosil na ní podobenku jejího švagra čerta Haramáše. A doma pak podle té podobenky celý měsíc molil z černých hadrů a ze starých černých chlupatých kožichů asi metr vysoké čerty. Nadělal jich kopu a pak s nimi nenápadně chodil do statku a chalup, kde měli plno malých dětí. A Mulisák rodičům nabízel své čerty asi takto. To je marné, lidé zlatí, děti se musí něčeho bát. Když si ode mě koupíte tady toho čerta Haramáše a doma ho postavíte na almaru, aby ho ta rozpustilá cháska měla pořád na očích a pořád z něho měla strach, tak uvidíte, jak budou sticha jako pěny a neodváží se zlobit. A rodiče mu věřili. Všechny čerty mu hned odkoupili a nastavili je ve světnicích po almarách, aby na ně děti dobře viděli. A těšili se, milí rodiče, že rozpustilé děti budou toho dne jako oukropečkové. Ale těšil se i starý Mulisák. Ležel doma ve své chatě na palandě a jen se nad svým dílem spokojeně šklebil. A opravdu snad čekal, že celý Syslov se starostou v čele a snad dokonce i s hudbou mu přijde poděkovat za ten jeho výtvor, kterým sakulensky skrotil rozpustilou mládež.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když nás už teď Valdemar Matuška pozval na pražskou kampu, tak tam ještě chvíli zůstaňme. A to společně s knížkou Andreje Gjuriče Kam běží modrá liška. Pan Rudolf Hrušinský to byl vypravěčem příběhů kolem zákoutí pražské Vltavy na kampě. A snad mi dáte zapravdu, až se tam někdy večer vrátíte, budete mít takový nejasný pocit, totiž, že vás pan Rudolf Hrušinský drží za ruku a vypravuje vám to všechno o tom pražském vodnickém světě, jako by tam byl v tu chvíli, ale v tu chvíli s vámi. Tak dobré dny, přátelé.

Vlčeček, místopřísežný a splnomocněný vodník na Čertovce, seděl na lávce u mlýnského kola a kýval nohama nad vodou. Byl pobouřkový večer a z kampy táhla kořená a dužnatá vůně. Díval jsem se chvíli skrze železné mřížový z mostku přes Čertovku a přemýšlel, jestli se mám ozvat. Bylo to už dlouho, co jsme se neviděli. To, když zrušili hospodu u řádového kříže a já přestal z večera a v noc

0: Vodník Václav Vaněček se díval dolů do vody, ze které to bliskotalo a mlaskotalo, a pískal docela potichonku. Věděl jsem, že je to písnička pro kapra Kuldu. Pouze na tuhle písničku vyplouvá, a to ještě jen, když se mu zachce. Byl umytý večer, z kampy to vonělo kořením a z čertovky vodou. A tak jsem tichounce zapískal taky kousek té kapří písničky. Jednou kránu mne ji Václav Vaněček naučil, ale pořádně to umí jenom vodník. Podíval se směrem k mostu a povídá:
1: kam běží modrá liška na kampu a co nese v hubě zelenou ratolest. Tak poles, poles.
0: Tohle je takové naše povídání už od těch dob, co se známe. Tenkrát mě chtěl takhle vodník Vaněček vyzkoušet, co o kampě vím a jestli budeme spolu za dobře. Modrá liška je domovní znamení. Znamení na domě hned z kraje Kamského plácku, vlevo, když jdete od parku k mostu. Kdo si ji všiml, ten už rozumí. A kdo ne, bude se tam muset.

0: řeka, ani náhon, ani strouha, nebo od všeho trochu. Voní veškerou vodou. A my s Václavem Vaněčkem to dobře víme. Chvíli jsme tak seděli a nemluvili. Voda dole občas šplouchla, z mlýnského kola za námi odkapávaly kapičky. Od Velkopřevorského náměstí bylo slyšet koncert a od řeky kytaru. Pak zkusil Václav Vaněček zase kapří písničku. Za chvíli se voda trochu zavlnila, ale to se vydávala na lov vodní krysa zvaná Tereska. Vaněček ji neměl moc rád, chytala ryby a vůbec všelijak pytlačila, ale patřila k vodě a tak se s ní držel v dobrém.
1: Kulda mi dělá starosti. Nějak ho není vidět.
0: Přece vyplouvá na tuhle písničku, jenom když se mu právě chce. Třeba se mu nechce.
1: To už se mu tedy nechce třetí den? A to je nějak divný. Ani dole není k spatření, kde nic tu nic, jako by se voda po něm zavřela. Mohl jet do Bráníka k Netezím. Tam se on vždycky zdrží. Bránický vodník Vrbovec si s ním moc rád popovídá, jenomže jednak mi vždycky Kulda řekne, když chce někam na delší čas, a za druhé, to už je něco, když se vydá na takovou cestu. On už k stáru moc na Vltavu neplouvá a tím míň tam nahoru, kde je tolik randálu. Naposled tam byl, tuším, okolo Vánoc, to se ryby nejčastěji navštěvujou.
0: Kulda nebyl totiž jen tak kapr jako kapr. Především to byl jediný kapr na Čertovce a tak by si ho Vaněček vážil, i kdyby byl všelijaký. Ale právě tenhle jeho jediný kapří kus je nejstarší ze všech vod Velké Prahy a okolí. Kulda je prakapr, jak se patří. Krásný, velký, tlustý a moudrý. Třikrát chycený na udici, jednou do vrše, třikrát trefený kamenem a jednou dokonce z pušky. Má krásnou, tmavozlatou barvu, místy trochu do černa a všichni ho čertoveckému vodníkovi závidějí. Už je po bouřkách, říkám, a ukazuju na mlhy, ale Vaněček na to nic. Jenom se tak zamyšleně rozhlíží a já vidím, že budu muset něco podniknout. Zatím se mu tedy aspoň položil ruku na rameno, to jako že tu jsem a že jsem jeho přítel. A pak jsme se v tom pobouřkovém večeru domluvili, že počkáme ještě den. Když tu ani potom Kulda nebude, musíme doopravdy začít pátrání.
1: Napřed bychom mohli zajít za Valentou. Je to soused a nejspíš by mohl něco vědět. Tam u něj na Vltavě je Kulda jako doma.
0: Ale vidím, že vám budu muset povědět něco víc o pražských vodnících, než začneme celý tenhle příběh. Budete to ještě potřebovat. Možná, že jste si dosávat mysleli, že je v Praze na Vltavě vodník jenom jeden. Ale to je vidět, že nemáte ponětí, jaká je to práce starat se o řeku v tak velikém městě. A co teprve dřív, není to ještě ani tak dávno, kdy Vltava byla čistší a plná ryb. V létě teplá, že se v ní dalo krásně koupat, a v zimě zamrzlá, že se po ní procházela v neděli celá Praha. Pluli tu nejen lodě a parníky, ale i vory, co kotvily za Císařskou loukou ve Vorovém přístavu, řečeném Háfnu. V Podolí se po celý rok prodávaly ryby a v Bráníku se pro hospodské lednice sekal led. To potom bylo pořád co dělat, co hlídat, opravovat, spravovat, že by to jeden jediný vodník nikdy nestačil, protože lidé žili daleko víc u řeky a s řekou. Před dávnými časy

kdysi patřil k pražské Vltavě jen vodník Staroměstský, Malostranský, Novoměstský a vodník na Čertovce. To je poznat ještě dnes podle toho, že mají vznešené a starodávné tituly. Potom ale Praha rostla podél řeky, práce přibývalo a tak je dneska pravých pražských vodníků 9. Staroměstský, Malostranský a Čertovecký nazývají se dohromady také vodníci střední, neboli městští. Proti proudu řeky jsou tři vodníci horní, nebo také protivodní. Od Starého Města dolů vodníci dolní, řečení též povodní. A ještě něco. Asi jste si už všimli, že vodníci mají docela lidská jména, jenom s jednou zvláštností. Vždycky a bez pardonu musí ta jména začínat písmenem V. Nevím přesně, jak je tomu navenku, tam se snad skutečně vyskytují ti puškvorci a rákosníci, přesličkové a půlci, česílkové, žabincové, jak o nich čtete v pohádkách. Ale u pravých vltavských vodníků je to tak, jak říkám. Václava Vaněčka, který je místopřísežným a splnomocněným vodníkem na Čertovce, už znáte. A tak je třeba ho jmenovat jen pro úplnost. I máme tu především Valentu, sídelního vodníka Malostranského, už tu také o něm byla řeč. Bydlí pod Karlovým mostem u prvního oblouku, hnedle tam, co stojí rytíř Brunsvík, a spravuje řeku od mostu 1. máje na rozhraní Smíchova a Malé Strany až po občanskou plovárnu. Ale ne celou řeku, jenom tu polovinu u levého břehu. Na druhé straně je revír dědičného hastrmana Staroměstského, co žije ve Staroměstských mlýnech. Staroměstský vodník Vavřinec Velebný má hubený podlouhlý obličej, temně zelené, velice smutné oči a dlouhé stříbrné vlasy a vousy jen trochu do zelena. Nikdo neví, jak je starý, snad tu vládne od dob největší slávy Starého Města pražského. Vavřinec Velebný je nejstarší a nejmoudřejší ze všech pražských vodníků. Rozumí všemu, co je, bylo a bude kolem vody. Ví o místech a o věcech, na které už všichni dávno zapomněli, ba i o takových, o kterých nikdo nikdy neslyšel.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, středečně čtvrteční, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbyla 23. hodina. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Máme před sebou jako vždy celé dvě hodiny společného setkávání se v našem vysílání a společného také povídání. A samozřejmě nebudou chybět ani příjemné písničky, které doufám také potěší a zpříjemní vám pozdní večer a vlastně brzkou noc. No a teď už zbývá jenom zodpovědět otázku. O čem, že to dnes bude. Titulek našeho povídání zní takto. Co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? Je pro vás důležité sepsat si různé domluvy, dohody, úmluvy a nechat je také třeba od zúčastněných osob podepsat? A vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si nesepsali nějakou smlouvu, nějakou dohodu společně na papír a mohlo být o pár starostí méně. Tak tolik a mnohem více na toto téma, které se dotýká zcela určitě každého z nás, protože každý z nás někdy něco musí domlouvat a zkrátka řešit dopředu a také to není jenom na něm, na jeho pohledu, ale samozřejmě i na dalších protistranách, takže je důležité asi mít něco v ruce, ale to, o čem to bude to naše povídání, to nechám na vás. Takže připomínám, telefon 731 800 900, pak máme také web, kam už mnozí píšete, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jitka Zelenková, Bez lásky láska není, tak tolik písnička na úvod. No a krátce po 23. hodině pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Především vám chci poděkovat, protože jste mě vzala, nevždycky se člověk dovolá, takže to je slušnost, tím začnu.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu, co se týče těch smluv, dohod a podobně.
0: Ano, ano.
1: Tak jednak je důležitý mít ty věci na jedné místě, aby to člověk nehledal, to je jedna věc, když už jako a druhá věc je, jo, všechno si pozorně čist, bylo to v době ještě, když žila má žena, teď už jsou 3 roky vdovec, no a zkrátím to.
0: Mm-hmm.
1: A já mám smlouvu s ČEZem, to je dodavatel elektriky,
0: mm-hmm.
1: A já jsem si to pozorně přečtl a dobře jsem udělal. Volali mě z Naftavské nějaké vodárenské, jestli bych k ním nepřešel s elektrikou.
0: Mm-hmm.
1: A já říkám, nezlobte se, já to neudělám. Já mám s ČEZem smlouvu.
0: Ale nemusíme tady řešit konkrétní dodavatele, jo, jmenovitě, prosím.
1: Mám konkrétního dodavatele. Mm-hmm.
0: Ano, ano.
1: A v jedné části té smlouvy, jo, mm-hmm. se totiž psalo, že vy, pokud byste chtěla změnit dodavatele, tak vy napřed musíte upozornit toho úvodního dodavatele. Pokud to neuděláte,
0: mm-hmm.
1: jo, tak oni vám dají 50 000 pokutu. Pokud to nezaplatíte, tak může přijít exekutor a všechno vám prostě zbalit. Jo?
0: A tak dále,
1: oni samozřejmě počkají, protože mají čas.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jsem chtěl říct k tématu. Sousedka ta přešla s dodavatelem elektriky a teď naříkla, protože platí víc jak předtím. Jo? Takže
0: jo, že
1: člověk... Opravdu nedoporučuji nikomu přecházet jako prostě z jedné společnosti do druhé, nedoporučuji to.
0: Tak je to případ od případu.
1: Pokud vás něco zajímá, paní Lukošová.
0: No, v obecné rovině, jestli je pro vás důležité, zkrátka, když třeba já nevím, se budete s někým o něčem bavit nebo si něco půjčovat, nedej bože peníze, tak jestli je pro vás důležité si to prostě dát na papír a třeba i s tou protistranou podepsat, abyste věděl, nebo obě dvě strany, aby věděli, že co je psáno, to je dáno a že to bude platit v budoucnu, kdyby náhodou došlo k tomu, že ta protistrana třeba bude říkat, že o ničem neví, že si třeba nic nepůjčili, že jste se na ničem nedomluvili. Máte nějakou takovou zkušenost? Třeba.
1: Tak já řeknu jinou věc. Já jsem třeba, už je to dávno,
0: mm-hmm.
1: já jsem měl půjčku u ČEZu a tam to bylo nastavený tak, že dostal jsem složenky,
0: mm-hmm.
1: půjčil jsem si nějakých 16, jo, a vracel jsem 19 000. Protože tam je totiž úrok a bylo mě vysvětleno, naštěstí jsem to teda měl černým a bílým, že takzvaná akontace, to je to, co zaplatíte hned, když si půjčíte peníze a mm-hmm. pak je úrok, to je to, co zaplatíte navíc. Já jsem si myslel, že to tež a v podstatě to tak není. To je právě potřeba mít k tomu ten papír, aby si to člověk
0: prostudoval. Ano, ano, ano.
1: Jo, takže tady ta zkušenost, no a jinak chci pozdravat všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Paní Ludmilu. Na závěr teda, ať nezdržuju zbytečně.
0: Nezdržujete, Roberte.
1: Pana Olina.
0: Uh-huh.
1: Paní Vlastičku Skrnova. Držte mě palce v žebikách. Vůbec mě to nende, jsou těžké otázky, ale nevadí to. Jako. Už jsem to 5x pokazil za dva měsíce, takže jsem v podstatě nic nevyhrál a zase v country rádiu taky soutěžím a vyhrál jsem parádní deštník, takže z něho mám velkou radost.
0: Tak, blahopřeju, že to klaplo.
1: A moc vám, paní Tuško, teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Takže přeju, aby se dovolali a to je tak všechno k tématu. A každopádně dobře, mě všechno černý nabilím, takže s vám absolutně souhlasím.
0: Dobře, tak já vám děkuju,
1: tak
0: samozřejmě.
1: Děkuju.
0: Mějte se hezký večer, hezké dny a zase někdy příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásně nám přišla zaspívat Maruška Rotrová, písničku To mám tak ráda. No, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme Františka do Židlochovic. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vás taky zdravím pěkně v rodnaci a posluchače do Šílinky.
0: Děkuju moc krát. Děkuju moc krát, ráda vás slyším. No a prozraďte, Františku, jaké jsou vaše zkušenosti s tím, že asi, nebo není důležité, nechám to na vás, tu odpověď, mít zkrátka určité dohody na papíře?
1: Já vám to řeknu, jak to bylo se mnou, když jsem se stal zaměstnavatelem, jo?
0: No.
1: Tak jsem potřeboval lidi, že jo, na práci.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem si šel na pracovní úřad do Brna a tam jsem si mohl vybrat, většinou jsem vybíral teda takový, co tam byli vedení na pracáku, tak takový kolem Židlochovic nebo židlochovský občany takový, jo, tak ty jsem si tam vybíral a na ty jsem dostával třeba podporu na každýho za měsíc 7 000 a takže ta smlouva mohla být nejméně na 7 měsíců na půl roku, takže jsem za každýho dostal 42 000. Když jsem si jich vzal 5, tak jsem měl 200 000 k dobru, jako jo. Tak to bylo pro začátek toho podnikání dobré takové odrazové můstek, jako
0: ano,
1: jo.
0: Ano, ano.
1: No tak to jsem udělal smlouvu s pracovním úřadem a potom taky s tím zaměstnavatelem, teda zaměstnavatelem, zaměstnancem, jo? A stalo se mě někdy, že ten zaměstnanec mě něco provedl špatného, já jsem nedostal nějaký peníze, takže jsem toho zaměstnance zase vyhodil, jo? Vrátil jsem ho zpátky pracovním úřadu, ten pracáku, jo?
0: Hejo.
1: Takže, a teď na takovou smlouvu mám ještě dva, jo, to jsou dva. Jeden teda je důchodce, který ho takhle můžu zaměstnat, ale on může opracovat do 42 hodin, nebo 40 hodin, tak nějak.
0: Omezené množství, a, ano, hodin.
1: To, to je důchodce, a protože je zároveň pojištěné a všechno, jo? A jednoho mám z úřadu práce, že ten taky takhle může dělat těch 40 hodin, ale musím každý měsíc mu potvrzovat jako smlouvu, jo? A on vlastně nemůže moc vydělat, on může vydělat i kolem 4 000 nebo kolik, jo? No, takže takhle mám ty smlouvy s těma to klukama, jo?
0: Jo.
1: No potom některé firmy jsou smlouvu na tu práci, jo?
0: A máte, Františku, jenom taková podotázka, máte někoho na to, kdo vám připravuje ty dohody, ty smlouvy, nebo to se píšete vy sám s nimi?
1: Ne, to mám účetního.
0: Máte, kdo to dává dohromady.
1: Profesionála, který platí 7 000 měsíčně a on mě dělá faktury, já mu dávám podklady, co jsme kdy dělali, on z toho udělá fakturu, jo.
0: Sepisuje.
1: No, takže tak toho mám, protože to už mám tady. Ten už dostal, myslím, bude být 2 000 000 za těch 30 roků, jo?
0: Za věrnost, no.
1: Když to spočítáte, tak to máte skoro 100 000 za rok, jo? A protože já už je to dělá 30 roku, no tak to je hodně peněz, že jo?
0: No jo, on se to nás čítá, aniž by se to zdálo.
1: No, potom další smlouvy dělám s městským úřadem, třeba byly to na práci a bylo to na zimní údržbu, jo. Takže tam to jsou smlouvy, že taky tam byly takové sankce, že co neprovedu včas a tak budu platit jako pokutu, jo. No a tak letos už myslím s tou zimní údržbou skončím, protože už toho bylo dost na 30 roků, jo. A já mám leta, když ve 84 máte ráno od se vstávat a jít kontrolovat, jestli padá sníh nebo je náledí. Já si myslím, že oni nebudou moc rádi, protože zase budou mít starosti obec nebo město, kde zehnat firmu na to, že jo? U mě to bylo jednoduché a tak toto. No. A některý, ty, a většinou to je jenom s obyčejnýma zákazníkama, děláme jako ústní, jo? A to se skládá většinou z toho, že se mě zeptají, co to bude stát, takže já jim řeknu, kolik beru na hodinu na toho chlapa, jo? A samozřejmě tam musí ten chlap pracovat, jo? To je, že bych si vzal na něho 200 korun na hodinu a on se tam pláká, to se musí hlídat, jo? No to mě aj třeba ten zákazník řekne, že ten chlap tam stojí. Stalo se mě, že jsem přišel pro peníze a ten zákazník, nebo tam to byl takový taky dozor, jo?
0: Aha.
1: Že říká, tam ten dlouhej
0: nedělali?
1: A on se držel pivo a kouřil, jo? No tak bum, a 10 000 no. Pozdíl, jo?
0: No jo.
1: No, takže to jsou ty takový ty ústní smlouvy, no, takže oni si na to dávají ty zákazníci pozor, jo?
0: Takže doporučujete opět mít v ruce papír a dohodu a tak, jak by...
1: No, takže...
0: Proklid.
1: To mám hodně za těch 30 roků, víte, to bylo zaměstnance, co se zaměstnávám a tak, no. A už jsou všichni, hodně jich pomřelo, jo, tak starý jo. jak se mě zavěstává a už jsou po smrti.
0: Jo, tak jak život no. přináší. Dobře, Františku, tak vám moc děkuju, jinak ať se dílo daří, ať se vám ve vašem podnikání daří a přeju hezké letní dny a budu se těšit zase příště, jo?
1: Ano, paníčku, podobně a dobrou noc.
0: Mějte se moc pěkně, nashledanou, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zakorová a písnička Lásko, vítej. No a protože jsme dohráli a dospívali, tak pozdravíme Oldu do Rosic. Oldo, krásný večer vám přeju.
1: Přeji vám dobrý večer.
0: Děkuju, nápodobně.
1: Tak já vám řeknu můj případ.
0: Povězte.
1: No, já jsem měl kamaráda, které mě... To už je
0: Oldo, než se rozpovídáte, jenom vypněte prosím rádio.
1: Já nemůžu, protože mám zrovnou a jsou na posteli.
0: Jo, tak snad to nějak zvládneme. Tak povídejte.
1: No, a to už je takový 25 let.
0: Uh-huh.
1: A kamarád mě jako nakulatil na chatu, na budování.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem k tomu svolil, ne? A představte si, já jsem 3 roky to tam s ním budoval,
0: uh-huh.
1: Protože jeho rodina ho nalicovala na chatu a zbyl jsem budování já a ten můj kamoš. Ne?
0: Uh-huh.
1: A teď si představte, že byli jsme domluveni, to je na Vysočině tady u náměstce,
0: uh-huh.
1: Takže že tam budem že on bude duchový já a že tam budem spolu vědětovat, ne?
0: Jo.
1: A ty si představte, že on normálně asi 2 roky duchově byl a zemřel, ne?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, já jsem neměl nic žádnou slovu s ním, jo?
0: Mm-hmm.
1: A ty si představte, že on mě říká, já ti nechám klíč od té chaty, a když tam nebudu já, tak tam budeš jezdit jen.
0: Mm-hmm.
1: Tak to byla domluva, ne? A teď si představte, když on zemřel, ne? Tak manželka jeho přijela sem zabral do baráku a říká mě, Oldo, já jsem ztratila klíče od chaty, nemohl bys mě ty klíče dát, co ti dál Karel? No říkám, tady máš klíče, ne? A došlo to tak, to už je takové 16 roků, když je na stanovi boží, jo?
0: Mm-hmm.
1: A za těch 16 roků se neozvala, že by mě řekla, pojď se tam prosím ti rekreovat a tak dále.
0: Něco prostě, ano.
1: Mm. Já jsem to projednával s klukem mým a on říká, ty jsi takové blbec, že jsi nechal tu slovu. Já jsem totiž nepředpokládal, že on zemře.
0: Jo, já vím, dějou se věci zkrátka v životě lidském.
1: Takže jsem dopadl se na uklumce, ale to prostě člověk nepředpokládá, jo.
0: Takže ale bohužel se stalo. No.
1: Všechno do koša, no.
0: Jo. Takže když byste se mohl vrátit zpátky, tak rozhodně zkrátka nějakou smlouvu a nějakou domluvu mít, aby potom byl doklad pro ty nejbližší nebo pro tu protistranu, pro ty další pozůstalé a tak dále, že jo?
1: Od té doby jsou ječené.
0: Hmm.
1: A je takové...
0: Opatrné, jo? Oldo, opatrné, jo?
1: Když si na to vzpomněl, tak mě nedává.
0: Jo. Jo. No dobře, Oldo, tak vám taky moc děkuju za váš příběh, za vaši jakou retrospektivu životní a zkušenost životní. Ne moc veselou, ne moc dobrou, to je pravda, ale přeju všechno dobré a hezké dny a hodně zdraví a mějte se moc hezky. Jo.
1: Děkuji vám, dobrou noc.
0: Mějte se krásně, zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jožra je skupina Elán a jedna filmová také písnička Voda, čo ma drží nad vodou. A během písničky se k nám dovolala paní Boženka z Hradce. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já vás zdravím a všichni posluchače.
0: Děkuji moc krát.
1: Chci vám říct, jak my jsme doplatili na ústní dohodu.
0: No.
1: My jsme koupili ještě se známým, ale ne tak moc, ale prostě domek v Hradci Králové. A mělo to o 8 metrů víc jak rodinný domek, tak to spadlo jako do činžovního domu. Jo. Toto nic, my jsme se dohodli, přijeli jsme sem a prostě jsme to prohlídli, že byli tady nájemníci, kteří se měli vystěhovat tak do 2 do 3 roků. No a my jsme se dohodli, kterou polovinu budeme jako obývat. Ale nic jsme si nezapsali, že jim zůstal vjezd, garáž a my jsme měli akorát 0,5 metru vedle baráku a to oni nechtěli, že tak si prostě vybrali ten vjezd a to. No tak my jsme to tak nechali, ale protože se nám podařilo přikoupit od souseda 100 metrů ještě, no přišli z geodézie, rozměřili to. No, napsali nám číslo parket, nebo parcel, že? A prostě zaregistrovalo se to na katastrálním úřadě. No a postupně se nám nájemníci jako vystěhovávali a když prostě přišlo na půlící zeď, aby se postavila, tak oni se prostě, že ji jako nebudou stavět, ať si ji postavíme my, a nebo že chtějí celý patro jako být nahoře a že nám nechají být dole.
0: Ano.
1: No ale my jsme trvali na tom, jak jsme se dohodli, no tak jsme měli díky tomuhle dohadování okresní soud, krajský soud, protože se jako pořád odvolávali a my jsme zjistili, že jsme měli stejného právníka, který to jako zdržoval. Zastupoval nás a i ty spolumajitele. Tak jsme si prostě vzali novýho právníka a po je takový trochu dohodě jsme uzavřeli smír. Jako s nima a tím pádem jako se souhlasilo s tím, že se to rozdělí, jo, na příčně a že prostě jako budeme mít každej tu polovinu. No ale víte, co nám to dalo? Oni říkali, že když to chceme, tak ať si to postavíme ze svýho materiálu. Nebo, no ale plány jsme platili jako společně a oni začali zvát komise, aby kontrolovali, z jakého materiálu stavíme tu půlící zeď. No tak přišli z toho z výstavby a ten pán říkal, že se daleko důležitější stavby stavějí z horšího materiálu, než my jsme jako stavěli tu zeď. No tak zas bylo řízení, pak aby se to prostě nepletlo, tak zase, že jsme jim ukradli kalfář, prostě, že je manžel straší na balkóně a že jí ukradl jako dětský vláček. No, měli jsme s nima problémy. Dovršilo to tím, když mě jako paní řekla, že abych moc jako s nájemníkama se nedávala do nějakého kamarádství, že by se nemuseli jako stěhovat. No mě to tak dopálilo. Já jsem říkala, pane Bože, ona mě snad bude diktovat, s kým můžu mluvit.
0: Jo.
1: No, stěhovali jsme se sem v 66. roce a v 90. roce jsme teprve měli kolaudací na rodinný dům a celou tu dobu se nám to tak letálo. Takže
0: Takže máte zkušeností víc než dost, že jo?
1: Víc než dost. A bych nedoporučovala, aby prostě dali na ústní smlouvu a všechno si nechali podepsat.
0: Všechno napsat na papír, tak, aby bylo dáno a zapsáno.
1: A všechno, aby se to... No, užili jsme si, nás to v životě nenapadlo, že bychom měli takovýhle problémy, no ale... No,
0: takže i když to bude s přáteli cokoliv, tak radši zapsat prostě.
1: Radši prostě všechno napsat, protože to pak je...
0: No jo, říká se pořád, jak dělá přátelé.
1: No, moc velký problémy. No, v životě nás to nenapadlo, když jsme něco řekli, tak jsme si zatím stáli, že?
0: Ano, no, ale... ano.
1: Tak, to je tak.
0: Ale nemusí to platit z druhé strany. Boženko, moc vám děkuju, jinak přeju všechno dobré a hezký večer taky, jo? Děkuju.
1: Já vám taky děkuju a přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Kolář, Navzdory hříchům, tolik písnička, no a přesný čas 23 hodin a 43 minut a na telefonu Pavel z Moravy ze Židlochovic. Pavle, hezkou noc přeju, nebo večer ještě.
1: Taky přeju všem krásný předpůlnoční čas.
0: Dobře, děkuju za všechny.
1: A já jsem chtěl říct, že jsem takový, že jsem to neměl potvrzené papírově, jak se říká, jak tam máte to černé na bílém, tak jsem vlastně přišel o práci, protože já jsem tady dělal uklid v jedné prostě pro jednu společnost prostě jsem dělal uklid, všechno bylo dobrý a já jsem měl domluvenou akci minulý léto a potřeboval jsem asi tak 3 dny volná, jako pracovní 3 dny, jo. Ono to bylo i sobotou nedělí, ale to se nedělalo, jo. Takže jsem chtěl pátek, sobota, neděla, pondělí, úterý, tak jsem potřeboval ty 3 dny, tady ten pátek. Tak jsem volal šéfovi a on říkal, jako, že by to mělo být v pořádku, že ano, že sežene prostě náhradu a že všechno bude dobré.
0: Jasně.
1: No a to je právě ta chyba, že jsem si to nenechal třeba nějak potvrdit, nebo něco, protože vlastně pak jsem se dověděl, že vlastně oni si museli uklízet tam ty 3 dny sami, protože pan šéf nikoho nesehnal nakonec. Když někdo tvrdil, že to je všechno v pořádku a že náhradu sehnal, jo, že si klidně ty 3 dny můžu vzít, že je všechno v pořádku. Nikoho nesehnal, to mě pak řekli až potom, a vlastně na základě toho v podstatě jsem dostal, to bylo asi tak 90% mělo vliv na to, že jsem vlastně na tu práci přišel. Jako. Což byla docela škoda.
0: No je.
1: A oni si tam pak ještě domysleli, že tam jako celou dobu jako nikdo nic neříkal, ale jako, že tam pak najednou někdy na nějakým skle byla nějaká šmouha, jo, jako aby to nebylo asi čistě ta vina jenom na tom šéfovi, ale to prostě bylo docela zklamání a tam mě docela hodně mrzelo, že vlastně jsem to jako, že jsem to nechtěl nějak potvrdit, třeba tu dovolenou jako nějak, třeba písemně, abych se tím pak mohl ohradit.
0: Abyste měl něco v ruce samozřejmě, ano.
1: Ano, že jsem to fakt měl domluvený a že to nebylo jen tak, jako že bych si jen tak jako nepřišel do práce, nechal tam ve štichu, aby si tam museli jako v podstatě uklízet sami. Jako, takže to nebylo. Jako, ještě možná jako v životě bylo víc věcí, které kdyby byly na papíře, tak by možná byly o něco lepší, ale nic tak akutního. Tohle mě napadlo tak jako z poslední doby, co byl jako docela průšvíš a kvůli čemu jsem přišel o práci a bylo to jenom díky tomu, že jsem prostě dal jenom prostě na ústní slib.
0: A co si budete pamatovat dlouho, jakože to tak nemuselo dopadnout, že jo, kdyby.
1: Nemuselo, nám si na to příště.
0: No pak mnozí víme, že už příště by mělo být o něco lépe, že jsme poučeni. No někdy to poučení něco stojí, není zadarmo, hold, no to víme.
1: Jasně. Chybama se člověk učí.
0: Chybama se taky člověk učí a pak si to pamatuje už samozřejmě až na dosmrti na celý svůj život. Dobře, Pavle, no tak držím palce, ať se vám daří v té blízké i vzdálenější budoucnosti všechno podle představ.
1: Já jsem chtěl ještě poprosit paní, co můžu říct.
0: Určitě,
1: pozvánku,
0: určitě řekněte. Kafe. No jasně, řekněte.
1: Tak to je super. Tak teďka už tenhle víkend, takže těžko, protože jsme to nemohli nějak říct dřív, tak teďka prvního prostě v sobotu zase v Ořechově u Brna paní Maruška

0: Jasně, jasně. Tak děkuji, že jsem mohl pozvat lidi.
1: Není vůbec
0: zač. Bude to ve dvě hodiny, teda v sobotu. Mm-hmm. A vás se chci jenom tak zeptat, můžu vám poslat nějakou fotečku?
1: No určitě, budu velmi ráda.
0: Super. Tak jo.
1: Přijde
0: tak
1: to i do té e-mailové adresy, co říkáme tady na noční linku, jo? Ta funguje spolehlivě, takže asi co se týče fotografií, tak asi ten e-mail je, co se týče příloh, nevím, pro vás možná vhodnější, uvidíte sám technicky, jak to půjde.
0: Tak to udělá už kamarádka, protože ona se v tom
1: zvládne.
0: Ona to zvládne líp, jak já.
1: Dobře, tak se budu těšit. Já
0: jsem těch fotografií moc teda, ještě jako neumím. Tak s tím ještě bojuju, ona mě to učí. Janíčka, takže doufám, že...
1: To zvládnete určitě všichni bravurně, každopádně se budu moc samo těšit. Pozdrav všem a moc to hezky užijte, Pavle. Hezký večer a děkuju.
0: Ano, já taky děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hudební vzpomínka na Ivetu Bartošovou v podobě písničky Tichá píseň. A blíží se nám půlnoc a posledním hostem před půlnocí bude paní Soňa. Krásný večer, Soňo.
1: Krásný večer, já taky pozdravuju všechny.
0: Děkuju.
1: A především bych chtěla na úvod jenom říct, že tady tu linku a vůbec váš rozhlas poslouchám teprve nedávno.
0: Uh-huh.
1: Já jsem vždycky poslouchala Impuls a už mě nebavilo od těch 10 hodin furt české písničky, uh-huh, a tak jsem přeladila tady na vás.
0: No, děkujeme za přízeň.
1: Uh-huh. A moc děkuju, že jsem se dovolala a teď k tématu.
0: Ano, ano.
1: Ono asi nejhorší je, když se v rodině půjčují nějaké peníze.
0: Jo.
1: Já teda, už je to dlouho, ale moje sestra kupovali domek a potřebovali ještě 50 tisíc, aby
0: půjčit,
1: prostě mohli ten domek koupit. A já jsem tehda žila s mojím přítelem, ještě jsme nebyli svojí.
0: Uh-huh.
1: A on se jim nabídl sám teda, že jim těch 50 tisíc korun vrátí, uh-huh, teda půjčí,
0: ano,
1: a
0: ano,
1: do roka, že to vrátí.
0: Uh-huh.
1: No, ale přešel rok a to je takové blbé. Přivezli peníze, ale přivezli 40 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Čili, a teď bylo dohadování. Nebyl žádný papír, nebylo žádné to, ale já jsem vám půjčil 50 tisíc.
0: Uh-huh.
1: A oni, teď jsme si půjčili 40 tisíc.
0: No.
1: A prostě věřila jsem sestře a u té předávky těch peněz jsem nebyla. Jo?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ale ještě tehda žila moje mamka a tež prostě říkala, že se bavilo o 50 tisících.
0: Hmm.
1: No a teď, jak jste ho ven, 40 nebo 50
0: tisíc. Jo, jo, že? Jo.
1: Tak jako oni nakonec těch 10 tisíc teda dodali,
0: mm-hmm,
1: no ale už bylo v rodině dusno.
0: Už je to,
1: už to bylo takové 50, 40, takže chvíli to trvalo, než se tak nějak na to zapomnělo.
0: Mm-hmm.
1: Ale do dneška, když třeba někdy sedíme, tak se zas na to dojde a zas to bylo, prostě furt je to dokola. Že jo,
0: jako mezi sebou se o tom, ty dvě zúčastněné strany se o tom stále,
1: ano,
0: bavíte,
1: mezi,
0: jo?
1: Mezi sebou se o tom bavíme, nebo já když jsem sama se sestrou, tak ona, ty, ale to skutečně bylo 40 tisíc, původně jsme chtěli 50, nakonec jsme si půjčili 40. Já říkám, já jsem taky těch 50 slyšela, no. A je to furt mezi náma. No,
0: a to je pravda, že tohle to nikdo nevyřeší už teďka, protože vy nemáte žádný záznam,
1: no,
0: nikdo u toho úplně přímo nebyl u té dohody?
1: No to jistě, že ne. A jako pak už to byl můj bývalý manžel a vždycky, však ty jsi slyšela, že jsme se bavili o 50 tisících. Určitě, a i máma to slyšela, 50 tisíc. No, ale segra jako pořád mluví, ale nakonec jsme fakt těch 40 a prostě věřím jí, jo. A věřím tomu, že mojemu manželovi nešlo o nějakých 10 tisíc.
0: Ano, ale o to by byly věci nevěřit v pořádku, tak zkrátka.
1: Tak nějak, no, takže rada na příště, ať je to v rodině, ať je to 5 tisíc, 10 tisíc, dát to na papír.
0: Přesně, a dva podpisy a je vyřešeno.
1: Tak bylo zbytečně dusno v rodině, do dneška trochu je, ale kdyby to bylo na papíře,
0: tak to bylo vyjasněné okamžitě, bez problému. Každá strana by měla svůj papír a je to.
1: Ano, proto všechno na papír nebo na záznamník, žádné takové, jo, však je to v rodině.
0: Ano,
1: nemusím.
0: Ano. No, a je fakt, že se zapomíná taky, protože se licituje, že jo, různě, jak to koupíme, co si půjčíme, a je fakt, že se to pak může splést a pomotat.
1: Já věřím tomu,
0: stane,
1: ano,
0: se, no,
1: že ta sestra, jako, že není ulhaná, znám ji, není, že by byla nějaký,
0: že by to udělala schválně, jasně.
1: Že to udělala schválně. Bylo to prostě nějaké nedorozumění za rok, že jo, se jak vrátili ty peníze, tak se to tak nějak potom zvrtlo, takže všecko na papír.
0: Všecko na papír. Ale toto ještě u vás dopadlo docela dobře, protože spolu mluvíte, nejste zkrátka jaksi poškádlení, takže byste se k sobě otáčeli zády a byl by konec s rodinným vztahům, tak zaplať pánbu aspoň takto, ale visí to tam ve vzduchu, rozumím tomu, no.
1: Ví si to, ale už se k tomu nevracíme, akorát já, když jsou ty sestry někdy tak, jak tak se žerou, povídá to, tak se zase na to narazí. Já říkám, víš co, už toho nechej, nevyřešíme to. Nijak už to nevyřešíme.
0: Ano, je tak potřeba to dát k ledu už teďka v tuhle chvíli. Ano. To je fakt. Soně, moc vám děkuju, přeju všechno dobré a děkuji moc za zkušenost.
1: Já taky přeju a
0: budu se těšit zase v noční lince. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

0: Noční linka.
1: Tak s muzikou a písničkou od George Harrisona jsme se přehoupli do nového dne a už je tady čtvrtek s datem 30. července. Na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl čtvrteční den vydařený jupiterský, tedy v překladu veselý. Abyste si ho užili ve zdraví, s radostí, úsměvem a podle svých představ. No a samozřejmě, aby se vám všechno dařilo, na co sáhnete, a pokud máte před sebou den dovolenkový, tak ať je jak vystřižený z omalovánek. Co se týče noční linky, tak ještě zhruba hodinu bude pokračovat naše povídání na téma, co je psáno, to je dáno. Ne nadarmo se právě říká, že co je psáno, to je i dáno. A proto se také většinou všechny smlouvy a dohody sepisují a podepisují i v několika kopiích. Mnozí z nás už ve svém životě zjistili, jak moc je důležité mít od dané dohody nějaký doklad. Jaké pak jsou vaše zkušenosti? A je pro vás důležité sepsat si různé dohody, nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou smlouvu? A pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak se stalo to, že jste si říkali, proč jsme si dohodu nesepsali společně na papír? Mohlo být i o starost méně. Tolik a mnohem více, však to znáte sami. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tady i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té, co snídá. No a během písničky se k nám dovolal pan Jaroslav ze Skotnice. Jardo, krásnou noc, zdravím vás.
1: Zdravím vás, dobrý večer.
0: Děkuju.
1: Jaroslav u vás. Mm-hmm. Já jsem na to pečný, že jsem Jaroslav u vás.
0: Mm-hmm.
1: Že jsem ze Skotnice, ale jsem syn pana Jaroslava Uhaře, Strojanovi z Bystrého.
0: Mm-hmm.
1: A naši jsou takový skromní, velmi skromní rodiče.
0: Ano.
1: A oni se bojí čehokoliv se zeptat nebo říct.
0: Mm-hmm.
1: A mě mrzí, docela mě to mrzí.
0: No.
1: No, tak jenom jsem chtěl se zeptat. Víte, já jsem chtěl jenom říct, jak pan Josef Kemmer říkal takovou tu, jak bratr může bratra, teď nevím, to, jak to přesně to bylo, to byla taková replika. Je to smutné a jenom jsem to chtěl říct, protože mě to je líto, protože v naší rodině se to stalo. A můj tatínek,
0: ano.
1: Jaroslav Uhlas z Bystrého Stranovic,
0: no.
1: Je docela z toho takový smutný.
0: Ano, ano.
1: A jeho bratr Peťa, který mě vedl světem, já jsem, díky němu jsem poznal svět.
0: No.
1: Díky Evropu, díky němu, tak... A bohužel jeho bratr Pavel byl takový hnusný a opravdu ošklivý, že nám zkomplikoval život docela, tak mě to mrzí, tak jenom jsem to chtěl řeknout do rádia, aby to lidé ale lidé to vědí sice, ano, ale mě to mrzí. A tatínka to trápí.
0: A tam šlo o nějakou nevím, dohodu, jak... která se nedodržela, jo? Nebo o co šlo konkrétně? Jo.
1: Protože oni byli dvojčata a Peťa odešel a ten mi ukázal život, svět, Evropu a můj tatínek je nejstarší bratr ze všech bratrů. A víte, jak je to smutné, jak člověk to nese... Já nevím, co bych tomu taťkovi ještě, abych mu dělal radost, nebo neví, člověk neví, jak by, že i v rodině se může stát toto.
0: No v té rodině je to asi to nejsmutnější.
1: Lidé by se měli mít rádi, lidé by se měli vážit jeden druhého, bratr bratra,
0: no jo.
1: Kamarád kamaráda.
0: Ale když ono to v praxi nefunguje, no.
1: Jenom jsem to chtěl řeknout, že proč to tak nefunguje. A jenom jsem to chtěl říct, já třeba s mojím brachou jsme pánbu zaplať, já mám dvě sestry, bratra, pánbu zaplať, že my jsme v pořádku jako takhle. Naši nás vychovali slušně, ale bohužel tam to se tak nějak...
0: Nepovedlo.
1: Se to nám nějak pokazilo něco a je mi to líto.
0: Věřím vám to, ale asi v tomto případě bude dobré se na to povznést a tak trochu zapomenout, protože já
1: jo,
0: nějak nevidím...
1: Jasné, jenom mě to trápí a jenom to říkám, protože aby to se lidé to vědí, okolo to vědí všichni, ale já jenom jsem to chtěl říct, že...
0: Jo, rozumím. Tak Jardo, ať se vám daří a přeju všechno dobré, jo?
1: Tatínkovi, já bych psal tatínkovi...
0: Celé vaší rodině, pokud ano.
1: Aby měl sílu s maminku Milušku a aby drželi sílu. To jim přeju nejvíc.
0: Dobře. Tak jo, mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu.
1: Děkuju.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Petra Janů a pak, že je to hřích, tak se jmenovala písnička. A na telefonu máme paní Ivetu ze Středních Čech. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já přeju vám všem taky a chtěla bych jenom říct jednu věc.
0: Ano.
1: Samozřejmě peníze jsou v každé rodině, mám takový dojem, dost takovým zdrojem nedorozumění a různých rozbrojů.
0: Hmm.
1: Ale víte, asi nejhorší na tom je, mám bratra, rozvedl jsem, měl jsem páječnou švagrovou, oni se rozvedli, do dneška jsem nepochopila proč, bratr si našel druhou ženu a tam teprve nastal veliký zlom, protože moje druhá švagrová je zlatokopka. A prostě nedovolí, ona má sourozence, nemluví s nima, nedovolí bratrovi, aby on se stýkal se svojí rodinou. A
0: já vím, ale tohle to je, paní Iveto, trošku jiné téma, než my tady řešíme.
1: To není, to je prostě to, že ona prostě všechno jenom hamty a...
0: Já vám rozumím, paní Iveto, já vás jenom musím... Nemůžu, když mluvíte mimo téma, paní Iveto.
1: Myšlenku.
0: No.
1: Rodiče nám dali každému nějak něco a švagrová schrábla 3/4. Ačkoliv mají jedno dítě. A já mám teď děti 6. A... ona prohlásila, nám to rodiče dali a tím to skončilo.
0: A máte na to nějaký doklad nebo písemnou dohodu s rodiči, kolik co oni komu dali nebo něco?
1: To je právě to, že ano, mám na to důkazy, ale...
0: Ne důkazy, nějaký doklad, nějakou dohodu, doklady, jestli jste se psali.
1: Ano, ne, dohoda ne, ale doklad o tom, jak rozdělili svůj majetek mezi nás dva. Tak ten doklad mám.
0: No, a proč se to neřeší podle toho, na základě toho dokladu teda?
1: Víte co, jestli je jí to milé a jestli ona je šťastná za to, že může tímto způsobem ovládat svého muže a ovládat celou rodinu, jestli je s ní bratr šťastný, nech je s ní šťastný. Je mi to strašně líto, protože mám jedinýho bratra, a já už jsem neviděla 12 let. A když zemřel můj manžel, tak švagrová mu ani na pohřeb nepřišla. A to jsou ty bolístky. A všecko je to jenom skrz peníze. Všecko je to jenom skrz
0: peníze. Paní Iveto, ale pořád jsme mimo to téma. Já se vás tam na něco jiného. Vy říkáte, že máte nějakou dohodu o tom, jak byl rozdělen ve vaší rodině, vašimi rodiči, majetek mezi vás, dva sourozence.
1: Ano.
0: Tak proč se podle toho nějakým způsobem nezařizujete, když tu dohodu máte psanou na papíře?
1: A co si s tím pomůžu?
0: No tak, jsou tady třeba soudy a další věci, když by na to došlo.
1: Já se budu soudit.
0: Já vám neříkám, abyste se soudila, já vám jenom říkám jednu z možností.
1: Víte, já vás chápu, že jako, ale víte co, přijde cizí element do rodiny a udělá tyhle ty rozbroje.
0: Dobře, ale zeptám se vás na něco jiného. Máte pocit, že je důležité, aby lidé mezi sebou měli sepsanou dohodu, pokud budou řešit?
1: Určitě. A v každém případě je potřeba, aby to všichni podepsali, aby všichni s tím byli obeznámeni.
0: Jasně.
1: Protože pak to dopadne tímto způsobem.
0: Hmm.
1: Jo? Protože jestliže se dostane do rodiny takovejhle nějaký živel a element, tak to je potom hrůza.
0: Dobře.
1: Nepřeju nikomu, aby se měl důvod soudit se sourozencem. Já jsem to neudělala. Já jsem to neudělala, protože jsem řekla, že jestli je s ní šťastný, nechci je s ní šťastný.
0: Já vím, ale to už jsou takový ty trošku jako rodinný drby. To tady neřešíme, jo? Prosím pěkně. No. Řešíme, co je psáno, to je dáno. Každopádně moc děkuju. Přeju vám všechno dobré, opatrujte se, mějte se hezky, hezké dny, ať se vám daří. Jo, naschledanou, naslyšenou. Připomínám naše téma, co je psáno, to je dáno. A jaké pak jsou vaše zkušenosti s tím, jestli se psat, nesepsat, máte, nemáte, měli jste, neměli jste a tak dále. Však vy víte. Telefon i teď na Prahu Nového dne 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympik a písnička Hrál. No a dovolala se do noční linky Jana Zírková. Krásnou noc, Jano, moc vás zdravím.
1: No, já taky zdravím, krásnou dobrou noc paní Jitko i všem.
0: Děkuju.
1: Tak, já bych měla takový krátší příběh.
0: Ano, povězte.
1: Tématu a váže se do doby už dosti dávné, už je tomu víc jak 10 roků. A bylo to ještě za dob mých studií, když jsem se seznámila mým prvním přítelem a on mě požádal, abych šla vlastně z kolejí k němu bydlet. No a protože jsem studovala, ještě jsem tenkrát nevydělávala, tak on chtěl, abych mu přispívala na nájem, tak mě s tím pomáhali rodiče.
0: Jasně.
1: A celou tuto záležitost domlouval jeho otec a on nějak chtěl po nás, tuším, že kolem 500 to mohlo být. A my jsme se ptali s rodiči, tak bude ti to takhle stačit, tolik peněz. A on tenkrát říkal, jo, to bude dobrý, to v pohodě stačí. No, jenže jak pak plynul čas, tak jsme já a můj přítel zjišťovali, že nám to moc spolu nejde, neklapalo nám to. No a oni se vlastně na mě docela pomstili tím, že řekli, no, tak nám to už nestačí, kolik nám přispíváš, budeš nám přispívat víc.
0: Aha.
1: Takže jsme si vlastně vzpomněli na to, že jsme asi možná bývali, měli sepsat nějakou tu dohodu, protože...
0: Neměli jste nic.
1: Tak, no, tak, no. Jsme si říkali, že bývala rodina, tak nebudeme sepisovat nějakou dohodu, že si věříme, no, ale bohužel, jak čas plynul, tak se to vracelo pak k horšímu a pak už vlastně tady to celé odstartovalo i náš rozchod. No.
0: A skončilo to odstěhováním se určitě samozřejmě.
1: Tak, určitě, ano.
0: No, je to určitě důležitá zkušenost, že prostě zkrátka v tu chvíli i s těmi vlastně v tu chvíli nejbližšími, tak je asi důležité, to je něco, jako se určitě mnohým tak jako příčí a svým způsobem nelíbí třeba manželské smlouvy, že? Nebo předmanželské smlouvy.
1: Ano, jo.
0: Protože přece se bereme z lásky, že jo, a je to prostě na celý život a navždy, ale ono potom sejde se rok s rokem, stanou se různé věci, nebo mohou se stát. A víme, že se dějou takové různé věci a z těch, co se milovali, se stanou největší nepřátelé a bum.
1: Ano, vzpomínám také, že jsme o tom tenkrát mluvili spolu a také říkal, no, to, když bychom se vzali, tak přece nebudeme podepisovat nějakou smlouvu.
0: Jo.
1: Tak jsem mu to pak připomněla, myslím, i před rozchodu jsem říkala, vidíš to, kdybychom se bývale vzali, tak už by to bylo potom složité, no.
0: No, už by byl vážnější problém, když to takhle to naštěstí zůstalo jenom
1: no,
0: u toho, jakože...
1: Ano, pár švestek, jak se říká, šla se mnou.
0: Takže to ještě byla ta mírnější forma, zkrátka rozchodu, že tam nebylo nic společného. Každopádně zkušenost o tom, že doporučujete sednout, napsat smlouvu.
1: Vlastně to bylo, jak se říká, všechno zlé pro něco dobré, že možná mě to pomohlo otevřít oči, no, že to nebylo.
0: Určitě.
1: No.
0: Takže teď už opatrněji pěkně do světa.
1: Ano, dávám velký pozor. No.
0: A určitě to není o tom, když, že to ten dotyčný nebo ta dotyčná strana myslí zle, když navrhne, aby se napsala nějaká domluva, prostě nějaká smlouva nebo něco takového, protože je to o tom, že to je vlastně pro oba, já nechci říkat nějaká pojistka, ale zkrátka doklad té dohody a to je asi v pořádku. No. Lidé zapomínají, zapomínáme všichni, pak se zbytečně je třeba dohadovat. A...
1: Bohužel lidi se mění třeba někdy hodně.
0: A lidi se mění hodně, všichni se měníme, to je pravda. Dobře, Jano, tak moc vám taky děkuju a přeju vám všechno dobré.
1: Naslyšenou.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Miroslav Žběrka a jeden bílý květ. No a krátce po půl jedné pozdravíme na Děčínsko paní Mílu. Je to tak? Krásnou noc.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer, Mílo, zdravím vás taky. Tak Mílo, co vás tak napadlo, když jste slyšela to dnešní téma, určitě i některé ze zkušeností?
1: Mám zkušenost, že synovec kdysi k nám byl vlastně u mě asi 2 měsíce, když jeho máma byla nemocná, pak jela do lázní, takže byl u nás a já ho měla jako vlastního, protože byl věkově s mýma dětma. A navíc potom, když už měl jít domů k mámě, tak měla škola v přírodě, Letická jezdila do školy přírody a on byl z Varnsdorfu, a takže tam Varnsdorf nejezdil. No a on je, to já bych chtěl jet taky do přírody a my to nejezdíme. No tak se mu narychlo honem volala mámě, aby se zeptala, zařídila ve škole, jestli může jet. Takže ředitel to dovolil, tak se mu to narychlo vyřizovala, aby jel. No a pak už byl vyučený, vyučil se zedníkem a podnikal. No a měl nehodu, že jo, takže to auto, co měl, tak vlastně už bylo pak nepojízdný, narodil, no a pak když už se uzdravil, tak mohl začít jenom, že zedník jako bez auta, že jo, ten jako je k ničemu. No tak jsem říkala, protože jsem si šetřila, chtěla jsem si koupit byt, tak protože jsem odešla od muže, tak jsem říkala, hele, tak ať si vyzvedne, měla jsem vkladní knížku u sestry, ať si vyzvedne a koupí si nový auto, aby mohl prostě podnikat a aby to neměl, že jo, přes banku, že tam by platil úroky, tak jsem myslela ušetřit mu peníze, že mu půjčím, on si koupí to auto a bude mi to splácet. A splatí mi prostě to, co si půjčil. Žádný ty jsem na něm nechtěla. Tak se to podepsalo, on podepsal, jeho žena to podepsala. Teď ani nevím, jestli i ta sestra to podepisovala, ale mám to stále schovaný. Že jsme to podepisovali i u sestry, no a já jsem to podepsala, no tak jako to splácel, jenomže mezi tím tam došlo v tom jeho manželství nějaký neschodě, takže se rozvedli, no a měli baráček koupený společně, nebo jestli to měla od jeho jejich příbuzných, nevím, jak už to přesně bylo. No a když se rozvedli, tak se s ním musel, že ho vyrovnat i za ten barák a tadle. No a tak přestal splácet. No a pak furt se neměl k tomu k splácení, tak se mu potom zavolala. Řekla jsem mu to, že jako to není splacený a kdy mi to splatí. No pak jsem zasvolala, nějak to nechtěl brát, protože věděl, že jsem to já, že jo. No až pak mi to nakonec vzal a tak jsem mu řekla, že teda jestli mi to nesplatí, takže to vemu soudní cestou a že to bude mít dražší. Že bude muset prostě zaplatit možná i nějaký úroky, ale hlavně soudní výlohy by zaplatil, že jo?
0: Ano,
1: že
0: ano.
1: On asi, jestli si to někde ověřoval nebo co, tak potom po čase, když jsem mu zavolala, jak to teda bude, no, tak on mi potom řekl, že už je po termínu, takže kdyby něco, takže už mi nemusí nic plácet, protože je po termínu, ale že si svoje dluhy platí, takže mi to zaplatí. Takže takhle jsem z něj já dostávala ten zbytek peněz, co mi nedoplatil, vlastně, takže mi to takhle splatil potom přes účet a pak...
0: Doplatil všechno nakonec, teda jo, dokonce.
1: Doplatil, ano, ale jako nechtěla jsem žádný úroky, jenom to, co jsem
0: ano,
1: mu půjčila.
0: Ano.
1: Abych to držela.
0: Jenom tak mimochodem, jaké jsou...
1: Protože jsem mu chtěla pomoct.
0: Jasně, rozumím. Jaké jsou ty vaše vztahy dneska? Komunikujete spolu?
1: No, abych vám řekla, tak já s ním nekomunikuju. On potom nějak mi volal, jestli protože potřeba počít peníze. A já jsem mu to odmítla z těchto důvodu, protože ano, když byl takhle nefér, tak proč bych já měla půjčovat peníze, že jo?
0: Rozumím.
1: A i jako jeho máma mi volala, jestli mu, a já jsem, že mu jako banka žádný peníze nepůjčí, a to má nezlob se, ale ne. No, takže jsem mu už peníze nepůjčila a už, jako bych řekla, s ním nejsem nějak ve styku, nevoláme si nic. On, myslím, že je ve styku, že si volají s dcerou, jo, a možná i se synem, ale já ne, prostě jsem...
0: Rozumím.
1: Tak nějak ukončila ten kontakt.
0: Rozumím tomu, že to
1: nemám
0: tak...
1: Nemám ráda lidi, kteří prostě neumějí dodržet slovo a tak prostě jako takovým lidem už potom nemáte důvěru a, a už vás netáhne k tomu, abyste se nějak spolu hlásili k sobě.
0: Ano, ano, ano. Horolisti na to mají jedno takové úsloví, když se něco přihodí, tak vždycky řeknou: kamaráde, s tebou já bych se na jedno lano neuvázal.
1: No.
0: Což říká úplně všechno, konec konců. Dobře, tak jo, paní Míla, moc vám děkuju, přeju vám všechno dobré. A děkuju za příběh.
1: Děkuju vám taky a všem posluchačům.
0: Mějte se krásně a zase v Noční lince. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak vyjenování od Lenky Filipové právě končí. No a na telefonu máme z Javorníku paní Emu. Krásnou noc.
1: Krásnou noc všem posluchačům.
0: Děkuju moc krát. Tak paní Evo, co vás tak napadlo při poslouchání různých příběhů tady a zkušeností?
1: No, tak jako já pokud mám štěstí, tak se k vám vždycky dovolám.
0: No vidíte to.
1: Že úžasné jako, že máte témata úplně perfektní.
0: Děkujeme.
1: Hlavně s vašima kolegama hodně jsem mluvila a to. A tam jsem poslouchala takovou tu paní, jak říkala o těch penězích za to. Tak my s manželem jsme jeho dceři, protože já jsem se vdala po druhé a získala jsem dceru, že jsem měla dva syny. Darovali barák za minimálně takových 5-6 milionů z pojistku na dva roky. Mikulovici u Jeseníku a v roce 2014 přišla velká povodeň na Jesenicko na Mikulovice. Což barák jako spláchlo. No a pak tedy vylezlo, že neměla peníze na to, aby zaplatila pojistku.
0: Jo.
1: Takže přišla o barák. No ale jak ta paní říkala, jako mrzí nás to, protože vlastně jako o barák přišla, pojistku nedostala nic. Bylo mi i líto, i jako jsem říkala, tak my jsme jí dali barák s pojistkou, všechno a to. No, a potom ta paní, jak se mnou mluvila o těch penězích, tak já jsem měla takovou kamarádku.
0: Počkejte, paní Emo, vy mi taky utíkáte z tématu. Znáte téma naše?
1: No, já jsem šla z práce.
0: Vy jste si to pustila teďka, je mi to jasný. Co je psáno, to je dáno. Tak
1: ano,
0: podle vaší zkušenosti nebo podle vašeho názoru je důležité, aby si, když lidé si něco, ať už půjčují, nebo prostě jedna strana druhé, či opačně, aby si to hodili na papír, aby měli doklad, anebo je to mezi blízkými zkrátka jedno, protože to je přece třeba rodina, tak. A není to potřeba. Jaký je váš názor nebo zkušenost?
1: Můj názor je to, že od určité doby všechno dávám na papír.
0: Dáváte, děláte to? No super.
1: Dělám to. I s rodinou, i s přátelama, i se sousedama.
0: Už se někdo urazil, že jste přišla s papírem, no, že to chcete sepsat.
1: No, byli strašně urazení, když jsem řekla tady mi dluží 3 měsíce 5 000 jako, chodíš do hospody na pivo.
0: Jo.
1: A tvrdíš, že na to nemáš, tak když nemáš na to, abys mi vrátil dluhy,
0: no,
1: tak musíš mít. Jako jak máš na hospodu.
0: Takže vlastně přijdete s papírem a řeknete, tak tady je potřeba splatit dluhy a nazdar.
1: Tak už je potřeba splatit dluhy. Pojďte se, já jsem hospodská, vaši kolegové to vidí.
0: Tak vy musíte mít zkušenosti, jak z lidí dostat ty prachy zpátky.
1: Mám syna a když si ode mě půjčí peníze, když potřebuje nutně
0: ano.
1: A má výplatu,
0: ano.
1: Tak přijde. A hned mi to dává, protože víš, že příště by nestalo ani korunu.
0: No a co v hospodě? Stane se vám, že tam máte prostě lístek a na tom lístku je nějaký ten plůtek, jak se říká?
1: Ne,
0: a dotyčný prostě odejde, nestalo. Protože prostě došly peníze, tak jak to tam máte jak s nima v pořádku?
1: Ne, opravdu, musím to říkat vašim kolegům.
0: Funguje to, jo?
1: Od 18 let dělám hospodskou, je mi 66.
0: Máte je vychovaný tam klienty, zákazníky.
1: A ještě se mi nestalo, že by host mi nezaplatil.
0: No tak to je krása. No já nemyslím třeba, jako, že by vám zůstal dlužen, ale třeba v ten moment, jestli si schováváte ten doklad o té konzumaci, aby ten dotyčný věděl, až přijde zaplatit svůj dluh, protože třeba zrovna u sebe tolik neměl. A
1: ne, opravdu se mi ještě nikdy nestalo, že by nepřišli. Něco dlužen. Opravdu ne.
0: Tak
1: já
0: to,
1: si to umím hlídat.
0: To je dobrá zkušenost tohle. Ano, ano, ano.
1: No ale třeba říkám, já jsem třeba z práce a pustila jsem téma a ta se říkala tu paní a říkala o těch penězách a říkám, tak to byla asi jako mece. Jako vyvdaná dcera, která mi říká maminko, ale to je jedno. No ale opravdu, já půjčím peníze, když můžu, tak půjčím. Ale řeknu, dobře, třeba tady sousedka mi říká, dnes na to mám důchod. Říkám, jo, tak chceš 2 000, tady je máš. A ona opravdu 10. příběhne z pošty a hned ty peníze vrací. A ví jedno, že může přijít znova.
0: Ano, ano, ano, ano, ano. Dobře.
1: Ale jsou lidi, kteří si půjčili,
0: A už se ne.
1: Pak se mi uhaněla a říkám, tak to ne.
0: Už se
1: jako,
0: neobjevovali.
1: Jako tě, jako. Hmm. Já pomůžu, pokud můžu, tak pomůžu, jo. Hmm. Byla jsem vždycky v situaci, když sama jsem potřebovala pomoc. A ti nejlepší přátelé, kteří jsem vždycky pomáhala, mi řekli, my nemůžem.
0: Hmm. No jo, tak někdy to tak je, zkrátka, že potom ta druhá strana, že se člověk zkrátka doví jiné
1: ale
0: věci.
1: Ale stalo se mi, že jsem půjčila kamarádce v pátek na jídlo, že má pět dětí a měla až v pondělí peníze. Říkám, jo,
0: není problém.
1: Jako, půjčila jsem mi peníze a z hodou okolností přijela za mnou kamarádka a tak jsme šli do města, říkám, zajedem si tam na večeři a ona seděla v té restauraci svým milencem a platila tu večeři. To bylo v pátek večer a v sobotu ráno poslala svého syna, který byl, na kterého jsem hodně trpěla, protože...
0: Už prosím jenom velmi stručně, ano, on je ten čas k nám neúprosný.
1: Jo, prostě to děcko bylo postižené a ona poslala s lístečkem, ať ji půjčím ještě 500 korun, protože nemá na jídlo pro děcka.
0: Jo.
1: Tak jsem jí na ten lístek napsala, jestli jsi nakromí děcka, tak je pošli ke mně a jim dám nájezd.
0: A je to vyřešeno.
1: Ale peníze nepůjčím, protože si za peníze pro děcka šla s tím svojím milencem na večer.
0: Ano, bylo to všechno jinak. Dobrá, paní Emo, musím

Tak to byla Eva Farna a písnička Všechno nebo nic. No pojďme se ještě podívat, než se rozloučíme, protože jsme ve finále Noční linky, středečně čtvrteční. Říkám to dobře? Ano, čtvrteční. Než se rozloučíme, tak ještě se pojďme podívat do pošty. Jinak děkuju za příspěvky. Paní Jarka od Prahy píše, všechny zdravím a musím konstatovat, že moje zkušenost je z rodiny, týká se peněz a není vůbec veselá. Bohužel se stalo to, že vlastně s mými sourozenci nekomunikujeme, protože se stalo to, že šlo o půjčení poměrně velké částky peněz a přestože jsme sepsali takovou velmi stručnou dohodu, tak nakonec, když si jí právník, kterého jsem požádala o radu, přečetl, tak říkal, že vlastně s tímto dokumentem pravděpodobně se u soudních stání neobstojí a to znamená, že naše nenálada a naše nekomunikace v rodině s mými nejbližšími stále trvá. Dost doporučuji také vám všem, kteří si budete půjčovat nebo někomu půjčovat, dbejte také na to, aby ta smlouva nebo ta dohoda měla nějaké parametry, které obstojí a které budou mít takové ty všechny argumenty nebo parametry, které jsou potřeba, aby měla, jako třeba je datum a samozřejmě podpisy zúčastněných. Tak tolik paní Jarka. Mrzí mě to, že končíme zrovna takovou neblahou zkušeností, ale i to život přináší. Každopádně poděkování patří vám všem za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, hezký celý nový čtvrteční den a budu se těšit samozřejmě zase brzy naslyšenou, nejenom v Noční lince, ale i u našich dalších pořadů. Pokud jdete spát, tak hezké sny. Pokud budete bdít, tak jsou pro vás připraveny další naše noční pořady. Za chviličku to třeba bude tak jako vždycky v jednu hodinu v noci. Divadlo pro vaše uši. Ode mě všechno. Dobrou noc. Děkuju moc.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Můžu teď na úvod s dovolením, promiňte, jednu osobní otázku. Jakou knížku si v létě nejčastěji přidáte, já nevím, do kufru, do cestovní tašky, sebou na dovolenou? Detektivky, něco lehkého nebo nějaká romantika? Asi každý podle svého. Ale právě dvěma takovými veskrze letními knížkami dnes v divadle pro vaše uši zalistujeme. Tak ať se vám dobře poslouchá.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Řeka nadějí a Věra Špinarová dnes otevřela tohle naše letní divadlo, ale k těm letním knížkám zpátky, k těm, které jsou hodně oblíbené mezi čtenáři a taky ohmatané z letních cest a putování, patří mimo jiné i lehké prázdninové vyprávění Zdeňka Šmída Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách. Je to knížka, o které jeden z nadšených čtenářů napsal, jak já mám rád tyhle český oddechovky. Člověk nemusí na nic myslet a jenom si čte pohodovou humornou knížku a taky vzpomíná, jaké to bylo a těší se, až zase sám stane někde na kopcích slovenských Tater.
2: Když horák začne plánovat, kam se vydá příští léto, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Leží však před ním jenom vysoké Tatry. Tam totiž na Baraních rozích či v Brnčalově chatě v poslední den své dovolené počíná správný horák přemýšlet, kam napřes rok. Mužně a chmurně zhlíží na peť spiských ples či do grogu a stesk mu velí, aby se za rok vrátil přesně sem. Teprve ve vlaku ho posedne pýcha. Prohodí, že příště by se mělo jet někam ještě výš. Kamarádi ho s posměchem upozorní, že u nás už to výš nejde. No a ocekne spupně vyznavač nejvyšších výšek a několika dobře mířenými větami sfanatizuje partu pro zahraniční expedici. Blíží se pak ku Praze se závratnými pocity. Exotické názvy jen lítají, takže spolucestující záhy propadnou dojmu, že se ocitli uprostřed státní horolezecké reprezentace. Až u české Třebové počínají klást nesmělé otázky typu je ty? Žije lama v Andách nebo v Tibetu? Máte závratě? Potíte se, když lezete? Klouže ledovec? Jaké je povolené procento smrtelných úrazů u registrovaných horolezců? A koho zavřou, když se to procento překročí? Tato fáze přípravy expedice je nejkrásnější. Když se horáci rozejdou do svých domovů, vystřízliví. Odhadnou své finanční i jiné možnosti a přiznají si, že příští rok budou muset přece jenom vyrazit nejvýš tak vysoko jako letos. Za listopadových Plískanic se pak počnou scházet v dobře vytopených klubovnách či restauracích a tam se hádají, kam v létě za dobrodružstvím. Shodnou se na jediném, že do Vysokých Tater je po nejbližších 6 let nikdo nedostane, protože tam byli už 7krát za sebou. Jiná pohoří však mají jiné závady. Šumava je blízko a nízko. Nízké Tatry daleko, v Krkonoších jsou lidi a v Krušných horách chemický průmysl. Do toho přicházejí zaručené zprávy, že slovenský ráj vyhořel, na Spiši řádí vlci, z Velké Fatry se šíří dobytčí mor a v Beskydech padají klíšťata. Horáci nezoufají. Zbývá ještě asi 9 pohoří. Nakonec se usnesou, že nejlíp ze všeho bude jet do Vysokých Tater. Jednak to tam dobře znají, jednak je tam dolinka, kterou někteří z nich dosud neznají. Před Vánocemi zasedne horák k psacímu stolu. Za okny mu útulně hučí vichřice a on na poslední chvíli objednává letní noclehy. Napíše do Prahy, do Bratislavy, do Popradu, do všech smokovců a do 9 horských chat. Pro jistotu odevzdá do čistírny stan a spací pytel. O silvestrovské půlnoci hrdě sdělí kamarádům, že teď už jen čeká na odpovědi. Ozve se mu jen čistírna. Sdělí mu, že jeho spací pytel a stan jsou tak zdevastovány, že je nelze vyčistit běžnými prostředky a ať si to laskavě odnese zase domů. V březnu se přidají některé horské chaty a některé čedoky. Horské chaty se podiví, proč se horák neobrátil na čedok, a čedoky žasnou, proč horák nepožádal o nocleh přímo horské chaty. Jen několik chat a několik čedoků odpoví mužně zpříma, bez ohledu na následky, že ubytování není, nebude a pokud se pamatují, nikdy nebylo. Horák se nezalekne. Sežene kamarády a káť s horkou vodou. V horké vodě perou stany a spací pytle běžnými prostředky. Ždímají, máchají a dohadují se, v kterém kempu se v létě utáboří. Když vše uschne, věnují některé spací pytle oddílu jiskřiček a některé stany vydělí pro putovní táboření jako psí boudy. Nesražené zbytky tábornické výstroje ponoří do směsi vody a octanu hlinitého, aby obnovili impregnaci. Žádná překážka už nemůže horáky zastavit. V máji se rozvoní jabloňové květy a za nocí padají s hlubokým řevem chrousti do vlasů. Volání dálek se stává neúnosným. Horáci se scházejí u stolků v zahradních restauracích, nedočkavě hrabou pohorkou pod židlí a sestavují plán expedice. Počátkem června už přesně vědí, kdy odjíždí který vlak a kdy kam přijede, který den se bude kde spát a dokolika, v kolik hodin, kterého dne a kterou dolinou se vyrazí na které sedlo. Vědí, že vše dopadne úplně jinak, jako vždycky. Leč plánují dál, neboť vůbec neplánují. Závratně si hrají. Tatranský vítr jim piští v uších. Proto je nerozhází, když zjistí, že chata, již chtěli dosáhnout 6. srpna ve 13.45, loni vyhořela. Že kde byla v Belianských Tatrách hřebenovka, je teď rezervace, takže se 7. srpna bude muset někam jinam. Že kemp, kde se mělo spát, zrušili. Že otevřeli nový kemp, ale nikdo neví kde. To bude prima dobrodružství. Mnou si ruce horáci a pospíchají do zahradní restaurace, aby mohli dál plánovat.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Týden před odjezdem se dostaví krize. Dva kamarádi nedostanou dovolenou. Další dva dostanou chřipku. Kamarádka, která s námi jezdila 4 roky, se vdává a zlotřilý ženich ji odmítá hned po obřadu pustit s nějakou partou. Prosazuje místo toho jakousi svatební cestu. Snob. Horák jen s úsměvem mávne rukou. Nevzruší ho ani, že roztrhal nové pohorky při tréninkovém pochodu českým středohořím. Ví, že vše dopadne dobře. Stižení chřipkou se uzdraví 70 minut před odjezdem rychlíku. Zdraví obdrží dovolenou. Novomanželka novomanželovi stejně uteče. Není proč se vzrušovat. Týden před odjezdem se pravidelně stávají horší věci. Noc před odjezdem horák nespí. Za zpěvu slovenských lidových písní skládá batoh. Když je hotov, neví, co zabalil. Otevře batoh, zahledí se do jeho hlubin a spatří černou javorovou dolinu. Po jejím boku stéká vodopád. Horák zatáhne batoh šňůrou a zasní se. Pak mu dojde, že původně nehledal v batohu černou javorovou dolinu, ale ponožky. Znovu nahlédne do závratných hloubek. Z batohu vyrazí vůně všech batohů chodících dlouho po horách, vůně kožených řemenů, vřesu a pravěké hlíny. Horák je opět ztracen. Usedne na podlahu a spatří kačací pleso, modré, vysoké, spící. Slyší i svist kachních křídel nad bílými štíty. Zaslechne i řinčení laviny. Neřinčí však lavina, ale telefon. Kamarádi vzrušeně sdělují, že ten rychlík jede o 15 minut dřív, než se myslelo. A že ty místenky, které se měly zajistit, se nezajistily. A že tedy každý musí být na nádraží o 4 hodiny dřív, to znamená, že už teď. A ať se pozeptá sousedů, nemají-li náhodou nazbyt 2 stany, protože ten klíč od toho baráku, kde ty stany jsou, má u sebe jeden kamarád našeho kamaráda, jenže se zapomnělo, že odejel na služební cestu do Japonska. Horák vzbudí 6 sousedů a obdrží 3 stany. Obuje pohorky, zkusmo v nich zadusá po kuchyni a probudí zbytek sousedů. Nahodí pak na záda batoh a vydá se k nádraží. Tou dobou nad městem svítá. Horák kráčí pod štíty domů a vidí jiné štíty. Dýchá raní smog a cítí pryskyřici. Jeho páteř na přelidněném chodníku je ze všech páteří nejrovnější, neboť 12-kilový batoh nedovolí, aby se sklonila. Když horák spěchá k nádraží, zdá se mu, že před ním leží všechny hory světa. Z cestovního deníku. Pití chladné žinčice v horkém letním poledni je pocit k nezaplacení. Jen proto jsem navrhl kamarádům výstup na Salaš pod Chočem. Gábina však říkala, že jí Otouž říkal, že mu výpravčí v Ružomberku říkal, že když není vidět hrad Likava, tak určitě bude pršet. jako by hrad Likava mohl ovlivnit zítřejší počasí. Nebo dokonce výpravčí v Ružomberku. Směšné. Od čeho máme noviny a v nich odbornou předpověď počasí. Odborná předpověď turistova spása. Ráno jsem hned po prvních krocích všechny upozornil, aby si povšimli zajímavého nasvícení ranních mraků. Lída si povšimla a prohlásila, že zmoknem jako psi. Katastrofa je v tom, houkl jsem, že nemáš smysl pro poezii. Katastrofa je v tom, houkla Lída, že nemám pláštěnku. A vrátila se. Všichni znervózněli. Žádný strach, klidnil jsem je. Bude hezky, tady to mám napsáno. Raději poslouchejte, jak v mracích hučí vítr. V mracích hučí kroupy, pravil spurně Otouš a vrátil se rovněž. Ostatní zase znervozněli. Závistivě pošilhávali za Otoušem. Co mám s váma dělat, řekl jsem a otevřel noviny. Poslouchejte, jasno, klidno, denní teploty 36 stupňů, bez větří. A my už brzy budeme pít chladnou žinčici na salaši pod chočem. Tu vystoupil z lesa dědeček a prosil nás, abychom se vrátili, jeli nám život milý, protože není vidět hrad Likava. Nevěřte babským tlachům převzatým mnohdy ještě z pohanského dávnověku, poradil jsem mu. Bude hezky, je to v novinách. Odborná předpověď, turistova spása. Dědeček zanaříkal a dal se na útěk. Jasno, klidno, 36 stupňů, volal jsem za ním. V tom nás zasáhla průtrž mračen. Jen vpřed, volal jsem vesele, kroupy jsou zdravé. Někdo za mnou podotknul, že mně se to povídá, když už jsem stejně praštěnej. Že jim kroupy roztrhali pláštěnky a natloukli hlavu a déšť, že teď dokonává dílo zkázy. Srabové, oslovil jsem je, to se nestydíte? Jak se chcete podívat horám od 1500 metrů nahoru do ksichtu, když vás rozpláče přehánka, se kterou odborná předpověď počasí vůbec nepočítá? To si říkáte horští orly? To si říkáte kondoři Karpat? Postrach štítů? Krakonošova čelátka? Odpověděli, že kromě mě si tak nikdo neříká. Též mi poradili, abych se šel opalovat a abych si strčil noviny i s odbornou předpovědí do bot, až je budu večer sušit u kamen. A ještě všelijak jinak snižovali význam odborné předpovědi turistovi spásy. Pršelo tak strašně, že jsme minuli stáda, turistické ukazatele i salaš pod chočem. Vydržte, volal jsem do dešťové clony. Přehánka je místní, za chvíli budeme pít chladnou žinčici v horkém letním poledni. Kamarády to tak rozezlilo, že si vůbec nevšimli, že už hodinu kráčíme z kopce. Zastavili jsme na pokraji lesa. Byla zima, místo deště padla mlha. Lucie kýchla, až upadla. Osumce se pokoušela zimnice a žloutnul. Zachránil by nás jen oheň. Marně jsme však vyškrtali 67 syrek. Dříví bylo mokré. Ještě jednou řekni, zasvičil Bongo, že odborná předpověď je turistova spása a ukamenujeme tě. Hrdě jsem se mu zadíval do tváře. Vyňal jsem noviny s odbornou předpovědí zabalené v rezervní pláštěnce a rozdělal oheň během 3 minut. Sušili jsme ponožky a vařili čaj. Odborná předpověď, řekl jsem, turistova spása. A všichni uznali, že mám pravdu.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Druhou knížkou do kapsy u kalhot nebo na zádech do batohu a nebo třeba do sluchátek jako audioknížku na cesty jsem pro vás vybral Svatební cestu do Jilí Miroslava Skály. Tak a víc už bych asi díky popularitě televizního zpracování nemusel ani dodávat, vidíte, Josef Abraham a Libuška Šafránková. No ale v rozhlase, protože Miroslav Skála byl pravověrný a celoživotní Moravák, četl z jeho Svatební cesty do Jilí ponejprv herec a vlastně stejný moravský patriot pan Jiří Tomek.
2: Je mi téměř trapno vykládat po tisící prvé historku o zmeškaném vlaku, ale stalo se. Existují zřejmě dvě základní skupiny lidí. Jedni přicházejí na nádraží s hodinovým i delším předstihem a usedají do studených neosvětlených souprav, k nímž dosud nebyla připojena lokomotiva. Se zadosti učiněním pak pozorují bobtnající vlak, s radostí zjišťují, že ti, kteří přišli o půl hodiny později, si již nesedli a s pohoršením upozorňují nakonec na skupinu druhou, na hazardéry, kteří přiběhli na poslední chvilku a chytají vlak již rozjetý. Vlak, jenž ujel takovému hazardérovi, je pak malou dividendou z akcií jejich hodinového čekání. Svým založením jsem spíš patřil do skupiny první. Po tomto ránu se zdálo pravděpodobným, že v budoucnu přejdu do skupiny druhé. Celá záležitost proběhla takto. Je třeba uvážit, že jsme tuto noc spali naposled odděleně ve svých otcovských domovech. S potěchou jsem si ještě včera představoval, jak v každém z příštích rán postačí natáhnout ruku, abych se přesvědčil, že vzdálenost 2 kilometrů, která dosud dělila domovy našich rodičů, byla navždy překlenuta. Už nikdy nebudu řešit do omrzení onu úlohu každého dosavadního dne, totiž vyjde-li z bodu A chodec, já, a z bodu B druhý chodec, ona, za jak dlouho se sejdou, běží-li chodec A nedočkavým poklusem a klopítá-li chodec B na jehlových podpatcích. Nabídla se, že mě v tento slavnostní den odjezdu vzbudí sama telefonem, stejně prý rozčílením nezamhouří oko. Souhlasil jsem. Vyslovil jsem jen přání, aby na rozdíl od mé matky, budící mě zatřepáním ramena, promluvila ke mně po způsobu arabské zdvořilosti asi takto. Vstávej, můj červánku, je den plný jasu, den plný mléka, den plný fazolí. Zbožné přání. Když se ráno skutečně rozezvučel telefon a já vzal sluchátko, ozvalo se něco zcela jiného. Červánku jsem pitomá, den je plný netopíru, pavouku a ropuch. To mohu udělat jenom já. Ještě večer si mi připomínal, že musíme vstávat v 4:30. Já jsem slyšela slovo 5:30 a natáhla budík na 5:30, tedy o hodinu později. Ano, řekl jsem rozmrzele. To je onen známý úkaz, že polovina 19. století je vlastně 1850. No, nebuď otrávený, šeptala konejšivě. Půjdeme na nádraží ihned, jak se nasnídáme. Uvidíš, že určitě něco pojede. Její nedůvěra v jakýkoliv řád, kromě řádu všeho míra, se týkala i řádu jízdních. Skutečně chodívala na nádraží víceméně nazdař Bůh a je třeba přiznat, že jezdila daleko úspěšněji než lidé vyptávající se podrobně v informačních kancelářích na nejvýhodnější spojení. Jenomže naše cesta měla trvat celý den a spojení, která jsem s takovým úsilím vyhledal, navazovalo jedno na druhé. Jestliže jsme zmeškali ranní vlak, čekala nás všelijaká nepříjemná překvapení v podobě několika hodinových zdržení na přestupních stanicích a vznikala otázka, zda vůbec do cílové horské stanice Horní dvůr do večera dorazíme. O kochání západem slunce vůbec nemluvě. Růžové ráno medového měsíce potemnělo. Na nádraží, kam jsme přibyli současně, mne čekalo další překvapení. Ačkoliv se mi důtklivě napomínal, že musí mít jen jedno zavazadlo, a to tlumok, čekala nás pěší túra po horách, nesla kromě tlumoku ještě velikánský kufr. Stuhl jsem, ale k rozpravě na toto téma nebyl čas. Na nástupiště ku podivu přijížděl další vlak naším směrem. Odfrkoval velmi sebevědomně a budil důvěru. Byl zřejmě pln odhodlání zdolat všechny překážky a dovést nás do hor včas. Teprve v kupé jsem vyčítavě upřel svůj zrak na kufr. Já vím, řekla, ale nedalo se nic dělat. Jsou tam opravdu naprosto nutné věci. A na důkaz svého tvrzení jej otevřela. Byl nabit k prasknutí. Nahoře ležel v igelitovém pytli obrovský balík čokolády. Z vnitřku kufru vyplavaly různé dárečky, korálky, patentní tušky, typické vývozní zboží do oblastí, kde se mluví svahilštinou. Komu to bude? Různým milým lidem, které potkáme cestou. Co budu moci, vezmu do svého tlumoku, řekl jsem energicky. Se zbytečnými věcmi se budeme muset rozloučit. Pošleme je domů v kufru. Kdybych poznala, které věci jsou zbytečné, nebyla bych je brala. Snad to tedy poznáš ty, řekla smířlivě, ale na dně jejího hlasu jsem ucítil pochybnost, zda zrovna já jsem ten pravý pro poznání věcí zbytečných a nutných. Cesta nezačínala dobře. Navíc vlak nyní postával v každé menší stanici. Už to nebyl ten sebevědomý vlak, kterým jsme ráno vyjeli. Nějak rychle zestárl. Vypadalo to skoro tak, že se vzdal mladistvých snů po dalekých krajích a chce se v některé menší stanici usadit a prožít tu klidné stáří. Najednou se však vzchopil a následující rovinou se řítil obrovskou rychlostí. Házeli jsme sebou jako na rozbouřeném moři a do železničního uzlu v Křešti, naší přestupní stanici, jsme přijeli sice udýchaní, ale zcela přesně. Přesto se mé obavy stran dalšího spojení splnili do puntíku. Uvízli jsme tu na 3 hodiny. Odjezd vlaku, kterým jsme mohli pokračovat v cestě, byl jízdním řádem stanoven o 5 minut dříve, než příjezd onoho, s nímž jsme sem přibyli. Drobný žert, jímž si autoři jízdních řádů zpestřují suchopárnou počtářskou činnost. Představa cestujících, kteří se ženou z druhého nástupiště na třetí v naději, že jejich další vlak odjede trochu později, než stanoví jízdní řád, musí v každém člověku, který má jen trochu smysl pro humor, vyvolat příjemné vzrušení. Podle zákona potněšilosti věcí tyto vlaky oproti jiným odjíždějí na vteřinu přesně. Zmíněná skupina prchajících lidí, ve které jako na zlost nemá nikdo smysl pro humor, se pak odebere s nadávkami do čekárny a oddá se tam ponurosti. Ničemu jinému se tam oddat nelze. V kulturním středisku ležela na stole jen 2 stará čísla světa motorů. Vyšli jsme tedy raději na nástupiště a oddali se pozorování života nádražního.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Každé nádraží má svůj charakter. Duch toho zdejšího byl vysoce demokratický. Jinde se obyčejně služební rozkazy ozývají neosobně z amplionu, zde výpravčí dával přednost osobnímu styku s lidem. Upadli jsme do nádražní nicoty. Čas se posunoval se zrezivělým skřípáním, cesty vedly odnikud nikam. Z amplionu břeskně vyhrávala hudba. Konečně přijel náš očekávaný vlak. Byli jsme za své útrapy odměněni. Vlak byl poloprázdný a v kupé jsme byli sami. Využila toho k zaplašení všech nádražních zlých duchů. Vystrojila malou hostinu. Rozložila z něho bílé ubrousky, příbory, solničky a pepřenky. Scházela jen vázička s květinkou a klec s kanárem. Mám vždycky radost, když se jí. A jedli jsme bohatě. Nejprve jemnou rybí konzervu, pak přišlo pečené kuře po gruzínsku, které pro nás ještě včera upekla její matka, a pak různé dobroty. Krajina se zdála příjemně čokoládová, prokládaná zrajícími višněmi. Na obzoru se již objevily smetanové čepičky hor. Naše hodování přerušil průvodčí, který projevil přání procviknout nám lístky. Když odešel, zeptala se mne. Všiml jsi s jeho rukou? Má malíček ve stejné výši s palcem. Už dříve mě často upozorňovala na ruce lidí a dost se podivovala, že se o ně tak málo zajímám. Ruce jsou přece kromě obličeje jedinou částí těla, kterou nosíme nepokrytu, a stejně jako obličej, ba daleko více, prozrazují lidskou povahu. V jejich rodině byla považována v této věci za autoritu. Má malíček ve stejné výši s palcem. To jsou ruce bezbraného člověka, který potřebuje pomoc. Spozornil jsem. Bylo se lze nadíti, že celá záležitost procviknutím lístků neskončí. Skutečně, když průvočí prošel celý vagón, vrátil se k nám a požádal, zda si může na chvíli sednout. Bylo mu nabídnuto kuře a čokoláda. Už se mi nezdálo, že té čokolády vzala zbytečně mnoho, a začínal jsem tušit další osudy drobných dárečků a suvenýrů. Průvodčí vyprávěl o těžké službě a ona ho starostlivými otázkami povzbuzovala. Za chvíli se zabydlil v její lítosti tak, že jeho směny se prodloužily na 70 hodin týdně a káva v jeho bandasce vychladla až na bod mrazu. Hrozilo, že se v ní objeví kousky ledu. Cesta ubíhala a průvodčí vyprávěl. Už ani na stanicích nevystupoval. Posléze s námi povečeřel. Opět se podávala čokoláda. Po večeři jsem jí dával za zády netrpělivá znamení, aby ho konečně vypoklonkovala marně. Posuňky ukazovala na jeho ruce. Ruce člověka, který potřebuje pomoc. Zůstal s námi až do konečné stanice. Vlak namáhavě zmohl poslední kilometry do horského letoviska Horní dvůr. Dorazili jsme přesně o 3 hodiny později, než jsme měli, za úplné tmy. Po 10 minutách jsme našli komfortní horský hotýlek. Objednaný pokoj byl před hodinou přenechán někomu jinému. Drželi nám ho do 20 hodin. Stejně jako západ slunce. Stáli jsme před hotelem ve zcela temné, stichlé osadě úplně sami. V dálce zaštěkal pes. Pak se náhle ze tmy vynořil náš železničář, který zde v konečné stanici skončil službu a kráčel domů. Nepotřebujete pomoc? Mával na nás rukama, na nichž byl palec a malíček ve stejné výši. Podíval jsem se na svou ruku. Malíček trčel vysoko nad palcem. Přesto jsem ji za ní přisvědčil a on nás pozval přenocovat u nich. První noc na svatební cestě. Skutečnost předstihla mé nejsmělejší představy. Spal jsem v malém pokojíku se železničářem pod 2 duchnami. Hovořili jsme o situaci v dopravě, pak on usnul. Ona byla s jeho matkou v kuchyni. Z přitlumeného hovoru jsem se dozvěděl, že každému pomůže na revma něco jiného. Někomu odvar z celeru, jinému z černého bezu. V Americe prý v poslední době léčí revma dešťovou vodou. Už prý zkusila všechno a nyní schání listy aloe. Ležel jsem na zádech s očima otevřenýma a dělal bilanci předpokladů tohoto dne.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Když jsem tu už dnes připomněl tu slavnou televizní podobu svatební cesty do Jilí, myslím si, že na ní chtělo určitě navázat i jiné audio zpracování toho příběhu, kde dvojici na té originální předsvatební cestě stvárnili manželé Táňa a Vojtěch Dykovi. A tak se dnes rozloučíme epizodou, pamatujete, z horského putování na vrchol Portyše. Ano, trám nebo vlastně pylon. A jen tak mezi řádky si vzpomenu i na to, jak jsme právě tuhle část Skálovy knížky před svatbou v Jizerských horách chtěli s manželkou kdysi napodobit. Nebudu říkat, jak to dopadlo, ale věřím, že jsme určitě za ta léta mezi čtenáři nebyli sami.
2: Do vrcholu zbývalo určitě 250 metrů výstupu a trám vážil nejméně 20 kilo. Podotkl jsem opatrně. Všichni obyvatelé vrcholku hor, včetně Edmunda Hilleryho a Tenzinga, přemožitelů Ivristu, zbavovali se v posledních metrech vší zbytečné přítěže.
3: Není to zbytečná přítěž.
2: Kromě kyslíkových masek a cepínů nenesli vlastně nic.
3: Považuj tedy toto bydlo za cepín.
2: Co? Bydlo? Cepín váží na nejvýš 1 kilogram a je pomůckou. Toto pak je nemotorná zátěž.
3: No, vidím, že musím vše objasnit, i když jsem věřila, že bude stačit mé přání. Je to totiž zkouška tvé lásky. Zda provedeš i zdánlivě nesmyslnou věc, když tě o ní požádám.
2: Přiznala se mi, že původně uvažovala ještě o něčem jiném a závažnějším, ale pak si řekla, že tohle bude dostatečný důkaz. Není prý idealistka. Ustnul jsem. Vznikl tento její nápad v důsledku jakési náhlé nadnesené činorodosti, která se jí zřejmě zmocnila nad hranicí 1000 metrů a kterou chtěla přenést i na druhé ve formě přenášení trámu? Nebo to měla být zkouška? Nebo koho tedy vlastně zkouší? Zřejmě nejen já, ale i ona na této cestě zkoumá mou osobnost. Není dokonce vyloučeno, že slyšela o mužích, kteří celý den vylehávají na gauči, zatímco jejich ženy tahají tašky s nákupy, balíky s prádlem a drátkují parkety. Budiš. Má rovněž své představy o budoucím muži a nesplním-li je, bude se asi rozmýšlet. No to je v pořádku, ale proč ten typicky romantický ženský a zcela nereálný způsob? Čtvrtmetrákový trám až na vrcholek? Ale dobrá, chce celého muže, má ho míti. Prohlásil jsem jasně ocelovým hlasem. Bude třeba vybudovat několik postupných táborů, protože v této výšce a s tímto trámem na krku budu moci postupovat jen krok za krokem. Co myslíš? Zdá se mi, že budou stačit úplně 3 postupné tábory. Načrtl jsem plán. Základní stanoviště. Tábor číslo 1. U balvanu vzdálenost 120 metrů, 11,45. Tábor číslo 2. 2 srostlé kleče, vzdálenost 80 metrů, 12,10. Tábor číslo 3. Tmavá osamělá jedle, vzdálená 30 metrů, 13 hodin. Vrcholek, vzdálenost 20 metrů, 13,30.
3: Lékařem výpravy jmenuji sebe, zdravotní sestrou Miláčka.
2: Proboha, proč lékaře?
3: No, s tím trámem na krku nemůžeme zcela vyloučit nenadálé příhody.
2: Zatvářela se úzkostně a neřekla nic. Nejprve pronikne náporová skupina v síle jednoho muže z tábora číslo 1 do tábora číslo 2 s trámem na zádech. Na znamení pak vyrazí zajišťovací skupina v síle jedné ženy s tornou, v níž bude celá náporová dávka. Náporovou dávku stanovuji takto. Cukr 2x23 gramů, vzduchotěsné balení. Obyčejné suchary 12 gramů. Kokos v čokoládě 30 gramů. Bananové tyčinky 16 gramů. Džem 5 gramů. Tyčinky frufru 7 gramů. Ubrousek 1 kus. Toaletní papír 5 listů. Jakmile zajišťovací skupina dosáhne tábora číslo 2, vrátí se náporová skupina samozřejmě bez trámu do tábora číslo 1. Vezme batoh s ostatním proviantem a dožene pak zajišťovací skupinu v táboře číslo 2. Tento postup budeme opakovat při výstupu z tábora číslo 2 do tábora číslo 3. A pro stečení špičky Portiše bude utvořena vrcholová skupina, která se pak pokusí společně dosáhnout vrcholu. Vyrazili jsme přesně podle časového plánu. Počasí bylo skvělé, jen na západě se tvořila lehká, kupovitá oblačnost. Stezka vedla nejprve asi 15 metrů kolmo nahoru a pak mírným obloukem doprava. Již po 10 minutách jsem byl v táboře číslo 1 a zatímco zajišťovací skupina vyrazila za mnou a blížila se, stačil jsem sníst první náporovou dávku. V rozhodném úsilí předejít schátrání nedostatkem vody, vypil jsem velké množství citronové šťávy, zanechav samozřejmě i pořádný doušek zajišťovací skupině. Další úsek, balvan, dvě srostlé kleče, byl srázný, kamenitý, s převahou drobné sutě. Postupoval jsem velmi pomalu, vytrvale, ale tíha trámu se začala hlásit. Na srázných místech se trám sesmekával z šíje a porušoval moji rovnováhu, takže jsem na cestě víceméně balancoval. Do druhého tábora jsem dorazil značně schvácen. Když dorazila zajišťovací skupina, hlásil jsem jí sípavě:
4: domorodí nosiči z kmene šerpů odmítli pokračovat v cestě.
2: Sáhla mi na čelo. Došly nám totiž úplně veškeré zásoby kampy a čhangu.
3: Co to je?
2: Mouka z praženého ječmene a pivo vařené z rýže. Hlavní to potrava šerpů. Šerpové totiž hrachovou polévku nesmějí, zakazuje jim to velký Yeti. Vytáhla kapesník a utírala mi hojný pot. Řekla:
3: miláčku, nechceš toho nechat? Byl to ode mě dosti hloupý nápad.
2: Kde pak, ne. Jak by ti potom mohl dokázat svou lásku, no? Opáčil jsem pateticky.
3: Však už se něco najde.
2: Ne, protestoval jsem. Ty bys sice na oko zkoušku odvolala, ale do smrti by byl v tvé duši jakýsi otazník.
3: No žádný otazník.
2: Ne, osten.
3: No, žádný osten, to je pitomost.
2: V noci by se probouzela a nartek by se ti chvěla nezodpovězená otázka.
3: Nic by se mi nechvělo.
2: A konec konců teď už to není jen tvoje věc, ale i moje věc. Mezi mne a tebe vstoupil trám. No. Osamím s ním teď ve výšce 1100 metrů a svedeme o tebe souboj.
3: Bože!
2: Zvolala. A já jsem s potěšením zaslechl v jejím hlase obavy o mne. No tak jdeme, řekl jsem pevně a vyrazil kupředu. Ještě chvíli stála na místě a spílala mi za zády do bláznivých umíněnců, kterým je nebezpečno cokoliv říct. Když viděla, že to nepomáhá, vydala se huhlajíc za mnou.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Třetí úsek nebyl těžší předchozího, ale slunce mi sálalo do zátylku, pot se lil a dech se úžil. Po 10 metrech jsem se pokusil o novou techniku. Vždy minutový odpočinek. Pak dopředu 10 kroků, co nejrychleji, a opět odpočinek. Leč ke konci 10. kroku jsem vždy pod tíhou trámu klesal do kolen. Můj výstup ztrácel horolezecký ráz a měnil se v křížovou cestu. Tábory pak v poutní zastavení, kde ona tiše mumlala jakési modlitby. Když jsem se v jednom zákrutu ohlédl, všiml jsem si, že se snaží potají vzadu trám nadlehčovat. V prvním okamžiku mě to dojalo. Zřejmě chce, aby zkouška mé lásky dopadla dobře. Snad jí dokonce zmítala obava, abych v prudkém pohnutí mysli nehodil trám do některého údolí, jež se pod námi otvírala překrásnými průhledy. Ale jak už jsem ji poznal, dávno zapomněla, že jde o zkoušku a pomáhá mi prostě jako matce výpravčí včera vařila útěšné maté. A popuzen, zeptal jsem se ostře, co to má znamenat? Odpověděla:
3: za 5 dní v kostelíku svatého Jilí si máme slíbit, že budeme spolu snášet dobré i zlé.
2: Tvářil jsem se, jako že její pomoc milosrdně trpím, i když viděno s odstupem, trám bych bez ní na vršek nedostal. Posledních 10 metrů jsme trám už nenesli, ale spíše posunovali po zemi. Zavěsil jsem ho přes rameno na řemínek od batohu a táhl za sebou jako burlak na volze. Ona ho pak z druhého konce tlačila tu rukou, tu jakousi klečí. Samotný vrcholek Portiše byl podoben skalní římse. Z posledních sil jsme se přes její okraj překulili. Pak jsme přetáhli i trám. Dopadl k našim nohám jako obrovitá ryba, která byla po hrozném zápasu vytažena z moře. Objal jsem svou zajišťovací skupinu kolem ramen, pak jsme si navzájem poklepávali po zádech jako diplomaté na letišti. Na rozdíl od nich jsem byl skutečně dojat. I ona byla zřejmě přístupna sentimentálním úvahám a symbolům, jež se sami nabízely. Těžký trám, těžký život. Zdolali jsme trám, zdoláme i život. V závorce těžký. Byli bychom do těchto úvah zapadli hodně hluboko, kdybych se byl nakonec nevzpamatoval a nezeptal se, když pomyslel,

0: ptal jsem se, proč ji musí hlásat.
1: Velké věci se mají hlásat. Když ten tvůj Hillary a Tenzing dosáhli Everestu, jistě se taky hned neotočili a nepádili zpátky dolů.
0: Připustil jsem, že tam zasekli horolezecký cepín s vlajkami všech zúčastněných států.
1: Vidíš? No a toto je Portiš, vrcholek naší svatební cesty. To by se zdá nižší než Everest.
0: Řekla trochu výhružně. Vzmohl jsem se už jen na technickou námitku. Tady je tvrdá skála a pylon váží 20 kilogramů.
1: A to už je opravdu maličkost. Pylon s emblémem nemusíme zatloukat, ale tak snad by stačilo zabudovat ho mezi čtyři balvany, které si z okolí přivalíme. Ha? Ty si s tím poradíš. Já jsem atechnický typ.
0: Jo. Atechnický typ pak velmi šikovně postavil trojnožku s kotlíkem, zapálil pod ním tuhý líh, nalil do kotlíku vodu a čekal, až voda začne vařit. A já pak bez mluvení, protože všechny logické argumenty byly vyčerpány a nastoupila čirá metafyzika, začal jsem hloubit nožem do trámu naše iniciály a obtáčel je zářezem ve tvaru srdce. Zakotvení trámu mezi balvany pak dalo méně práce, než jsem se domníval. Pod vztyčeným pylonem a emblémem jsme pak pojedli velmi chutnou hrachovou polévku.